kad viha slunce, a viter ne vjet vih. A nebo písem tichou, jak padající

karton na burek a taký porcelán. Sem modrý, mám cibuľ.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak setět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, to protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu jo hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový k tomu a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat, ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, kteří nemají žádný medaile, nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no Jarošku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na more, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, je, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky jezdil pracovat do obory, do Lán, víš, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, to musím říct. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na Marky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže oni mě párkrát už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy daňší kýtu a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vlastně a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový řekněme něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
2: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, danči, 4 pěkné plátky šumky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibulety jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zelití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostní stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
2: Tak musí být aspoň přes půl kila, ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
2: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
2: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu tedy oproti panu Seglovi, je, že děláme vinou omáčku.
2: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
2: Jdeme na to.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
2: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého by to zkrátka.
1: Už teď do toho základu?
2: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
2: Tohle je to jako jenom takový jako vyresto, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
2: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který si nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr celý rovnou, nebo ne?
2: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost. A necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
2: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
2: 10 jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
2: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
2: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říkat, spojené.
2: Jako motýlek se tomu říká, ale...
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
2: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
2: A jdeme na to, jo?
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
2: Tak, ne to rozvít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vememe hořčici, jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
2: A hezky tu šumku zase si udělám takový jako silnější špaličky, aby bylo co balit se dá zimě. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu ze 100 mrkvičků, které mám v tom základu. Mrkvičku na stranu dáme, ne na kraj, takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, no, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
3: Černý muž pod bičem otrokáře, že jo?
2: Tak, tohle bychom měli takhle našistanitě, jo? A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
2: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělského ptáče, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu, ty ne. Co děláš?
2: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
2: Ano, a dám to do vody. Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
1: To znamená jako vařit do vody.
2: Tam přivedu do varu a stavu na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
2: Tak se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
1: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
2: Já bych ji teď rozbil.
1: Ty to mícháš jak maltu.
2: No teď to je stejný.
1: Na závěr do té propasírované rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě plňák koňaku.
2: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
1: A zahustíme perníkem.
2: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho, ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
1: To maso je tak měkký, ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč, koňak i to víno zároveň.
2: To tam musí být.
1: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
2: No.
1: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je to slavnostnější.
2: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočky nějaký udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
1: Držíš mu palce?
2: Já držím palce.
1: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovýrok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kinu česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
2: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka. Prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli. A my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu. Tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném sýru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené sýry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sýrů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka

0: Velková z Vodňanského muzea.
1: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
0: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
1: Skutečně se zabýval sýry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
0: V té době už ve Francii produkovala své tavené sýry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
1: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
0: Ale tavené sýry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené sýry lišily od těch dnešních.
2: Ty původní tavené sýry vznikaly tavením za účasti solí, kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
0: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
2: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
3: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovirok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já, i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě sekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, předtím jdu nakoupit a potom tak to společně uvaříme a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepší kuchař na světě, když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dříč.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jakože i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže... Už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jo, padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano. S těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádlem omašlovala a pak ještě buď povidla, nebo jen tak naslano, no taková dobrota. No, ale já je nedělala, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý dolky na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář, jo. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak tam zjistě tam jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký dolky, jo.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník, jo. Já mám všechno rád. Já akorát, co jsem neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky s ním, jo. Neměl jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí, jo. Takže já opravdu odpajšlu prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuju, nashledanou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hra bez etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přerovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí. Podívejte se na web, kde všechno najdete. pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu překvapení.

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková. Pivo.

0: A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec.
1: Pivíčko.

0: lásku.
1: Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionů, ve kterém představujeme místa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nedávno jsme zkoumali i Žatecko a krajinu Chmele, která nás na tento prestižní seznam dostala v roce 2023. Do města Žatec jsem se ovšem musela vrátit, protože o příštím víkendu 4. a 5. září se tam bude konat unikátní slavnost – Žatecká dočesná. Vznikla už v dávných dobách jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a koná se vždy v prvním zářijovém týdnu. A je obdivuhodné, že se udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to s Žatcem a Chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea Chmele na světě.

0: Tak milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem muzea chmelařství a chmele v Žatci Vladimírem Valešem usedli na nádvoří muzea. Před sebou vidíme klasickou chmelovou konstrukci, také tady chmelová rostlina, tak když jsme tady v zajetí chmele, tak bychom si měli říci o tom, jak se chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
1: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez chmele.
0: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora, z té vaší střechy, na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s chmelem.
1: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně chmel. Chmelařský ostrov, tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
0: A každá ta balírna, ten sklad měli zpravidla velmi vysokánskou střechu až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
1: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy. Protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak. Ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo dřevo.
0: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná?
1: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě znojemských okurek, tak byla nejznámější žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.
0: Jak to vypadá s chmelem a Žatcem dnes?
1: No tak v těch nejslavnějších erách jsme v Čechách měli 17 000 hektarů chmele, to bylo v roce 1928, ale dneska jsme na zhruba 5000 hektarech na celé České republice a máme tři oblasti, máme Žateckou, Ústeckou a na Moravě Tršickou. Nejznámější a největší je samozřejmě ta Žatecká chmelařská oblast. Když si vzpomenu na svoje mládí, chmelnice byly ještě až směrem k mostu, jo, mezi Žatcem a mostem. Dneska už tam vlastně o chmelnici nezavadí. Díte. Takže dochází samozřejmě k ústupu pěstování chmele. Ale není to na úkor té kvality, je to možná na úkor toho množství, ale jeden můj známý říká, prosím tě, co furt naříkáš, máš tolik chmele, kolik potřebujeme, když máš pořád tolik piva, kolik vypiješ, tak na co si naříkáš? Proč potřebuješ 17 000 hektarů chmele? Potřebujeme prostě kvalitní chmel, potřebujeme ho mít tolik, aby jsme z něho mohli žít a aby jsme pořád prosazovali dobrý jméno českého chmele ve světě.

0: Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok koná tradiční oslava všech sklářů. Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Riedlu. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto, že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna, původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků, no a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké prameny, které hovoří o tom, jak tady ti lidé vlastně fungovali? Byla to samostatná jednotka sklářská, tak to fungovaly původně ty sklářské osady tady v Jizerských horách?
2: Ano, ano, oni byli skutečně naprosto odříznutí od světa, museli být soběstační, takže tady k tomu měli svý malý hospodářství, pekli si chleba. Děti chodili tady do školy a to všechno i z toho důvodu, aby se nevynášelo tajemství, jak se tady zpracovává sklo a jaké sklo, tak i z tohoto důvodu byli v podstatě ti skláři tak trošku nevolníci, se dá říct.
1: Toho majitele té sklárny. Což byla rodina Riedlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Riedlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
2: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Riedlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Samozřejmě, že by liščí bouda tady na Kristianově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdlu, ale vůbec celého Kristianova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla liščí hospoda a tuhle z tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zdejší obyvatelstvo tu hospodu pojmenovalo Fuchshaus, tedy česky liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a druhá část je právě věnovaná té samotné historii tohodle z toho místa a celé té osady.
0: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných tamanových psů.
1: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal těm zdejším a uměl čarovat pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že by měli otvírat dveře, okénice, vrata a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližšího okolí a oni mu to donesli. A ta legenda o lišákovi, tak ta je zase navázaná na to, že se tvrdilo, že ten čaroděj Taman umí mluvit se zvířaty. A tady jezerky jsou ještě také známé pytláctvím. A právě jeden takový lišák, když se tady po okolí nacházel, tak se mu podařilo utéct před jistým pytlákem. A bylo to pomocí toho, že když před ním utíkal, tak se od jistého sklíčka pytlákovi do oka odrazilo světlo a on mohl utéct, ten lišák. A vlastně on pak přišel za Tamanem a řekl, že by se chtěl stát člověkem, protože ho nebavilo, že byl naháněn těmi pytláky. A ten Taman mu právě řekl, že z něj toho člověka udělá, ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on z něj mohl zase čarovat.
0: No tedy, to jsou věci mimochodem. Onen Taman, čaroděj, mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem?
1: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
0: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
1: Ty sklíčka, vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
0: Milí posluchači, slyšíte to, nejenom za historii se dá přijet sem na Kristianov. Moc děkujeme Davidu Podráckému, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Z Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes do Žínky ve Vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom, jakou symboliku mají jihočeské kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám k té Šumavě. Potom máme naše krásná jihočeská Blata a Blata ještě dělíme do více celku, ale těžiště těch jihočeských Blat je tvořeno ve vesnicích Mažice, Klečata, Borkovice, Zálší. To je takový ten středobod bohatých Blat. Bohatá se jim i říká díky tomu, že v té oblasti jsou zbytky třetí horního jezera, sladkovodního, a díky tomu se tam vlastně i vytvořilo rašlinové pásmo a úrodná krajina. Takže právě v této oblasti se velice dařilo dobře zemědělství a to tam velice prosperovalo. Takže v této oblasti ty kroje byly nejbohatší a nejzdobnější. Ale samozřejmě potom ty Blata pokračují dál od nad Lužnicí směrem na Třeboňsko, tam můžeme říct, že máme Třeboňská Blata a končí nám u Jindřichova Hradce. Potom, když se vrátíme zpátky do toho Vesy nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká Blata. A těm Hlubockým Blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná Blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za Blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekněme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
0: Ale díky tomu víme, že Blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, odráželo. Co to v tom

0: mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkali. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná, takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama, byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovaly a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty blaťačky to pojmenovaly baborka. To je stuha, která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý a kolem toho jsou právě flitry korálky.
0: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
1: No, to asi ne, ale dříve naši přeci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se i dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v Jižních Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

A slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes pranostikami začali, mám pro vás i jednu na závěr, která má kupodivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnešní díl věnujeme tématu, které je na první pohled viditelné, ale ve skutečnosti se odehrává hluboko uvnitř. Poruchám příjmu potravy. Nejde jen o jídlo, váhu nebo vzhled. Jde o vztah k sobě samým, o hodnotu, kterou si přisuzujeme, o tlak společnosti i o osobní příběhy, které si neseme. Uslyšíme příběh mladé ženy Kláry, která si prošla náročným obdobím spojeným s extrémním hubnutím, kontrolou jídla a ztrátou sebe sama. Dnes je na cestě uzdravení, ne jako hotový příběh, ale jako proces, který pokračuje. Společně s její psychoterapeutkou magistrou Janou Kastnerovou, psycholožkou z Hradce Králové, se zaměříme na akutní životní překážky a podíváme se, co se skrývá pod povrchem poruchy příjmu potravy, jakou pomoc tito lidé potřebují a proč je důležité mluvit o těchto tématech otevřeně. Nebude to příběh před a po, ale příběh cesty. Klára je dnes výživovou poradkyní. V cestě k uzdravení vás za celý tým, kam patří také Martina Coufalová, Alenka Čurdová, zdraví Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: čase být.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Poruchy příjmu potravy často nevznikají kvůli jídlu samotnému. Jsou spíše jazykem, kterým tělo a psychika komunikují vnitřní bolest. Magistra Jana Kastnerová a Klára. Dvě ženy, které se mnou sedí ve studiu, k jedné patří titul psycholog a k té druhé statečná 24-letá mladá žena, která jde mluvit o své anorexii, protože chce pomoci druhým svým příběhem. Milé dámy, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ve skutečnosti ale budeme mluvit o něčem mnohem hlubším. O vztahu k sobě samým. O pocitu vlastní hodnoty. O tlaku, který si neseme často už od dětství. Milá Klárko, když se vrátíme úplně na začátek, kdy jste si poprvé uvědomila, že máte problém s jídlem?
3: Asi nejintenzivněji to bylo v době, kdy jsem závodně tancovala a už jsem nebyla schopná jeden den odzávodit a museli mě před závody odvízt domů. Moje tělo už nebylo schopné podat ten výkon, zvracela jsem a v tu chvíli jsem si uvědomila, že už je něco špatně.
2: Jak vlastně vypadala vaše strava, váš jídelníček a vůbec váš vztah k jídlu?
3: Začínalo to nějakým postupným ubíráním jídla, až už jsem byla na úplném minimu, abych pokryla nějaký aspoň ten pocit v hlavě, že teda něco s ním, ale bylo toho strašně málo. Většinou to byly 3 jídla denně, trošičku rýže, trošičku brambor, trošku masa a primárně zelenina. Většinou to byla hrstka, co se vejde na dlaň.
2: Proč se to stalo?
3: Ze začátku byla ta motivace asi jenom zhubnout. Byl to vlastně přechod z 9. třídy na střední školu, kde jsem měla pocit, že chci jinak vypadat, chci se jinak cítit a spojila jsem se vlastně s výživovou poradkyní, začala jsem kontrolovaně hubnout. Pak se mi to ale zalíbilo, to, že ta kila ztrácím a tam to vlastně všechno začalo.
2: Řekl vám někdy někdo, že máte nadváhu? Nebo že jste silná, obézní? Co vás k tomu vedlo, že jste chtěla vypadat hezky a zrovna jste si vybrala kult krásy v té přílišné štíhlosti? Dřív se říkalo, vypadá jako Twiggy, že jo, paní magistro?
3: Ne, tohle se mi nestalo, ale byl to asi nějaký osobní chtíč. Já jsem vždycky na sebe byla hodně tvrdá, hodně přísná a byl to ten můj vlastní pohled sama na sebe, kdy jsem prostě chtěla splňovat nějaký pro mě v tu chvíli ideál krásy. Být co nejštíhlejší.
2: Z poruchy příjmu potravy, a za chvíli předám slovo velké odbornici paní magistře Kastnerové, souvisí i psychika člověka a možná i nějaká událost, která ho traumatizovala nebo traumatizuje. Co se stalo ve vašem případě?
3: Velkou roli určitě hraje to, že mě mamka vychovávala sama, že můj taťka od nás odešel už v době, než já jsem se narodila. To byl vlastně jeho první odchod, pak se k mamce vrátil a pak se to znovu všechno opakovalo a byl to nějaký pocit odmítnutí, který jsem v podstatě prožívala od té jedné z nejdůležitějších osob už prakticky od dětství. No.
2: Kolik vám bylo let, když odešel po druhé?
3: 4.
2: Vysvětlil vám to někdy, proč to udělal?
3: Vlastně nikdy, to až potom mamka, kdy prostě on měl nějaký svůj osobní příběh a na základě toho odešel, prostě taťka tu není a s tím se pracovalo.
2: Klára si, paní magistro, prošla mentální anorexií. O tom se spolu určitě budeme ještě bavit. Zajímají mě i terapeutické postupy. Jaké známé poruchy příjmu potravy?
4: Ono jich, dá se říct, i přibývá, ale do toho základu určitě počítáme mentální anorexii, potom je to bulimie. Často jsou už dneska zařazovaní do toho typy poruch příjmu potravy jako ortorexie, takže přehnané dodržování správnosti toho jídelníčku, aby to bylo všechno v pořádku, aby to bylo hodně zdravý. Potom jsou to různé obsese tím, aby jsme byli osvaleni, aby jsme vypadali dobře, takže zaměřenost na tu formu toho těla. Emoční přejídání, velmi častý fenomén, který vlastně je také velmi náročný psychicky, takže už se to dá zařadit mezi poruchu vlastně vztahu k jídlu a k sobě, nebo vůbec jako zvládání stresu neadekvátní. Já bych řekla, že ono není potřeba úplně vždycky jmenovat, dávat diagnózu a znát tu krabičku, kam člověk patří, ale spíš vnímat toho jednotlivce, jestli je to pro něho v pořádku, anebo je to pro něho problém.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tady zaznělo, že Klára chtěla vypadat perfektně. Vybrala si tedy ten kult krásy v té velké štíhlosti, ale zároveň jsme se lehce dotkli toho, že byla opuštěna dokonce dvakrát svým vlastním otcem. Která z těch věcí, paní magistro, víc souvisí s poruchami příjmu potravy?
2: Poruchy příjmu potravy jsou rozhodně takové multidimenzionální. Nikdy to není jedna příčina. Dá se říct, že úplně u všech témat, které potkávám ve své praxi, to nikdy není A a B. Příčina důsledek, vždycky je to taková mozaika, je to velká alchymie, přichází na ten individuální příběh. A stejné je to i v případě poruch příjmu potravy. Takže určitě vždycky já vidím tam nějaké podhoubí v oblasti toho vývoje toho člověka, zejména dívek nebo žen. Takže nějaký psychologický vývoj dětství, puberta, vztah k ženskému tělu, k ženě, k matce. Někdy jsou to i ty vztahové konflikty mezi rodiči, kdy vlastně ta dívka nebo to dítě pozoruje, jak vlastně muž přistupuje k ženě. Jestli je výhodné být ženou, jestli je v pořádku být ženou, jestli je žena hodna lásky. A potom samozřejmě jsou to i různé trendy, nebo právě to, k čemu to dítě například v té pubertě vzlíží, protože tam začne být důležitá nikoli už rodina, ale vrstevníci. Právě ten svět a jak do něho zapadám. A rozhodně, jak Klárka zmiňovala, tak ve vrcholovém sportu a ve sportu, ve kterém je důležitá váha, velmi často tím trpí baletky, gymnastky, tanečnice, ale i sportovci, kde každé kilo navíc je samozřejmě nevýhodou. Takže ten sport bohužel nepříznivě působí často na psychiku toho dospívajícího nebo vůbec toho dítěte. Potom je to samozřejmě společenský tlak, ideál krásy. Dneska jsou to dietní šílenosti, prostě jak máme správně jíst, je toho plný internet, takže nás to atakuje ze všech stran. Takže nejenom o tom, jak máme vypadat, ale jak máme se zdravě chovat ke svému tělu, jak moc máme sportovat, kolik je správně, jaký typ sportování a pohybu frčí zrovna. Jo? Takže se stáváme velmi často manipulováni těmi trendy. A pokud je tam podloží u toho člověka křehké, ten vztah k sobě není úplně stabilní, tak to může toho člověka velmi snadno zmást a svést na tu cestu. No.
1: Jak to, že se člověk třeba v případě mentální anorexie, kdy opravdu ztrácí váhu, cítí dobře?
2: My toho hodně vydržíme. On ten organismus je relativně dost nezdolný. A to je možná někdy naše nevýhoda. To je syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy. To jsou opravdu velmi náročné životní situace, kdy ten člověk jako projeví, jak je neskutečný držák, než nám dojde, že je zlé. A velmi často my vydržíme tak dlouho, až potom dojde k nějakému momentu zlomu. Přesně jak říkala Klárka. Jo, najednou se to úplně sesype, najednou prostě už člověk nemůže dál. A my vlastně nevnímáme ty signály toho těla ani té psychiky, že hele, něco se tady chystá, jo, tohle to už není v pořádku. Já myslím, že velkou roli hraje právě ten pocit té kontroly, toho zvládání. Já sama musím, jo? Já sama můžu, já sama dokážu, já to mám pod kontrolou, je tam silná vůle. A co si budeme povídat, je to dneska provázané i s egem. My hrozně chceme být perfektní, tady se hraje stále na nějakou dokonalost. U nás žen je to nekonečný téma, v čem vše máme být dobré a my to chceme dokázat. A my na to dokonce i máme. My můžeme být bezvadní, jenže je to na jednoho člověka samozřejmě moc a pak dojde k tomu breakdownu. Takže já myslím, že je to jenom o tom úžasném organismu toho člověka, který ale my dokážeme i tím nastavením prostě destruovat ve finále.
3: Já jsem neměla pocit hladu, pocit chutí, protože jsem sladké vůbec nejedla. To tělo, přesně jak říkala tady Jana, tak se umí nádherně adaptovat. Takže mě v podstatě nedávalo signály hladu, signály sytosti. A tohle všechno mě vlastně došlo až v tu chvíli, kdy jsem něco nemohla.
1: A to byl ten sport?
3: Ano, přesně tak. A potom to ještě bylo, když jsme se na Velikonoce s rodinou fotili a já jsem potom viděla tu fotku. Tam jsem si všimla, že už je to opravdu něco, co není pěkný. A říkala jsem si, to je asi špatně. Pak jsem se šla vyfotit sama do zrcadla z boku a zjistila jsem, že jsem vlastně jenom rovná čára. Nemám prsa, nemám zadek, propadlý břicho, propadlý tváře a v tu chvíli jsem si říkala, že už to vlastně není pěkný.
1: To je úžasná sebereflexe,
2: toto
1: paní magistro,
2: ano,
1: a to asi
2: tak.
1: Není tak časté.
2: Je to tak, toto je něco, co už je tam dobře. ta sebereflexe u těch dívek, nebo ono se to může týkat i kluků nebo mužů, ale toto už je velký pokrok v tom nadhledu, protože velmi často stále ta dívka není dost štíhlá, někde je
1: schovává
2: špíček.
1: Schovává se do velkých mikin.
2: Přesně tak. Jo, takže tento moment byl za mě velmi důležitý. Jednak už nemůžu dělat to, co mám ráda. Za další obrovská podpora rodiny už v tu chvíli, protože i vlastně maminka se mi ozvala, když jsme začali s Klárkou spolupracovat. To je moc důležité, jak zareaguje ten svět. Výživová poradkyně zjistila, že má svoje limity, že narazila na strop a že už se jí to zvrtává, že to hubnutí už není v pořádku a ta výživová poradkyně mě znala. Ona se mi ozvala, jestli toto je teda dobrý, jestli bych mohla Klárku vzít. A já říkám, ano, je super, že jste identifikovala tu svoji hranici a že teda je potřeba to uchopit i z pohledu té psychoterapie. Probudit v té dívce ten puce bez záchovy, začít pracovat na tom vztahu k sobě, který je absolutně klíčový, a nikoli ukazovat, toto je špatně, vypadáš hrozně, což se velmi často děje i od toho okolí. Tatínci, maminky, aniž by tušili, kolik zla můžou napáchat, co velmi přísné na ty dívky, tak už se najez, podívej se na sebe, jak vypadáš. A to je přesný opak, co ten člověk v tu chvíli potřebuje.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Janou Kastnerovou a svůj příběh o cestě k uzdravení nám přišla vyprávět mladá Klára. Je o osamocení a potřebě vypadat velice štíhle. Je to dívka, která si prošla mentální anorexií a stala se výživovou poradkyní. A mě to vede k otázce, paní magistro.
2: Jestli to zase není o té přílišné kontrole, co jíme. O té ortorexii.
3: Ano, ortorexii. A to je něco, co může pěkně zakrývat určitou posedlost jídlem. Je to záminka možná někdy i, stejně tak jako sport. Ale důležitý je, jestli ten člověk má nadhled a uvědomuje si, že to může takto být.
2: Myslím si, že to také hodně souvisí se sebeláskou. Máte se dneska ráda, Klárko?
4: Tahle otázka je vlastně hrozně složitá pro mě. Já myslím, že oproti tomu, co bylo dřív, už teď můžu s klidným srdcem říct, že ano, ale myslím si, že to pořád má jako nějaké hranice a pořád je na čem pracovat. Jinak ve výsledku asi jo, jsem ráda tam, kde jsem, jakou cestu jsem ušla a musím říct, že asi v některých ohledech jsem na to za sebe pyšná.
2: Paní magistro, jaké terapeutické postupy praktikujete?
3: Obvykle se na poruchy příjmu potravy velmi uvádí kognitivně behaviorální terapie, asi nejčastěji. A řekla bych, že tak, jak je to užitečné, tak to může být v něčem nedostatečné, a sice, že tam chybí ta hloubka. Takže já většinou chodím do toho dětství s mými klienty, s klientkami, protože tam je právě ta holčička, která někde strádala. Tam je ta holčička, která začala vnímat sebe zkresleně. Tam je ta holčička, která se odpojila od sebe, která se nemohla uvolnit a musela převzít tu kontrolu, musela být šikovná, vědomá, musela ochraňovat maminku. A my potřebujeme opečovat to svoje vnitřní dítě. A to je takový můj úkol, jako napojit se na sebe, domluvit se nad sebou, nad tím svým životem a říct mu ano. Potom samozřejmě můžou přicházet ty kognitivně behaviorální postupy, to znamená, teďka si to uvědomujeme a co s tím můžeme dělat, jaký může být první krok, druhý krok, to znamená převést to uvědomění do té akce, do té reality, do těch kroků, co se stane jinak.
2: Co bylo pro vás, Kláro, během terapie nejtěžší?
4: Ze začátku to asi bylo to uvědomění si, že jsem nemocná. Potom ta cesta jako taková, nebylo to jednoduché a nebylo to o tom, že bych se toho zbavila ze dne na den. Bylo to dlouhé, intenzivní a bylo potřeba na sobě pracovat ve všech směrech, nejenom čistě terapeuticky, ale i jako zdravotně a všechny věci s tím šly tak ruku v ruce, rozjíst se a všechno.
3: Vlastně součástí té terapie je rozhodně to, že když mám člověka, který má už nějaký kliničtější projev, to znamená, už to zasahuje do fyziologie těla, já také spolupracuji s lékaři, s psychiatry, pokud je to už vážnější. Potřebuji vědět, že to tělo je v pořádku, nebo že ta fyziologie těla je pohlídaná odborníkem, zase přes to tělo. Potřebujeme spolupracovat se nutričními terapeuty, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dokážou pohlídat něco jako výživový protokol, v podstatě sestavit jídelníček tak, aby opravdu vyživil to tělo a aby byl v souladu i s tou diagnózou, to znamená, aby nám to ta dívka jedla vůbec. Takže ta spolupráce i těch odborníků, včetně rodiny, je za mě velmi důležitá. A pokud je ta dívka ještě součástí nějakého kolektivu, nějakého sportu, tak aby o tom věděli i například ti trenéři a trenérky, aby s náma také spolupracovali, aby jsme táhli za jeden provaz, aby jsme pro tu dívku nebo toho dotčeného člověka vytvořili ten tým, který mu s tím pomůže, protože toto často je něco, co se neúplně dobře dá zvládnout samo.
2: Vy máte teďka, Klárko, možnost něco vzkázat své rodině, která při vás stála.
4: Ráda bych jim poděkovala, protože vím, že to se mnou vůbec nebylo jednoduché, že to byla hodně náročná a složitá cesta. Oni nikdy se neotočili zády a vždycky tam stáli a snažili se udělat maximum pro to, abych byla zdravá, abych byla funkční a toho si nesmírně vážím a děkuji jim za to.
3: Chtěla bych říct, že jako všichni tak nějak děláme v tom životě různé chyby a nemůže to být nikdy dokonalé ani výchova dětí, byť se snažíme sebe víc. Takže já vždycky říkám i těm klientům, nejdeme do minulosti hledat viníky, ale jdeme hledat příčiny, ty nitky, které nás dovedly až sem. A já se vždycky snažím i do té terapie zakomponovat vděčnost pro ty rodiče, že se snažili to dělat, co nejlíp to uměli. A já musím říct, že si vzpomínám na ten moment, i jak jsme pracovali na vztahu k tátovi. A pokud dneska Klárka po té době, a to víme, že tam byl distanc, že tam byl strach, obava z navázání toho kontaktu, kterou ve finále jsme zjistili, že měl i ten táta na druhé straně, taky nevěděli, jak do toho nakročit. Tak když dneska Klára napíše zprávu tátovi, vlastně tati, já bych prostě potřebovala, abys tady pro mě teďka byl, já chci s tebou mluvit, tak táta v tu chvíli zareaguje a prostě je tam a vyslechne svoji dceru. A za mě je tohleto obrovský kus práce celého toho systému, protože tohleto není samozřejmost.
2: Dojemný závěr. Milá Klárko, děkuju, že jste přišla sdílet svůj příběh. Vím, že to není vždycky jednoduché vracet se takhle zpátky. O to víc si toho vážím.
4: Já děkuju za pozvání.
2: Paní magistro, vám děkuju za vaši práci a přístup.
3: Děkuju také, je to vlastně poslání, ale zároveň mám obrovskou pokoru ke každému příběhu, protože ta duše je křehká, umí ovládat i to tělo, jak sami zjišťujeme, i skrze tyto příběhy. A možná řekla bych, když už se nevíme poradit, nevíme kudy kam, tak ať kdokoliv je v blízkosti člověka, který by mohl mít poruchu příjmu potravy nebo vůbec k sobě a k té stravě přistupoval tímto způsobem, ať nás provází laskavost a láska. To je to léčivo, to tam chybělo a to je možné dodat kdykoliv i zpětně. Takže místo tlaku na přísnost, dát tu naději, že se tím dá projít a vyhledat ty správné lidi do toho týmu.
2: Děkuju.
3: Děkuju také.
2: A naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
5: Taky jsem se narodil bos, jako každý chlap. A kromě dvou půlek neměl nic. Taky jsem se narodil bos.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj chce rozdělit téměř 20 milionů korun mezi 6 obcí na modernizaci vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Sídliště Koryčanské Paseky v Rožnově pod Radhoštěm bude zase průjezdné bez omezení. Dnes je to 5 let od stažení amerických vojáků z Afghánistánu. Dnes bude většinou slunečno, letní teploty až 29 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Téměř 20 milionů korun chce Zlínský kraj rozdělit mezi 6 menších obcí na vodohospodářské projekty. Peníze mají získat Mistřice, Komňa, Lačnov, Provodov, Bystřička a Střítež nad Bečvou. Obce je chtějí využít na opravu a rozšíření vodovodů a kanalizací nebo čistírny odpadních vod. Co konkrétně plánují, doplňuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
2: V Mistřicích chtějí doplnit kanalizaci a vodovod, v Komni zrekonstruovat vodojem a v Lačnově prodloužit vodovod a kanalizaci. V Provodově zase plánují první etapu splaškové kanalizace na návsi a ve Stříteži nad Bečvou prodloužení splaškové kanalizace.
0: Na Koryčanských Pasekách v Rožnově pod Radhoštěm dělníci dokončují asfaltování. Po 2 měsících tak lidé sídlištěm znovu projedou bez omezení. Práce se přitom protáhly a stavební firma chtěla asfaltování odsunout. Město s tím ale nesouhlasilo. Co dokončení této etapy znamená pro obyvatele sídliště, říká nezávislý starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera.
3: Musíme vyvíjet obrovský tlak na to, aby ta stavba měla kvalitu a termíny. To nejdůležitější a to nejkomplikovanější bude za námi. Místní jsou už z té délky stavby, která je náročná, trošku frustrovaní, je to přirozené a já moc prosím všechny, aby byli opatrní, trpěliví, protože ta část Koryčanských Pasek bude krásně zrevitalizovaná, bezpečná, fungující.
0: Do vesmíru zamíří vesmírný dalekohled Nancy Grace Romanové. Start z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě je plánovaný nejdříve na 13 hodin 26 minut českého času. Stanoviště dalekohledu bude asi 1,5 milionu kilometrů od Země a bude pořizovat takzvané přehlídky oblohy.
4: Tématem toho dalekohledu jsou objekty, které jsou rozloženy v celém vesmíru. Budeme z toho konstruovat takové ty vesmírné záhady, jako je temná energie, temná hmota, právě protože budeme sledovat jejich rozložení na velké ploše.
5: Vysvětluje Soňa Eilerová z Astronomického ústavu Akademie věd. Nová observatoř bude doplňovat dosavadní Hubbleův a Webův kosmický dalekohled, říká ve videu NASA projektová vědkyně Julie McEnaryová. Webův teleskop vidí do hloubky, dalekohled Nancy Romanové se dívá ze široka. Pojmenovaný je po americké vědkyni, která mimo jiné stála u zrodu kosmických dalekohledů. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Dnes je to 5 let od stažení amerických vojáků z Afghánistánu. Ukončili tím v roce 2021 svou 20-letou přítomnost v zemi. Odchod Američanů způsobil okamžitý kolaps tehdejší afgánské vlády a nástup hnutí Talibán k moci. V posledních dnech před stažením Američanů panoval na kábulském letišti chaos, protože se velké množství lidí snažilo dostat ze země. Americká administrativa byla za průběh odchodu později kritizována.
1: Počasí.
0: Dnes ve Zlínském kraji očekáváme polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost, ojediněle i přehánky. Aktuální teploty jsou 10 až 16 stupňů a nejvyšší naměříme 26 až 29 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už je na řadě Tomáš Perutka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pěkné nedělní ráno, máme 30. srpna, dnešní den je výjimečným dnem pro všechny milovníky památek, protože Národní památkový ústav návštěvníkům nabízí vstup zdarma na vybrané prohlídkové okruhy státních hradů, zámků, klášterů a dalších památek. Ovšem pozor, pokud byste na nějaký ten hrad nebo zámek chtěli vyrazit, tak přesto, že je vstup na vybrané prohlídky zdarma, tak návštěvníci si musí předem zajistit bezplatnou vstupenku prostřednictvím online rezervačního systému. Prohlídky budou probíhat stejně jako během běžné návštěvnické sezony v určených časech s průvodcem a s omezenou kapacitou návštěvnických skupin. Teď už další píseň, kterou jsme připravili do našeho vysílání a se kterou také odstartujeme dnešní ráno na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Jmenuje se Ještě světu šanci dej. Ať se vám příjemně poslouchá.
7: Český rozhlas Zlín.

5 hodin a 13 minut si připomeneme osobnosti, které se narodily či zemřely 30. srpna. Patří mezi ně také anglická spisovatelka Mary Shelleyová, která se narodila 30. srpna 1797. Je autorkou postavy Frankensteina. Své nejznámější dílo napsala v pouhých 19 letech, a to tak sugestivně a nadčasově, že jí vytvořenou postavu šíleného vědce ze starodávného hororu zná dodnes téměř každý. V roce 1920 se narodil herec Zdeněk Řehoř, kterého si dobře pamatujeme například z komedie Jak utopit doktora Mráčka a nebo jako Hajného z Krkonošských pohádek. V roce 1944 se narodil zahradník a muzejník Vítězslav Koukal, ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm v letech 1999 až 2012. Roku 1974 se v tento den ve Zlíně narodil režisér Tomáš Luňák a v roce 1979 zemřel ve Zlíně František Přikryl, rodák z Jarohněvic na Kroměřížsku, grafik a ilustrátor. Byl zaměstnán u firmy Baťa ve Zlíně. V roce 1951 začal spolupracovat s cestovateli Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem, vytvořil na 800 ilustrací k jejich cestopisným knihám. V roce 1989 zemřel ve Vizovicích Gustav Imríšek, etnograf, muzejní pracovník a také lidový vypravěč. V roce 1937 se ujal sbírek muzea ve Vizovicích, kde založil rozsáhlou muzejní expozici. Stál u zrodu valašského krůžku a cymbálové muziky, vydal knihu Čartoviny z Valašska. A přesně před 10 lety opustila tento svět sportovní gymnastka Věra Čáslavská, sedminásobná olympijská vítězka. Český roz...

0: Dobré nedělní ráno, za chvilku v našem vysílání můžete společně s Martinem Písaříkem zazpomínat na doby, kdy jste chodili na základní školu a kdy jste probírali v přírodopise zvířata. Bude řeč o žížalách, co všechno o nich víte, tak právě své znalosti můžete porovnat s autorem rubriky Co v učebnicích nebylo, která bude dnes patřit právě žížalám a která přijde na řadu po následující písni od Hany Zagorové.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty ve Zlínském kraji se pohybují mezi 10 až 17 stupni. Nejnižší teplota 10 stupňů byla naměřena před chvílí ve Velkých Karlovicích a ve Štítné nad Váří. Nejvyšší teplota 17 stupňů Celsia panuje na meteostanici Maruška Hostýnské vrchy. Maximální dnešní odpolední teploty by měly být vyšší než včera. Měly by se pohybovat mezi 26 až 29 stupni. Obloha bude většinou polojasná. Jasná, přechodně nás čeká také zvětšená oblačnost a s malou pravděpodobností se v našem regionu může občas vyskytnout nějaká ta přeháňka.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Rekonstrukce Baťova mrakodrapu ve Zlíně, střední zdravotnická škola anebo Bysta Tomáše Bati v krajské nemocnici. Věděli byste, kdo spojuje tato zlínská místa? Architekt Ivan Bergman, se kterým si budeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín povídat už 1. září. Na setkání s ním i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
4: Ale jené huse,
5: řekl na to Zikmund.
4: Kdo pak žije bez hříchu?
3: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
6: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
3: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Ze Zlína do Trenčína začne ode dneška jezdit nová přímá autobusová linka s číslem 735 a pojede v obou směrech 4x denně. Zastaví v Luhačovicích, Uherském Brodě a dalších vybraných obcích na trase. Celé trase linky platí jízdné integrované dopravy Zlínského kraje. Dělníci v Kroměříži dokončili v lesoparku Barbořina novou akátovou stezku dovednosti a dvoupružinovou houpačku. Interaktivní dřevěné prvky stály 165 tisíc korun. V minulých letech instalovalo město do lokality vyhlídkové místo, domeček se skluzavkou a přístřešek s ohništěm. Cílem těchto úprav je přizpůsobit Barbořinu víc pro rodiny s dětmi. Dnes končí lhůta, do kdy se mohou Češi žijící v zahraničí zaregistrovat do seznamu voličů pro senátní volby. Volit do senátu přímo ze zahraničí ale možné není. To znamená, že pokud volič chce hlasovat, je na zvláštním seznamu a musí přijet do Česka. Hlas pak do urny může hodit v jakémkoliv obvodu, kde se volby konají. Na dnešní zápas pražských klubů Sparta a Slavia budou dohlížet stovky policistů. Utkání totiž vnímají jako rizikové. Na skupiny fanoušků proto budou dohlížet psovodi, policisté na koních, ale taky antikonfliktní tým. Poslední duel mezi Spartou a Slavií se konal v květnu. Týmy zápas nedohrály, protože fanoušci vběhli na hřiště. Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno, přechodně i zvětšená oblačnost. Ojediněle přeháňky. Aktuální teploty jsou 10 až 17 stupňů a nejvyšší teploty naměříme 26 až 29 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jaký druh ohrady nejlépe ochrání ovce a krávy před vlčími útoky? Tak to by měl zjistit nový výzkum brněnských vědců a my na toto téma budeme v našem vysílání mluvit podrobně už za malou chvíli. Teď nás bude bavit písní Něžné doteky Petr Muk. Dobré ráno.

0: Mendelova univerzita v Brně připravuje výzkum zaměřený na co nejlepší ochranu hospodářských zvířat proti útokům vlků. Skupina chovatelů v Broumovském výběžku a Beskydech vyzkouší 4 druhy mobilních ohradníků, aby bylo možné určit, který z nich je pro ochranu stát nejúčinnější.
1: Olky, olky!
2: Okrajová část obce Suchý důl na Náchodsku. Filip Vávra je drobný zemědělec, momentálně má 8 ovcí, chrání je elektrický síťový ohradník.
1: Ohradník už mám druhým rokem, zatím žádné škody nebyly, jsem s ním spokojen.
2: Právě Filip Vávra bude jedním z desítek farmářů zapojených do plánovaného výzkumu.
1: Jsem spolupracovníkem Mendelovy univerzity, zároveň malý zemědělec, takže mi dává smysl zkoušet opatření na našem pozemku.
2: S expertem na velké šelmy Miroslavem Kutelem právě řeší, jak pro výzkum pastvinu doplnit.
3: Do těch rohů ještě umístíme kůly, na kterých budou fotopasti a zdroj, který bude napojený na online sledování napětí.
1: Dobře, a ty fotopasti budou snímat teda ty všechny strany těch ohrad.
3: Přesně tak, tady bude jeden kůl a z každé strany nalevo i napravo bude fotopast, takže celý prostor, celý obvod té ochrany bude vlastně sledovaný.
2: Do výzkumu se zapojí i chovatelka Eva Hrubá. Žije v asi 20 kilometrů vzdáleném Zdoňově, prakticky u hranic s Polskem.
4: Ale prosím tě, Kubičku.
2: Desítky ovcí jí kromě ohradníků chrání také pastevečtí psi. V minulosti kvůli útokům vlků přišla asi o 20 zvířat.
5: Teď poslední 2 roky už je to bez škod. Zajímá mě, jaká vlastně forma toho oplocení je nejefektivnější, abych to mohla využít já. Přijde mi to lepší, když vlastně někdo ten výzkum udělá a pak si z toho může vzít ty poznatky a nemusí to zkoušet sám.
2: Pravidla plánovaného výzkumu jsou podle Miroslava Kutala z Mendelovy univerzity jasně daná. V Broumovském výběžku i v Beskydech půjde o 16 mobilních pastvin o rozměrech 2,5 tisíce metrů čtverečních. Chránit je budou 4 různé typy oplocení. 120 cm vysoký lankový ohradník, různě vysoké síťové elektrické ohradníky a také ohradník s takzvanými fladrami.
3: Takzvanými zradidly, které slouží k odlákání vlků od útoku na ovce.
2: Fladry jsou proužky zhruba 6 cm širokých textilí, rozmístěných asi 0,5 metru od sebe.
3: Jsou třeba i videa, kdy je nějaký kadáver zabité ovce v ohradě, která je ohraničená jenom těmi fladrami a vlci se bojí vlastně přeskočit.
2: Dodává Miroslav Kutal. Do konce letošního roku ochranáři vyberou chovatele i lokality, a to v Broumovském výběžku i Beskydech. Samotný výzkum začne příští rok a potrvá 2 roky. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Dobré nedělní ráno přejeme, už je 5:49.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji by dnes mělo být většinou polojasno, přechodně se objeví zvětšená oblačnost, občas nějaká ta přeháňka, nejvyšší teploty 29 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Vsetíně dnes začíná fungovat nové autobusové nádraží. Pacienty s cévní mozkovou příhodou pomáhá v Uherskohradické nemocnici léčit nový software s umělou inteligencí. Fotbalisté Zlína prohráli na hřišti brněnské Zbrojovky 2-3. Dnes bude slunečno, letní teploty až 29 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré ráno. Ve Vsetíně dnes začíná fungovat nové autobusové nádraží. Cestující se musí zorientovat v novém uspořádání nástupišť. Novinkou je také těsné propojení autobusové a vlakové dopravy. Některá nástupiště jsou společná a umožňují rychlý přestup. Podle lidoveckého místostarosty Jiřího Ružičky lidem budou po celý den na nádraží pomáhat asistenti.
3: Vzhledem k tomu, že jsme otevřeli nový prostor autobusového nádraží, tak jsou tady pracovníci, kteří jsou schopni podat cestujícím informace o tom, z jakého nástupiště který autobus odjíždí a také je na to místo nasměrovat.
1: Lékaři v Uherskohradišťské nemocnici mohou rychleji rozhodovat o léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou. Umožňuje jim to nový software z prvky umělé inteligence. Automaticky vyhodnocuje CT vyšetření pacientů a poskytuje důležité podklady pro rozhodování o nejvhodnější léčbě. Včasný zásah je pro její úspěšnost zásadní, říká mluvčí nemocnice Stanislava Fojtová.
4: Při cévní mozkové příhodě každá minuta rozhoduje o tom, kolik mozkové tkáně se podaří zachránit. Bez léčby totiž pacient během jediné minuty ztrácí přibližně 1,9 milionů neuronů. K nejmodernější léčbě se tak mohou dostat i pacienti, u kterých to dříve nebylo možné.
1: Cévní mozková příhoda je v České republice druhou nejčastější příčinou úmrtí a hlavní příčinou invalidity. Uherskohradišťské iktové centrum ročně ošetří více než 600 těchto pacientů. Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho šéfka Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív prohlásila, že letos bude schodek vyšší než minulý rok. I tak ale zůstane pod hranicí 400 miliard korun. Zvyšování deficitu odůvodňuje například tím, že finance převzala po svém předchůdci. Růst schodku kritizuje třeba opoziční ODS, podle které je nepřijatelné, aby stoupal v době ekonomického růstu.
2: Sport.
1: Fotbalisté Zlína v šestém kole šanceligy prohráli na hřišti Zbrojovky Brno 2-3 a dále čekají na první letošní body. V zápase dvakrát prohrávali po dvou gólech z rohových kopů v podání Fukaly a Černína, ale dvakrát dokázali vyrovnat. O bod přišli v nastavení po brance hlavou brněnského obránce Vedrala. Dále pokračuje trenér Zlína Bronislav Červenka.
5: Šťáva je pořád, ale bere vám to sílu, bere vám to emoce, nadšení, dvakrát se vrátíte do zápasu. Stejně odjíždíte bez bodu, poražení opět, takže každá prohra bere sílu, bere energii, ale musíme pichnout to druhého poločasu. Když jsme se šli za vyrovnáním, dokázali jsme to a už nám chybí jenom kousek k tomu, aby jsme byli ostřejší a dokázali třeba takovýto zápas někdy zvládnout.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu polojasno, přechodně i oblačno, ojediněle přehánky. Aktuální teploty jsou 10 až 17 stupňů a nejvyšší naměříme 26 až 29 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Tomáš Perutka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pokud právě snídáte, přejeme dobrou chuť. Pokud vyrazíte do Zlínské zoologické zahrady, tak v rámci návštěvy můžete ochutnat i tradiční africká jídla. Připravili tam totiž speciální akci a my o ní podrobně budeme mluvit v následující půl hodině. Teď už zpívá Marie Rotrová. Dobré ráno.

0: Dobré nedělní ráno, probouzíte se do 30. srpna právě dnes. Si připomínáme vynález, bez kterého se neobejde asi vůbec nikdo z nás. Přesně před 125 lety získal Angličan Hubert Cecil Bowes patent na vysavač. No a teď v 6 hodin 9 minut si pustíme Standu Procházku a jeho píseň Já si počkám. Dobré nedělní ráno vám všem.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Já čas mám, zpívalo se v předchozí písni. Dnes většina z vás bude mít asi času dost, protože je neděle, pro většinu z vás volný den. Pokud máte chuť a zájem, můžete strávit dnešní den třeba návštěvou zoologické zahrady ve Zlíně. No a pokud nestíháte, tak do Zlínské zoo můžete prostřednictvím našeho vysílání vyrazit právě teď. Pokračuje tam první ročník Dnu Afriky. Pětidenní festival v oblasti Karibuny představuje návštěvníkům africkou kulturu, tradice i gastronomii. Na místo se vydala také naše reportérka Michaela Kočendová.
1: Jako no, ale je to hodně sladké teda na mě. Jak ti to chutná, Nůžko?
2: Dobře.
1: Dobře, je to dobrý? Jo.
3: No, voda.
4: S mlaskáním ochutnávají Jana, Jenovéfa a Petra vodu z čerstvého kokosu. Petra v rukou drží také dračí ovoce.
5: Je to taky takové sladoučké, jakože, no dobré, no takové kiwi, ale kiwi je víc pikantní a tohle je takové sladší spíš. A ty semínka mi připomínají jako semínka z kiwi.
4: Tropické ovoce je letecky dovezené a lidé můžou ochutnat také třeba dva druhy manga, papáju, hadí ovoce nebo ananas. Kromě toho je na festivalu spousta dalších stánků. V jednom z nich prodává tradiční pletené koše i ayazghany.
6: They are made by the indigenous people of Polgatanga.
7: Košíky vyrábějí původní obyvatelé Polgatangy v Ghaně. Většinou se živí jako farmáři, ale v období sucha, kdy nemůžou pracovat na polích, pletou ze sloní trávy tyhle nádherné košíky, které tady teď prodávám, a část výdělku z prodeje se pak vrací zpátky k nim.
6: And some of the proceeds go to their families.
8: My tady máme africké oblečení, šperky, doplňky, šátky, všechno možný.
4: Říká od vedlejšího stánku Hana Romová. V řadě stánku je také jeden světle modrý, kde lidé můžou ochutnat kukuřičnosojovou kaši likuni fala, kterou mívají děti v afrických školách. Za zvuku afrických rytmů můžou návštěvníci ochutnat také tradiční speciality ze Zimbabwe, Jihoafrické republiky nebo Ugandy. Další program popisuje mluvčí zahrady Romana Mikešová.
9: Pro děti máme připravené malování na obličej, samozřejmě s africkými motivy, ale máme obrovskou radost, že nejenom nám chodí pomalované děti, ale že v celém areálu můžete vidět i pomalované dospělé. No a na víkend chystáme ještě další vylepšení, tentokrát v podobě pletených afrických copánků.
4: Pětidenní festival Dnu Afriky je v oblasti Karibuny Zlínské zoo vůbec poprvé. Po letošním ohlasu je ale podle Romany Mikešové jasné, že se příští rok do zoo zase vrátí. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
10: V závěru měsíce budete mít na vlnách Českého rozhlasu Zlín opět příležitost udělat si přehled o srpnovém kulturním dění v našem kraji. O své nové výstavě promluví fotograf Antonín Kostka, herec a režisér Jan Budař nás spolu s polárníkem Petrem Horkým nechají nahlédnout do zákulisí natáčení nového filmu Silák. A nejen o podpoře mladých talentů se v rozhovoru rozpovídá ředitelka Kulturního centra Živý Zlín a výkonná ředitelka Hudebního festivalu a mistrovských kurzů Akademie Kroměříž Jana Kubáčová. U dalšího Na túře v kultuře vás v neděli 30. srpna po 17. hodině rád uvítá Pavel Macek.
11: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
12: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
11: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Za necelých 9 minut bude 6:30, vstáváte s Českým rozhlasem Zlín a teď uslyšíte, jaké nás čeká počasí nejen dnes. Prozradí nám to pan Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu, kterému přeji dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Do jakého rána se probouzí dnes v neděli 30. srpna Zlínský kraj?
1: Tak to ráno je takové projasněné, jen s malou oblačností. Teploměry ukazují 16 až 9 stupňů, ty nejnižší hodnoty jsou v údolích na severu a východě kraje.
0: Jaké bude tedy dnes v neděli v našem regionu počasí?
1: Spíše polojasné, přechodně může být i zvětšená oblačnost, ale jen s malou pravděpodobností přehánky. Teploty budou odpoledne letní, 26 až 29 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý, v průběhu dne přechodně mírný jihozápadní nebo jižní vítr.
0: Tak to vypadá na příjemný víkendový den, který si snad posluchači užijí podle vlastních představ. Nás ale pochopitelně zajímá také výhled dále, takže pojďme se podívat prosím na pondělí, co nás čeká?
1: Tak noc na pondělí bude polojasná až oblačná, ráno začne od západu přibývat oblačnost, během dopoledne tedy postupně zataženo, dostaví se také déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky, srážky postupně přejdou od západu přes většinu území kraje, v průběhu odpoledne začnou ubývat a postupně se objeví opět polojasná obloha. Ranní teploty 16 až 13, odpolední 23 až 26 stupňů. A foukat bude zpočátku slabý, proměnlivý, postupně mírný jižní nebo jihozápadní vítr, který se odpoledne bude měnit na západních a v bouřkách může přechodně zesilovat. Večer potom čekáme zeslabení větru.
0: Pomalu se blíží závěr prázdnin a také začátek nového školního roku, tak já se ještě zeptám, jak tedy bude v úterý, kdy školáci poprvé vyrazí po prázdninách do školních lavic.
1: Tak v noci a ráno bude přechodně i skoro jasno, jinak polojasno nebo oblačno, bez srážek, ranní teploty 14 až 10, odpolední 22 až 26 stupňů. Foukat bude slabý, přes den přechodně mírný západní vítr.
0: To říká pan Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za to, pěkný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín teď zahrají a zaspívají Beatles.

Hasta luego.

0: desítky milionů korun. Studenti, kteří mají dítě, můžou od září požádat o novou státní podporu. Nárok mají až na třetinu minimální mzdy, letos tedy zhruba 7,5 tisíce korun. O podporu můžou požádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Jednou z podmínek, kterou musí žadatelé splnit, je například to, že musí studovat vysokou školu nebo vyšší odbornou školu v prezenční formě. Norská církev chystá na dnešek v kostelech po celé zemi vzpomínkové bohoslužby za zemřelého norského krále Haralda V. Královská rodina se zúčastní bohoslužby v kostele Asker na jihozápadě Osla. Norská vláda vyhlásila období smutku. Ten potrvá až do oficiálního pohřbu, jeho datum ale zatím nebylo oznámeno. Dnes bude v regionu polojasno, přechodně i oblačno, ojediněle přehánky. Aktuální teploty jsou 10 až 17 stupňů a nejvyšší naměříme 26 až 29 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Že se jezdí bez nehod, to nás samozřejmě těší, ale pozor, buďte opatrní, protože závěr srpna patří statisticky mezi nejnebezpečnější období na českých silnicích. Kvůli návratům z dovolených a zvýšenému provozu roste pravidelně počet nehod v tomto období. Policie také proto posílá na silnice více hlídek, takže počítejte i s tím, že můžete být někde kontrolováni. No a pochopitelně raději dodržujte rychlost, protože se bude taky asi někde měřit.

0: Nejen aktuální informace zejména z vašeho okolí, ale také třeba dobré rady vám přinášíme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín a právě teď je na řadě ukázka z naší poradny. Péče o někoho blízkého často znamená změnu každodenního života. Neformálně pečující přitom nemusí zůstávat na všechno sami. Pomoc jim nabízí například opora diakonie ve Valašském Meziříčí. Hostem našeho vysílání byla její vedoucí sociální pracovnice Veronika Ziobroňová. Moderátorka Kristýna Fuchsová se jí ptala také na dotazy našich posluchačů. Jedním z nich bylo, jestli v Česku existuje pojištění pro neformální pečující, kteří sami onemocní a dočasně se nemohou starat o svého blízkého. Příspěvek na péči by totiž v takovém případě musel pokrýt služby náhradních pečovatelů a ten neformální by zůstal bez prostředků.
1: Bohužel zatím u nás stále neexistuje. My v opoře diakonie i celkově diakonie se snažíme právě apelovat i na politiky, aby se tady toto změnilo a mluvíme o tom, jak jsou pečující hodně znevýhodnění, protože tráví mnohdy 24/7 tím, že pečují a nemají nárok ani na dovolenou, ani na žádné třeba nemocenské pojištění, právě když by onemocněli.
2: S jakými situacemi se na vás tedy lidé nejčastěji obracejí?
1: Nejčastěji se na nás obrací, když se něco stane náhle, ze dne na den. Maminka z plného zdraví dostane například mozkovou příhodu, zůstane upoutaná na lůžko a ti lidé si nedovedou představit, jak teď budou fungovat. Chodí do práce, najednou na ně začnou v nemocnici chrlit, že budou muset o maminku pečovat, tak se snaží tu situaci nějak vyřešit a teď se nastupujeme my, kdy se snažíme s nimi vlastně najít nějaké služby, které by mohly pomoci, nějaké pomůcky, jaké by mohly usnadnit péči. Ale také to jsou lidé, kteří pečují už delší dobu, nějak tu péči zvládali, nebo ta péče nebyla natolik obtížná a stav toho blízkého se zhoršil a teď už taky neví, kudy kam.
2: A co bývá pro nové pečující nejtěžší? Je to samotná péče, administrativa nebo třeba to skloubení péče s vlastním životem?
1: Já mám pocit, že ze začátku úplně všechno. Že je to takový jako ta péče strašák sám o sobě. Ten pečující fakt mnohdy neví, je takový hozený do vody. Ale největší strašák je asi taková ta péče, ta fyzická, takové to, jak zvládnu maminku přebalit, jak s ní zvládnu manipulovat na lůžku. A i tady s tím my můžeme pomoci. A z mojí zkušeností musím říct, že většinou je to fakt strašák jenom do té doby, než to ti lidi začnou prakticky dělat.
2: Je to neznámé.
1: Je to neznámé, ano, je to strach z toho neznáma.
2: Máme tady další dotaz, jakou máte otázku?
3: Dobrý den, prosím vás, já mám neuropatii. Přesce nemůžu, spadám postele, mám aj mačkátko od policie, kdy mě přijdou zvednout a já žádal jsem, nevím, kde by sehnal tu postel polohovací, kdo by mě jako doporučil.
1: Můžete se zkusit zeptat v nějaké půjčovně pomůcek, jestli máte nějakou
3: no,
1: v okolí?
3: Půjčovnu, já bych to chtěl tak, abych to nemusel platit, to stojí 1012 na měsíc.
1: A abyste to nemusel platit, tak se můžete poradit se svým lékařem. Jestli na to...
3: Neurologem?
1: Neurologem, anebo dokonce už i praktikem.
2: Paní Ziobroňová, protože jste z pobočky opory diakonie ve Valašském Meziříčí, ve Zlínském kraji je ještě jedna ve Vsetíně. Mohou se na vás obracet lidé i z jiných okresů. Jak vaše služba funguje? Pro koho?
1: Určitě můžou. Na nás se můžou obracet, pokud by chtěli za náma přijet osobně nebo telefonicky, tak se na nás můžou obrátit v podstatě z celé republiky. Telefonicky míváme i dotazy od lidí například z Prahy. Bydlí tam, pečují o své rodiče tady na Valašsku, řeší péči, takže i tady s těmito pečujícími se setkáváme. Pokud bychom měli za nimi vyjet do terénu, což my můžeme, tak my jsme registrovaná služba ve Valašském Meziříčí jako odborné sociální poradenství a my jsme registrovaní terénně pouze pro mikroregion Valašsko-Meziříčko-Kelečsko.
0: Celou poradnu o pomoci a podpoře pro neformálně pečující o někoho blízkého si můžete poslechnout v audioarchivu na stránkách zlín.rozhlas.cz, konkrétně v záznamu páteční 11. hodiny.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Michal Penk, kdo zpíval ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, už máme 3:45.
1: Počasí.
0: V našem regionu dnes počítejte s polojasnou oblohou, přechodně se vyskytne větší oblačnost, s malou pravděpodobností může dorazit nějaká ta přeháňka. Maximální teploty 26 až 29 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Redaktoři Českého rozhlasu nechybí u všeho zajímavého, co se kolem vás děje. No a tak jsme nechyběli také u akce, která se konala na Karvinsku. Důl Darkov byl v sobotu mimořádně otevřený pro veřejnost. Nejenom bývalí horníci vzpomínali na časy, kdy odtud odjížděly vlaky plné černého uhlí. Těžba tam skončila v únoru roku 2021 a to si připomněli stovky lidí. Dostali se i k jámě nebo do velké strojovny.
1: Tady byla ženská a čepovali jsme si vodu, protože tu nebyla pitná voda. Jo?
2: Vzpomínky se vrací, bývalí havíři vypráví svým dětem, které sebou přivedli.
1: Dělal jsem ve funkci strojníka. Havíři nakopali, tak já jsem jim to vyvez nahoru.
3: Je to takové nostalgické, když si vzpomenu, že před těma 19 rokama první den právě vkráčel tady do té šátny, kde jsem si sundával hák. První šichta moje byla právě tady na dole Darkov. No a...
2: Jsou tady otevřené i hornické koupelny, teď jsme v řetízkové šatně, ze stropu visí fáračky, vidím igelitky plné. Tady se vzpomíná hodně.
3: Tady jsem měl číslo 15, což se dívám, že ještě tu furt je.
2: Je to vaše?
3: Jo.
2: Fakt je to vaše?
3: Jo, jo. Po dvou letech tu furt ještě visí.
4: Tati, bylo to tady super nebo ne?
3: Jak kdy teda, no?
2: A nejenom pánové tady vzpomínají.
5: Vydávala jsem prádlo horní.
2: Vydávala jste prádlo, takže přímo tady to znáte?
5: Ano.
2: Jaký je to pocit vrátit se zpátky?
5: No, je to takové příjemné, no.
2: Někteří ale těžko schovávají slzy v očích, odejít před lety totiž vůbec nechtěli.
6: Teď už nic, teď už to nic nedělá, teď už není co.
2: Oblast dolu Darkov má za sebou dlouhou historii, vlastně už od poloviny 19. století. Postupně se místní šachty různě spojovaly.
7: Z toho důlního pole, celkového důlního pole, se vytěžilo zhruba 310 milionů tun za dobu existence. Ze samostatného dolu Darkov, který se dostavil v roce 82, bylo vytěženo 55 milionů tun uhlí.
2: Spočítal Zdeněk Hrůzek ze státního podniku Diamo, který tady má útlum na starosti. Likvidace podzemí dál pokračuje, potrvá do přelomu let 2029 a 2030.
7: Nasledovat budou ještě demoliční práce na povrchu. Předpokládáme, že povrch bude zlikvidován na takzvanou zelenou louku.
2: Betonová skipová věž dolu Darkov bude ještě pár let jednou z posledních hornických a z dálky viditelných dominant. Věž sousedního dolu ČSA chce totiž Diamo odstřelit už teď v září.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Senior taxi bude od září nově fungovat v Napajedlích. Zimní stadion ve Valašském Meziříčí má novou chladící technologii. Státní památky dnes umožní návštěvu zdarma. Dnes bude slunečno, letní teploty až 29 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno. V Napajedlích na Zlínsku začne od 1. září fungovat senior taxi. Služba pro lidi nad 65 let věku a mladší se zdravotním postižením má usnadnit přepravu k lékaři či na úřady. Připojí se ke stejné službě fungující od loňska v Otrokovicích. Senior taxi tak vedle zmíněných měst obslouží i další obce v okolí, třeba Tlumačov, Topolnou, Spytihněv nebo Pohořelice. Jedna jízda vyjde na 40 korun. Doplňuje mluvčí Napajedel Petr Štefková.
4: Před první jízdou je nutné podat žádost a uzavřít smlouvu o přepravě s příspěvkovou organizací Senior Otrokovice, která službu provozuje. Na základě toho klient získá průkaz Senior Taxi s fotografií, kterým se prokazuje při nástupu do vozidla.
2: S vyřízením dokladu zájemcům pomůžou pracovníci Napajedelského úřadu. Jízdu je nutné objednat telefonicky alespoň 2 dny předem. Hokejisté ve Valašském Meziříčí mají před sezónou nový let. Na tamním zimním stadionu skončila přestavba za 20,5 milionu korun. Dělníci vyměnili chladící technologii a postavili novou kotelnu. Diváci si sednou na 96 vyměněných sedaček a nové jsou podle mluvčí města Jakuba Mikuše i mantinely.
5: Chladící technologie sloužila na zimním stadionu zhruba 20 let a byla na hranici své životnosti. Při dnešních cenách energií vycházel tedy její provoz velmi draze. Proto město přistoupilo k její kompletní výměně, včetně potrubních rozvodů, zásobníků, čerpadel a dalších prvků. Nové jsou také mantinely, které jsou nyní bezpečnostní s nastavitelnou pružností.
2: Na hradech, zámcích a dalších památkách pod správou Národního památkového ústavu je dnes možné navštívit vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Do akce se zapojí téměř všechny státní památky, kromě Pražské invalidovny a zámku Raduň. Návštěvníci si musí předem opatřit bezplatnou vstupenku v online rezervačním systému jednotlivých památek. Většina míst už má rezervace plné. Podle mluvčí MPU je nutné počítat s větším vytížením turistických míst než obvykle.
6: Velký počet návštěvníků se ale může projevit nejen u samotných prohlídek. Zvýšené vytížení lze očekávat také u parkovišť, občerstvení nebo dalších služeb v okolí památek. Ty přitom často neprovozuje Národní památkový ústav a mají svoji kapacitu. Návštěvníkům proto doporučujeme ověřit si před cestou také možnosti parkování a další praktické informace u konkrétní památky.
0: Sport.
2: Fotbalisté Zlína v 6. kole šance ligy podlehli brněnské Zbrojovce 2-3, v tabulce jsou bodově stále na nule. Přitom dokázali dvakrát vyrovnat, po rohovém kopu se trefil nejprve Michal Fukala a v 86. minutě také obránce Jakub Černín. V nastavení ale Zlín ještě inkasoval z hlavy Filipa Vedrala, z čehož byl Černín zklamaný.
7: Jsme za blbce, no prostě 94. lehká situace, nepohlídáme si hráče a to nás zabíjí každý zápas. Je to asi o hlavě, nevím, jestli to tam někdo má, prostě přemýšlí nad tím moc. Furt tam prostě bude svítit ta nula po tomhle zápase.
0: Počasí.
2: Dnes bude v regionu polojasno, přechodně i oblačno, ojediněle přehánky. Aktuální teploty jsou 10 až 17 stupňů a nejvyšší naměříme 26 až 29 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dvě osobní auta se srazila v Luclavicích na Kroměřížsku. Jezděte opatrně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už opět Tomáš Perutka a dobré ráno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jak jste se mohli přesvědčit při poslechu zpravodajské relace, tak my šetříme také vaši peněženku. Připomněli jsme, že právě dnes můžete navštívit hrady, zámky a další památky zcela zdarma. No a ušetřit můžete také v případě, že si pořídíte takzvaný Baťa pas, což je historicky první oficiální turistická karta pro Zlín a jeho okolí, která sdružuje vstupy a slevy na nejznámější baťovská místa. V prodeji ale běžně není. Pokud ho chcete získat, tak se budete muset ubytovat ve vybraných hotelích a penzionech, které jsou zapojeny do tohoto projektu, do projektu Baťa pasu. No a pořídit si ten Baťa pas, to se určitě vyplatí, protože jeho platnost je až do 30. září letošního roku. Mám na mysli tedy ten letošní letní. My jedeme dále s Jaroslavem Uhlířem, který přichází z písní Severní vítr. Dobré nedělní ráno.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Také v uplynulém týdnu byli naši redaktoři Českého rozhlasu Zlín u všeho zajímavého, co se dělo v našem regionu. Sledovali například demolici budovy 34 ve Zlíně, kromě toho informovali o výstavbě nového kulturního domu na Vsetínsku v Rožnově pod Radoštěm nebo o otevření nového dětského hřiště ve Zlíně, které hlídá kamerový systém. Vy si teď více můžete poslechnout ve zpravodajském souhrnu.
1: Společnost Cream v úterý přerušila demolici 34. budovy ve Zlíně. Fragment 11-patrové budovy chce firma zachovat. Stav budovy proto prověřují statici. Jejich verdikt by mohl padnout do 14 dnů, říká mluvčí firmy Cream Marcel Schmidt.
2: Vlastně jsou v tom zainteresovaní dva statici a pak samozřejmě sekundárně nějaké vyjádření a součinnost stavebního úřadu a případní památkové péče, která ale tu aktivitu podporuje.
1: Naopak v Rožnově pod Radhoštěm začali dělníci stavět. Nové kulturní centrum má být největší dřevostavbou svého druhu v Česku. Město na ni čekalo od 60. let minulého století. Do objektu za zhruba 400 milionů korun se vejde až 600 lidí. Dodavatelská firma ho staví z 1200 kubíků lepeného dřeva a více než 100 tun ocelových spojovacích prvků, říká výrobní ředitel firmy Aleš Gebauer.
3: Ona je unikátní už tím, že jsou tady použité technologie komplet ze dřeva od betonové desky a unikátní je hlavně tím, že se bavíme o shromažďovacím prostoru, což není v České republice běžné. Zatím je to první taková vaštovka, která je celá ze dřeva, většinou je to kombinace dřeva a betonu.
1: Jako školní kuchyně a jídelna od září poslouží restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě. Žáci základní školy na Výsluní ji mají navštěvovat zhruba polovinu nadcházejícího školního roku. Město k tomuto kroku přistoupilo po nečekané výpovědi z pronájmu ze strany současného provozovatele restaurace. Školní jídelna základní školy je navíc v rekonstrukci. Jak budou děti na obědy docházet, popisuje ředitel školy Filip Strážnický.
4: Děti budou docházet samozřejmě pod dozorem a v podstatě uvidíme, jakým způsobem bude probíhat, protože je to vlastně něco nového a je to taky samozřejmě nějak vzdálené od školy, zhruba kilometr. Takže bude to trošku náročnější na organizaci, ale já doufám, že všechno zvládneme.
1: Na centrálním hřišti Vysoká Mez ve Zlíně dohlíží na bezpečnost kamerový systém. Dětské hřiště otevřelo tento týden ve čtvrtek. K záznamům z 5 kamer má přístup správce hřiště i městská policie, dodává ředitel zlínských strážníků Milan Kladeníček.
5: V reálném čase může ten prostor sledovat městská policie i policie České republiky. A úplná novinka je, že správce bude moct těma kamerama hýbat a může si kamery natáčet podle potřeby, tak jak vlastně uvidí ten větší pohyb dětí. Zvýšený pohyb dětí může přilákat v podstatě kohokoliv a chceme to mít všechno pod kontrolou.
1: Doktor Stoje volací znak operačního střediska zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Je to také název bezplatné stáže, kterou u záchranky můžou absolvovat budoucí lékaři. Jestli by se chtěl po ukončení studia věnovat právě urgentní medicíně, si díky ní v praxi vyzkoušel stážista Jan Pochtiol.
6: Zkouška spojení, doktor Stoje, jak mě slyšíte?
7: Doktor Stoje, slyší dobře.
6: Tady máme vybavení. V tom RVčku najdeš de facto všechno, co je ve velkém autě.
8: Zkušený lékař Vojtěch Svízela ukazuje záchranářskou výbavu Janu Pochtiolovi. A než se stačím Jana na cokoliv zeptat, přichází možnost přidat se k výjezdu.
6: Teďka vlastně máš možnost jít na sekundární transport, je to transport pacienta z Ára vlastně tady z Baťovky do Kroměříže.
9: Super, tak jo, díky, určitě se přidám.
1: Celou reportáž reportérky Blanky Kovandové si můžete poslechnout na webu iRozhlas v záložce regiony Zlínský kraj. A příští týden se ve zpravodajství Českého rozhlasu budeme věnovat třeba tématům souvisejícím se začátkem školního roku ve Zlínském kraji. Karolina Macejová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Vrány se nepotí, vzduch je chladí, zpívaly buty, jak to bude s námi v průběhu dnešního dne, tak to se dozvíte za okamžik při předpovědi. Posloucháte Český rozhlas Zlín, přesně 7:45.
1: Počasí.
0: Nejprve přehled aktuálních teplot na meteostanicích. Zajímavé je, že v porovnání s tím přehledem, který jsme nabízeli po 5. hodině, ty teploty klesly, nejdou nahoru. Aktuální teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 9 až 16 stupni. 9 stupňů hlásí aktuálně Velké Karlovice, 16 stupňů Celsia, 2 meteostanice, a to Kateřinice Ojičná a také Maruška Hostýnské Vrchy. Maximální odpolední teploty dnes budou stoupat až na 29 stupňů. Obloha by měla být většinou polojasná, přechodně se může objevit i zvětšená oblačnost. No a s velmi malou pravděpodobností dorazí do našeho regionu i nějaká ta přeháňka.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín bude tentokrát věnována ptactvu. Je vhodné ptáky přikrmovat celoročně? A co bychom měli dělat, pokud najdeme zraněného opeřence? I na to se budu ptát ornitologa Jiřího Svěčky z Biskupic na Zlínsku. Své dotazy si připravte na 31. srpna. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Ale platí základní pravidlo, že naše ráno je klidné, na vlně pohody a nikam se výrazně nespěchá. Tak to máme od pondělí do pátku nastavené, včetně léty prověřených nestárnoucích písniček, a já vás, milí posluchači, rád přivítám na společné vlně od pondělí do pátku, jak vstanete a postavíte vodu na kafe. Kdykoliv od 5. hodiny.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem.

dverami, to no co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, to no co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

0: Po písni Michala Hrůzy tady máme něco pro milovníky klasiky, tentokrát s motorem. Zámecký park v Holešově dnes zaplní historická auta, motocykly nebo i traktory. Co všechno Veterán Fest nabídne, ve vysílání Českého rozhlasu Zlín prozradil předseda pořádajícího spolku Honest Veterán Car Club Vladimír Šimek z Rožnova pod Radoštěm. Moderátorku Kristýnu Fuchsovou nejdříve zajímalo, jak pestrá bude letos přehlídka historických vozidel.
1: Letošní srad v Holešově propojí předválečnou eleganci a poválečnou nostalgii automoto se silnými sportovními vozidly do roku výroby 2000 Youngtimer V6, V8, V12, značek Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Jaguar a další. Návštěvníci se mohou také těšit na Ameriky, USA Cars, Chevrolety, Mustangy, Corvety, dlouhé Cadillaky. Součástí výstavy jsou také užitková a vojenská vozidla.
2: Součástí Veterán Festu je také soutěž elegance. Podle čeho se vlastně rozhoduje, který z vystavených veteránů si zaslouží toto ocenění?
1: Ano, známkování vozidla je podle kritérií FIVA, podle jeho stavu, takže stav 1, bezvadný vůz, je bez jakýkoliv závad, je špičkově restaurovaný nebo extrémně zácný s malým nájezdem kilometrů. Stav 2 znamená vozidlo bez závad, minimálními známkami opotřebení, originální stav s drobnou patinou nebo po starší renovaci. No a letos diváci nově sami rozhodnou pomocí hlasovacích lístků o nejkrásnějším veteránu v Holešově.
2: Veterán Fest ale nebude jen pro milovníky aut a motorek. Co dalšího nabídne například rodinám s dětmi a návštěvníkům, kteří se o veterány třeba tolik nezajímají?
1: No, pro rodiny s dětmi jsou připraveny tradičně pouťové atrakce a novinkou bude, že se nám vrací na závodní trať dětské retrošlapací autíčka za podpory Federace klubů historických vozidel České republiky a pořádáme tak s MKS Holešov závod ve šlapacích autíčkách pro děti do 5 let.
2: Zajímavou součástí bude také burza. Ta bude asi určená pro ty lidi, kteří se spíš o ty veterány zajímají. Co se na ní dá sehnat?
1: Ano, to je tradiční burza na zámku Holešov. Dají se tam sehnat veterán automotodíly, autodoplňky, starožitnosti, retrohračky, automotoliteratura, autokosmetika, repliky automotodílů a všechno, co se našlo vlastně na půdě, ve sklepě i ve stodole.
2: Pojďme ještě na závěr zopakovat, kdy Veterán Fest začíná a kam mají lidé přijít?
1: Takže přátelé, Holešov žije v neděli 30. srpna Zámecká zahrada. Začínáme brzy ráno v 7 hodin v burzovnáhradních dílů. V 9 hodin začíná slavnostní zahájení Veterán Festu a bude dále vystoupení našich hostů. Pan inženýr Stanislav Ševeček, prezident Jaguar klubu, bude hrát Dixielandová kapela Jazzbook Jarda Bouček a vystoupí kloboukový klub Dante z Brno. Závod ve šlapacích autíčkách začíná v 10 hodin. Moc se na vás těším za VCCČR Laďa Šimek.
0: Další tipy, co podniknout poslední prázdninovou neděli, najdete na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Téměř 20 milionů korun chce Zlínský kraj rozdělit mezi 6 menších obcí na vodohospodářské projekty. Peníze mají získat Mistřice, Komňa, Lačnov, Provodov, Bystřička a Střítež nad Bečvou. Obce chtějí využít na opravy a rozšíření vodovodu a kanalizací nebo čistírny odpadních vod. Dělníci v Kroměříži dokončili v lesoparku Barbořina novou akátovou stezku dovednosti a dvojpružinovou houpačku. Interaktivní dřevěné prvky stály 165 000.

0: 2021 svou 20-letou přítomnost v zemi. Odchod Američanů způsobil okamžitý kolaps tehdejší afgánské vlády a nástup hnutí Talibán k moci. Americká administrativa byla za průběh odchodu později kritizována. Dnes bude v regionu polojasno, přechodně i oblačno, ojediněle přehánky. Aktuální teploty jsou 9 až 16 stupňů a nejvyšší budou 26 až 29 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má opět slovo Tomáš Perutka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Bára, která pro vás dnes připravuje zprávy, je čilá a svěží, ne jako jistá moderátorka ranní show ve Spojených státech, která dokázala usnout v přímém přenosu. Video se šíří po sociálních sítích, je na to velký ohlas. Ta dotyčná musí chodit do práce na 3:30 ráno, pracuje ale v televizi, ne v rádiu, no a zdůvodnila to tím, že matkou dvou malých holčiček a péče o ně jí dává docela zabrat, no tak si tam trošku schrupla. Tak mi se zatím nepodařilo usnout v přímém přenosu při vysílání v rádiu. Když jsem si pamatuju, usnul u počítače, usnul jsem na klávesnici a to jsem potom měl na obličeji takové jakoby čtverečky. Vy doufáme neusínáte při našem ranním vysílání, kterým se vás snažíme probudit. Teď jsou tady Simon a Garfunkel. Dobré nedělní ráno.

0: Dnes nás v našem regionu čeká příjemné počasí, které bude lákat ven, bude možná lákat k nějakým výletům, no a bude třeba některé z vás lákat také na kulturní akce, které se konají v našem regionu v hojné míře a my jsme pro vás připravili pár pozvánek a to právě teď, 11 minut po půl osmé. Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO dnes uzavře program v Luhačovicích na Zlínsku. Na tamní kolonádě se program koná od 14 do 17 hodin, vystoupí tam soubory z Polska, Indie a Lotyšska. Holešovský Veteran Fest dnes láká všechny milovníky historických vozidel do zámecké zahrady v Holešově na Kroměřížsku. Je tam připraven další ročník setkání automobilových a motocyklových veteránů. Nebude chybět ani dobová hudba nebo móda. Program potrvá v zámecké zahradě v Holešově do 14 hodin. Pod malbě na skle bude dnes věnovaný tradiční dožínkový program v Holešovském malém muzeu kovářství. Návštěvníci se mohou těšit také na ukázky kovářské práce a dílničky pro malé i velké. Dožínkový program v kovárně v Holešově se koná od 13 do 18 hodin. Tradiční odpoledne s pohádkovými postavami pro děti dnes můžete zažít na hradě Brumov. Takzvaný pohádkový hrad nabídne pro děti stanoviště s motivy klasických i moderních pohádek. Vše je doplněno bohatým doprovodným programem, jako například jízda na konících, skákací hrad, vystoupení kouzelníka, klauna či rytířů. Program bude probíhat na hradě v Brumově Bylnici na Zlínsku od 13 do 18 hodin. A v Uherském Brodě si dnes můžete užít pohodový hudební večer plný největších hitů 60. let, které nikdy nestratili své kouzlo. Zazní Trezor, Láska bláznivá, Přejdi Jordán, Oliver Twist a další písně. Účinkují zpěváci Anna Pospíchalová a David Macháček. Hudební doprovod jim bude dělat Stanislav Haloda. Na pohodový šedesátkový večer můžete přijít dnes od 18 hodin do muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Dobré nedělní ráno vám všem, kteří ladíte vysílání Českého rozhlasu Zlín, přejeme.
1: Počasí.
0: A přejeme také, ať si užijete dnešní den. Čeká nás příjemné letní počasí s maximálními teplotami do 29 stupňů Celsia. To znamená, že by mělo být o něco tepleji než včera. Na rozdíl od včerejška ale nebude pršet, alespoň zpočátku, protože má být většinou polojasno, přechodně dorazí zvětšená oblačnost. No a místy, ale s malou pravděpodobností, se můžou vyskytovat i nějaké ty přehánky.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Mirej usíná, vy jste, doufáme, naopak na startování do nového, tentokrát je nedělního dne. Teď bude v našem vysílání řeč o trápení zlínských fotbalistů, kteří prohráli na půdě Zbrojovky Brno 2-3 a po 6 kolech jsou v ligové tabulce stále na nule. Přitom stejně jako v Plzni dokázali Ševci dvakrát vyrovnat, přičemž gól Černína na 2-2 padl až v 86. minutě. Ani emotivní lavička ale nedokázala hrát na hřišti pomoci nadějný stav udržet do konce utkání.
1: Trenéři nás řvali, no, že ať se nikam neženeme, ať už to hrám chytře. Řekl bych, že do toho gólu těch 10 minut nebo kolik jsme to hráli. Byly tam nějaký fauly na nás, podrželi jsme balón, ale bohužel lehká situace, nepohlídáme si hráče a to nás zabíjí každý zápas. Jsme za blbce, no, prostě 94. nepohlídáme si to a furt tam prostě bude svítit ta nula po tomhle zápase.
2: V tom věkovním zápase jsme pokaždé dokázali vyrovnat, pokaždé jsme byli zrovna v ten moment nahoře a je to škoda, že ten moment nedokážeme dotáhnout do toho, když ten soupeř zrovna nemusí být v tom úplně ideálním rozpoložení, že to nedokážeme doždímnout a nedokážeme třeba udržet 5-10 minut vyrovnaný stav a pak třeba nějakým způsobem, třeba i náhodným, otočit ten zápas na naši stranu.
3: Posteskl si obránce Zlína a střelec vyrovnávacího gólu na 2-2 Jakub Černín a trenér Bronislav Červenka. Oba zlínské góly přitom padly z nacvičených situací po rohových kopech, což málem stačilo na první letošní ligový bod.
1: Věnovali jsme se tomu přes týden a konečně to vyšlo, protože i minulé zápasy jsme tam něco měli nacvičeného, bohužel to nevyšlo a řekl bych, 3 standardky vyšly, bohužel ta první neskončila gólem.
3: Inkasované góly ze standardních situací samozřejmě vyvolaly negativní emoce na druhé straně. Pro Zbrojovku to totiž letos rozhodně nebylo poprvé.
4: Chybí nám právě ta zodpovědnost těch hráčů. To není jako o nějakým systému, ale je to o tom, že tam prostě zapomeneme hráče na zadní tyči, kde máme hráče, který to má mít přikrytý a ten hráč v tom prostoru není a nechá toho hráče hlavičku. Takže to je jednoznačná chyba vlastně individuální a bohužel se s tím teď takhle potýkáme. No. A jako kluci si musí uvědomit, že ne vždycky se nám tohle podaří otočit a jsme inkasovali 5 gólů a všechny ze standardních situací. Že jo. Takže to prostě musíme odstranit tohle.
3: Popisoval trenér Zbrojovky Martin Svědík, který za své projevy nevole dokonce dostal žlutou kartu. Nakonec Brňany spasil ve 4. minutě nastavení prvním ligovým gólem obránce Filip Vedral a nálada se na lavičce domácích přeci jen překlopila na pozitivní notu.
4: Vždycky z chyb se musí člověk poučit a není důvod vlastně, když vyhrajete utkání, tak být přehnaně negativní. My si určitě jakoby tohleto zhodnotíme, ale já si myslím, že tam bylo i hodně pozitivních věcí a na to je potřeba navázat a samozřejmě odstranit vlastně ty negativní věci.
3: Negativních věcí je naopak dost na straně Zlína, zejména nula na bodovém kontě a 3 inkasované góly ze 3 střel na branku. Ševci zůstávají v tabulce poslední. Naopak Zbrojovka se středečním zápasem k dobru se vyhřívá na 3. místě nekompletní tabulky. Z Brna Adam Kodel, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Monika Fousová se v roli Návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ve Vsetíně dnes otevírá nové autobusové nádraží. Školáci v Luhačovicích budou mít od září k dispozici nový salátový bar a také školní svačinky. Státní památky dnes umožní návštěvu zdarma. Dnes bude slunečno, letní teploty do 29 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Ve Vsetíně začíná cestujícím sloužit nové autobusové nádraží. Investice za přibližně 4 miliardy korun zahrnula i modernizaci vlakového nádraží, stavbu dopravního terminálu a úpravy okolí. Lidé musí počítat s tím, že se dneškem mění směry některých autobusových linek ve městě, dodává vedoucí odboru majetku správy investic Vsetínské radnice Dalibor Sedláček.
5: Velká změna nastává u jízdních řádů městské hromadné dopravy, kdy jsou vedené nové linky a nová autobusová stání. Největší změna je pro občany v rámci linky mezi Jasenicemi a Trávníky, která byla nově obnovena, a další velkou změnou je nová autobusová linka, která vede přes Sichrov.
3: Školní jídelna v Luhačovicích zavede od nového školního roku několik novinek. Děti si v novém salátovém baru sami vyberou z nabídky zeleniny a dalších příloh a sestaví si jídlo podle vlastní chuti. Škola tím chce podpořit pestřejší stravování a dát dětem větší možnost volby. Nově si rodiče pro své děti objednají také dopolední svačinu přímo ve škole. Pokračuje mluvčí Luhačovic Hana Srncová.
6: Změny jsou prvním krokem postupné proměny školního stravování. Škola chce dál pracovat na pestrosti a kvalitě jídel i jejich atraktivnějším podávání.
3: Na hradech, zámcích a dalších památkách pod správou Národního památkového ústavu je dnes možné navštívit vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Do akce se zapojí téměř všechny státní památky, kromě Pražské invalidovny a zámku Raduň. Návštěvníci si musí předem opatřit bezplatnou vstupenku v online rezervačním systému jednotlivých památek. Většina míst už má rezervace plné. Podle mluvčí MPU je nutné počítat s větším vytížením turistických míst než obvykle.
7: Velký počet návštěvníků se ale může projevit nejen u samotných prohlídek. Zvýšené vytížení lze očekávat také u parkovišť, občerstvení nebo dalších služeb v okolí památek. Ty přitom často neprovozuje Národní památkový ústav a mají svoji kapacitu. Návštěvníkům proto doporučujeme ověřit si před cestou také možnosti parkování a další praktické informace u konkrétní památky.
3: Počet potvrzených obětí středeční bleskové povodně v Nepálu vzrostl na 734. Dalších 16 lidí zemřelo v sousedním Tibetu. V zasažené oblasti pokračují náročné záchranné práce. Pohřešovaných je stále skoro 3000. Nepálská vláda odhaduje, že na obnovu oblasti bude potřeba v přepočtu asi 105 miliard korun. Zároveň už požádala o těžkou techniku a mezinárodní pomoc speciálních týmů na identifikaci obětí.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu polojasno, přechodně i oblačno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty naměříme 26 až 29 stupňů a aktuální teploty jsou 9 až 16. Vítr povane slabý, proměnlivý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Zlínským krajem se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Písničky, které máte rádi, vám budeme nabízet i nadále v našem vysílání. Dívám se do playlistu, že v následující vysílací hodině bude třeba zpívat také Karel Gott. No a o něm je známo, že miloval židovské anekdoty a velmi rád je také vyprávěl ve vysílání Českého rozhlasu, protože Karel Gott měl na vlnách Českého rozhlasu i svůj pořad. No a tak na počest mistra jsem vybral také do dnešního ranního vysílání jednu židovskou anekdotu, která by se mu snad líbila. Baví se kněz, imám a rabín o tom, jaký největší zázrak v životě zažili. Kněz říká, zastihla mě strašná bouřka, pomodlil jsem se a najednou všude liák a vichr, jenom metr kolem mě sucho a klid. Imám na to, to nic není, mě na poušti smetla písečná bouře. Pomodlil jsem se a najednou všude písek, jenom metr kolem mě se nehnulo ani zrnko. A rabín říká, já šel takhle jednou v sobotu svých 1000 kroků do synagogy a před sebou na zemi vidím peněženku plnou peněz. Jenomže když je sabat, nesmím ji zvednout. Pomodlil jsem se a najednou všude sobota, jenom metr kolem mě bylo úterý.
4: Český rozhlas Zlín.

0: O konících zpívala Věra Martinová. Vy, pokud máte rádi zvířata, tak můžete vyrazit do Zlínské zoo, kde pokračuje první ročník Dnů Afriky. Pětidenní festival v oblasti Karibuny představuje návštěvníkům africkou kulturu, tradice i gastronomii. Na místo se vydala i naše reportérka Michála Kočendová.
1: Jako no, ale je to hodně sladké teda na mě. Jak ti to chutná, Nevko?
2: Dobře.
1: Dobře, je to dobrý?
2: Jo.
3: No, voda.
4: S mlaskáním ochutnávají Jana, Jenovéfa a Petra vodu z čerstvého kokosu. Petra v rukou drží také dračí ovoce.
5: Je to taky takové sladoučké, jakože, no dobré, no takové kiwi, ale kiwi je víc pikantní a tohle je takové sladší spíš. A ty semínka mi připomíná jako semínka z kiwi.
4: Tropické ovoce je letecky dovezené a lidé můžou ochutnat také třeba dva druhy manga, papáju, hadí ovoce nebo ananas. Kromě toho je na festivalu spousta dalších stánků. V jednom z nich prodává tradiční pletené koše i ayazghany.
6: They are made by the indigenous people of Polgatanga.
7: Košíky vyrábějí původní obyvatelé Polgatangy v Ghaně. Většinou se živí jako farmáři, ale v období sucha, kdy nemůžou pracovat na polích, pletou ze sloní trávy tyhle nádherné košíky, které tady teď prodávám, a část výdělku z prodeje se pak vrací zpátky k nim.
6: And some of the proceeds go to their families.
8: My tady máme africké oblečení, šperky, doplňky, šátky, všechno možný.
4: Říká od vedlejšího stánku Hana Romová. V řadě stánku je také jeden světle modrý, kde lidé můžou ochutnat kukuřičnosojovou kaši likuni fala, kterou mívají děti v afrických školách. Za zvuku afrických rytmů můžou návštěvníci ochutnat také tradiční speciality ze Zimbabwe, Jihoafrické republiky nebo Ugandy. Další program popisuje mluvčí zahrady Romana Mikešová.
9: Pro děti máme připravené malování na obličej, samozřejmě s africkými motivy, ale máme obrovskou radost, že nejenom nám chodí pomalované děti, ale že v celém areálu můžete vidět i pomalované dospělé. No a na víkend chystáme ještě další vylepšení, tentokrát v podobě pletených afrických copánků.
4: Pětidenní festival Dnů Afriky je v oblasti Karibuny Zlínské zoo vůbec poprvé. Po letošním ohlasu je ale podle Romany Mikešové jasné, že se příští rok do zoo zase vrátí. Michaela Kočendová, Český rozhlas.

0: Dobré nedělní ráno vám všem, milí posluchači. Máme 8 hodin 14 minut k tomu.
1: Počasí.
0: Většina z vás má dnes volný den, určitě vás enormně zajímá předpověď počasí. Máme ji pro vás, a to podrobnou. Já se teď pana Mojmíra Martana z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně ptám, jaké nás tedy právě dnes ve Zlínském kraji čeká počasí.
2: Spíše polojasné, přechodně může být i zvětšená oblačnost, ale jen s malou pravděpodobností přehánky. Teploty budou odpoledne letní 26 až 29 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, v průběhu dne přechodně mírný jihozápadní nebo jižní vítr.
0: Tak to vypadá na příjemný víkendový den, který si snad posluchači užijí podle vlastních představ. Nás ale pochopitelně zajímá také výhled dále, takže pojďme se podívat prosím na pondělí, co nás čeká?
2: Tak noc na pondělí bude polojasná až oblačná, ráno začne od západu přibývat oblačnost, během dopoledne tedy postupně zataženo, dostaví se také déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky, srážky postupně přejdou od západu přes většinu území kraje, v průběhu odpoledne začnou ubývat a postupně se objeví opět polojasná obloha. Ranní teploty 16 až 13, odpolední 23 až 26 stupňů. A foukat bude zpočátku slabý, proměnlivý, postupně mírný jižní nebo jihozápadní vítr, který se odpoledne bude měnit na západních a v bouřkách může přechodně zesilovat. Večer potom čekáme zeslabení větru.
0: Pomalu se blíží závěr prázdnin a také začátek nového školního roku, tak já se ještě zeptám, jak tedy bude v úterý, kdy školáci poprvé vyrazí po prázdninách do školních lavic.
2: Tak v noci a ráno bude přechodně i skoro jasno, jinak polojasno nebo oblačno, bez srážek, ranní teploty 14 až 10, odpolední 22 až 26 stupňů. Foukat bude slabý, přes den přechodně mírný západní vítr.
0: Jaké nás čeká ve Zlínském kraji počasí, tak to prozradil pan Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Že je seniorský věk jen časem pro odpočinek? Pravý opak dokazují hosté pořadu Naplno s Věrou Hotařovou. Tentokrát k mikrofonu usedne Miloslav Regner, bývalý ředitel Barumček Rally Zlín. S touto legendární soutěží žije přes půl století a jeho vášeň pro auta rozhodně neslábne. Co ho stále drží v kondici a jaké má další plány? Dozvíte se v premiéře rozhovoru v pondělí 31. srpna v 15 hodin a 20 minut.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Po písni Slavice Evy Farné je na řadě cyklus mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Místo posledního odpočinku se v Luhačovicích nachází na svahu kopce Hradisko. Smutečný síň i hřbitov v 70. letech navrhl brněnský architekt Vladimír Pala. Jakou podobu smutečný síni a hřbitovu vtiskl, to teď uslyšíte v reportáži.
1: Přicházíme k bráně Luhačovického hřbitova a už se nám tady vlastně otvírá pohled na velice zajímavou architekturu, velice silnou, velice progresivní, jak se to v 70. letech stavělo.
2: Ukazuje mi etnografka Muzea Luhačovického zálesí Blanka Petráková areál nového hřbitova, který v roce 1974 vybudovali v akci Z občané Luhačovic. Nahradil původní, který ve městě fungoval od 17. století.
1: Je snaha inovovat, opravovat, ošetřovat ty stavby, ale vstupují nám tady do toho nové prvky, které nejsou úplně v souladu s tím původním pojetím. A jako příklad bych dala zrovna tu vstupní bránu, která vlastně narušila původní koncepci autorů.
2: Říká mi Blanka Petráková. Architektonicky stavbu i podobu hřbitova navrhl Vladimír Pala z brněnského stavoprojektu, patřící ke skupině architektů, kteří sice reprezentovali Československo na expu v japonské osadce, ale brzy se znelíbili režimu a z výsluní se přesunuli k menším projektům, jako je třeba stavba smuteční síně.
1: Pojali ji velice originálně, jako vlastně takovou strohou konstruktivistickou stavbu, částečně zabudovanou do terénu, takže ona neměla příliš vyčnívat, příliš na sebe upozorňovat. A ještě navíc byl požadavek tehdejší doby, že nesměly tam být žádné křesťanské symboly.
2: Architekt ale vzhled budovy posledního rozloučení promyslel do detailů.
1: Do té strohé stavby s takovým zajímavým členitě pojatým stropem, typický prvek, s kterým on pracoval, se mu podařilo do toho zakomponovat jednu vertikálu. To je tady ten prvek, na který my se díváme s takovým symbolickým motivem přesýpacích hodin. A když se na to podíváte v půdorysu, tak tam ten kříž vlastně nakonec najdete.
2: S Vladimírem Palou spolupracoval na tomto projektu i uznávaný malíř Stanislav Podhrázký.
1: Vytvořil několik fresek, z nichž tady tu velkou vidíme. Po pravé straně té obřadní síně vytváří takový dominantní motiv. Jsou to profily lidských tváří, lidských obličejů, které vyjadřují tragičnost toho momentu, ten smutek toho rozloučení se svými blízkými.
2: Interiér zdobí kromě fresek i světlo. Dostává se dovnitř světlíky ve stropě i prosklenou stěnou ze zahrady. Areál není památkově chráněný, proto Blanka Petráková upozorňuje na jeho uměleckou hodnotu.
1: Celý urbanismus toho hřbitova s výhledem z toho kopce dolů do údolí Šťávnice, to pojetí architektury, umělecká díla, kterými je ta architektura doplněna, včetně prvků, jako jsou nádoby na vodu v prostoru hřbitova a sochařská díla zase od jiného zajímavého umělce Alojze Valenty, který se na výstavbě toho hřbitova podílel, tak to dohromady prostě není možné narušit. Není možné jeden prvek tady z toho jedinečného celku vyjmout. Všechno to dohromady spolu souvisí.
2: Říká Blanka Petráková. Dílem sochaře Valenty je třeba plastika u sportovní haly Radostova, kde návštěvníci hřbitova parkují, granitové jablko, které jsme míjeli u vstupní brány, nebo plamen, který dominuje prostoru hřbitova. Z Luhačovic Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Ze Zlína do slovenského Trenčína začala ode dneška jezdit nová přímá autobusová linka. S číslem 735 pojede v obou směrech 4x denně. Zastaví v Luhačovicích, Uherském Brodě a dalších vybraných obcích na trase. V celé trase linky platí jízdné integrované dopravy Zlínského kraje. Lékaři v Uherskohradičské nemocnici mohou rychleji rozhodovat o léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou. Umožňuje jim to nový software s prvky umělé inteligence. Automaticky vyhodnocuje CT vyšetření pacientů a poskytuje důležité podklady pro rozhodování o nejvhodnější léčbě. Včasný zásah je pro její úspěšnost zásadní. Čechům žijícím v zahraničí dnes končí lhůta, dokdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu se musí zapsat, pokud chtějí volit na voličský průkaz. Přímo ze zahraničí není možné do Senátu volit. Kdo chce hlasovat, musí přijet do Česka. Pokud je registrovaný, může volit v jakémkoliv volebním období. Švýcarská policie zasahuje u střelby do davu ve městě Aarau na severu země. Střílelo se tam před 3 hodinou ráno na tamním dostihovém závodišti, kde byla noční taneční akce. Počty zraněných a

0: Partizánská, náměstí FX Richtera, Zámecká a na Holajce v Holešově na Kroměřížsku probíhají zde automobilové závody Veterán Fest. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a další hodinu pokračuje Dobré ráno s Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Možná jste zaregistrovali, milí posluchači, že po 50 letech odletu Vladimíra Remka budeme mít dalšího kosmonauta. Příští rok se podívá do vesmíru Aleš Svoboda. No a v rámci této akce, v rámci jeho cesty, existuje anketa. I vy se můžete zúčastnit. Až do poloviny září můžete navrhnout předmět symbolizující Česko, který by měl Aleš Svoboda vzít sebou do vesmíru. No prostě, aby třeba i cizinci poznali na první pohled, že Aleš Svoboda je Čech. Jo? Ten předmět by měl být malý, lehký, skladný, fantazii se mezel nekladou. Jisté je, že třeba slivovice nepoletí, protože je to hořlavina. To by bylo nebezpečné. Tak se dívám na anketu, co tady lidi navrhují, aby to vypadalo česky, tak prý by měl vzít sebou hřízek nebo paštiku. No, můžete se zúčastnit, možná, že právě teď snídáte, přejeme dobrou chuť a posíláme Lucii.

0: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.
1: Život je šatna v kabaretu,

0: Souhlasím s Lenkou Filipovou, ať žije show. Zahradní nůžky, nějakou přepravku, kyblík, tak tyto věci budete potřebovat, pokud budete chtít vyrazit do plantáží u Blatničky nedaleko Veselí nad Moravou. Až do října se tam koná samosběr rakitníku. Zájemci si můžou nastříhat celé větvičky s oranžovými bobulkami, ty potom zamrazit a kuličky oklepat. Plody se zpracovávají na šťávu, se kterou se dá dále pracovat.
1: Odstřihněte celou větvičku. Potom si odstřihněte ty velké trně, které tu a tam nějaké jsou, aby při tom zpracování jste se nenapíchali. Odstřihněte prebytočné lístočky a hodíte do kyblíka. A jako vidíte, je to velmi rychle, protože ty větvičky jsou úplně extrémně obsypané.
2: Majitel sadu Martin Smetana mi právě dává instrukce, jak správně větvičky ostříhat. Zájem je podle něj velký, lidé přijíždí i zdaleka. No a to potvrzuje i pan Ivan, který k nám právě míří. Přijel ze slovenského Vrbového.
3: Půjdeme okolo Moravsko-Lieskovou dosadou a vím, že to je tu, tak oberem a jdem dalej. Jsem to prvýkrát. 2 kila paní manželka odšťavuje a robí šťavu.
2: O kousek dál se k větvím natahuje i Ondrej. Při cestě domů do Prahy od příbuzných ze Slovenska se tu stavil s manželkou.
4: Já to dělám doma, my máme doma rakitník už asi 20 let, ale bohužel toho roku nám nezarodil, respektive to, co zarodil, tak snědli špačci. Nicméně tady v té spodní části jsou přece jenom ty bobule aspoň trošku jako šťavnatý, vybrat se dá. Jeho tady spousta, to jsem ani nečekal. Počítám s tím, že i do budoucna, kdyby nebyl doma a měl bych tady někde cestu, takže se tady zastavím. Hlavně z toho dělám sirup. Dělám to za studená. Je to vynikající.
2: Pochvaluje si, že je v rakitníku hodně vitamínů. Nevyrábí se z něj ale jen sirup, dodává majitel Martin Smetana.
1: Kuličky se potom rozmixují a vznikne z toho šťava, což je vlastně taká ta hlavná věc, z které se dá vyrobit všechno ostatné. Ta šťava je dost kyselá, takže je dobré ji osladit, radšej medom než cukrom. Potom z té šťavy se dá vyrábat marmeláda, alebo dá se využít i normálně k mesu, tam, kde potřebujete dát trochu kyselější. Rakitník obsahuje velké množstvo vitamínu C a co je výhoda, že ani teplnou úpravou se ten vitamin C neničí.
2: Letošní úrodu hodnotí jako dobrou.
1: Výhoda rakitníku je, že netrpí ani suchom, ani mrazmi, takže zatím, co byla ovoce a i nám pomrzlo, tak rakitník je vždycky taká stabilná záchrana. On jak pochází z těch chladných oblastí, tak mráz ho len tak nezaskočí. Normální sadár je většinou musí chodit do toho sadu 2x do roka, v zimě stříhat stromky a v letě sbírat plody. My to máme tak, že my zavoláme těch zákazníků, aby nám přišli postříhat stromky a zároveň to sklidit.
2: Kilo větviček rakitníku s bobulemi tu vyjde na 100 korun. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Už máme 2 minuty po 8:45. Dobré nedělní ráno přejeme.
1: Počasí.
0: Příjemný letní den je před námi ve Zlínském kraji, maximální odpolední teploty 26 až 29 stupňů, obloha bude většinou polojasná, přechodně se objeví i zvětšená oblačnost a pouze s malou pravděpodobností může dorazit i nějaká ta přeháňka.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Po písni v podání Báry Basikové nám kolega Petr Uhřík představí další světovou hudební hvězdu. Tentokrát to bude interpret, který se prosadil také na filmovém plátně, to se každému nepoštěstí, dokonce má hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Jedná se o australského rockového zpěváka, kytaristu a herce jménem Rick Springfield.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Vzhůru do 80. let a k protinožcům do Austrálie. To byl kytarista a zpěvák Rick Springfield na vrcholu sil. Tady je ale potřeba dodat, že jeho hudební dráha začala už někdy v dobách počátků Beatles a trvá dodnes. U nás až tak známý není, ale svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy má. Jednu cenu Grammy taky, takže nejde o žádnou malou rybu. V roce 84 se trochu trápil tím, že si ho někteří pletli s Brucem Springsteenem kvůli podobnému příjmení, podobné muzice a navíc v době, kdy jeho ještě slavnější kolega vydal mega úspěšné album Born in the USA. Nás ale teď zajímá Rick Springfield, zmíněný rok 84, ve kterém hrál ve svém vlastním filmu Hard to Hold a o většinu hudebního doprovodu se taky sám postaral, pak se to celé vydalo na samostatném albu. Takže jdeme 42 let zpět, to se mimochodem i ženil, s manželkou Barbarou, pokud vím, jsou pořád.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Senior taxi bude od září nově fungovat v Napajedlích. Sídliště Koryčanské paseky v Rožnově pod Radhoštěm bude zase průjezdné bez omezení. Fotbalisty Slovácka čeká další pokus o první ligovou výhru. Nastoupí v Plzni. Dnes bude slunečno, letní teploty až 29 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobré ráno. V Napajedlích na Zlínsku začne od 1. září fungovat senior taxi. Služba pro lidi nad 65 let věku a mladší se zdravotním postižením má usnadnit přepravu k lékaři či na úřady. Připojí se ke stejné službě fungující od loňska v Otrokovicích. Senior taxi tak vedle zmíněných měst obslouží i další obce v okolí, třeba Tlumačov, Topolnou, Spytihněv nebo Pohořelice. Jedna jízda vyjde na 40 korun, doplňuje mluvčí Napajedel Petra Števková.
2: Před první jízdou je nutné podat žádost a uzavřít smlouvu o přepravě s příspěvkovou organizací Senior Otrokovice, která službu provozuje. Na základě toho klient získá průkaz Senior Taxi s fotografií, kterým se prokazuje při nástupu do vozidla.
0: S vyřízením dokladu zájemcům pomůžou pracovníci Napajedelského úřadu. Jízdu je nutné objednat telefonicky alespoň 2 dny předem. Na Koryčanských pasekách v Rožnově pod Radhoštěm dělníci dokončují asfaltování. Po 2 měsících tak lidé sídlištěm znovu projedou bez omezení. Práce se přitom protáhly a stavební firma chtěla asfaltování odsunout. Město s tím ale nesouhlasilo. Co dokončení této etapy znamená pro obyvatele sídliště, říká nezávislý starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera.
3: Musíme vyvíjet obrovský tlak na to, aby ta stavba měla kvalitu a termíny. To nejdůležitější a to nejkomplikovanější bude za námi. Místní jsou už z té délky stavby, která je náročná, trošku frustrovaní, je to přirozené a já moc prosím všechny, aby byli opatrní, trpěliví, protože ta část Koryčanských pasek bude krásně zrevitalizovaná, bezpečná, fungující.
0: Při střelbě na taneční akci ve Švýcarsku zemřel nejméně jeden člověk, dalších 5 lidí je zraněných, někteří vážně. Na síti X to napsala švýcarská policie. Mezitím pokračuje pátrání po pachateli nebo pachatelích. Na taneční akci v Árau na severu země se střelba ozvala kolem 2:30 ráno. Motiv činu ani další okolnosti zatím nejsou jasné. Policie vyzvala, aby se lidé oblasti zásahu vyhýbali.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka odehrají utkání 6. kola šance ligy na hřišti Plzně. Zápas začne v 5 hodin odpoledne. Tým z Uherského Hradiště si v týdnu připsal v poháru první soutěžní výhru sezony. V ligové tabulce má ale stále jen bod. Podle obránce Martina Švýderského ale mají výkony vzestupnou tendenci.
4: Cítíme to všetci takto v kabíně, aj keď sa bavíme s hráčmi, s trénermi, že každým zápasom sa zlepšujeme a už len to dotiahnuť do toho finálneho konca, kde môžeme bodovať a zvládnuť ten zápas. Futbal sa hraje o body, o výsledky a nejaké to ešte malé percento nám stále k tomu chýba. Pracujeme na tom a verím, že to príde.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno, přechodněji oblačno, ojediněle se mohou vyskytnout třeháňky. Nejvyšší teploty naměříme 26 až 29 stupňů a aktuální teploty jsou 12 až 19 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Doufáme, milí posluchači, že jste optimisticky naladěni do nového dne. Mimochodem, víte, jak rychle zjistíte, jestli je někdo ve vašem okolí optimista nebo pesimista. Dočetl jsem se, že na to existuje takový rychlý, jednoduchý test. Vezmete sklenici, nalijete ji z poloviny, jakýkoliv nápoj nalijete do té sklenice, no a když chcete někoho otestovat, tak se ho zeptáte, hele, co myslíš, je ta sklenice poloprázdná nebo poloplná? Když řekne poloplná, tak je to optimista, když řekne poloprázdná, tak je to pesimista. No tak jsem si říkal, že to vyzkouším tady ten test na jednom kamarádovi. Vzal jsem sklenici, do poloviny jsem nalil víno a ptám se ho, co myslíš, je ta sklenice vína poloprázdná nebo poloplná? No a on mě vypekl, on říkal, ta sklenice je sice poloplná, ale bohužel je moc malá.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Jsme rádi, že posloucháte vysílání, které pro vás připravuje celý tým Českého rozhlasu Zlín. Do toho našeho týmu už nějakou dobu patří také regionální stopařka Petra Sedláčková, která navštěvuje akce v našem regionu. No a jestli pak tušíte, co všechno pro vás připravila během uplynulého týdne. Jestli si nemůžete vzpomenout, no tak si to můžete připomenout teď prostřednictvím našeho nedělního dopoledního vysílání. V rámci vstupů s naší stopařkou jste v uplynulých dnech mohli vyrazit třeba do muzea map ve Zlíně a nebo se také dozvědět zajímavosti o indickém folklóru. Poslechněte si teď souhrn uplynulého týdne.
1: Tento týden jsme společně s posluchači Českého rozhlasu Zlín procvičovali paměť, ale také poznávali nové věci a hlavně nezůstávali sedět doma. V knihovně Františka Bartoše ve Zlíně jsme představili kurz trénování paměti Šedé buňky v akci, který začne v září. Lektorka tréninku paměti a knihovnice Barbora Resová ve vysílání například poradila jednu z technik, kterou se účastníci na kurzu naučí.
2: Hodně třeba lidi se ptají, jak si mám zapamatovat jméno a tvář někoho známého. Když se nám někdo představuje, tak nejlépe zopakovat hned to jeho jméno a potom zkusit si vytvořit rychle nějakou asociaci s tím jménem. Třeba, když je paní Svobodová, má rozevláté vlasy, tak si takhle podobnit to příjmení s tou asociací.
1: V úterý jsme se s posluchači vydali do muzea map ve Zlíně. Kurátorka Hana Vondrášková představila místní zajímavé exponáty, ale také interaktivní prvky, díky kterým se návštěvníci mohou na okamžik stát kartografy a zjistit, jak vlastně vznikají mapy.
3: Tím největším lákadlem je pískový model krajiny s rozšířenou realitou a je to vlastně takový obrovský box písku, ve kterém si můžete sami hrabat lopatkama a na něho se projektuje barevná hypsometrie, což je kartografická technika, která vám zobrazuje nadmořskou výšku a vrstevnice, takže vy si můžete přesypávat ten písek a krásně uvidíte, jak se vám jinak překreslí ty vrstevnice a jak se vám jinak vybarví třeba vodní toky, nížiny, pohoří.
1: Po dvoudenním učení se novým věcem byla ale ve středu potřeba trocha oddychu. V parku Centra pro seniory v Holešově se konalo hudební odpoledne nejen pro klienty centra, ale také pro jejich rodiny, známé a přátele. O tom, co mělo seniorům zpříjemnit den, mluvila terapeutka centra Erika Horná.
4: Chtěli jsme jim zpříjemnit dnešní poslední středeční teplé počasí, proto jsme pozvali dechovou hudbu Hulíňané, smažíme jim bramboráky a podáváme nealkoholické pivo.
1: Ve čtvrtek jsme měli v Kroměříži možnost poznat svět, který běžně pozorujeme jen pod mikroskopem. Na velkém náměstí vyrostly několikametrové svítící modely mikroorganismů. O netradiční výstavě povídala Marcela Nehodová z Domu kultury v Kroměříži.
5: Bakterie E. coli je běžná v lidských střevech, umí zazlobit, ale většinou je neškodná. Dalším obřím modelem je roztoč. Ty najdeme samozřejmě ve své miniaturní velikosti na zemi téměř všude. Většina je neškodná a živí se odumřelými kožními buňkami. A posledním modelem s vizáží medvíďátka je želvuška. Skutečné želvušky jsou až neuvěřitelně odolné, zvládnou mráz až minus 196 stupňů Celsia i vysoké dávky radiace.
1: A v pátek jsme týden zakončili pořádnou dávkou hudby. Ve Zlíně se konal 22. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO, na který dorazily soubory z několika zemí. Mezi nimi byl například i soubor z indického Ahmadábádu. Petra Sedláčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Jsem sama doma jste si možná prospěvovali jen tak pro sebe při poslechu předchozí písně, vy sami ale rozhodně nejste, s vámi je vysílání Českého rozhlasu Zlín a my jsme tomu velmi rádi, milí posluchači. Za chvíli se na našich vlnách dozvíte, kdo nechal zavraždit kněžnu Ludmilu a proč. Dnešní tolky českou minulostí nás zavedou na Tetín, kde se před více než tisíci lety odehrál jeden z nejznámějších zločinů českých dějin. Za příběhem stojí mocenský konflikt mezi Ludmilou a její snachou Drahomírou, dvojice vikingských vrahů i překvapivě přesné pátrání historiků po datu vraždy. A nakonec se podíváme i na to, co o samotné Ludmile prozradili její ostatky. Více uslyšíte za pár minut.
1: V závěru měsíce budete mít na vlnách Českého rozhlasu Zlín opět příležitost udělat si přehled o srpnovém kulturním dění v našem kraji. O své nové výstavě promluví fotograf Antonín Kostka, herec a režisér Jan Budař nás spolu s Polárníkem Petrem Horkým nechají nahlédnout do zákulisí natáčení nového filmu Silák. A nejen o podpoře mladých talentů se v rozhovoru rozpovídá ředitelka kulturního centra Živý Zlín a výkonná ředitelka hudebního festivalu a mistrovských kurzů Akademie Kroměříž Jana Kubáčová. U dalšího Natuře v kultuře vás v neděli 30. srpna po 17. hodině rád uvítá Pavel Vacek.

0: Toulky českou minulostí.
1: Scházíme se u 34. Toulek českou minulostí, místo naší schůzky Tetín. Jméno tohoto hradu u Berouna není spolucestovatelům naší historií neznámo. Setkali jsme se s ním, když jsme pátrali po hradišti jedné z Krokových dcer, kněžny Tetky. Tehdy jsme byli nuceni konstatovat, že s postavou ze starých pověstí českých toho Tetín moc společného nemá. Za to ke kněžně Ludmile Přemyslovně má blízko, až osudově. Je to místo, kde byla tato vůbec první žena českých dějin zavražděna.
0: Netoužím vládnout a nepřeji si mít ani sebe menší částečku tvé moci. Naopak, žádám, abys mi povolila nerušeně sloužití Bohu až do skonání mých dnů.
2: Potom Ludmila opustila Prahu a odebrala se na hrádek Tetín.
1: Ano, touto verzí jsme se s vámi minule rozloučili. Ludmilin odchod z Prahy byl reakcí na nepřátelské chování její snachy Drahomíry. Po smrti Ludmilina syna a Drahomířina muže, tedy knížete Vratislava.
0: Proč ona má být takřka mou paní? Zahubím ji. Zdědím všechno, co má a budu vládnout svobodně.
1: Hrozilo snad nebezpečí, že se v Ludmilinných rukou schromažďuje příliš mnoho moci?

0: Zdá se, že musela mít na českou tehdejší politiku značný vliv.
1: Do jisté míry se tam promítá otázka i nástupnictví vlády ve státě. Tam je to jasně vidět vlastně ten konflikt, který je popisován mezi Drahomírou.
0: Čili snachou Ludmilinou.
1: Tedy Ludmilou. To je vlastně konflikt o regentská práva, kdo po dobu nezletilosti Václava bude v českém státě vládnout. Že? A ta Drahomíra ho řeší mocensky tím, že vlastně Ludmilu nechá zavraždit.
2: Měli bychom nestranně dodat.
3: Pakliže to byla vskutku Drahomíra, kdo za atentátem na kněžnu stál.
2: Historik docent doktor Zdeněk Kněžínský nezakrývá, že důvodů, proč Drahomíra nenáviděla svoji tchýni Ludmilu Přemyslovnu, mohlo být víc než jenom jeden.
3: Některé z nich se vyskytují i v písemných svědectvích.
4: Když kníže Vratislav zemřel, byl jeho syn Václav svěřen spolu se svým bratrem Boleslavem Ludmile na vychování.
3: Václav byl už předtím vzděláván v jazyce staroslověnském.
4: Babička zřejmě na to pečlivě dohlížela.
3: Jedna legenda mluví i o řečtině. Na Budči si osvojil kulturu latinskou.
2: A jak na to reagovala jejich matka Drahomíra?
4: Vidoucto matka těchto hochů, jež jako vdova osobovala si žezlo po svém manželu, ďáblem se dala popuditi a s všelikým záštím své jedovaté duše vzplanula proti služebnici boží Ludmile. A zlými dohady zžírána domnívala se, že tím, když všecek národ svěřil vychování jinochů její tchyni, zbavována jest vlády i statků a naopak, že Ludmila všecko panství uchvátí.
2: Takže na jedné straně starost o moc, na straně druhé strach, že by snad Ludmila mohla svého vnuka ideologicky zpracovat.
3: Co učiníme v té věci, když ten, jenž by měl být knížetem, byl zkažen od kněží a od mé tchýně a jest jako mnich?
2: Takže Ludmila kazila Václava
3: spolu s kněžími.
4: Často zmírňovala bídu chudých, jimž jako matka v nedostatku pomáhala, hladové živíc, žíznivé osvěžujíc, cizince a nuzné šatem odívajíc. Svědčí o tom také kněží, o něž se obětavě starala tak jako o vlastní syny.
2: Ti kněží většinou z Bavor, tedy Drahomíře, vadili.
4: Zřejmě ano. Po smrti Ludmilině totiž nastalo všeobecné olupování kněží, jejich pronásledování a vyhánění ze země.
3: Ale proč přitom zabili i Ludmilu?
4: To by znamenalo, že na svého vnuka měla skutečný vliv.
2: A měla?
4: Nejspíš ano. Byla zřejmě jeho a také Boleslavovou vychovatelkou.
2: No, Václavovi, tedy vnukovi, budoucímu českému knížeti, bylo teprve 13.
4: Lze to formulovat i jinak. Václavovi bylo už 13. Zanedlouho usedne na knížecí stolec.
3: A spolu s ním, byť ne doslova, i člověk je mu drahý, milý, ten, který měl a má na něj největší vliv.
4: A tím člověkem je babička.
2: Spor začínal nabývat stále určitější podoby.
4: Nejenom spor, taky budoucí zločin.
1: Samozřejmě v tom raném středověku, ale i později vidíme v těch vztazích, vlastně v těch vládnoucích rodech řadu rozporů, řadu konfliktů, zejména jsou to konflikty o moc, o podíl na moci, nástupnictví. Tyto konflikty vyvolávají samozřejmě řadu krizí, ať už krizí dynastických nebo krizí hrubších, které se promítají potom do celé pozice státu, vůbec na dějinách třeba českého státu, ale zpětně i na dějinách třeba Velké Moravy. Pokud máme prameny k dispozici, tak vidíme, že tyto konflikty tady probíhají. Že? Je to například klasicky v tom závěru Velké Moravy, je to konflikt mezi těmi nesvornými syny svatoplukovými, že po smrti svatopluka v roce 894. Podobně jsou to konflikty, které ústí do velkých krizí českého státu. Právě třeba je to ten konflikt, s kterým souvisí to zavraždění Ludmily, že potom tedy další konflikty na přelomu tisíciletí, že kolem roku 1000, kdy český stát prochází velkou, dá se říci, dosti latentní krizi, která je postupně teprve překonávána za Oldřicha a za jeho syna až Břetislava prvního. No a mohli bychom hovořit o dalších takovýchto peripetích, kterými ten historický vývoj prochází.
2: Situace byla ovšem ještě složitější.
4: Kdyby ve hře byly jenom vztahy mezi dvěma kněžnami, tchyní a snachou, a už nic jiného, tak bychom se v tom propletenci činu a zločinu vyznali poměrně snadno.
3: Jenomže ona tu byla také vnitřní politika a hlavně politika mezinárodní.
4: Když zemřel velkomoravský kníže Svatopluk, udělal nový český kníže Spytihněv obrat o 180 stupňů. Namísto na východ, na Velkou Moravu, se orientoval na jinou velmoc, na tu na západě, na východofranskou říši.
3: Hned v následujícím roce složil v Řezně do rukou východofranského krále vazalský slib.
4: V říši našich západních sousedů se mezitím dostali do křížku bavorský vévoda Arnulf se saským vévodou Jindřichem.
3: Nešlo jim o nic méně než o královskou korunu.
4: Vyhrál Jindřich, zvaný Ptáčník.
2: Tak a ze zahraničí jsme zpátky doma.
3: Arnulfovu podřízenost Jindřichovi nechce Drahomíra uznat.
4: Zatímco Ludmila a bavorští kněží ano.
3: Řečeno dnešním slovníkem, rozdílná zahraničně politická orientace.
2: No a v této situaci, když ti dvě mají skoro úplně na všechno odlišný názor a nemohou se už dočista na ničem dohodnout, v této chvíli říká Ludmila.
3: Vezmi si své syny a jak je ti libo s nimi vládni. Mně však dopřej volnosti, abych sloužila všemohoucímu Kristu na kterémkoliv chceš místě.
4: Ale jakož se vždycky stává, že čím víc se pokora podle vůle Boží ponižuje, tím více pýcha ďáblem podněcovaná vypíná. Tak velmi vlídnou a laskavou prosbu svaté Ludmily její snacha vévodkyně nejen s pohrdáním odmítla splniti, ale vůbec vyslechnouti.
2: Já bych řekl, že je to na 10. století pozoruhodný, psychologicky velice věrný postřeh.
3: Tedy, ovšem, jestli mnich zvaný Kristián skutečně napsal svou legendu v tomto a ne v některém pozdějším století.
2: No tak on je to pozoruhodný postřeh i na mnohem pozdější století.
4: Když to viděla služebnice Kristova, pamatujíc na slova apoštolova, neodporujte zlému, ale dejte místo hněvu, a na slova evangelia, když se vám budou protiviti v tom městě, utecte do jiného, odešla Ludmila se svými lidmi na nedaleký hrádek, jenž se nazývá...
2: Ano, to jméno tu už padlo a ještě padne. Tetín.
4: Drahomíř Ludmile záviděla, neboť sama v zemi vládnout chtěla.
2: To jsme taky už slyšeli.
3: Závist, podle Dalimila příčina Ludmiliny fyzické likvidace, však sama o sobě nevraždí.
2: No jistě vraždí lidé. V tomto případě nájemní vrazy.
4: Poslala si tedy pro Gomoně a pro Tumu. Řekla jim, ať koně a zlata dost od ní vezmou si, když Ludmilu tajně zardousí. A ti lotři jeden po druhém souhlasili s oním návrhem.
2: Těm dvěma se říká v legendách různě, s různým stupněm zkomolení, ale všechny zprávy se shodují v tom, že to byli cizinci.
4: Nejspíš opravdu Vikingové. Měli údajně přijít do Prahy z Kyjeva za obchodem.
2: To ještě netušili, jaký obchod je čeká.
3: Takové bojovníky přijímala všechna knížata do družin obzvlášť ráda. Nejenom proto, že to byli světoběžníci obeznalí ve válečném řemesle, ale také proto, že jako cizinci neměli v zemi příbuzné a přátele, což je nutilo zachovávat plnou věrnost svému pánovi.
2: Takže Drahomíra si je vybrala proto,
3: že českým družiníkům mohla v tak ošklivé záležitosti sotva důvěřovat.
2: To zní logicky.
1: Samozřejmě jsou to hypotézy, že my více o tom nevíme, jenom to, že prosté konstatování, že byla tedy vlastně uškrcena, že a že tedy to provedli tito dva vlastně bojovníci nebo příslušníci té družiny.

0: Celý hrad spal, když brzy po půlnoci vrahové zaútočili. Vylomili vrata dvorce a obsadili ho.
1: Ostatní své společníky ozbrojené meči a štíty postavili venku a jen náčelníci vrahů Tuna a Gomon s několika málo muži vyrazi vše dveře s divokým pokřikem vnikli do ložnice, kde služebnice boží odpočívala. Tu k ním promluvila blahoslavená Ludmila pokorným hlasem.
2: Jaké to nenadálé šílenství vás štve? Nestydíte se a nevzpomínáte si, kterak jsem vás vychovávala jako vlastní syny a kterak jsem vás obdarovávala zlatem, stříbrem a skvostnými šaty. Ale jestliže víte o nějaké křivdě, kterou jsem na vás spáchala, povězte mi to, prosím.
1: Ale oni, soudce ve své zuřivosti neoblomnější než skály a nedopřávající sluchům jejich slovům, neostýchali se vložitě na ní své ruce a stáhnuvše jí z lože, hodili ji na zem. I řekla jim:
2: Nechte mne maličko pomodliti.
1: A když jí to dovolili, modlila se s rozepjatýma rukama k pánu. Potom řekla:
2: Jestliže jste mne přišli zabíti, snažně vás prosím, abyste mi mečem sťali hlavu.
1: Toužebně si totiž přála po příkladu mučedníků prolitím své krve Kristu svědectví vydati a palmu mučednictví s nimi navěky přijmouti. Neblazí katané však nedbali jejich prosebných slov a v odivše provaz na hrdlo její zbavili zardoušením života pozemského. Podstoupila pak mučednictví šťastná a Bohu odaná služebnice Kristova Ludmila v sobotu 16. září o první vigílii noční v 61. roce svého života.

0: Bořivoj umírá poměrně brzy, že umírá už někdy v podstatě na konci 80. let 9. století, zatímco vlastně Ludmila je podle písemných pramenů a podle toho, co víme, zavražděna až v roce 921, čili přežívá svého manžela poměrně velmi dlouhou dobu. Uvažuje se, že umírá asi ve věku,
1: jakém věku?
0: Kolem 60 let, i když zase ty prameny nejsou jednoznačné, vyplývá to z různých srovnání, výpočtů, v podstatě na který den třeba může připadnout doba jejího zavraždění, kdy se asi mohla narodit, že uvažuje se někdy kolem roku 860, že mohla být narozena, to znamená vlastně byla o necelých 10 let podle těchto výpočtů mladší než její manžel.
2: V sobotu 16. září o první vigílii noční v 61. roce života.
1: Je to až neskutečně přesný časový údaj, když si uvědomíme, že jde o 10. století.
3: 16. září o první vigílii noční.
1: Roku?
3: Ten tu není.
2: Září sice zůstává, ale vedle data 16. se objevuje i 15.
1: Takže jsme se opět ocitli v poněkud nepevném rašeliništi dohadu.
2: Ne tak docela. Mnich Kristián píše, že se vražda na Tetíně stala
3: 17. kalendář Oktobris.
2: To znamená 15. září.
3: Jenomže v pozdějším středověku bylo úmrtním dnem Ludmily vždy 16. září.
2: Historik Gelasius Dobner se pokusil tento rozpor vysvětlit tím, že na 16. září byl Ludmilin svátek přesunut teprve po roce 1245, kdy byl papežem zaveden svátek narození Panny Marie. Ten připadl právě na den předtím, 15. září.
3: V zápětí si to však páni historikové velice zkomplikovali, protože nalezli celý jeden rukopis Kristiána a v něm
2: 16. září.
3: Načeže zjistili, že to byla pozdější oprava. Původně bylo v legendě 15. září.
1: Tak proč připadá dnešní svátek všech Ludmil, Lít a Lidušek na 16. září?
2: Vysvětlení připomíná tak trochu detektivku.
3: Už v 18. století historik jménem Pubička dokazoval, že staří Čechové začínali počítat nový den od západu slunce. A že tedy večer 15. září, podle kalendáře byl ve skutečnosti už 16. zářím.
1: Jak to ten pan Pubička tak přesně věděl?
2: Řešení objevili historikové v praktických liturgických

0: liturgických otázkách.
1: Liturgický den končil večer nešporami.
0: Hodinu před západem slunce.
1: Případně takzvaným kompletoriem.
0: Hodinu po západu slunce.
1: A začínal předcházející nocí vigíliemi.
0: O svátku Světce byly příslušné liturgické úkony rozděleny na hodinky v rámci takto vymezeného dne.
1: Takže je zřejmé, že byla-li Ludmila umučena na počátku noci 15. září, bylo to až na konci liturgického dne a oslava svátku připadla automaticky na den následující, na 16. září, kdy začala již nočními vigíliemi.
2: Kněžna Ludmila byla zavražděna
1: prima vigilia noctis,
2: tedy v první vigílii noční.
0: Tomuto údaji byla připisována velká důležitost.
1: Věděl to i autor ludmilské legendy. Totiž, že je hodina smrti důležitá, jelikož rozhodovala o zařazení svátku ne na daný kalendářní den, ale na den příští.
0: Takže není žádný rozpor v tom, že Ludmila byla zavražděna 15. září.
1: Zatímco 16. září se slaví svátek umučení.

0: Ještě jeden časový údaj uvádí autor legendy, a to, že se vražda stala v sobotu.
1: Sobota připadla 15. září v letech 910, 921, 927.
2: To znamená, že Ludmila mohla být zabita 15. září některého z těchto dat.
1: Kristián uvádí, že její tělo bylo přeneseno z Tetína do Prahy ve středu 19. října a uloženo v pátek 21. října.
2: Toto datum se hodí pouze k roku 925.
1: Tím padá možnost, že by k vraždě došlo v roce 927.
2: A vyloučit můžeme jako příliš časný i rok 910.
0: Takže nakonec, byť přes překážky, získáváme v kauze kněžny Ludmily tato poměrně velmi spolehlivá data.
1: 15. září 921 byla Ludmila zavražděna.
2: 19. října 925 dal Václav přenést babiččino tělo z Tetína do Prahy.
1: 21. října 925 byla pohřbena v kostele svatého Jiří na Pražském hradě.
0: Datum vraždy nebyl jediný problém, který před historickými detektivy vyvstal.
2: Jednoznačný nebyl ani její způsob.
1: Podle dobového názoru byl mučedníkem ten, kdo prolil krev za víru.
2: Proto žádala kněžna své vrahy, aby ji usmrtili mečem.
0: Ludmila však byla zardoušena provazem.
2: Tomu se říkalo uše.
1: Podle dalších výpovědí svým závojem.
2: Což byl ušev.
0: Slova prakticky shodná. Těžko dnes rekonstruovat, co vlastně bylo vražedným nástrojem.
2: Neurvalí pacholci do světnice vtrhnou za noci a zardousí kněžnu závojem.
0: Atentát na kněžnu Ludmilu Přemyslovnu byl úspěšný.
1: Nezasáhlo ani vystrašené služebnictvo, ba ani hradní posádka se nepokusila Ludmilu bránit.
2: Kněz Pavel, který pocházel z biskupského kláštera svatého Jimrama v Řezně a který doprovodil kněžnu na Tetín, byl v době vraždy někde ukryt a asi hned té noci uprchl. Hrad Tetín střežil cestu do Řezna.
1: Proto také Ludmilu nepohřbil náležitě ani on, ani žádný jiný kněz. Služebnictvo jí ve spěchu zahrabalo pode zdí hradní.
2: Tak Ludmila přišla do nebes a ty lotry chválil v pekle běs.
1: Ještě než na to peklo došlo, čekala vrahy Drahomířina odměna.
0: Ano, jaké byly vlastně další osudy vrahů?
1: Nejprve jim Drahomíra skutečně vyplatila jistou taxu za nájemnou vraždu. Pak však nechala Gomona likvidovat i s jeho bratrem a celou rodinou. Tuna se začal strachovat o život, zřejmě důvodně, a tak raději uprchl ze země.
2: Drahomíra zvítězila, pomstila se, ať už za skutečná nebo domnělá příkoří, zmocnila se tchýni na majetku.
1: Zvítězila, ale zároveň prohrála. Politicky prohrála.
2: Roku 924 došlo po těžké roztržce k bojům, které vynesly na knížecí stolec konečně mladého knížete Václava.
1: Ten pod tlakem velmožů svou matku Drahomíru vyhnal.
2: Po letech se sice mohla vrátit, ale žádný vliv už nezískala.
1: Byla odepsaná. Kladla se jí za vinu vražda kněžny Ludmily a zhoršení politických vztahů s Bavorskem.
2: Když byl její syn kníže Václav zavražděn, tak stěží ušla smrti z rukou Boleslavových lidí.
0: Metody tehdejší doby byly tvrdé. Rok 925.
2: Kníže Václav svou babičku, zahrabanou pode zdí hradní na Tetíně, nechal exhumovat a přenesl její ostatky do Prahy. Pohřbil je na Pražském hradě v kostele svatého Jiří, který založil jeho otec kníže Vratislav.
1: Ten kostel pak přestavoval Ludmilin pravnuk Boleslav II. Pozůstatky kněžny se stěhovaly podruhé do nové podvěžní kaple, která byla vybudována jako kněžnino mauzoleum.
0: Tady odpočívali do roku 1142.
2: Toho roku vypukl na hradě požár.
1: Ludmilinim ostatkům se však nic nestalo. Jak řeholnicím zničeného kláštera svatého Jiří oznámil kamenický mistr a zedník Werner.
2: Rakev neporušenou a ohněm nedotčenou jsem nalezl a vrátil jsem se pln radosti k panám benediktínkám oznámit jim tu zvěst, žádají za to odplatu.
1: Během obnovovacích prací na hradě byla rakev otevřena, prohlédnuta jeptiškami a zase uložena vedle oltáře.
2: Při té příležitosti se přišlo na krádež části ostatků. Ten dobrý mistr Werner si je odnesl do ciziny. Když po 3 letech zemřel, přijel jeho syn do Čech, vyložil, co se stalo, načež odňaté věci kostelu vrátil.
1: Abatyše Aneška, sestra krále Přemysla Otakara I., nechala postavit novou kapli svaté Ludmily.
0: To bylo v první polovině 13. století.
1: Pozůstatky svaté Ludmily sem byly přeneseny.
2: Už po 4.
1: A to do opukového náhrobku.
2: S ostatky svaté Ludmily se manipulovalo ještě několikrát.
0: Naposledy a nejdůkladněji v srpnu roku 1981.
2: Ostatky svaté Ludmily Přemyslovny, české kněžny, byly vyzvednuty z hrobové dutiny, kde se nacházely v olověné schráně.
0: Na jejím výku spočívala volně položená olověná destička s tímto nápisem.
2: Corpus Sancte Ludmilae.
0: Tělo svaté Ludmily.
2: Ve schráně objevili antropolog dr. Emanuel Vlček a historik dr. Zdeněk Smetánka nařasenou bílou tkaninu zdobenou hnědou výšivkou. Po jejím rozhrnutí se objevil balík tkaniny a v něm kosti kněžny.
0: V hrobce však byla ještě jedna schránka.
1: V ní 3 lebky zabalené do textilií.
2: S velikou pravděpodobností pozůstatky abatyší původně pohřbených v kostele.
0: Lebka svaté Ludmily v hrobce nebyla.
1: Uchovává se totiž jako relikvie ve svatováclavském pokladu.
2: Ta lebka je neúplná. Obličejová část chybí. Byla oddělena pilkou, zřejmě jako ostatek.
0: A její osudy se zatím nepodařilo objasnit.
2: Při rentgenu lebky se došlo k pozoruhodnému zjištění. Vyznačuje se totiž mohutnou endokraniózou.
1: Neboli stluštěním čelní kosti.
2: Maximální měřitelná tloušťka kosti na lebce činí 3,5 cm. Lebka je také nápadně těžká.
1: Švy na lebce jsou zarostlé buď to úplně, nebo takřka úplně.
0: Doktor Vlček se pokusil na základě tvaru lebky vytvořit podobu kněžny Ludmily.
2: Úplnou podobu nelze stanovit, protože chybí celá obličejová kostra. Je znám jenom tvar čela, nosního kořene, tvar horního okraje očnic a volné zuby. Právě ty zuby poskytují nejzajímavější zjištění. Podle obrusu předních zubů měla kněžna Ludmila hluboký skus nebo dokonce předkus dolní čelisti.
0: To je významný nález, protože ho lze spolehlivě vysledovat i na chrupu syna Vratislava a vnuka Václava.
2: Byl to asi výrazný znak ve tváři kněžny. Je totiž vyjádřen i v profilu stříbrné hermy.
0: Herma je vlastně poprsí.
2: Ludmilina herma ukazuje v náznaku takzvaný ptačí profil.
1: Měla středně dlouhou a velkou hlavu a mohutné stluštění napovídá, že šlo o ženu větší váhy.
0: Komise prozkoumala pečlivě i všechny ostatní kosterní pozůstatky.
1: Kosti končetin jsou silné, velmi silné, ale jejich hlavice odpovídají svou velikostí ženám. O ženském pohlaví vypovídá i zachovaná kost křížová.
2: Na páteři a velkých kloubech byly zjištěny pokročilé degenerativní změny, odpovídající věku jedince kolem 60 let.
1: Nález výrůstků na kolenou svědčí o artróze. Pohyblivost kněžny asi omezena nebyla, ale určitými potížemi trpět musela.
0: Z délky dochovaných dlouhých kostí lze několika metodami vypočítat výšku postavy.
2: Ta v průměru dosahovala 168 cm.
0: Kněžna tedy byla vysoké postavy, ve své době rozhodně, ale ani dnes by nepatřila k ženám drobné postavy.
1: Kosti končetin jsou robustní. Předloktí a bérce jsou prodlouženy oproti nadloktí a stehnům.
0: Nešlo tedy o žádnou křehkou stařenku, ale energickou, robustní ženu.
2: A navíc je tu ještě jedna skutečnost, na kterou se zapomíná, která se přehlíží.
0: Ano, česká kněžna Ludmila byla Češka, což není ani zdaleka tak samozřejmé, jak to vypadá. České kněžny a české královny byly až na výjimky cizinkami. Vyskytly se mezi nimi Rakušanky, Polky, Francouzky, Angličanky, nejčastěji to byly Němky. Česká knížata a králové měli po svém boku člověka, který nějaké české národní věci nerozuměl nebo ji alespoň nijak mocně neprožíval. Někdy dokonce stáli vědomně na straně českých protivníků. Ludmila byla česká kněžna se vším všudy. A pak to taky byla babička. Možná, že svým způsobem podobná jiné slavné babičce, kterou známe z knihy Boženy Němcové. Také ona byla ochránkyní světla a tepla domova. Bývá označována jako jeden z patronů naší země, ale daleko výstižnější je říct, je to babička naší země. Příští 35. toulky českou minulostí už budou sledovat nit života jejího vnuka, knížete Václava Českého, Přemyslovce, řečeného

Pěkné nedělní dopoledne s Českým rozhlasem Zlín přejeme, blíží se 10. hodina, s ní další hlavní zprávy, zejména z vašeho okolí. Po 10. hodině se potom můžete těšit na oblíbený pořad Pochoutkový rok. Dnes v něm uslyšíte například recept, který se stal pro porotu tím druhým nejlepším a nejzajímavějším v roce 2024. Dančí závitky bude připravovat šéfkuchař Jaroslav Sapík. No a kromě toho se například dozvíte, jak doma vaří zpěvák Bohouš Josef. Tomáš Perutka vám přeje krásný zbytek dnešního dne.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Přímá autobusová linka nově spojuje Zlín, Uherský Brod a slovenský Trenčín. Na bývalé železniční vlečce ve Valašském Meziříčí vznikne nový skatepark. Fotbalisté Zlína prohráli na hřišti brněnské Zbrojovky 2-3. Dnes bude slunečno na teploměru až 29 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Ze Zlína do slovenského Trenčína začala jezdit nová přímá autobusová linka. S číslem 735 pojede v obou směrech 4x denně. Zastaví v Luhačovicích, Uherském Brodě a dalších vybraných obcích na trase. V celé trase linky platí jízdné integrované dopravy Zlínského kraje. Valašské Meziříčí má hotovou projektovou dokumentaci k novému skateparku. Nahradí bývalou železniční vlečku u nákladního nádraží. Areál zabere zhruba 8000 metrů čtverečních a vyjde na desítky milionů korun. Co všechno v něm bude, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Centrální plocha bude velká zhruba 1200 metrů čtverečních a doplní multifunkční plocha s malým dřevěným pódiem, které nabídne prostor pro pořádání akcí. Součástí volnočasového areálu bude také parkourové hřiště, hřiště pro rodiny s malými dětmi a počítáme s napojením celého areálu na cyklostezku. Konečnou podobu projektu jsme konzultovali také s místní skateboardovou scénou.
0: Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO domluvil na pravidelných schůzkách k zahraniční politice. Pavel to řekl televizi Prima. V posledních týdnech se dostal s vládou do sporu například kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku nebo jeho vetu koaliční novely, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Premiér Babiš dnes ve videu na sociálních sítích potvrdil, že už s prezidentem v týdnu jednal po zasedání Bezpečnostní rady státu.
3: A probrali jsme věci, které samozřejmě podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci. No a mimochodem na tom setkání, když pan prezident jsme diskutovali o tom vetu, tak jsem mu řekl, že se mýlí, že to tak není. Sport.
0: Fotbalisté Zlína v šestém kole šance ligy prohráli na hřišti Zbrojovky Brno 2-3 a dále čekají na první letošní body. V zápase dvakrát prohrávali po dvou gólech z rohových kopů v podání Fukaly a Černína, ale dvakrát dokázali vyrovnat. O bod přišli v nastavení po brance hlavou brněnského obránce Vedrala. Dále pokračuje trenér Zlína Bronislav Červenka.
4: Šťáva je pořád, ale bere vám to sílu, bere vám to emoce, nadšení, dvakrát se vrátíte do zápasu, stejně odjíždíte bez bodu, poražení opět, takže každá prohra bere sílu, bere energii, ale musíme pichnout to druhého poločasu. Když jsme se šli za vyrovnáním, dokázali jsme to a už nám chybí jenom kousek k tomu, aby jsme byli ostřejší a dokázali třeba takovýto zápas někdy zvládnout.
0: Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno, přechodně i oblačno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty naměříme 26 až 29 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je na řadě pořad Pochoutkový rok. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
5: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku Povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový k tomu a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat, ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, kteří nemají žádný medaile, nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no Jaroušku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na more, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, je, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky jezdil pracovat do obory do Lánuš, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, to musím říct. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na Mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže oni mě párkrát už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy dančí kýtu a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vlastně a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový řekněme něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
1: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, danči, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitních povidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
0: Kolik dohromady tak váhově?
1: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
0: Bude to víno červené?
1: No musí být červený.
0: Jaké bys doporučil?
1: Já mám nejradši Portugal.
0: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi, je, že děláme vinou omáčku.
1: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
0: Tak se do toho pustíme?
1: Jdeme na to.
2: Pochoutkový rok.
0: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
1: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou bez toho bílého, aby to zkrátka...
0: Už teď do toho základu?
1: Ano, hned, protože to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
0: Do jaké barvy děláme?
1: Tohle je to jako jenom takový jako vyrestlo, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
0: Vydusíme na tuk, jak se říká.
1: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsou na kraji. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
0: Máme litr, celý rovnou nebo ne?
1: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost. A necháme vařit.
0: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
1: Protože tak ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
0: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
1: 10 jich tam může být, jo, takhle.
0: My jdeme na maso.
1: A ty jdeme na maso, jo.
0: Máme krásnou dančí kýtu.
1: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
0: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo
1: říká,
0: spojené.
1: Jako motýlek se tomu říká, ale...
0: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
1: A teď jdeme na tohle.
0: Na paličku. Jdeme naklepávat.
1: A jdeme na to, jo?
0: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
1: Tak. Ne to rozbít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vememe hořčici, jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
1: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. Aby bylo co balit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? tady dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičů, které mám v tom základu. Mrkvičů na stranu dáme, ne na kraj, takový žilinek, jo. Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hroznej pedant.
4: Černý muž s polbičem otrokáře, že jo.
1: Tak, tohle bychom měli takhle nachystaný, jo. A půjdeme do toho balení.
0: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
1: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělský ptáče, když doma děláte.
0: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu, ty ne. Co děláš?
1: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
0: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
1: Ano, a dám to do vody. Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
0: To znamená jako vařit do vody.
1: Tam přivedu do varu a stavnu na 80.
0: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
1: Se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo?
0: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
1: Já bych ji tady rozbil.
0: Ty to mícháš jak maltu.
1: No teď to je stejný.
0: Na závěr do té propasírované rozmixované omáčky případně tady přilijeme víno a ještě paňák koňaku.
1: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
0: A zahustíme perníkem.
1: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
3: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky.
0: Já tam cítím pomeranč, koňak i to víno zároveň.
1: To tam musí být.
0: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
1: No.
0: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší.
1: Je
0: slavnostnější.
1: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek, udělat jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
0: Držíš mu palce?
1: Já držím palce.
0: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovirok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kinu česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
1: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka. Prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli. A my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu. Tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném síru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené síry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval síry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené síry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené sýry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové

0: Tavené sýry lišily od těch dnešních.
1: Ty původní tavené sýry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové. A tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
0: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
1: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
2: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovirok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě sekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, se tím jdu nakoupit a potom tak to společně uvaříme a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že v něm vidí nejlepšího kuchaře na světě, když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dříč.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jakože i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže... Už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jako padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano. S těma puchyřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádnem omašlovala a pak ještě buď povidla, nebo jen tak naslano, no taková dobrota. No, ale já je nedělala, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý v dolky na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když je převlíkala po týdnu postel, tak ze stěta jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký dolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník, jo. Já mám všechno rád. Já akorát, co se neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky s ním, jo.
1: Neměl
2: jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí, jo. Takže já opravdu odpajšlu prostě s ním všechno.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuji, na shledanou.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přerovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí. Podívejte se na web, kde všechno najdete. pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín bude tentokrát věnována ptactvu. Je vhodné ptáky přikrmovat celoročně? A co bychom měli dělat, pokud najdeme zraněného opeřence? I na to se budu ptát ornitologa Jiřího Svěčky z Biskupic na Zlínsku. Své dotazy si připravte na 31. srpna. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Téměř 20 milionů korun chce Zlínský kraj rozdělit mezi 6 menších obcí na vodohospodářské projekty. Akvapark v Uherském Hradišti čeká týdenní odstávka kvůli údržbě. Fotbalisty Slovácka čeká další pokus o první ligovou výhru. Nastoupí v Plzni. Dnes bude v regionu slunečno, na teploměru až 29 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobré dopoledne. Téměř 20 milionů korun chce Zlínský kraj rozdělit mezi 6 menších obcí na vodohospodářské projekty. Peníze mají získat Mistřice, Komňa, Lačnov, Provodov, Bystřička a Střítež nad Bečvou. Obce je chtějí využít na opravy a rozšíření vodovodu a kanalizací nebo čistírny odpadních vod. Co konkrétně plánují, doplně mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
3: V Mistřicích chtějí doplnit kanalizaci a vodovod, v Komni zrekonstruovat vodojem a v Lačnově prodloužit vodovod a kanalizaci. V Provodově zase plánují první etapu splaškové kanalizace na návsi a ve Stříteži nad Bečvou prodloužení splaškové kanalizace.
2: Rozdělení peněz musí ještě schválit krajští zastupitelé na zasedání 14. září. Akvapark v Uherském Hradišti bude od zítřka celý týden zavřený. Při pravidelné odstávce pracovníky čeká údržba a servis, který nemůžou udělat po dobu jinak celoročního provozu s napuštěnými bazény, pokračuje ředitel akvaparku Jiří Durďák.
4: Odstávky vychází z hygienických požadavků, které jsou na nás kladeny zákonem o veřejném zdraví a navazujících vyhlášek, takže my jednou za rok ty bazény musíme všechny vypustit, vydrhnout, ale stejnou péči musíme věnovat i dole v suterénu, ve strojovně, veškeré té filtrační technologii, takže v podstatě probíhá během toho týdne sanace na všech bazénových okruzích.
2: Islanďané v referendu rozhodli, že nechtějí obnovit rozhovory o přístupu do Evropské unie. Informovala o tom islandská veřejnoprávní stanice RUV s tím, že zbývá se číst ještě hlasy v posledním regionu. Je ale velmi nepravděpodobné, že to zvrátí dosavadní výsledky referenda. Pro další jednání s EU hlasovala většina lidí jen v metropoli Reykjavíku.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka odehrají utkání 6. kola šance ligy na hřišti Plzně. Zápas začne v 5 hodin odpoledne. Tým z Uherského Hradiště si v týdnu připsal v poháru první soutěžní výhru sezony. V ligové tabulce má ale stále jen bod. Podle obránce Martina Švýderského ale mají výkony vzestupnou tendenci.
5: Cítíme to všetci takto v kabíně, aj keď sa bavíme s hráčmi, s trénermi, že každým zápasom sa zlepšujeme a už len to dotiahnuť do toho finálneho konca, kde môžeme bodovať a zvládnuť ten zápas. Futbal sa hraje o body, o výsledky a nejaké to ešte malé percento nám stále k tomu chýba. Pracujeme na tom a verím, že to príde.
1: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno, přechodně i oblačno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty naměříme 26 až 29 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V této chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je připraven pořad Na pohovce Jožky Kubáníka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobrý den, jak si užíváte léto? Věřím, že je plné velkých zážitků a neopakovatelných setkání. A pokud jich máte málo, je tady pro vás jedno další, a to s herečkou Slováckého divadla v Uherském Hradišti Petrou Staňkovou. Právě teď začíná další vydání pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka. Ať si je užijete, vám i tentokrát přeje Jožka Kubáník.

Vítám vás tady u nás v hledišti Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Vítám také vás, kteří nás teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Já vždycky, když připravuju pohovku, tak si vymyslím téma a potom k tématu scháním hosty. A tentokrát jsem to udělal naopak. Já jsem si vysněl hosty a ve chvíli, kdy souhlasili, jsem přemýšlel, co mají společného. A všichni, koho dneska uslyšíte a uvidíte, jsou energetické bomby. Jednu jste tady slyšeli, cymbálová muzika Cifra s primášem Peťou Číhalem. Já jsem se s něčím takovým poprvé setkal, s energetickou bombou. Pamatuju si to úplně přesně. Bylo to v prvním ročníku na gymnáziu. Byl pátek, skončila škola. Já jsem byl v šatně, přezouval jsem se, že půjdu domů. A měl jsem dobrou náladu, protože jsem dostal 4 z fyziky. Jinak jsem, jak jste pochopili, dostával samé 5. A se mnou v šatně byla spolužačka a ta měla špatnou náladu. Ta dostala totiž 5. A jak jsem měl dobrou náladu, tak jsem si zpíval a ona měla špatnou náladu a uronila slzu. A ona byla teda ze Zarazic, to je důležité říct. A jak uronila tu slzu, tak ona nosila strašně silné dioptrické brýle. A když uroníte slzu za silnýma dioptrickýma brýlema, to vypadá, že se vám vylila vana. A já v takové své vzpupné píše, v drzosti, ona byla malinkatá, jsem se k ní naklonil a říkám, jedeš domů? A ona domů, domů. Do Zarazic. A ona do Zarazic, plakala, do Zarazic. A já, Zarazice, díra v republice. Dala mě ale takovou ránu, že já jsem druhou dostal od toho pletiva, tak jsem 14 dnů vypadal jak čtverečkový papír, se mi to tady odrazilo. A věděl jsem od té doby, vím, že pícha předchází pád a tajně doufám, že to dneska nedopadne stejně, protože můj host je ze Zarazic. Herečka Petra Staňková.

0: Peti, poznala jste tu písničku, co hráli kluci?
1: Ano, v Zarazicách krajní dům.
0: Znáš to?
1: Jo. Já jenom, jak jsi říkal, že jsi vysnil ty hosty, tak já jsem si vysnila vždycky, že budu teda u Krause, ale asi se nějak spokojíme, že?
0: A nějak to začít musí. Já jsem si taky představoval, že budu v Sedmi párech Honzy Dětka.
1: A taky nic, že?
0: Taky nic, ale já jsem se s ním potkal, tak jsem říkal, Honzo, když já nebudu u vás v show, tak pojďte vy do mé. A měli jsme spolu, byli jsme spolu aspoň v Českém rozhlase. Tak, ale když si to budeš přát, tak se ti to splní.
1: Jo, nebo si uděláš vlastní, že?
0: Nebo si uděláš vlastní. Petě, ale víš co, já když jsem tě oslovil, abys byla tady s náma na Pohovce ve Slováckém divadle, tak ty jsi vzala pár dnů na rozmyšlenou.
1: Jo.
0: Proč?
1: No, pro mě je to vždycky hrozný stres.
0: Co je pro tebe stres?
1: No, že ti lidi teda přijdou, zaplatí si za něco a pak jim přijdu já. A budu je tady teď hodinu zdržovat.
0: No, ale ty jsi náš host, že, no, Peťka, náš host?
1: Jo, jo. Co vám teď zbývalo, že?
0: Peti, čím jsi chtěla být, když byla malá Peťka Staňková? Chtěla jsi být herečko?
1: No, asi vším, tak vším? Se to tak propojilo, že na tom jevišti člověk může být vlastně vším.
0: No, ale čím jsi chtěla být, když byla malinkatá? Paní učitelkou,
1: no,
0: herečkou?
1: Učitelkou, doktorkou, já nevím, kosmonautkou, úplně kde čím.
0: A jak se to stalo, že jsi chtěla být herečkou?
1: Pak jsem zjistila, že jediné, co mi jde, tak je mluvit. A nic jiného se jako vlastně nenabízelo. Taťka mi pořád zakazoval, abych chodila sportovat, protože jsem byla jako taková velká koule a říkal, co bys tam tak dělala na těch, nevím, pohybovkách, akorát je budeš zdržovat do toho sportu, protože budeš nejpomalejší. Hudebka mě taky nešla, tak jsem si říkala, tak se musím nějak prostě uživit tím slovem.
0: Tak jsem si myslela, že bude herečka,
1: jo.
0: Aha. A ty začala chodit do dramatického kroužku, ale už na základní škole.
1: Jo, na základ...
0: A co jsi tam hrála?
1: Já jsem hlavně nevěděla, co to znamená, ten dramatický kroužek. Protože jsem byla hodně hyperaktivní a nevěděla jsem, co dřív, takže jsem se přihlásila vždycky na škole úplně do všech kroužků. A byl tam dramaťák, tak jsem si řekla, bez vás zkusím to. A myslela jsem si, že to je jako malování, že budeme malovat dramatické situace. Takže jsem si na tu první hodinu přinesla strašně moc jako pastelek a barviček. A pak jsme dělali úplně něco jiného. Mlátili jsme se tam obuškem a křičeli a hráli hry. Tak...
0: A to by nikdo neřekl, že dramatický kroužek není výtvarný kroužek?
1: Ne. A mně to nějak nedošlo, no. Tak to tak jako vzniklo. Zalíbilo se mě to teda víc, než to kreslení.
0: A jaké role jsi tam hrála v dramatickém kroužku?
1: No, tam jsem hrála první roli jeskyňku.
0: Ve Smolíčkovi
1: Pacholíčkovi, jo. Ale úplně první roli ve školce jsem hrála Popelku. To bylo asi největší taková wow role.
0: To začala z hurta.
1: No, velice z hurta, pak to šlo z kopce. Pak teda mě všichni ostatní holčičky ve školce nenáviděli, protože hrály ty holoubky, ale to bylo asi jako vlastně první role, kterou jsem kdy hrála.
0: A potom se ale po střední škole šla
1: pak
0: na Janáčkovou
1: akademii. Pak po střední škole jsem, nebo vlastně na střední školu jsem šla na gymnázium, ale já nevím, jestli mám mluvit k těm lidem nebo k tobě. To se stejně jenom nahrává, že?
0: Ano, to rozhlasu.
1: Po vlastně základní škole jsem šla na gymnázium, ale vlastně toužila jsem celou dobu se dostat na konzervatoř. Tak jsem se tam vždycky hlásila na tu konzervatoř po celou dobu toho gymnázia. A jako vlastně nikdy si mě tam nevzali.
0: Jako čtyřikrát se zhlásila?
1: Čtyřikrát, jo. Uh-huh. Přišlo mě to jako dobrý nápad, že jako jednou poleví. A když jsem tam už přišla jako po čtvrté, to už bylo teda vlastně po gymplu, s tím, že jsem si říkala, tak půjdu studovat nějakou vysokou školu třeba dálkově a do toho si budu dělat tu konzervatoř a budu mít teda už vystudované to gymnázium, tak jsem tam přišla a tam je pořád prostě stejná porota, protože tu porotu dělají, nebo to výběrové řízení dělají pořád ti pedagogové, kteří tam učí a vybírají si ty studenty, se kterými jako chtějí pracovat a se kterými ne. Zřejmě jakoby nechtěli se mnou nikdy pracovat a já jsem si pořád říkala, že to není možné, že jako je musím nějak přesvědčit. A když jsem tam přišla úplně po čtvrté, tak mě to nechali jako odehrát, zaspívat, zatancovat všechno a jako řekli mi na konci, že ne, ale že se vsázeli, jestli ten rok taky ještě přijdu, nebo už to vzdám, no. Takže Na konzervatoř jsem se nikdy nedostala.
0: A jaké byly ty etidy? To je vždycky strašák všech začínajících herců, že budou dostávat etidy u přijímacích zkoušek, ať předvedeš Radiátor nebo opuštěnou tenisku.
1: No, já jsem
0: hrála
1: Rychlovarnou konvici, si myslím.
0: No. A jak se hraje Rychlovarná konvice?
1: No tak síčíš jako Rychlovarná, já nevím, jo. Co takového.
0: A divila se, že tě nevzali, když takhle dělala s Rychlovarnou konvici?
1: No já jsem si říkala, co by víc chtěli, že, ale... Ne, oni mě nevzali, si myslím teda, já si to vždycky říkám hlavně kvůli zpěvu. Protože to byl hudebně dramatický obor a mně nedošlo, že když půlku z toho oboru nesplňuju, takže bych tam neměla co dělat.
0: Počkej, ale ty jsi potom dostala na JAMU, na Janáčkovu akademii muzických umění, to bylo herectví.
1: To bylo činoherní herectví, ano, ale vlastně součástí přijímaček byl taky zpěv.
0: A?
1: No... Dostali jsme jako my jsme dostali jednu lidovou písničku a druhá písnička byl Pavarotti. Tak jsem si říkala, že si asi dělají srandu, tak jsem to pojala jakoby srandovně nebo jakože humorně. Pak jsem pochopila, že si srandu nedělali, protože jsem se jako do toho pustila a vlastně tam je vždycky korepetitor, který to doprovází na ten klavír a já jsem, nevím, nechal mě zaspívat snad 3 slova, 4 možná, nevím. V té italštině to člověk ani nepozná. A práskl s klavírem a řekl jako, že dost, že vůbec nespívám podle not a že on to nebude jako, že nebude dál hrát. No a já jsem měla hrozně dobrou náladu, protože jsem byla jako na té vysněné škole a užívala jsem si jako ty přijímačky, tak mu říkám, a co kdybyste hrál podle toho, jak zpívám, to by nám to šlo, že? No, a on opustil tu učebnu a práskl s dveřma a odešel, ale protože ta profesorka Oksana Smilková se jmenuje, která mě přijala, tak mě na té škole z nějakého důvodu prostě chtěla, tak se za dveřma asi po půlhodinové hádce dohodli, že když mě vyzkouší z not, tak že mě vezmou. Tak zahrál Cčko a řekli, tak zaspívej jenom jako, chápete, ne? C třeba, jo, nebo D. A on vždycky zahrál ten tón a nic. A oni říkají, prosím, jenom zaspívej to C, jenom to zaspívej. A třeba 10 pokusů a nic. Ale jako nakonec prostě mě vzali a podle mě on doteďka nelituje, ten pán.
0: A potkali jste se potom ještě během studia?
1: Jo, on mě pak učil, no.
0: On tě učil?
1: Naučil mě úplně super věc, vlastně do života a do divadla. On mě učil ansámblový zpěv. No a naučil mě super věc, že vlastně otvírat pusu při sborovém zpěvu tak, aby nikdo nepoznal, že nespívám. Teď to na sebe jako trošku prásnu, ale oni mě tady moc do těch muzikálů neobsazují, to je jenom vůbec v nejnutnějších případech, takže nebojte, to jako ani nepoznáte. Ale jakoby to, ta finta spočívá v tom dělat takové přídechy, jo? Protože jakože neotvíráte jenom pusu, ale musíte se s těma zpěvákama zároveň nadechovat a vydechovat, aby to nebylo jako poznat. Tak to jsem se jako od něho naučila takovou věc, no. Protože říkal, že máme jenom 4 roky a že by to nestačilo, aby jsme se naučili zpívat, tak... No, vy se smějete, ale já vám tady zaspívám, takže...
0: Tak to se těšíme. Ale prosím tě, řekni nám ještě, než se do toho pustíme, řekni nám něco o Oksaně Smilkové. To je původem ukrajinská režisérka, abyste věděli. Mm-hmm. A je trošku krutá. A ta režisérka tady u nás ve Slováckém divadle dělala 3 inscenace a jakmile to jméno zmíníte před některými z našich kolegů, tak v tu ránu dostanou tik a vyrážku, protože ji jako nesnášejí. Já ji mám ale celkem rád, Oksana.
1: No, on, jak to mám říct? Tak jako já ji prostě vděčím za to, že mě vzala, jo? Že měla tu odvahu, protože to tam kde kdo jako neměl na těch školách uměleckých. Jako mám na ní hrozně hezké vzpomínky, ale chápu to, protože ona je... jako blázen v tom, že jsme byli v té škole třeba od 8 od rána do půlnoci. Nás vyhazoval vrátný, my jsme chodili uplácet vrátného, aby ji šel vyhodit, aby jsme už jako taky někdy skončili, jo. Takže v tomto ona byla strašně přísná. A co jsi to ptal?
0: Na Oksanu.
1: Jak na ní vzpomíná?
0: Na její metodu.
1: No metoda je to prostě taková drastická. Ona,
0: zničit vás.
1: No zničit a ona, že člověk úplně už jako v háji. jsme v rádiu, tak jako teprve věří, že je jako opravdový a že má tu pravdu na tom jevišti, takže my jsme tam jako stříkali 24 hodin 7 pravdou, ale jako technicky jsme se téměř nic nenaučili, jo. Ona si totiž myslela, že nás může jako naučit i zpívat, i tancovat, i jako všechno, protože když to budeme cítit hlavně tady, tak to tělo si jakoby poradí, jo. Ale když jste gramlaví na tanec, tak si to tělo jako vlastně neporadí, jo. Takže to teďka tady furt tak doháním, ale co obkoukám od těch šikovnějších. Ale jako vlastně naučila nás mít prostě to divadlo jako rád strašně a věnovat tomu jako když už tak jako všechno, no.
0: Já si vzpomínám, když Peťka přišla k nám do divadla, my jsme tenkrát zrovna zkoušeli komedii Bez roucha. To byla jedna z prvních věcí, kterou jste tady dělala. Jo. A to byla taková dveřovka, že se tam furt běhalo nahoru dolů po schodech ze schodu a najednou byla jedna zkouška a Peťka, než aby vyběhla do schodu, tak dělala. A my, co to děláš? Já jsem v medu.
1: Jo, ona nás nutila, aby jsme jako vždycky, nebo aby jsme se to naučili, ty pocity vnímat, tak jsme dělali takové věci, že jsme si třeba vylili do vany med a chodili jsme v medu, aby jsme věděli, jaký to je pocit. A tak jako.
0: A to jsi jako skutečně dělala?
1: Ano, jo, že byla jsem jedna z malá ze třídy, ale dělala jsem to, protože ona mě dost čikanovala. A já jsem se jí snažila jakoby zavděčit, protože jsem byla prostě na její vkus tlustá, takže ona mě neustále za to jakoby nadávala, tak já jsem o to víc všechno dělala, co ostatní jakoby ne, aby mě měla teda radši, no.
0: Já si pamatuju, když tady dělala, co to bylo, druhý byla maškaráda. Když tady dělala maškaráda, tak já jsem tom hrál a měl jsem velkou roli. A jednou jsem se ráno vzbudil a bylo mi po té předchozí šikaně, ona nás tady šikanovala
1: taky,
0: všechny
1: že?
0: Taky.
1: Ale tak no, má
0: mě
1: to ráda.
0: Strašně zle, ale strašně zle. A jsem si říkal, ježmarja, ale já na tu zkoušku musím mít, protože jinak se to jako může zrušit. A víme všichni, že v divadle nemůžete přijít jen tak o zkoušku, protože těch zkoušek máte málo a premiéra je vždycky strašně rychle.
1: No ale tak, počkej, já ti řeknu. No. Jak jsem si chtěla jako zavděčit, teď jsi si vzpomněla, když teda máme to téma té energie, tak my jsme dělali neustále ale dokola cvičení, jmenovalo se to elektrický šok, jo. A můžu aj ukazovat, no. I když je to v rozhlase. Tak a to vlastně spočívá v tom, že se jako začnete ten elektrický šok dostávat, já už to tak neumím, do rukou, do hlavy, do těla, do noh a teďka jakoby vlastně toto, a to jsme třeba dělali v kuse 5-10 minut, aby jsme se dostali jako k úplnému vysílení a potom jsme teprve mohli jít hrát, protože až v tom vysílení jsme jako našli tu pravdu, jo. Ale ona byla taková, že si nás teda postavila, my jsme se všichni takhle teda jako třepali a já, jak jsem se chtěla zavděčit, tak jsem se třepala jako já mám pocit, že úplně nejvíc, ale ona si mě pletla pořád se spolužačkou. A my jsme stáli takhle, ona se na nás dívala a jí říkala furt Peťuna. A Michala se jmenuje, ta dělala. A já tam, úplně takhle. A Míša furt, a ona, Peťuna, přidej, volty 220. Já jsem málem vypustila duši, potom mě dala hodinu pauzu po tady této zkoušce, protože jsem prostě se třepala, a ona furt, Peťuna, přidej, ale myslela tu Míšu, že? Takže já jsem přidávala, až jsem jí tam odpadla, no, protože ona mě říkala, že mě bude nosit svačiny a abych vypadala tak, jak si představuje a donesla mě třeba na jeden celý den pomelo, jo. Takže to mě děcka ještě sežrali, protože toho bylo moc, tak si mysleli, že ona nejedla, ona žila jenom jako z kávy, ale pak, když jste ju načapali někde, že jí, tak to odhodila, jo. Já jsem mu jednou potkala, jak se cpe hranolkama a šla po ulici a říkám, Oksano, ahojte. A ona to tak šlahla. A jak kdyby nic, víš, jakože, protože nás furt nutila jako nejest, že budeme mít víc energie a tak. No, ale tak jinak nás naučila spoustu věcí.
0: Ano, já bych chtěl říct takovou historku, že Oksana u nás dělala Višňový sad, taky Maškarádu a Racka. Je, když jsme dělali Racka, tak Míra Zavičár tam hrál postavu a měl začít tak, že přijde na jeviště a přijde s kufrem. A měl hrát, že ten kufr je těžký. A tak šel s těžký kufrem. A teď Oksana volala z toho hlediště. Míro, jak ty to hraješ? Já nevěřím. On, ježiš, říkám, přines tě. A teď vám řekl kulisákům, ať přinesou tohle. Tohle se jmenuje kvicht, jo. Tohle.
1: Ty to tam máš nachystané.
0: Tohle, že, ne, to drží tu oponu. Aha. Tohle se jmenuje kvicht. A oni mu jich dali do toho kufru třeba 5. A do druhého taky 5. A teď si vezměte, že ten Mireček, chudáček, 3 hodiny tahal tady tohleto. Ona furt, mě věří, Mirečku. A on pak odpadl a ona, aspoň vidíš, jak je to nosit těžký kufr. A my jsme dělali potom tady tu maškarádu. A to je to, že jak jsem říkal, že jsem se ráno probudil, aby bylo mi blbě. A říkám, já do toho divadla nemůžu, mě je strašně špatně. Ale ta zodpovědnost za to, aby se ta zkouška nezrušila, mě do toho divadla dovedla a já jsem ráno přišel za tu Oksanu. Říkám, Oksano, nezlobte se, ale já dneska nemůžu zkoušet, protože mě je hrozně zle. Ty maladěc, že jsi přišel, ty maladěc, hodný, nebudu potřebovat, budeš se dívat, to jenom budeš se dívat. Takže přesně to víš, jo. Takže já jsem si sedl, chvilku jsem se díval. Běž na jeviště, říkám, mě je hrozně špatně, mě je strašně jako špatně, nevadí, budeš se dívat z jeviště. Takže už jsem byl tady. Dívej se, tak oni hráli, já jsem se díval. Běž za nima, a teď jako říkám, Oksano, mě je strašně špatně, nevadí. Postavíme tě na točnu, všichni budou hrát na točně kolem tebe. Říkám, nemůžete pouštět, Oksano, tu točnu, mě je hrozně špatně. Budeš uprostřed, nebudeš se točit dokola. Že ona roztočila točnu, já jsem byl uprostřed. Roztáhni ruce, já ty vole, a už to skončí. A teď se to začalo točit a teď jsem jenom se úplně ztrácel, jak mi bylo strašně zle. A teď jsem jenom slyšel, jak ta Oksana se dostávala do toho uměleckého tranzu a začala volat, točnu na plné prcky. Myslela pecky. Oni to roztočili tak strašně a já jsem se poblil.
1: To se jí líbilo, že?
0: To se jí líbilo. No. Říkaj, jestli by to tam nemohlo zůstat.
1: Já si pamatuju, jak David Janošek, jemu vždycky stala mamka svačiny, tak byl takový jediný, co jedl, fakt, jako normálně. A jednou odpadl, ale jako z vysílení, protože ona ho nutila 12 hodin šplhat furt po laně a křičet, já jsem Valdor Dalí, odpadl a jako to bylo na sanitku, jo. My jsme tam řešili, kdo to teda zavolá, tu sanitku, ona si nad něho klekla, teď ho tam lískala, říká, nemáš jíst řízky na svačinu, ty umnice, ty nesmí řízky. No a probrala ho a musel jít zkoušet, že? Ale jako on ležel u toho zkoušení, aby jako se teda nevysiloval, to mu dovolila, ale jinak musel říkat texty a hrát, aby...
0: To bychom tady taky dělali...
1: Poznal, jak je to asi hrát v bolesti.
0: Když jsme dělali tu maškarádu, tak ona si vymyslela takovou věc, že budeme jako za šálu, ty myslím, tady říká šály, tady těm výkrytům, a že budeme za šálama, ale do mikrofonu pořád budeme říkat prihoď tě, to bylo v kartách, prihoď tě. A ostatní kolegové tady hráli, něco zkoušeli, aha, a my furt jsme do toho museli říkat s jiným kolegou, prihoď tě. A jsme říkali, ty Davide, pojďme to změnit. A ona stejně si nepamatuje, stejně nás neposlouchá, co my tam říkáme. Když bylo ticho, tak to si všimla. Ale jinak nevěděla. My jsme říkali, chce se ti spát. David opakoval, usnul. A ta Oksana ne, ta furt byla plná energie. Ta je neuvěřitelná, no. Když jsme vzpomněli inscenaci Bez roucha, ty se při ní, co?
1: Já čekám, co z tebe vypadne.
0: Já jsem chtěl říct... A ty se bojíš něčeho?
1: Ne.
0: Já jsem chtěl říct něco krásného, že jsi při ní seznámila s Libuškou Šafránkovou.
1: Aha, jo, seznámila,
0: jak
1: ano.
0: To bylo? Protože vy jste dvě popelky.
1: Ne, ona ta postava se jmenovala Popi, ne Popelka.
0: A promiň, jste školky?
1: Popi. A já vlastně ani nevím, já jsem jí zavolala, že si nevím rady s tou postavou.
0: A že jsi nevolala Oksaně.
1: No, ta by mě moc nepomohla. A že jestli mě tak o tom něco neřekne, jak to hrála ona, když byla mladá, tak jsme si o tom tak jako povídali.
0: Protože ano, v
1: činoherním klubu se ta postava... A pak jsme si napsali nějakou zprávu sem tam nebo tak, tak jsme tak jako navázali kontakt. Tak byla hrozně milá, no.
0: Si pamatuju, jak jsi mi volala a říká, on mě ten telefon zvedla opravdová Popelka.
1: Jo,
0: ona
1: jo.
0: Tak opravdu mluvila. No. To je krásné.
1: Jo, to je dojemné, hezká, ne? Vzpomínka. Asi nejhezčí na celé Bez roucha.
0: Ale ty to má zábavná komedie.
1: Jo, já jsem se tam tak nadřela.
0: Jako v čem?
1: No, tam se furt běhalo po těch schodech, no. Tam a zpátky 3 hodiny v kuse. Ale ne, jako byla to výborná komedie, ano.
0: A který typ postav je ti blízký? Protože ty zhrála jednak romantické postavy. Hraješ Julii v Romeovi a Julii. Hraješ dramatické postavy, třeba v Její pastorkyni hraješ Jenůfu. Hraješ temperamentní postavu v Dvou úplně nahých mužích.
1: Asi záleží na režisérovi.
0: A nezáleží potom na té hře samotné a na diváci?
1: I taky, ale víc než ty romantické mě baví samozřejmě ty, kterým se třeba něco stalo, dramatické a mají jako nějaký velký charakter, ale vždycky je to o tom režisérovi, třeba 12 muži, tam ta prostitutka bůh ví, jaký charakter nemá, ale taky mě to jako bavilo zkoušet, takže je to vždycky o tom naladění asi toho týmu, o tom, jaká je atmosféra při tom zkoušení a kam tě ten režisér posouvá a kam se posouváš ty, no.
0: Ty jsi už to vzpomněla, že nejsi moc obsazovaná do muzikálu. Já taky ne.
1: Jo.
0: Já vůbec nevím, proč mě nechtějí v muzikálech. Čím to myslíš, že je v tvém případě? Já v
1: tom
0: vím.
1: Myslím, že nemají odvahu, jo, ale...
0: A protože si myslíš, jako, že neumíš zpívat?
1: Ne, jako neumím zpívat, takže to jako chápu, no. Ale jako je jeden muzikál, nebo jedna hra,
0: no.
1: Do které si myslím, že by to šlo, no. Ale čekám, až jako do ní dozraju.
0: A to je?
1: Hrála to Meryl Streep, ten film.
0: Vysoká laťka.
1: Víš, jak se
0: jo,
1: to jmenuje?
0: Božská Florence.
1: Božská Florence. Ona je, to je strašně bohatá paní. A ona si zaplatí jakoby klavíristu a platí si ty koncerty, aby na ňu chodili ty lidi a ona jim zpívá. A blbě jako.
0: Ano.
1: A... Tak to je dneska jakoby taky trošku, že to bude.
0: To je o nejhorší zpěvačce všech dob. Určitě
1: jo,
0: se ten film viděli.
1: To znáte,
0: viděli.
1: Ne?
0: Ano.
1: Tak a to já, tady bude tento titul, já si ale myslím, za pár let.
0: Ne, já si myslím, že kdyby tě znala Meryl Streep, která na to zkoušela poctivě, že bys bledla závistí.
1: Jo,
0: protože ty to umíš,
1: samo, ano,
0: ty to umíš bez zkoušení. Peťka, ale já vám teď něco řeknu. Peťka vůbec neumí zpívat, ale má tu odvahu, že vám to teď ukáže.
1: Počkej, už teď?
0: Teď už.
1: Aha.
0: Peťka vám zaspívá písničku, ale prosím vás, není to jako scénka. Není to jako, že...
1: Ne, je to navážno. Vám je to navážno. Opravdu zaspívat, protože těch příležitostí moc nemám. Vy jste si to prostě zaplatili, takže věřím, že tady prostě vydržíte ty 3 minuty. Jako nespívejte mě do toho. Protože je to moje, já vím, že se to na koncertech dělá, ale mě to prosím nedělejte, až tady budou hrát ti, tak si s nima klidně zpívejte.
0: Peti, a co se nám pokusí zaspívat?
1: Čerešně.
0: Čerešně od Hany Hegerové.
1: No mě, my jsme se o tom bavili s kamarádkou, ona tady taky shodou okolností a říkám něco, jako jsem si trápila nad tím, co jako zaspívám a ona mě radila tak něco jakoby jednoduchého a říkám, no já bych chtěla ty čerešně. A ona mi říká, jako, že to je hloupé, prostě tak těžkou písničku. A já si říkám, není to hloupé, protože už se mě to možná nikdy nepoštěstí, že si někde budu muset zaspívat, nebo moc zaspívat, tak si to dáme, co? Jenom abyste věděli, není to jako moc připravené, nebo já to moc neslyším, takže kdyby náhodou

0: A tím bychom to mohli, že?
1: Posloucháte záznam pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka, který jsme ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti natáčeli s herečkou Petrou Staňkovou.
0: A šlo to aj bez not. Já jenom, abyste věděli, já si totiž zásadně píšu vždycky jenom text, jo? Já si tam nedávám noty. To se totiž pak vždycky nějak udělá. Tak.
2: Já si říkám,
0: jestli... Jsi směl a nevíš, že mám ještě jednu.
2: Já jsem si na začátku říkal, nemá to moc nízko.
0: Dívej, Joži, já jsem hrála, jak kapela nastavila tóninu, takže... Na to jsem malý pán.
2: Ale to vlastně dneska mohl být tvůj recitál. To by mohl, vlastně bylo...
0: No.
2: Tak máš ještě nějaké...
0: Tak to beru, no.
2: Máš ještě nějaké hity, jo. A proč si myslíš, že tě teda neobsazujou, když je to takový úspěch?
0: Já říkám, že je všechno o odvaze, no.
2: A to teda odvahu máš. A tančíš stejně dobře, jako zpíváš?
0: Tančím stejně dobře. Do rytmu, Joži, do rytmu.
2: Já to chápu, proto my jediní dva nejsme v muzikále.
0: My si děláme pořady, no.
2: Ti se dřou.
0: Já se tady zbezu. Tady...
2: Ano, jasně. Tak to bylo krásné. Tak ještě jednu písničku si tady máš připravenou.
0: Mám připravenou.
2: No, tak ty vlastně tímhle stylem...
0: To nejde
2: stylem...
0: tak z patra.
2: Tímhle stylem, ale vlastně můžeš zpívat cokoliv. Tobě stačí text a můžeš zaspívat jakýkoliv hit.
0: Jo.
2: Nemusíš to repetovat. Víš, co dali ostatní kolegové, kolikrát se scházeli? Třikrát, čtyřikrát?
0: No já ti řeknu, já jsem dojela na zkoušku za klukama a asi trvala 5 minut. Oni se jako děsili, protože Jirka Heitzmann tam byl 3 hodiny. A já jsem to měla sfouklé raz dva, takže... Nevím, co tam dělal Jirka.
2: Tak prosím, teďka zase něco vážného zase.
0: Protože... To pojď.
2: Tak víš co, já bych vzpomněl ještě jednoho člověka, který byl pro tebe taky důležitý a je důležitý pro nás, pro všechny, protože ty jsi byla kamarádkou i pana Josefa Sommera. Jak k tomu došlo, jak se to stalo? A protože pan Sommer, promiň, je stejně jako ty, vlastně on byl z Vracova, ty jsi ze Zarazic a to máte blízko, že jo?
0: Jo, je to 3 zastávky, ale... No, došlo k tomu tak, že on byl pozvaný jako host na filmovku.
2: Ano, na letní filmovou,
0: na letní
2: školu.
0: Filmovou školu. A já tam vždycky dělám takovou prostě holku pro všechno, že se starám jakoby o ty VIP hosty, ale jako nejenom, že jim třeba domlouvám ubytování, ale taky jim uvařím kafe, když přijedou, řeknu jim, kdy mají nějaký rozhovor s novinářem a sedím tam v kanceláři, když chce třeba někdo lístky zařídit, nebo prostě takové, co je potřeba. Co se jakoby týká těch VIP prostě hostů. No a on tam v tom našem kamerlíku, v té kanceláři měl dělat rozhovor s novinářem, tak tam přišel tam teda i ten novinář a já jsem tam u toho seděla. No a tak jsem prostě normálně poslouchala, že, tak jako co. A ten novinář se ho ptal prostě na, já si

0: už nepamatuju, na co přesně, ale mně přišlo, že na úplné kraviny. A mě to vlastně jaksi rozčílilo. Tak jsem to stopla. A
1: jak... Stopla rozhovor novináře no, s panem
0: bylo,
1: Somrem?
0: Nebo stopla, to bylo prostě takové... oni se tam bavili, jakože to bylo přátelské, ale prostě mně přišly ty otázky vlastně divné nebo hloupé. Tak jsem se tak jako do toho postupně vmísila přes tu kávičku a říkám, jestli by se ho nechtěl třeba zeptat na tohle, že to by možná ty lidi zajímalo víc. A tak jsme se začali s tím Josefem prostě povídat a pak už to bylo jako, že to byl rozhovor můj a jeho a ne toho novináře, ale podle mě z toho vyčerpal mnohem víc, než to, co se ptal on. A pak přijela vlastně paní Radana, ředitelka s Ivou Hejlíčkovou, že si ho odvádí, už on měl vlastně program připravený na další rozhovor a on mě říká, že nejde, jestli nejdu já. No a tím pádem začalo naše takové spojenectví a už jsem ho vlastně celou tu filmovku doprovázela. On potom měl dělat další rozhovor, doufám, že to nebylo pro Český rozhlas. A říká mě, Petro, já bych šel radši s váma na pivo. Nějak to zaříďte. A přišel ten novinář, že chce s ním chce dělat rozhovor a já říkám, no ale máte to domluvené. A on jako zůstal hledět, že nemá, že si myslel, že pana Somra teď odchytná. Říkám, já mu dělám asistentku, on prostě nepodává rozhovory, pokud to nemá přesně na čas jakoby domluvené. Takže teďka prostě je mi líto, můžete být klidně Česká televize, ale prostě rozhovor neproběhne. Tak ten novinář odešel a my jsme šli na pivo, no.
1: Ale pak jste...
0: Tak to bylo takové jako pěkné, no a strávili jsme spolu vlastně tu filmovku. A pak, když odjížděl, tak mě říká, jestli by si mohl vzít na mě telefon. A já jsem si říkala, ojojoj. To víš, jo. A vytáhl si takový černý jakoby deníček, kam si ten telefon jakože zapíše. A já říkám, Josefe, já vám ten telefon dám, ale jestli se teď podívám do toho deníčku a máte tam napsané nějaké jména cizích ženských a tam další telefony, tak vám ten telefon nedám. A on tam měl jako poznámečky, jo, tak jsem mu ho tam napsala a on mě říká, tak já vám Petro zavolám, jestli jsem v pořádku přijel. Jsem říkala, tak nevolá, co je, protože jsem si odpočítávala, jako kolik hodin dojede do Prahy. A už bylo třeba 11, a tak jsem byla naštvaná, kdyby takové to, jak...
1: Zrada.
0: Jo, úplná zrada, ale jak když třeba kluk řekne, že napíše nebo zavolá a jako nic, tak jsem si říkala, hergo, ani tato stará garda nedodrží slovo. No a nicméně mi teda volal potom na druhý den ráno, kdy se mi omluvil s tím, že přijel po 22. hodině večer a že mu jako přišlo nepatřičné, aby takové dámě jakoby volal, tak si mě tak jakoby získal a tak jsme si od té doby tak prostě volávali. Ale jako to bylo fantastické, protože jak Libuška zněl jak Popelka, tak on zněl samozřejmě jak tři veteráni pořád, mě vždycky naskakovalo. Tak já jsem vždycky okřikovala do toho telefonu.
1: Co okřikovala pana Somra do telefonu?
0: Tak on měl furt takové jakoby řeči, že, jakoby, že mu třeba nebylo dobře a že už je to poslední telefon a já, Josefe, neserte mě. A, tak to bylo ale jako hrozně hezké.
1: No to
0: že,
1: moc.
0: Že on jak kdyby... To, že on byl, no, prostě byl takový ňuník, no. A když přijel na filmovku, tak my jsme, nebo vždycky pro ty hosty je připravená někde rezervace, že jdou třeba na večeři nebo tak. No a vlastně jiným způsobem si mě získal i tímto, že si vytáhl svačinu takový chlebík malinký, namazaný s máslem a se sýrem a že nikdy na jídlo nepotřebuje, že si pojí tu svačinu. Takže byl jako... Prostě takový hodný. A sledoval, co se děje v divadle, takže když jsem třeba měla předpremiéru, tak mě volal. Já jsem byla ve stresu, pak on zase hučel na mě, ať nejsem ve stresu, že je to divadlo jenom. A tak jsme si jako, nevím, tak nám bylo jako hezky vždycky.
1: Tak to je hezké. A měla stejně blízký vztah i s panem Svěrákem, protože já jsem měla pocit, že o rok později nebo o dva roky později se takhle měla k panu Zdeňku Svěrákovi.
0: Ne, takový hezký vztah jsem k němu neměla. A Josef pak na něho strašně žárlil. A jako vyčítal mě to.
1: Vyčítal tě?
0: Jako já mám přítele, na to se mě teda Josef taky ptal, jestli jako mám přítele, tak když jsem mu řekla, že jo, tak toho jakoby zkousl, protože jakože jsme si věkově a pochopil, jakože fajn, ale to jakoby toho Svěráka moc jako nedával, no. Ale nejsem s Zdeňkem Svěrákem, nejsem nějak v kontaktu, takže...
1: Takže ty se s panem Svěrákem scházela tajně?
0: Ne, Joži, vůbec, jako tam prostě neproběhla taková energie, jak prostě s tím Josefem. Bylo to milé, příjemné, obohacující, všechno, ale vlastně takové to něco navíc tam neproběhlo.
1: Posloucháš rozhlas?
0: Poslouchám tvůj pořad občas.
1: Prosím tě, jo? To jsi mi nikdy neřekla.
0: Od té doby, co jsi mě do něho jednou pozval. A říkala jsem si, jejda, kdo tohle poslouchá, tak jsem si pak, co tam hnětu já, tak jsem si pak říkal, musíš si poslechnout někdy i jiné lidi, jestli to bylo tak blbé. A vždycky tam máš nějaké prostě vele vážené hosty, co mluví o politické situaci.
1: To tam nebo, nemám nikoho o politice.
0: No, nebo co mluví prostě tak jako honosně, já jsem tak ťápala, tak od té doby to poslouchám, protože si říkám, že příště, až přijedu někdy v životě, tak že chci být taky takový host. No.
1: Tak teď...
0: To se teď daří, že?
1: Tak teď jsi takový host.
0: No.
1: A co bys tak Českému rozhlasu Zlín popřála? Teď nás poslouchají 10 000, možná 100 000 posluchačů. Dobře si to rozmyslí.
0: Jejda. No, abych mu popřála, aby vystřihl tu písničku, kterou jsem zpívala, aby mu nějací posluchači ještě zůstali.
1: Peťka, když přišla do toho pořadu, jak o něm mluvila, tak přišla a říkala, že nejvíc ze všeho se těší, že bude moct říct naslyšenou.
0: Jo.
1: Se bude
0: to mě baví. Teďka jako se to nehodilo k té písničce, jo? Ale já zase vždycky těšila, když jako zpívají ti zpěváci, že by řekla, a teď všichni ruce, že nahoru a pojďme všichni zpíváme, a tak jak na těch koncertech, jak to bývá. A to mě připomnělo, že zase v rádiu chce člověk říct zaslyšenou, že jo, to máš. Tak
1: jako... A Petě, měla bys nějaký dárek pro posluchače Českého rozhlasu Zlín?
0: No, jako jedině písničku, že?
1: A máš nějakou jinou, než tu, kterou jsme slyšeli? Počkej, předtím, než nám zaspíváš písničku, prosím tě. Předtím, než nám zaspíváš písničku, protože to si myslím, že by mohlo být finále tady této hodinky.
0: To už je hodina.
1: No, za chvilku už to bude hodinka.
0: Co?
1: Tam je tvůj Jirka, není?
0: Jo, je, no.
1: A on ti něco říká?
0: Ne, paní vedle něho.
1: Jirkovi?
0: Nevím, co mu říkáte dál. On je tady, protože on má furt pocit, že umí zpívat líp než já. No,
1: tak ať nám jde zaspívat. Pojď nám zaspívat, Jirko. Pojď, ať jde.
0: Protože já ti ještě řeknu, než se k tomu do toho pustíme. Tak vlastně, když byl covid, tak to jsme spolu tak jako začínali a do té doby jsem hrála tu hru, že umím mega dobře zpívat před ním, protože on to neměl šanci jako nikde, že se to nikde nemělo jako kde propálit. A úplně mě jako za to obdivoval, jo. A bylo to jako takové hezké, že jediný člověk snad na světě mě to věřil. No, a pak jako na internetu kolovala taková výzva Městského divadla Brno a bylo to jako, že každý herec má zaspívat písničku a natočit se přitom. No a já jsem si vybrala Lady Gagu a... Ano, udělala jsem to i s klipem a on to natáčel celou dobu a vlastně, když jsem se tu písničku učila, tak vždycky došel do té ložnice a říká, Mili, ale to máš hrozně nízko, nebo víš, a jako snažil se mě to naučit a tam se to jakoby propálilo a teďka jako machruje, no, že umí líp zpívat jak já, tak...
1: Tak nám pojď zaspívat.
0: Ne, to by měl trauma, Joži.
1: A neko repetovali jste spolu tady tu
0: ne,
1: písničku?
0: Ne, tuto písničku si troufám říct, že jsem korepetovat nepotřebovala, protože jsem se s ní dostala na jamu.
1: Kterou?
0: No tady tu, co teďka zaspívám.
1: Ne, ne.
0: No, tu jsem zpívala na všech možných přijímačkách. A na jamu konečně pochopili, že jako dobrý, no.
1: Tak nám pojď zaspívat. Takže dárek Českému rozhlasu Zlín, písnička od Petry Staňkové.
0: Jsou to teda čerešně pro změnu, jo. To to asi už...
1: To ty budeš i tančit?
0: Ne, ale tak... Nevím, nebudu teda. Pojďme na to. Dáme jim i předehru? Dobře.

0: Zkuste si to dát ještě jednou asi.
1: Ode mě ten mikrofon. Tak čím to je?
0: Tak znovu.
1: Tak ještě jednou.
0: Váca nasazoval třikrát, nic si z toho nedělej.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Mám už jít?
1: Petra Staňková.
0: Děkuju.
2: Spolu s Petrou Staňkovou byla u natáčení živé pohovky Jožky Kubáníka ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti i herečka Simona Stašová. A i tohle jsme u toho zažili.
1: Co jsem si říkal, nechtěla by si zaspívat jako sama?
3: Já myslím, že to už nepřekonám. Ne, to je nádherný. Ne, to je kouzelná. Peťa Staňková.
1: Peťa Staňková.
3: Vynikající.
1: Je tady Peťa?
3: Bože můj, ale to je rozkošná herečka.
1: Dejte si spolu čerešničky.
0: Máme zpívat spolu.
1: Dejte si spolu čerešní, tady máte.
3: Já vám něco řeknu, já vám strašně gratuluju, protože já jsem vás poslouchala. Ale celý
0: ten... taky gratuluju. Já...
3: Ne, to je vynikající herečka, vynikající. Víte co, člověk si sám ze sebe musí udělat srandu, protože potom ze smíchu nevyjde. To je nádhera. Nádhera, ne, velký kompliment. Holky. Co máme zpívat?
1: Čerešničky.
3: Čerešničky. Já, a budeme umět text? I vy umíte?
0: Já tak, jo.
3: Umíte text, tak, tak já se přidám.
0: Tak...
1: Předehra bude.

Eu sei. A ještě jednou. Sypali na cestě.

0: Konec.
1: Myslím teda, že dělala tam vždycky to, co všechny moje kolegyně, když stále, že se odklání, aby...
2: Ne, ale aby já myslím, že... Vás, ale... Ono, pozor, já nejsem daleko.
1: Já bych se chytla.
2: Vy jste rozkošná. Na mě to bylo moc vysoko.
1: Jo?
3: A na Petru to bylo moc nízko.
4: To je z dnešního vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka všechno, ale už teď pro vás připravuji další setkání s hereckou legendou. Proběhne 20. a 21. října a těšit se můžete na slavného Kubu z krkonošských pohádek Jaroslava Satoranského. A já se těším na vás, kdykoliv, třeba zase za týden. Do té doby mějte dušu v péří. Přeje vám ji Jožka Kubáník.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
3: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ve Vsetíně dnes otevírají nové autobusové nádraží. Akátová stezka a pružinová houpačka nově stojí v kroměřížském lesoparku Barbořina. Moderní pětibojař Matěj Lukeš je mistrem světa. Dnes očekáváme v regionu převážně polojasno a na teploměru až 29 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké poledne. Ve Vsetíně začíná cestujícím sloužit nové autobusové nádraží. Lidé musí počítat s tím, že se dneškem mění směry některých autobusových linek ve městě, dodává vedoucí odboru majetku správy investic Vsetínské radnice Dalibor Sedláček.
4: Velká změna nastává u jízdních řádů městské hromadné dopravy, kdy jsou vedené nové linky a nová autobusová stání. Největší změna je pro občany v rámci linky mezi Jasenicemi a Trávníky, která byla nově obnovena, a další velkou změnou je nová autobusová linka, která vede přes Sichrov.
3: Dělníci v Kroměříži dokončili v lesoparku Barbořina novou akátovou stezku dovednosti a dvojpružinovou stohoupačku. Interaktivní dřevěné prvky stály 165 tisíc korun. V minulých letech instalovalo město do lokality vyhlídkové místo, domeček se skluzavkou a přístřešek s ohništěm. Cílem těchto úprav je přizpůsobit Barbořinu víc pro rodiny s dětmi. Nepálci v zasažené oblasti stále doufají, že se podaří najít jejich přeživší příbuzné. Záchranné akce stále pokračují v Nepálu i v čínském Tibetu. Ničivá povodeň se oblastí přehnala ve středu. Obětí je na 750, převážně na nepálské straně. Pohřešovaných jsou tisíce.
5: Pozornost se teď upírá na další tunel, který před časem zbudovali dělníci a konstruktéři na hydroenergetickém díle na řece Trišulí. Podle záchranářů by se hluboko v jeho útrobách mohlo skrývat až 300 lidí, kteří tam utekli před záplavovou vlnou. Právě o životy stovek dělníků na budovaných vodních elektrárnách v horách panují největší obavy. Na momentálně nejobávanější nepálské řece Trišulí sice opadává voda, přesto dnes ráno strhla další most a použitelných stabilních mostů, bezpečných pro dopravu, podle místních lidí rychle ubývá. Z nepálského okresu Nuwakot, David Jakš, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Matěj Lukeš se stal mistrem světa v moderním pětiboji. Zvítězil na šampionátu v Číně a potvrdil tak roli světové jedničky. Lukeš je druhým Čechem v historii, který takového úspěchu dosáhl. Prvním byl v roce 2002 Michal Sedlecký, který o Lukešovi mluvil v rozhovoru pro Český rozhlas.
6: Těch pět disciplín poskládal úplně skvěle. Žádný chyby tam nebyly. Dařilo se mu, samozřejmě vždycky to dal líp, ale myslím si, že nechyboval, byl soustředěný, připravený a dal výkon na vysoké úrovni. V závěru, když člověk ještě dohání na poslední chvíli ty metry, aby dosáhl toho nejvyššího úspěchu, tak samozřejmě ta euforie je taková malinko vyšší.
0: Počasí.
3: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji většinou polojasno, přechodně může být i zvětšená oblačnost, jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přehánka. Povane mírný jihozápadní až jižní vítr a nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: U Babic na Uhersko-Hradišťsku bourala dvě osobní vozidla.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Krásné nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála polku Ivo Horkého o Antonína Perničky Pod horama dědina a přivítala nás do první hodiny našeho vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Vladěna, na Slovensku slaví jmeniny Růžena a v církevním kalendáři nalezneme Fiakra. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a milými gratulacemi vám přineseme radost a potěšení. Dnes nebudeme zpívat, dnes budeme, ale už naposledy, protože prázdniny končí, losovat. Tak těším se na vítěze tohoto týdne, držme palce, ale až po písničce a písnička Blahoslav Smišovský, Medový valčík a Podhoří.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tak, přátelé, pojďme. Máme tady telefonát. Prosím, představte se nám. Jejda, pane Roberte, nám to tam strašně přeskakuje. Prosím vás, zkuste zavolat ještě jednou, ano?
2: Jo.
1: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, já jsem slíbila po písničce, že budeme losovat. Tak pojďme na to. Já poprosím svoji kolegyni Sandru, aby nám vytáhla jednoho výherce tohoto týdne v projektu Prázdniny u babičky. Ano, tak již se tak stalo a Sandra mě vytáhla výherce. Tak rozdělávám lísteček a dívám se a je to. Tomáš Tuza, 8letý, povídala chrpa kytkám z Ivančic. Tak velká gratulace. Jsme rádi, Tomáše, že jsi vyhrál. Vyhrál si rodinou vstupenku do brněnské zoo, tak máš se na co těšit. Samozřejmě naše produkce vás bude kontaktovat. Takže ještě jednou gratulace a jsme rádi, že máme vítěze. Tak přátelé, pojďme na další písničku, kterou tady máme. František Kohoutek, Růže planá a Krumsíňanka.

0: Vítám ve vysílání pana Urbánka z Křepic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Květuško. Dobrý po obědě nebo před obědem nebo po. Takže v těchto dnech oslavil narozeniny pan Miloš Mrkvica z Velkých Němčic a dnes slaví kulatiny jeho manželka paní Marie Mrkvicová z Velkých Němčic. Tak oba vám přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, ale hlavně toho zdraví, což potřebují nejvíc. A posílají ho Urbánkovi z Křepic. A dále bych poslal písničku paní Štefkové do Plaveckého podhradí a paní vytočte vašeho manžela Milana, ať vám dá zatočit trošku. Jo? Pěkně do kolečka, doleva, doprava a pěkně si to osláte ty narozeniny. A manželce pro potěšení a Joškovi Jurinovi do Slabkova u Dolních Němčí, u Dolního Němčí. Tak a bylo by to všechno, paní Ketuško, a mějte se zatím. Děkuju.
0: Ano, také a mějte se pěkně. Nashledanou. No a já tady připojím přání, která jsou psaná. Dešť jsou dnešní chvíle naplněny radostí, vděčností a láskou. Naše maminka paní Marie Havlíčková, rozená Janků, pocházející z Březové u Uherského Brodu, která ale většinu svého života spojila s Rousínovem, oslaví 1. září krásné 85. narozeniny. Její život byl vždy naplněn obětavostí, pracovitostí a péčí o svou rodinu. Díky ní jsme poznali, co znamená domov, láska, porozumění i síla rodinných pout. Milá maminko, děkujeme ti za vše, co jsi pro nás během svého života vykonala. Za tvé laskavé srdce, moudré rady, nekonečnou trpělivost i za chvíle, které jsme díky tobě mohli společně prožít. Jsi pro nás oporou, vzorem a člověkem, kterého si z celého srdce vážíme. K tvým krásným 85. narozeninám ti přejeme především pevné zdraví, spokojenost, klid, mnoho radosti z každého nového dne a co nejvíce šťastných okamžiků v kruhu všech, kteří tě mají rádi. Ať tě život ještě dlouho obdarovává úsměvem, pohodou a láskou. S láskou a z celého srdce ti vše nejlepší přejí tvoje dcera Renata a synové Miroslav a Vítězslav s rodinami. A ještě jedno přání tady připojím. 30. srpna oslaví své narozeniny, což je dnes, pan Jaroslav Horký z Rudy u Velkého Meziříčí. K narozeninám přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a radosti z pravnoučátek. A to vše přeje bratr Jirka s rodinou. Tak předali jsme a písnička. Zaspala nevěsta lidová ze Strážnicka Jan Míša a Bron.

0: Tak písnička nám dohrála, pojďme přivítat pana Roberta z Mouřínova. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás tam v rádiu a všechny teda posluchače. Měl jsem špatný signál, tak se omlouvám, ale už jsem zaběhl pro něho, tak už je to dobrý.
0: Ano.
1: Já bych to chtěl toto nechat zahrát k narozeninám. Druhýho se dožívá z Mouřinova paní Lenka Pitronová, tak by jí to přáli synové. A bratr Milan s přítelkyní Janičkou, to je z Bučovic.
0: Ano.
1: A zrovna, když už jsou na drátě, tak bych nechal zahrát v Českém domě Pohlase pozná, ať už je to z Bučovic, anebo z Rašovic a z Vícemilic, oni mě poznají už Pohlase. A do Rašovic bych teda chtěl těmto Kamínkům a Kučerovi, jako výhradně, Fanoušovi. On to ano. Poslouchá, ten mi to zazřekne. A teda bych chtěl všem popřát hlavně zdraví a vám taky tam v rádiu. A nashledanou.
0: Ano, děkujeme pěkně, ať se vám daří. Nashledanou.
1: Jo, děkuju. Naschle.
0: Tak pojďme na druhý telefon. Paní Marie a Zahnašovice. Vítejte.
2: Dobrý den, paní Květučko. Já bych chtěla vidět kazatela krásná písnička do Poličina u Holešova. Těchto nadcházejících dnes, tam oslaví se krásné kulaté narozeniny paní Iva Železná, tak i přeju všechno dobrý, hlavně zdraví, ať se opatruje, ať si dělá drobné radosti a užívá si života. A bude mít i její vnučka narozeniny, tak taky vnučce Elišce přeju všechno dobrý ve škole, se jí daří. A to jí přeje rodina Kolasová. Paní Petruško, děkuji pěkně a nashledanou.
0: Ano, a se vám daří a pěknou neděli. Nashledanou. Tak a teď psaná přání. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát písničku pro naši maminku, paní Růženu Zounkovou ze Hvozdce u Veverské Bytýšky, která se právě dnes dožívá krásných 87 roků. Milá maminko, hodně zdraví a štěstí do dalších let ti ze srdce přejí syn Zdeněk a dcera Růžena s rodinami, pravnučky Baruška, Sabinka, Alžběta, Anička, Natálka a Eliška ti posílají velkou pusu. K přání se připojuje sestra Marie a neteře Marie a Jana s rodinami. Děkujeme ti za vše, co jsi pro nás udělala a děkuji a přeji hezký den. Tak to bylo jedno přání a pojďme tady ještě na jedno. Chtěla bych poprosit o písničku pro pana Ivana Jedovnického mladšího z Dubňan k jeho dnešním narozeninám a popřát mu hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody a tomu přejí manželka Monika, děti Davídek a Monička, rodiče a připojují se Jakubíčkovi, Malíkovi a Škromachovi a ještě chci popřát paní Vlastičce Parkanové z Dubňan k jejím dnešním krásným 95. narozeninám a popřát jí také hlavně hodně zdraví, štěstí a radosti ze svých vnoučátek a pravnoučátek a také jí poděkovat za vše, co pro své děti dělala a to jí přejí synové Štefan a Milan s rodinami a dcera Lubka se svou rodinou a připojují se Jakubíčkovi, Formanovi a Slováčkovi. Předem moc krát děkuji a s pozdravem Naďa Jakubíčková. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Počítali děvčice František Kohoutek, Dalibor Kozmík a Zdounečanka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín.
4: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou. Vítám pana Ernesta z Prietršky na Záhorí. Prosím.
5: No, já vám prajem příjemnou službu, paní Navrátilová, a prosím o zahrátí prepar z těchto, jako, no. Zaprvé je to sestra Ozária Masaryková, věřená, která slaví dnes 73. výročí narodenia. A dneska mají výročí 60 roků společného života manželé Slobodovi z Prietršky. No a v pondělí, alebo prvého, má švagrová Dragoška Vašečková narozeniny. No a ještě, keď jsou na dráte, tak jde kolem, chcem zablahoslať paní Aničky Šímkové, která je nemocná, je to vaša pravidelná poslucháčka.
4: Ano, ano.
5: Hodně zdraví. Hodně zdravia a nech sa drží, no.
4: Ano.
5: To je tak asi všecko.
4: Dobře, no. Takže rádi pošleme vám všem písničku, ať se vám daří a hodně zdraví všem. Naschledanou.
5: No, do počutia.
4: A teď už pan Mrkvica z Velkých Němčic, vítejte.
6: Dobrý den, paní Navrátilová. Musím gratulovat manželce k narozeninám a ona má dneska, má 80 roku, Marie Mrkvicová. No já jsem ještě negratuloval, tak já si musím odzvat do rády a teda pogratulovat. Ona má dneska ty narozeniny, taky přeji hodně zdravíčka, taky nebolí o nožičky, chudéce. Tak to víte, tak to. A teď pravnoučata, a nejstarší, nejmladší pravnouča Anička posílá pusinku. No a jeden pravnuk ještě jde až z Karlových Varů, se na ten dojde pozdějš. To by bylo 8, víte, tak.
4: Dobře.
6: Tak to je asi všecko.
4: Ano. Tak
6: děkuji vám pěkně.
4: Pane Mrkvico.
6: Hodně zdravíčka vám přeji. Naschledanou.
4: Nápodobně a pěknou neděli přejeme. Naschledanou.
6: A i vám.
4: Tak dáme písničku. Antonín Pernička, Ptáček maličký a Stříbrňanka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Polka dozněla a pojďme na e-maily. Prosím o zahrání hřejivé písničky od srdíčka naší milé babičce Anešce a dědečkovi Františkovi Stokláskovým z Prusinovic. Pohodovou neděli a dobrou chuť k vašemu vždy vynikajícímu obídku vám z Míškovic přejí Elinka, Martínek, Davídek, Arturek a Alexík. Tak to bylo pěkné přání a my připojíme písničku. Lidovou buď zaspívá nám Anton Gajdoš, ludová hudba Miroslava Dudíka doprovodí a Mládenecké Zosenice.

Mláde dneska je z Osenice, dozněli a Anton Gajdoš dospíval a pojďme tady předat e-mailovou poštu. Tak krásné 16. narozeniny oslavila v sobotu 29. srpna milá, trochu zamlklá, ale šikovná, pracovitá a chytrá Alička Smékalová z Tišnova. Přejeme jí krásné zážitky ve věku, ve kterém ještě nebyla, úspěch ve škole, do které se moc těší a spoustu každodenních drobných radostí s rodiči a její milovanou kočičkou Charlotte Elizabeth. Ochranu Panny Marie a zdraví a štěstí v tomto i dalších životech přejí Michal, Kristýna, Bára a Linda z Jamného u Tišnova. Moc děkujeme za odvysílání a my jsme tak rádi učinili a dáme písničku. Lidová Naše vrátka vrzajů a studiový orchestr Jana Slabáka.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Ano, přátelé, a pojďme. Máme tady telefonát. Paní Janičková z Brna se dovolala. Prosím.
2: Já bych chtěla popřát své kamarádce, paní Věrce Šťouračové, která se dnes dožívá 80 let. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, ať se jí daří a že jí má moc ráda.
1: Výborně.
2: A ty to hezky užije.
1: Ano, ano. Písnička bude za malou chvíli. Ano, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: A teď už druhý telefonát, prosím, představte se nám, já jsem to nestihla.
3: Ano. Dobrý den, pravím, tu je Bílka Bohumil. Bílkové Humence je obec, okres Senica.
1: Ano.
3: Já by se chtěl zagratulovat synovi mojeho kamaráda, Sankovi Juríkovi z Borského Mikuláša, který sa práve dneska aj dožíva 50 rokov. Staň, všetko najlepší, hodne strávia, šťastia, Božího požehnania tebe, aby sa ti darilo v práci, aj v osobnom živote a celej rodine. To ti praje Bohu z Bílka. Však mňa poznáš. Ďakujem vám veľmi pekne, pani Navratilová.
1: Áno, přejeme vše dobré a nashledanou.
3: Do počutia, všetko dobré.
1: Áno. Tak a pojďme na další písničku, německá lidová Prstýnek z lásky a Kumpánovi muzikanti.

Dozněla krásná písnička a pojďme tady na dopisy. Milá maminko Ivetko, cituji z dalšího dopisu, přejeme ti vše nejlepší k tvým 60. narozeninám, hodně zdraví a sil do dalších let a přeje syn Michal a tvoji nejbližší. A tento e-mail poslal k nám pan Michal Jílek, tak snad se maminka Iveta pozná. Tak to bylo jedno přání, no a také nesmíme zapomenout klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já bych ráda popřála paní Aně Houbalové z Rousínova, která právě dnes slaví své narozeniny. Tak tedy hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobré mysli a jak já vždycky říkám, na zdraví a živio a velmi si vážíme, že jste v té naší rozhlasové rodině. Tak předali jsme a hrajeme Okolo pálavy a Legruti.

Tak písnička okolo pálavy a legruti dozněly a pojďme ještě na poslední písničku zpívanou, tak na Slovensku slaví růženky, tak pojďme si jednu písničku o růženkách poslechnout. Václav Blaha napsal tuto písničku, Josef Zíma zaspívá a orchestr Slávy Kunsta.

Tak písnička dozněla, přátelé, vaše gratulace, budeme se loučit, těšíme se na vás dnes v podvečer krátce po 18. hodině v druhé našeho vysílání. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Pohodové odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Monika Fousová se v roli Návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Školáci v Luhačovicích budou mít od září k dispozici nový salátový bar a nově také školní svačinky. Pacienty s cévní mozkovou příhodou pomáhá v uherskohraděžské nemocnici léčit nový software s umělou inteligencí. Prezident nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby kvůli účasti na summitu NATO. Dnes bude v regionu převážně polojasná obloha a na teploměru až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Školní jídelna v Luhačovicích zavede od nového školního roku hned několik novinek. Děti si v novém salátovém baru sami vyberou z nabídky zeleniny a dalších příloh a sestaví si jídlo podle vlastní chuti. Škola tím chce podpořit pestřejší stravování a dát dětem možnost větší volby. Nově si rodiče pro své děti objednají také dopolední svačinu přímo ve škole. Pokračuje mluvčí Luhačovic Hana Srncová.
4: Změny jsou prvním krokem postupné proměny školního stravování. Škola chce dál pracovat na pestrosti a kvalitě jídel i jejich atraktivnějším podávání.
2: Lékaři v uherskohradišťské nemocnici mohou rychleji rozhodovat o léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou. Umožňuje jim to nový software z prvky umělé inteligence. Automaticky vyhodnocuje CT vyšetření pacientů a poskytuje důležité podklady pro rozhodování o nejvhodnější léčbě. Včasný zásah je pro její úspěšnost zásadní, říká mluvčí nemocnice Stanislava Fojtová.
5: Při cévní mozkové příhodě každá minuta rozhoduje o tom, kolik mozkové tkáně se podaří zachránit. Bez léčby totiž pacient během jediné minuty ztrácí přibližně 1,9 milionů neuronů. K nejmodernější léčbě se tak mohou dostat i pacienti, u kterých to dříve nebylo možné.
2: Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne. Řekl to v rozhovoru na CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu.
3: Sport.
2: Fotbalisté Plzně přivítají v lize Slovácko. Ve Štruncových sadech se začne hrát v 17 hodin. Poprvé v nejvyšší soutěži povede Viktorii kouč Radoslav Kováč, kterému ve čtvrtek plzeňští fanoušci aplaudovali po výhře 5-1 po prodloužení nad Crvenou zvezdou Bělehrad. A to v play-off Evropské ligy.
6: Jo, tak já jsem tomu opatrnej, protože vím, jak to chodí, už jsem jako zkušený. Hrál jsem to vlastně jako na nějaké úrovni a vím, že prostě je to krásný samozřejmě za první zápas, ale vím, že ten produkt potřebujeme jako dávat každý víkend, každý týden. Takže jako jsme v tom opatrní, jsem za to rád, ale jako je potřeba být jako pozorný furnu.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme v našem regionu většinou polojasno, přechodně může být zvětšená oblačnost, jen s malou pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Povane mírný jižní až jihozápadní vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 26 až 29 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici mezi Bystřicí pod Hostýnem a Hostýnem na Kroměřížsku havaroval cyklista. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František, Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v chynští na kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2 metry 4. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový toto državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek, Josef Kinský, se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové záhody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takovýho něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela, no.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že mám tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ocítil ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru. A je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlongu a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě, i pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?

0: myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
1: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
0: Podle stání bych řekl až do 10.
1: Je to nějaká místnost bez oken?
0: Ne. Ne.
1: Propukl tu někdy požár?
0: Zaplať pánbu, ne.
1: Ani historicky?
0: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
1: Kolik tu máte schodišť?
0: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
1: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
0: Na cokoliv.
1: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
0: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
1: Měl jste strach?
0: Ne, okolo bylo lešení.
1: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
0: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony. A teď i růže.
1: Jste trochu i zahradník?
0: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
1: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
0: Hrubosrstý jezevčík.
1: Jak to vzniklo?
0: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička, ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
1: Do kterých míst se bojíte chodit?
0: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
1: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
0: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
1: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
0: Tak ať si ji dají kam chtějí.
1: Kde to nejvíc klouže?
0: Po Kaiserbartu dolů.
1: Kde máte na zámku televizi?
0: Nemám.
1: Který strom v parku je nejstarší?
0: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, nebo ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
1: Kolik je na zámku obrazů?
0: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
1: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
0: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
1: To je šťastný číslo?
0: No právě proto.
1: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
0: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
1: Provedete i nás?
0: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: nejraději. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinské zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
3: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
4: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
3: Zcela naprosto se úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až jsem bude moct umístit další figurku.
4: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
3: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
4: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
3: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6 000 svazky. je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
3: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
4: Aha.
3: Tak se dobře dívejte.
4: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
3: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
4: Fakt?
3: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, tak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále a tak dále. Co máme? No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Downton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova. A dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostinském. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a duchu každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu, já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak to i dnes dělá František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich vlastní sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Senior taxi bude od září nově fungovat v Napajedlích. Zimní stadion ve Valašském Meziříčí má novou chladící technologii i sedačky pro fanoušky. U pobřeží severního Kypru se převrátila loď s cirka 270 lidmi. Dnes bude v regionu převážně polojasná obloha a na teploměru až 29 stupňů. Matěj Neradila ku mikrofonu a začínají další odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín. V Napajedlích na Zlínsko začne od 1. září fungovat senior taxi. Služba pro lidi nad 65 let věku a mladší se zdravotním postižením má usnadnit přepravu k lékaři či na úřady. Připojí se ke stejné službě fungující od loňska v Otrokovicích. Senior taxi tak vedle zmíněných měst obslouží i další obce v okolí, jako třeba Tlumačov, Topolnou, Spytihněv nebo Pohořelice. Jedna jízda vyjde na 40 korun, doplňuje mluvčí Napajedel Petra Števková.
2: Před první jízdou je nutné podat žádost a uzavřít smlouvu o přepravě s příspěvkovou organizací Senior Otrokovice, která službu provozuje. Na základě toho klient získá průkaz Senior Taxi s fotografií, kterým se prokazuje při nástupu do vozidla.
0: S vyřízením dokladu zájemcům pomohou pracovníci Napajedelského úřadu. Jízdu je nutné objednat telefonicky alespoň 2 dny předem. Město za provoz služby ročně vydá 231 tisíc korun. Hokejisté ve Valašském Meziříčí mají před sezónou nový let. Na tamním zimním stadionu skončila přestavba za 20,5 milionu korun. Dělníci vyměnili chladící technologii a postavili novou kotelnu. Diváci si sednou na 690 vyměněných sedaček a nově jsou podle mluvčího města Jakuba Mikuše i postavené mantinely.
3: Chladící technologie sloužila na zimním stadionu zhruba 20 let a byla na hranici své životnosti. Při dnešních cenách energií vycházel tedy její provoz velmi draze. Proto město přistoupilo k její kompletní výměně, včetně potrubních rozvodů, zásobníků, čerpadel a dalších prvků. Nové jsou také mantinely, které jsou nyní bezpečnostní s nastavitelnou pružností.
0: U severního Kypru se převrátila loď. Na palubě katamaránu bylo 259 cestujících a 8 členů posádky. Píše o tom severokyperský turecký server Kybris Podstatci. Loď se z neznámých důvodů převrátila asi 2 kilometry od břehu. Na místě neštěstí jsou i zranění. Zasahují tam čluny a taky vrtulník a pomáhají i jiné lodě. Úřady na severním Kypru aktivovaly všechny dostupné nemocnice a sanitky. Sport. Fotbalisté Slovácka odehrají utkání 6. kola šance ligy na hřišti Plzně. Zápas začne v 5 hodin odpoledne. Tým z Uherského Hradiště si v týdnu připsal v poháru první soutěžní výhru sezony. V ligové tabulce má ale stále jen bod. Podle obránce Martina Švýderského ale mají výkony vzestupnou tendenci.
4: Cítíme to všetci takto v kabíně, i keď sa bavíme s hráčmi, s trénermi, že každým zápasom sa zlepšujeme a už len to dotiahnuť do toho finálneho konca, kde môžeme bodovať a zvládnuť ten zápas. Futbal sa hraje o body, o výsledky a nejaké to ešte malé percento nám stále k tomu chýba. Pracujeme na tom a verím, že to príde. Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji většinou polojasno, přechodně může být i zvětšená oblačnost a jen s malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky. Povane mírný jihozápadní až jižní vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 26 až 29 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 487 ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku bourala 2 osobní vozidla. Na 256. kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu je Ukrajinice odstavený motocykl. A v Luhačovicích na Zlínsku v ulici Masarykova je dnes zvýšený pohyb lidí z důvodu konání kulturní akce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemné nedělní odpoledne vám přeje Český rozhlas Zlín. Je 30. srpna a my před sebou máme poslední prázdninovou neděli. Sice se nám ten poprázdninový kolotoč, ať už se školní docházkou nebo jinými povinnostmi, nezadržitelně blíží, věřím, že si dnešní pohodu vzít nenecháme. Od toho je tu naštěstí Český rozhlas Zlín a za mikrofonem dnes sedí Pepa Koller. Mým úkolem je naservírovat vám odpoledne plné dobré muziky, klidu a skvělých tipů. A hned první nabídka bude opravdu exotická. Co takhle ochutnat Afriku všemi smysly? Čerstvý kokos a tropické ovoce z Ugandy, tradiční africká jídla nebo ručně pletené koše z Ghany. To všechno si ještě dnes mohou prohlédnout i ochutnat návštěvníci Dnů Afriky ve Zlínské zoologické zahradě. A právě tam vás za chvíli vezmeme prostřednictvím naší první reportáže. Tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín.

0: ostatní dovnitř, pozvěte si, všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Fešáci mají na skladu všechno a i my máme zajímavý tip pro vás. Ve Zlínské zoo totiž pokračuje první ročník Dnů Afriky. Pětidenní festival v oblasti Karibuny představuje návštěvníkům africkou kulturu, tradice i gastronomii. Na místo se vydala reportérka Michaela Kočendová.
2: Jako no, ale je to hodně sladké teda na mě. Jak ti to chutná, Nůžko?
3: Dobře.
2: Dobře, je to dobrý? Jo.
4: No, voda.
5: S mlaskáním ochutnávají Jana, Jenovéfa a Petra vodu z čerstvého kokosu. Petra v rukou drží také dračí ovoce.
6: Je to taky takové sladoučké, jakože, no dobré, no takové kiwi, ale kiwi je víc pikantní a tohle takové sladší spíš. A ty semínka mi připomíná jako semínka z kiwi.
5: Tropické ovoce je letecky dovezené a lidé můžou ochutnat také třeba dva druhy manga, papáju, hadí ovoce nebo ananas. Kromě toho je na festivalu spousta dalších stánků. V jednom z nich prodává tradiční pletené koše i ayazghany.
7: They are made by the indigenous people of Polgatanga.
8: Košíky vyrábějí původní obyvatelé Polgatangy v Ghaně. Většinou se živí jako farmáři, ale v období sucha, kdy nemůžou pracovat na polích, pletou ze sloní trávy tyhle nádherné košíky, které tady teď prodávám, a část výdělku z prodeje se pak vrací zpátky k nim.
7: And some of the proceeds go to their families.
9: My tady máme africké oblečení, šperky, doplňky, šátky, všechno možné.
5: Říká od vedlejšího stánku Hana Romová. V řadě stánku je také jeden světle modrý, kde lidé můžou ochutnat kukuřičnosojovou kaši likuny fala, kterou mívají děti v afrických školách. Za zvuku afrických rytmů můžou návštěvníci ochutnat také tradiční speciality ze Zimbabwe, Jihoafrické republiky nebo Ugandy. Další program popisuje mluvčí zahrady Romana Mikešová.
10: Pro děti máme připravené malování na obličej, samozřejmě s africkými motivy, ale máme obrovskou radost, že nejenom nám chodí pomalované děti, ale že v celém areálu můžete vidět i pomalované dospělé. No a na víkend chystáme ještě další vylepšení, tentokrát v podobě pletených afrických copánků.
5: Pětidenní festival Dnů Afriky je v oblasti Karibuny Zlínské zoo vůbec poprvé. Po letošním ohlasu je ale podle Romany Mikešové jasné, že se příští rok do zoo zase vrátí. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
11: Více na zlin.rozhlas.cz

0: Víte, co všechno regionální stopařka Petra Sedláčková během týdne pro vás, posluchače Českého rozhlasu Zlín, připravila? Prostřednictvím našeho vysílání jste mohli vyrazit například do Muzea map ve Zlíně nebo se dozvědět zajímavosti o indickém folklóru. Poslechněte si její souhrn týdne.
1: Tento týden jsme společně s posluchači Českého rozhlasu Zlín procvičovali paměť, ale také poznávali nové věci a hlavně nezůstávali sedět doma. V knihovně Františka Bartuše ve Zlíně jsme představili kurz trénování paměti Šedé buňky v akci, který začne v září. Lektorka tréninku paměti a knihovnice Barbora Resová ve vysílání například poradila jednu z technik, kterou se účastníci na kurzu naučí.
2: Hodně třeba lidi se ptají, jak si mám zapamatovat jméno a tvář někoho známého. Když se nám někdo představuje, tak nejlépe zopakovat hned to jeho jméno a potom zkusit si vytvořit rychle nějakou asociaci s tím jménem. Třeba, když je paní Svobodová, má rozevláté vlasy, tak si takhle podobnit to příjmení s tou asociací.
1: V úterý jsme se s posluchači vydali do Muzea map ve Zlíně. Kurátorka Hana Vondrášková představila místní zajímavé exponáty, ale také interaktivní prvky, díky kterým se návštěvníci mohou na okamžik stát kartografy a zjistit, jak vlastně vznikají mapy.
3: Tím největším lákadlem je pískový model krajiny s rozšířenou realitou a je to vlastně takový obrovský box písku, ve kterém si můžete sami hrabat lopatkama a na něho se projektuje barevná hypsometrie, což je kartografická technika, která vám zobrazuje nadmořskou výšku a vrstevnice, takže vy si můžete přesypávat ten písek a krásně uvidíte, jak se vám jinak překreslí ty vrstevnice a jak se vám jinak vybarví třeba vodní toky, nížiny, pohoří.
1: Po dvoudenním učení se novým věcem byla ale ve středu potřeba trocha oddychu. V parku Centra pro seniory v Holešově se konalo hudební odpoledne nejen pro klienty centra, ale také pro jejich rodiny, známé a přátele. O tom, co mělo seniorům zpříjemnit den, mluvila terapeutka centra Erika Horná.
4: Chtěli jsme jim zpříjemnit dnešní poslední středeční teplé počasí, proto jsme pozvali dechovou hudbu Hulíňané, smažíme jim bramboráky a podáváme nealkoholické pivo.
1: Ve čtvrtek jsme měli v Kroměříži možnost poznat svět, který běžně pozorujeme jen pod mikroskopem. Na velkém náměstí vyrostly několikametrové svítící modely mikroorganismů. O netradiční výstavě povídala Marcela Nehodová z Domu kultury v Kroměříži.
5: Bakterie E. coli je běžná v lidských střevech, umí zazlobit, ale většinou je neškodná. Dalším obřím modelem je roztoč. Ty najdeme samozřejmě ve své miniaturní velikosti na zemi téměř všude. Většina je neškodná a živí se odumřelými kožními buňkami. A posledním modelem s vizáží medvíďátka je želvuška. Skutečné želvušky jsou až neuvěřitelně odolné, zvládnou mráz až minus 196 stupňů Celsia i vysoké dávky radiace.
1: A v pátek jsme týden zakončili pořádnou dávkou hudby. Ve Zlíně se konal 22. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO, na který dorazily soubory z několika zemí. Mezi nimi byl například i soubor z indického Ahmadábádu. Petra Sedláčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín.
7: Rekonstrukce Baťova mrakodrapu ve Zlíně, střední zdravotnická škola anebo Bysta Tomáše Bati v krajské nemocnici. Věděli byste, kdo spojuje tato zlínská místa? Architekt Ivan Bergman, se kterým si budeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín povídat už 1. září. Na setkání s ním i s vámi se těší Anna Randárová.
6: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
8: Že je seniorský věk jen časem pro odpočinek? Pravý opak dokazují hosté pořadu Naplno s Věrou Hotařovou. Tentokrát k mikrofonu usedne Miloslav Regner, bývalý ředitel Barumček Rally Zlín. S touto legendární soutěží žije přes půl století a jeho vášeň pro auta rozhodně neslábne. Co ho stále drží v kondici a jaké má další plány? Dozvíte se v premiéře rozhovoru v pondělí 31. srpna v 15 hodin a 20 minut.
6: Český rozhlas Zlín,

0: Je 14 hodin, 22 a půl minuty a já už vytáčím linku do brněnského Českého hydrometeorologického ústavu, protože nás čeká rozhovor s naší meteoroložkou.
1: Počasí.
0: Vítám ve vysílání paní Andreu Kvapilovou, meteoroložku Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné odpoledne přeji.
2: Hezké odpoledne.
0: Paní Kvapilová, pojem krásný je obzvláště ve spojení s počasím velice relativní. A takhle zkuste nám popsat současné počasí ve Zlínském kraji a věřím, že každý posluchač si to potom už sám porovná se svou představou ideálního počasí.
2: Tak aktuálně máme většinou polojasno, teploty se nám pohybují od 25 do 28 stupňů, k tomu nám vane vítr mírný, jihozápadní až jižní do 20 km za hodinu.
0: Večer a potom i noc přinesou jaké změny teplot a podmínek?
2: Tak čekáme stále, že bude převažovat polojasno, jenom přechodně může být zvětšená oblačnost, ještě se stále nedá přes den vyloučit nějaká drobnější možnost přehánky a potom během noci tam bude převládat polojasno až oblačno a ráno nám od západu začne přibývat další oblačnost. Ty nejnižší teploty očekáváme od 16 do 13 stupňů, vítr ještě teďka aktuálně mírný, jihozápadní až jižní na večer a v noci nám začne potom slábnout a bude už jenom slabý proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Zítra nám začíná nový den, od úterka pak začíná září, tolik neoblíbené mezi školáky a studenty. Tak nám zkuste popsat počasí v těchto dnech.
2: Tak pondělí, tam potom od západu už nám pomalinku se bude zatahovat a ta oblačnost bude velká, k tomu se přidají srážky, lokálně i bouřky a ty nám postupně projdou od západu přes většinu území kraje a potom během toho pozdějšího, hlavně odpoledne, by ty srážky měly začít ubývat a potom už by mělo převládat většinou polojasno. Ty pondělní nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů, k tomu nám bude vát vítr slabý, postupně potom bude mírný, jihozápadní až jižní, odpoledne se nám přechodně změní i na západní a v těch bouřkách nám může přechodně zesílit. No a ta středa, tam očekáváme, úterý, to je prvního, očekáváme tam polojasno až oblačno, v noci a ráno místy i přechodně skoro jasno, ty nejnižší teploty od 14 do 10 stupňů, ty nejvyšší od 21 do 25 stupňů. Vádnem k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, přes den potom bude přechodně mírný, západních směrů do 20 km za hodinu. Tam jediné, co je, tak v noci z pondělí, taková nejistota, že ta fronta, když se trošinku zvlní tak a posune se více na sever, tak by nám mohla ovlivnit jižní a východní část kraje a projevilo by se to tak, že by tam byla trošinku zvětšená oblačnost a případně se nedá vyloučit i nějaké slabší srážky.
0: No a k úplné spokojenosti už mi chybí jenom doplnění předpokládané biozátěže na zítřejší den, tedy na pondělí.
2: Tak ta bude příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A to je ideální. Naše meteoroložka Andrea Kvapilová se s námi podělila o svůj odborný pohled na počasí, za což jí mnohokrát děkuji a zdravím do Brna.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Milí posluchači, počasí je jednou z tváří naší planety. No a právě o zemi, o přírodě a o tom, co s ní člověk dělá, naspíval Michael Jackson jednu ze svých nejsilnějších písní. Earth Song, tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Poskytnout první zdravotní pomoc by mělo být samozřejmostí. Ve stresu si ale nemusíme na všechny postupy vzpomenout. Jak v takovém případě jednat, i to zajímalo moderátorku Kristýnu Fuchsovou v poradně pro zdraví Českého rozhlasu Zlín. Ptala se lékařky zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Barbory Truxové-Zuchové.
1: No, je potřeba si uvědomit, že máme tady tísňovou linku 155 a ta přesně pro tyhle situace slouží. Takže pokud se člověk dostane do situace, že najde člověka, který leží, je bezvědomý, to znamená nereaguje na nějaký zevní podnět, tak co nejdřív vytočíte linku 155 a v ten moment v tom nejste sami. Máte na druhé straně partnera, operátorku, zkušenou, vzdělanou operátorku, která má ty znalosti a ví, co vám jak poradit, tak jakým způsobem dál poskytovat. To znamená, kromě toho, že od vás zjistí ty základní informace, tak vám právě krok po kroku bude radit, jak poskytovat první pomoc, že to je vlastně to klíčové.
2: Bavíme se o resuscitaci, co obnáší?
1: Pro lajky?
2: Ano.
1: Stlačování hrudníku.
2: Dříve to bylo i dýchání z úst do úst, to už neplatí.
1: Pokud, ono to nedá se říct, že to neplatí, ten poměr pořád je u dospělého člověka 30 stlačení hrudníku a 2 takzvané umělé vdechy. Nicméně to pro lidi, kteří jsou školení, znají to. Pokud jste to v životě nedělali, zvednete ten telefon, zavoláte 155 a ta operátorka vás bude navádět, tak vás bude navádět k tomu, abyste stlačovali hrudník. Dýcháte v případě, že to umíte a že jste ochotní to provádět. Ono je tam i ten druhý faktor, to znamená nejenom, že to umíte, ale jste na ulici do cizího člověka. Prostě je potřeba stlačovat. Stlačovat určitě a pokud jste schopni, umíte to, tak je ten poměr 30 stlačení a 2 vdechy.
2: Jaký má být správný rytmus stlačování hrudníku?
1: Tak já teda číslama začnu, je to 100 až 120 za minutu. Je na to spoustu teorií, tradují se různé písničky, jestli byla menší, tak nás učili skákal pes, občas ještě se to bohužel učí někdy i ve školách, pak je spousta moderních písniček. Nicméně problém je v tom, že vy, když začnete resuscitovat, jste v určitém stresu, jste jako najetý na takovou tu větší vnitřní rychlost, tak člověk si tu písničku zpívá daleko rychleji, než by si ji zaspíval v tom správném tempu, tak jak má být. A k tomu tam máte opět tu operátorku. Ona vám začne říkat, stlačovat teď, teď, teď, to znamená, ona vám ten rytmus udá a na té tísňové lince je to z druhé strany slyšet, jak ten člověk rychle mačká, většinou to tak, nebo stlačuje, to tak je slyšet, takže ona vás koriguje v případě, že jdete rychleji. Kromě toho samozřejmě spousta technologických výmožeností, jsou různé aplikace, metronomy, aplikace vůbec pro poskytnutí první pomoci, takže tam ten prostor samozřejmě je i technologický.
2: Teď přejdeme od masáže srdce k tématu mrtvice, u které rozhoduje čas. Jaké příznaky by měl znát opravdu každý, abychom ji dokázali rychle poznat?
1: To je jedno z nejčastějších témat, které se bohužel podceňuje. Zkušenost je často i u starších lidí, kteří prostě mají pocit, že nechtějí obtěžovat, že to přejde. A to je právě trošku teďka přecházím k tomu, co jste říkala, že tam jde o čas. To znamená, pokud najednou nemůžete hýbat polovinou těla, nebo třeba nejste schopni udržet skleničku v ruce, nejde mluvit. A to nejde mluvit, vám třeba přijde divný, že najednou partner začne mluvit nějakým způsobem divně, nedávají ty slova smysl, to znamená mluví, ale prostě najednou dává slova jinak, než by vůbec nechápete, co se stalo. Nebo naopak se na vás dívá, vy vidíte, že vám chce něco říct a prostě to nedokáže v té puse, jak se říká lidově, poskládat, nejde mu to. Tak to jsou takový ty nejčastější příznaky, které je potřeba jako nepodcenit a právě máme zkušenost, že ty starší to podceňují. Bohužel cévní mozková příhoda nepostihuje jenom seniorskou populaci a čím dál mladší lidi, nemusí to být taková ta ischemie, o které jsme se nejčastěji bavili, ale může to být třeba z ničeho nic náhla, úplně úporná bolest hlavy, kterou člověk nikdy předtím neznal a to pak třeba může být krvácivá příhoda a nikdo nevíme, co máme v hlavě, jak se říká, znamená, může tam být takzvané aneurysma, které prostě máte v hlavě a jednou to může prostě prasknout a pak samozřejmě takové ty dramatické, jako najednou porucha vědomí, koláv, ten člověk se neprobírá, křeče, to všechno už jsou stavy, které můžou být tím prvotním projevem. Nicméně, co jste se ptala, úplně takové to typické, o čem se vždycky mluví, tak to je, že najednou nemůžete hýbat polovinou těla, nebo nemůžete prostě mluvit.
2: A platí proto i spadlý pokleslý koutek? Je to vždycky?
1: Ano, to platí k tomu samozřejmě taky. Jsou k tomu různé pomůcky, ten člověk zkusí zapískat, najednou mu to nejde, ale i ten pokleslý koutek, to je právě ta část, že se jako není hybnost té poloviny těla.
0: Celou poradnu pro zdraví si můžete poslechnout na webových stránkách zlin.rozhlas.cz ve středečním audioarchivu v záznamu 11. hodiny.
3: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

Víte, kde byste našli nejdelší plot na světě? Už za chvíli nám o tom poví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil.

0: Ingofens, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín.

Je právě 14.46 a Marie Rotrová nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dovedla až ke sportovní aktualitě. Fotbalisté Zlína ani na šestý pokus v lize nedokázali bodovat a na půdě zbrojovky Brno prohráli 2-3. Zápas přitom dokázali dvakrát vyrovnat a rozhodující branka padla až v nastaveném čase. Více už za chvíli po písničce Petra Nováka.

0: Zlínští fotbalisté prohráli na půdě Zbrojovky Brno 2-3 a po šesti kolech jsou v ligové tabulce stále na nule. Přitom stejně jako v Plzni dokázali Ševci dvakrát vyrovnat, přičemž gól Černína na 2-2 padl až v 86. minutě. Ani emotivní lavička ale nedokázala hráčům na hřišti pomoci nadějný stav udržet do konce utkání.
1: Trenéři řvali, že ať se nikam neženeme, ať už to hrám chytře. Řekl bych, že toho gólu těch 10 minut nebo kolik jsme to hráli. Byly tam nějaký fauly na nás, podrželi jsme balón, ale bohužel lehká situace, nepohlídáme si hráče a to nás zabíjí každý zápas. Jsme za blbce, no prostě 94. nepohlídáme si to a furt tam prostě bude svítit ta nula po tomhle zápase.
2: V tom věkovním zápase jsme pokaždé dokázali vyrovnat, pokaždé jsme byli zrovna v ten moment nahoře a je to škoda, že ten moment nedokážeme dotáhnout do toho, když ten soupeř zrovna nemusí být v tom úplně ideálním rozpoložení, že to nedokážeme doždímnout a nedokážeme třeba udržet 5-10 minut vyrovnaný stav a pak třeba nějakým způsobem, třeba i náhodným, otočit ten zápas na naši stranu.
3: Posteskl si obránce Zlína a střelec vyrovnávacího gólu na 2-2 Jakub Černín a trenér Bronislav Červenka. Oba zlínské góly přitom padly z nacvičených situací po rohových kopech, což málem stačilo na první letošní ligový bod.
1: Věnovali jsme se tomu přes týden a konečně to vyšlo, protože i minulé zápasy jsme tam něco měli nacvičeného, bohužel to nevyšlo a řekl bych, 3 standardky vyšly, bohužel ta první neskončila gólem.
3: Inkasované góly ze standardních situací samozřejmě vyvolaly negativní emoce na druhé straně. Pro Zbrojovku to totiž letos rozhodně nebylo poprvé.
4: Chybí nám právě ta zodpovědnost těch hráčů. To není jako o nějakém systému, ale je to o tom, že tam prostě zapomeneme hráče na zadní tyči, kde máme hráče, který to má mít přikrytý a ten hráč v tom prostoru není a nechá toho hráče hlavičku. Takže to je jednoznačná chyba vlastně individuální a bohužel se s tím teď takhle potýkáme. No. A jako kluci si musí uvědomit, že ne vždycky se nám tohle to podaří otočit a jsme inkasovali 5 gólů a všechny ze standardních situací. Že jo? Takže to prostě musíme odstranit tohle.
3: Popisoval trenér Zbrojovky Martin Svědík, který za své projevy nevole dokonce dostal žlutou kartu. Nakonec Brňany spasil ve 4. minutě nastavení prvním ligovým gólem obránce Filip Vedral a nálada se na lavičce domácích přeci jen překlopila na pozitivní notu.
4: Vždycky z chyb se musí člověk poučit a není důvod, vlastně, když vyhrajete utkání, tak být přehnaně negativní. My si určitě jakoby tohleto zhodnotíme, ale já si myslím, že tam bylo i hodně pozitivních věcí a na to je potřeba navázat a samozřejmě odstranit vlastně ty negativní věci.
3: Negativních věcí je naopak dost na straně Zlína, zejména nula na bodovém kontě a 3 inkasované góly ze 3 střel na branku. Ševci zůstávají v tabulce poslední. Naopak Zbrojovka se středečním zápasem k dobru se vyhřívá na 3. místě nekompletní tabulky. Z Brna Adam Kodet, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj chce rozdělit téměř 20 milionů korun mezi 6 obcí na modernizaci vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Sídliště Koryčanské paseky v Rožnově pod Radhoštěm bude zase průjezdné bez omezení. Prezident neplánuje vetovat návrh rozpočtu na příští rok. Dnes bude v regionu převládat polojasná obloha a na teploměru až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Téměř 20 milionů korun chce Zlínský kraj rozdělit mezi 6 menších obcí na vodohospodářské projekty. Peníze mají získat Mistřice, Komňa, Lačnov, Provodov, Bystřička a Střítež nad Bečvou. Obce je chtějí využít na opravy a rozšíření vodovodu a kanalizací nebo čistírny odpadních vod. Co konkrétně plánují, doplňuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
2: V Mistřicích chtějí doplnit kanalizaci a vodovod, v Komni zrekonstruovat vodojem a v Lačnově prodloužit vodovod a kanalizaci. V Provodově zase plánují první etapu splaškové kanalizace na návsi a ve Stříteži nad Bečvou prodloužení splaškové kanalizace.
0: Rozdělení peněz musí ještě schválit krajští zastupitelé na zasedání 14. září. Na Koryčanských pasekách v Rožnově pod Radhoštěm dělníci dokončují asfaltování. Po 2 měsících tak lidé sídlištěm znovu projedou bez omezení. Práce se přitom protáhly a stavební firma chtěla asfaltování odsunout. Město s tím ale nesouhlasilo. Co dokončení této etapy znamená pro obyvatele sídliště, říká nezávislý starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera.
3: Musíme vyvíjet obrovský tlak na to, aby ta stavba měla kvalitu a termíny. To nejdůležitější a to nejkomplikovanější bude za námi. Místní jsou už z té délky stavby, která je náročná, trošku frustrovaní, je to přirozené a já moc prosím všechny, aby byli opatrní, trpěliví, protože ta část Koryčanských pasek bude krásně zrevitalizovaná, bezpečná, fungující.
0: Prezident Petr Pavel neočekává, že by vetoval návrh rozpočtu na příští rok. K vetu by přistoupil jedině, kdyby schodek překročil 400 miliard nebo kvůli nízkým výdajům na obranu. Řekl to v rozhovoru na CNN Prima News.
4: Rozpočet považuji skutečně za nástroj vlády. A zatím, přestože jsem k rozpočtům výhrady měl, tak jsem žádný rozpočet zatím nevetoval. Nepočítám, že by tomu mělo být jinak i v případě tohoto rozpočtu, pokud skutečně bude v těch intencích, jak to vláda naznačuje.
0: Splnění závazku 2% HDP je podle prezidenta nezbytné pro udržení dobrých vztahů se spojenci. Do roku 2035 se navíc musí zvýšit na 3,5%. Podle Pavla by se měl připravit jasný plán, jak se budou výdaje průběžně navyšovat. Hrozí jinak, že budoucí vláda je bude muset navýšit skokově. Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo 6 lidí. Podle stanice CNN Tyrk o tom informovali místní úřady. Radnice severokyperského města Kyrinia již dříve uvedla, že se záchranářům podařilo dostat ke 159 lidem. Celkem jich na palubě bylo včetně posádky téměř 270. Na místě zasahují lodě pobřežní stráže, helikoptéry a pomáhají i civilní plavidla. Úřady vyslali taky sanitky. Proč se plavidlo převrátilo, zatím není jasné. Podle turecké agentury Anadolu začala loď i hned po vyplutí z přístavu nabírat vodu.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji většinou polojasno, přechodně může být i zvětšená oblačnost a jen s malou pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Povane mírný jihozápadní až jižní vítr a nejvyšší teploty vystoupají na 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Holešově na Kroměřížsku je omezena doprava v ulici Partizánská. Důvodem je Veterán Fest, který zde probíhá. Ze zpráv bylo vše a v neděli odpoledne s Českým rozhlasem pokračujeme dál.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A Ano, příjemné nedělní odpoledne vám přeje Český rozhlas Zlín. U mikrofonu je Pepa Koller a jsem rád, že i ve druhé hodince našeho pořadu se můžeme toulat po zajímavých místech našeho kraje. Hned po první písničce se například vydáme do Pitína na Uherskobrodsku. Právě tam totiž vzniklo centrum věnované arcibiskupovi Josefu Karlu Matochovi, zřejmě nejznámějšímu pitínskému rodákovi, který zemřel v nezákonné internaci komunistickým režimem. Jeho život jsme vám tento týden přiblížili ve čtyřdílném seriálu a za chvíli uslyšíte jeho poslední díl. Tak, ničím nerušený poslech přeji.
6: Český rozhlas Zlín.

0: posledním dílem za malou chvíli ukončíme náš čtyřdílný seriál o arcibiskupovi Josefu Karlu Matochovi. Komunisté ho nezákonně internovali v roce 1950 a v nuceném uvěznění taky v roce 1961 zemřel. Letos v červnu ho rehabilitoval Olomoucký soud a v Pítíně na Uherskobrodsku se otevře muzeum a komunitní centrum v jeho rodném domě. Rekonstrukci za víc než 35 milionů korun pokryla z většiny dotace z Evropského fondu. Spadající chalupy tak v Pítíně vzniklo místo pro paměť, spolky i děti.
1: Těch pokladů, které nám lidé snesli, je celá řada. Tak například starý mlýnek na strouhanku nebo mlýnek na maso. Na první pohled nějak zvlášť zajímavé věci jsou ale báječnými unikáty. Tak třeba tohle mačkadlo na brambory, to už dnešní hospodyňky určitě neznají. A přitom to byla vynikající pomůcka.
2: Historička Blanka Rašticová se probírá vybavením, které z části domácnosti rodného domu arcibiskupa Josefa Karla Matochy věnovali Pítíňané.
1: Patří k tomu příbory, nabíračky, zkrátka a dobře, všechno, co si umíte představit ve staré kuchyni.
2: Expozice je ve dvou světničkách a kromě dobového mobiliáře tady návštěvníci najdou i spoustu informací.
1: Návštěvník, který se chce rychle seznámit, pak si přečte a prohlédne panely. Ale ten, kterého to daleko víc zajímá, věnuje čas a prostor tomu infokiosku. A kromě programu, který tam je a dokumentuje život, především formou archivních dokumentů a fotografií, je součástí také video, záznam, jednak o obci, ale dokonce historické filmy, například z svěcení Matochy arcibiskupem.
2: Rodný dům je ve své historické části taková mozaika života arcibiskupa Josefa Karla Matochy od narození až do smrti a poslední část expozice je podle Blanky Rašticové věnovaná památce zemřelého mučedníka.
1: Všichni víme, že za socialismu, kromě období pražského jara, nebylo možno tohoto člověka vzpomínat a nějak zvlášť uctívat. Ale Pitíňané na svého rodáka nezapomněli a o tom svědčí celá řada faktů a ty v expozici jsou. No a samozřejmě po sametové revoluci pak Pitín Matochovi, jak konec konců, svědčí i tady tento areál, věnoval náležitou pozornost.
2: Dveře z chodby slouží jako portál z minulosti do současnosti. Zadní část stavení bude sloužit jako komunitní a kulturní centrum, popisuje nezávislý starosta Pitína Michal Vrba.
3: Bychom chtěli, aby právě to spolky využívali ke svým aktivitám. Určitě máme tady dětský folklorní soubor Pitíňanek. Jsou tady spolky, které nemají vlastní prostory, jako třeba Český Červený kříž.
2: A na dvoře je opravená stodola, ve které bude expozice starých zemědělských strojů, ale také se v ní budou lidé setkávat při různých akcích. Poprvé budou mít tu možnost 5. září při oficiálním otevření centra. Z Pitína Karolína Wernerová, Český rozhlas.
0: Celý seriál si můžete znovu poslechnout od pondělí na webových stránkách Českého rozhlasu Zlín.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Na nejrůznější místa a zajímavé akce pořádané v našem kraji se právě teď o 15:45 společně zaměříme při přehledu kulturních pozvánek Českého rozhlasu Zlín. Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO dnes uzavře program v Luhačovicích na Zlínsku. Na tamní kolonádě je program do 17 hodin a vystoupí tam soubory z Polska, Indie a Lotyšska. Pod malbě na skle bude dnes věnovaný tradiční dožínkový program v Holešovském malém muzeu kovářství. Návštěvníci se mohou těšit také na ukázky kovářské práce a dílničky pro malé i velké. Dožínkový program v kovárně v Holešově se koná do 18 hodin. Tradiční odpoledne s pohádkovými postavami pro děti dnes můžete zažít na hradě Brumov. Takzvaný pohádkový hrad nabídne pro děti stanoviště s motivy klasických i moderních pohádek. Vše je doplněno bohatým doprovodným programem, jako například jízda na koních, skákací hrad, vystoupení kouzelníka, klauna či rytířů. Program bude na hradě v Brumově Bylnici na Zlínsku do 18 hodin. V Uherském Brodě si dnes můžete užít pohodový hudební večer plný největších hitů 60. let, které nikdy nestratili své kouzlo. Zazní Trezor, Láska bláznivá, Přijď Jordán, Oliver Twist a další písně. Účinkují zpěváci Anna Pospíchalová a David Macháček. Hudební doprovod jim bude dělat Stanislav Haloda. Na pohodový 60. večer můžete přijít dnes od 18 hodin do muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Tak doufám, že jsme nic důležitého nevynechali, přesto chcete-li získat ještě větší přehled o dění v našem kraji, navštivte i náš rozhlasový web a dozvíte se ještě více.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín bude tentokrát věnována ptactvu. Je vhodné ptáky přikrmovat celoročně? A co bychom měli dělat, pokud najdeme zraněného opeřence? I na to se budu ptát ornitologa Jiřího Svěčky z Biskupic na Zlínsku. Své dotazy si připravte na 31. srpna. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: V závěru měsíce budete mít na vlnách Českého rozhlasu Zlín opět příležitost udělat si přehled o srpnovém kulturním dění v našem kraji. O své nové výstavě promluví fotograf Antonín Kostka, herec a režisér Jan Budař nás spolu s polárníkem Petrem Horkým nechají nahlédnout do zákulisí natáčení nového filmu Silák. A nejen o podpoře mladých talentů se v rozhovoru rozpovídá ředitelka kulturního centra Živý Zlín a výkonná ředitelka hudebního festivalu a mistrovských kurzů Akademie Kroměříž Jana Kubáčová. U dalšího Na túře v kultuře vás v neděli 30. srpna po 17. hodině rád uvítá Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: I uplynulý týden sledovali reportéři Českého rozhlasu Zlín demolici budovy 34 ve Zlíně. Kromě toho informovali také o výstavbě nového kulturního domu na Vsetínsku v Rožnově pod Radhoštěm nebo o otevření nového dětského hřiště ve Zlíně, které hlídá kamerový systém. Teď více zpravodajský souhrn.
1: Společnost Cream v úterý přerušila demolici 34. budovy ve Zlíně. Fragment 11-patrové budovy chce firma zachovat. Stav budovy proto prověřují statici. Jejich verdikt by mohl padnout do 14 dnů, říká mluvčí firmy Cream Marcel Schmidt.
2: Vlastně jsou v tom zainteresovaní dva statici a pak samozřejmě sekundárně nějaké vyjádření a součinnost stavebního úřadu a případní památkové péče, která ale tu aktivitu podporuje.
1: Naopak v Rožnově pod Radhoštěm začali dělníci stavět. Nové kulturní centrum má být největší dřevostavbou svého druhu v Česku. Město na ni čekalo od 60. let minulého století. Do objektu za zhruba 400 milionů korun se vejde až 600 lidí. Dodavatelská firma ho staví z 1200 kubíků lepeného dřeva a více než 100 tun ocelových spojovacích prvků, říká výrobní ředitel firmy Aleš Gebauer.
3: Ona je unikátní už tím, že jsou tady použité technologie komplet ze dřeva od betonové desky a unikátní je hlavně tím, že se bavíme o shromažďovacím prostoru, což není v České republice běžné. Zatím je to první taková vlaštovka, která je celá ze dřeva, většinou je to kombinace dřeva a betonu.
1: Jako školní kuchyně a jídelna od září poslouží restaurace v Domě kultury v Uherském Brodě. Žáci základní školy na Výsluní ji mají navštěvovat zhruba polovinu nadcházejícího školního roku. Město k tomuto kroku přistoupilo po nečekané výpovědi z pronájmu ze strany současného provozovatele restaurace. Školní jídelna základní školy je navíc v rekonstrukci. Jak budou děti na obědy docházet, popisuje ředitel školy Filip Strážnický.
4: Děti budou docházet samozřejmě pod dozorem a v podstatě uvidíme, jakým způsobem bude probíhat, protože je to vlastně něco nového a je to taky samozřejmě nějak vzdálené od školy, zhruba kilometr. Takže bude to trošku náročnější na organizaci, ale já doufám, že všechno zdárně zvládneme.
1: Na centrálním hřišti Vysoká Mez ve Zlíně dohlíží na bezpečnost kamerový systém. Dětské hřiště otevřelo tento týden ve čtvrtek. K záznamům z 5 kamer má přístup správce hřiště i městská policie, dodává ředitel zlínských strážníků Milan Kladeníček.
5: V reálném čase může ten prostor sledovat městská policie i policie České republiky. A úplná novinka je, že správce bude moct těma kamerama hýbat a může si kamery natáčet podle potřeby, tak jak vlastně uvidí ten větší pohyb dětí. Zvýšený pohyb dětí může přilákat v podstatě kohokoliv a chceme to mít všechno pod kontrolou.
1: Doktor Stoje volací znak operačního střediska zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Je to také název bezplatné stáže, kterou u záchranky můžou absolvovat budoucí lékaři. Jestli by se chtěl po ukončení studia věnovat právě urgentní medicíně, si díky ní v praxi vyzkoušel stážista Jan Pochtiol.
6: Zkouška spojení, doktore Stoje, jak mě slyšíte?
7: Doktor Stoje, slyší dobře.
6: Tady máme vybavení. V tom RVčku najdeš de facto všechno, co je ve velkém autě.
8: Zkušený lékař Vojtěch Svízela ukazuje záchranářskou výbavu Janu Pochtiolovi. A než se stačím Jana na cokoliv zeptat, přichází možnost přidat se k výjezdu.
6: Teďka vlastně máš možnost jít na sekundární transport, je to transport pacienta z Ára vlastně tady z Baťovky do Kroměříže.
9: Super, tak jo, díky, určitě se přidám.
1: Celou reportáž reportérky Blanky Kovandové si můžete poslechnout na webu iRozhlas v záložce regiony Zlínský kraj. A příští týden se ve zpravodajství Českého rozhlasu budeme věnovat třeba tématům souvisejícím se začátkem školního roku ve Zlínském kraji. Karolína Macejová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: situaci řeší v zahrádkářské oblasti v Brně, si řekneme hned po písničce Michala Hrůzy Zakázané uvolnění.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

0: Zahrádkáři dlouhé týdny čekají na pořádný déšť, který zavlaží záhony a naplní jejich kádě. Mezitím zalévají pitnou vodou a hledají způsoby, jak s ní co nejvíce šetřit. V zahrádkářské oblasti v Králově Poli v Brně využívají vychytávky, jako jsou mulčovací folie nebo pedlahve s odříznutým dnem.
1: Bolí mě se srdce, když se zalíváme pitnou vodou, no když nenaprší, tak je to...
2: Musíš vymyslet jiný způsob, než platit za vodu z vodovodu. No.
3: Přemýšlí pěstitelé ze zahrádkářské osady v Brně Králově Poli s názvem Na konci světa. Dešťovou vodu zachytávají do kádí, jenže když neprší, jsou prázdné. A tak musí na zalévání používat vodu z vodovodu.
4: Na mě všechno prakticky. To jsou maliny, jabka jsou malý, jahody usychají. Jako obecně to prostě strádá. Já odmítám plošně v tomhle tom zalívat, protože zalíváme pitnou vodu a to plošné zalívání nemá smysl. Co přežije, to přežije.
3: Popisuje skleslé situaci zahrádkář, který se představil jako Tomáš. Podle předsedy zahrádkářské osady Jana Synaka bychom se ale měli více zaměřit na to, jak se dá s vodou šetřit.
5: Nejde o to, jak zalívat, když je sucho, ale spíš jak šetřit vodou. Pro nás je důležitá ta prevence, protože čekat, až přijde sucho a pak se dozvíte, že nesmíte zalívat, protože je málo vody, tak to už je potom.

0: Konec, to můžeme odpískat.
1: Způsobů, jak šetřit vodou, je několik, doplňuje Synak.
2: Tak lidi třeba dodávají vodu tak, že tam dají tu petku, zahrabou to 10-20 čísel pod zem, nalijou vodu do té petky a ta voda jde ke kořenům.
1: Zahrádkář Václav Stávek zase používá posekanou trávu a jehličí.
3: Speciálně tady máme ještě vychytávku nebo manželka. Aby nebyl ten výpar ty vody, tak se dělá takzvané mulčování. A když bych sekal trávu, tak to tady rozsypuje, tady to ještě vidět.
1: Sucha ale nejsou jediný problém, který se mezi pěstiteli v zahrádce diskutuje. Řeší taky krtky, zahrádkáře trhající rajčata na cizích záhoncích nebo developery, kteří chtějí pozemek zastavět. Andrea Němcová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Písni Věry Špinarové předcházela reportáž o suchu. Tak společně s Petrem Uhříkem navrhujeme, že si dáme trochu vodičky. Šéf cukrář naší rozhlasové cukrárny vám teď trochu vodičky naservíruje.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Jak už to u stylu country chodí, hudba přilétla z Ameriky. A vzorem k napodobení nebyl pro Ladislava Vodičku nikdo menší než legenda žánru Johnny Cash. Dnes mám tedy v cukrárně českého Johnnyho Cashe. Ladislav patřil mezi naprosté hlasové originály, jakmile sestoupil do nejnižších pater přímo do basových poloh. Nevím o nikom jiném, kdo by se mu v bývalém Československu podobal. Byl absolventem strojnické fakulty ČVUT, ale chvíli taky fungoval jako vyučující v autoškole někdy po roce 75. Jeho stopu čistě hudební můžeme pro jednoduchost rozdělit na období s country beatem Jiřího Brabce a když se pak nepohodli, založil vlastní skupinu Vodomilové. Překlady a úpravy některých písniček si dělal sám, jiné si vzal do parády textař Michal Bukovič. Sympatický Láďa Vodička každopádně prožil život plný hudby, naposledy živě zaspíval se skupinou Taxmeni v 97. Dva roky na to odešel do hudebního nebe.
3: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: není pochyby.
1: Já svou zemi
2: znám. Tak a naše společné nedělní odpoledne je pomalu u konce. Děkuji, že jste ho strávili společně s Českým rozhlasem Zlín. A jestli chcete mít přehled o tom, co se děje v našem kraji, zůstaňte s námi i zítra ráno. Ve Vsetíně totiž dnes začalo fungovat nové autobusové nádraží. Staré a nevyhovující stanoviště nahradila moderní nástupiště. Díky jeho propojení s železniční stanicí navíc cestující můžou pohodlně a rychle přestoupit z vlaku na autobus. S otevřením nádraží se včera zároveň změnily jízdní řády, které město dlouho připravovalo. Víc uslyšíte v reportáži Gabriely Hickl v zítřejším ranním vysílání po 8. hodině. Tak, teď už ale přeji klidný zbytek neděle, dobrou náladu a příjemný vstup do nového týdne. Z Českého rozhlasu Zlín se loučí Pepa Koller svým oblíbeným Mějte se a smějte se. No a naslyšenou se budou těšit, tentokrát trochu netradičně, už v pátek.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Přímá autobusová linka nově spojuje Zlín, Uherský Brod a slovenský Trenčín. Na bývalé železniční vlečce ve Valašském Meziříčí vznikne nový skatepark. Fotbalisty Slovácka už za hodinu čeká další pokus o první ligovou výhru. Nastoupí v Plzni. V noci bude v regionu převážně oblačno a na teploměru nejníže naměříme až 13 stupňů. Matěj Neradělek připravil další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Ze Zlína do slovenského Trenčína začala ode dneška jezdit nová přímá autobusová linka. S číslem 735 pojede v obou směrech čtyřikrát denně. Zastaví v Luhačovicích, Uherském Brodě a dalších vybraných obcích na trase. V celé trase linky platí jízdné integrované dopravy Zlínského kraje. Valašské Meziříčí má hotovou projektovou dokumentaci k novému skateparku. Nahradí bývalou železniční vlečku u nákladního nádraží. Areál zabere zhruba 8000 metrů čtverečních a vyjde na desítky milionů korun. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO pod 400 miliardami korun. Potvrdila to v televizi CNN Prima News. Jeho návrh představí zítra po jednání vlády. Schillerová uvedla, že při sestavování rozpočtu se řídila novými rozpočtovými pravidly. Ty poslanci schválili tento týden. Odchýlit se od rozpočtových rámců, jak umožňují tzv. Únikové doložky, plánuje pouze v jediném případě. Pokračuje Schillerová.
2: Bude to poctivý rozpočet, bude to můj návrh. Vláda samozřejmě ho může v průběhu září ještě změnit a pravděpodobně tam nějaké změny budou. Budu se řídit evropským strukturálním plánem a unikovou doložku, kterou uplatnila jsem v tom návrhu, tak je evropská uniková doložka, Evropské komise na obranu.
0: Schodek státního rozpočtu na příští rok hrubě pod 400 miliardami korun očekává prezident Petr Pavel. Vetovat ho bude pouze, když budou výrazně podfinancované výdaje na obranu. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka je jakýkoliv schodek vyšší než současných 310 miliard korun špatný. Sport. Fotbalisté Slovácka odehrají utkání 6. kola šance ligy na hřišti Plzně. Zápas začne v 5 hodin odpoledne. Tým z Uherského Hradiště si v týdnu připsal v poháru první soutěžní výhru sezony. V ligové tabulce má ale stále jen bod. Podle obránce Martina Švýderského ale mají výkony vzestupnou tendenci.
3: Cítíme to všetci takto v kabíně, aj keď sa bavíme s hráčmi, s trénermi, že každým zápasom sa zlepšujeme a už len to dotiahnuť do toho finálneho konca, kde môžeme bodovať a zvládnuť ten zápas. Futbal sa hraje o body, o výsledky a nejaké to ešte malé percento nám stále k tomu chýba. Pracujeme na tom a verím, že to príde. Počasí.
0: V noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až oblačno, ráno od západu přibývání další oblačnosti. Povane slabý proměnlivý vítr a nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/50 u Starého Hrozenkova se střetly tři motocykly. Je zde hlášen rozlitý olej na vozovce. Ze zpráv bylo vše a Český rozhlas Zlín přeje pohodovou neděli.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst. Připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
5: No kruči, pěšek. Co to povídáš? Co to meleš?
4: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
5: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Ta všichni domů tady tma!
4: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a Já až půjdu za mikrofonem.
5: Lítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
4: Jsem tady, tak jaký rozruch?
5: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
4: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
5: Ty víš, pendrek!
4: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
5: No to nejsem nikomu pro legraci.
4: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
6: Já se snad zblázním!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta podá.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: To vyšlo jim o to kopání při fotbale. No, čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Jak říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Hazel, Lužiku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinuje mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O, toho tvýho rostlinou lékaře, Kubánka.
9: Soudruhu Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudruh předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
10: Že?
11: No to je lipnice roční.
10: Tohle? To krokom jsem si dal ty...
11: Tu máš.
10: Ukáž.
12: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Nashledanou.
9: Nashledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
13: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
14: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
13: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
14: Před jakou vrátnicí?
13: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
14: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
13: To je zámeček, v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
14: no,
13: samota
14: no,
13: jen pro náročné.
14: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
13: No a nezbláznil jste se, když tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
14: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala Zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
13: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
15: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
13: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
15: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku a ne do chatrče.
13: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
15: No žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
13: No, tak já pomalu půjdu, pane.
15: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
13: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 centimetrů. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
14: No kde? No venku, pod čírákem.
15: Bude to pro ně náramně romantické. No,
13: tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
14: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
13: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
15: No tak to máte pravdu. Ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
13: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
15: A udělal jste to někdy?
13: Ne.
15: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
13: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
15: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
13: No to je skutečně ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
15: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned zas víko přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
4: No ty to povídám, no. No co, tímhletím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbanu.
4: Malý se k něj karbanu.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vaníska. Do teďka ho nekapíruje ani sládek, ani kouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Já, že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no, ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Herko, kde to je? A co já všechno musí potom snášet? O tom nemá nikdo ani potuchy, kde to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty mě už před měsátkou si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helejce, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a máš pojevené.
5: Hm. kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: O tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohleto snáším.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No, to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No, když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No, náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmečkal!
4: No tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no,
6: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruš, jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, ty to vím, do šachovního kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva, pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste rozuměl, my spolu jaksi to, že ano.
7: No.
8: My spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale
8: proč
7: bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? No tak, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jak jsi tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak laskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě.
7: No,
8: já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavenej.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, víš?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál
7: nemůžu. No tak, moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám.
4: Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
8: To je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
4: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
4: No?
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
4: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
4: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Heleď, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
6: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska, to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
4: No jo, to znám. Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. No. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
4: Ale to... Jakej pak světec? Jakej pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádnej malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ale pryč.
6: Emile.
4: Hele, on je pryč?
6: Emile.
4: Maruš, není on to? Kapánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U holiče.
9: A proč jsi na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
11: No co koukáš jako lupič, to jsem mi tam měl nechat stát o půl šestý.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
12: Ukaž to. Je, ty jsou ale prcovní, co? Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestíhli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvaříš, čiháku?
9: Ančo!
12: Tam mu ale dává kapky, co?
13: A má co chtěl, víc si o to koledoval.
9: Já.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej.

0: Prosím vás, a jak k tomu přišel?
1: Nechtěl jíst houby.
2: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
0: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
3: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
4: Nesmí si to tak brát, člověče, dík já se zase ožením.
5: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
0: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejenže šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
5: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
2: Když si tak představím, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
5: Št, tiše, co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
0: Dva muži před porodnicí.
2: To čekání je hrozné.
4: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
5: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
6: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dalskabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
7: To, já nic nevidím.
0: Plábery by šly z krku. By šly. Nebo ohnivý pometle, to fičelo, to fičelo.
7: Tak dělej,
0: já nemluv. Mordelante trento,
7: tento. Ty, co si to brumláš? Dělej, psa, hezky pěkně na všechny čtyři. Ne, to nic není. Víš to, reči to ohnivý pometlo.
0: To se...
7: Tak mám čím podpálit v kamnu.
0: To se musí něco říct.
7: Tak to řekni.
0: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mordelu do tréto, této. Kručí písek.
7: Co?
0: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl, to paraví se zaklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefi peisl fenterberimbr.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může houby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat. No a samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no. Ano. A co vodník od staroměstského jezu,
3: jo. Aha.
1: No jak je to dávno, co se odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko

0: Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
1: Ale...
0: mohl se dožít báječné penze.
2: To se ví, kdyby o ten Libeňák, mimochodem bylo to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
0: Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si holt na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
2: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
3: Pohádek s Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
2: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
2: No, opravdický Hastrman, jo? No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočách.
2: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
2: Ale on je přece osel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. Tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
2: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.
4: Já tam potom...

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Už nemůžu. Pomoc.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ale hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28,20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovalý skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady?
9: Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
10: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
8: Ale my jsme nějaká honorace.
9: Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
9: Dost dobrý pro vás. Už vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla mail.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
9: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do cour, když chci solit jako dáma.
11: A co byste vlastně chtěla, děvče?
9: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švelit spisovnějc. No a ten ten řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
10: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, nač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot.
9: Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focem. Že jste měl včera zakalenej chobot, že jo?
7: Sedněte si, ano.
9: Jestli mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednout!
10: No. Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
11: Neposadíte se, prosím.
9: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
3: Lojzíčku, můžu na chvilku?
12: Co se děje? Pojď dál.
3: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
12: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
3: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
12: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
3: Poustevníka.
10: Cože?
3: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
12: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
3: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
12: Jo,
3: že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
12: jo,
3: vochočil by si srnku.
12: No,
3: a
12: ne,
3: že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
12: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 houskových knedlíků a 19 se dorazí. No jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
3: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
12: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš. Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
11: Totiž, počkej.
3: No, no, no.
11: Když se to zase veme z druhé strany.
3: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
12: Kvůli čemu?
3: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
12: Jo, tak.
3: Hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
12: To je fakt.
3: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
12: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
3: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš?
12: No jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
11: Je nejvyšší čas to trochu změnit.
3: Hmm?
11: Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměném provozu?
3: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
11: Ale ne. No to by byla základní chyba.
3: No počkej, jak to?
11: No naopak, povolíme mu to.
3: Jak to?
11: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vochočí srnku
12: a my mu to pak sebereme.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Že je seniorský věk jen časem pro odpočinek? Pravý opak dokazují hosté pořadu Naplno s Věrou Hotařovou. Tentokrát k mikrofonu usedne Miloslav Regner, bývalý ředitel Barumček Rally Zlín. S touto legendární soutěží žije přes půl století a jeho vášeň pro auta rozhodně neslábne. Co ho stále drží v kondici a jaké má další plány? Dozvíte se v premiéře rozhovoru v pondělí 31. srpna v 15 hodin a 20 minut.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 17 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ve Vsetíně dnes otevřeli nové autobusové nádraží. Akvapark v Uherském Hradišti čeká týdenní odstávka kvůli údržbě. Hnutí ANO podle průzkumu Kantaru mírně klesla podpora. Rostou naopak Starostové. V noci bude v regionu převládat oblačno a na teploměru nejníže až 13 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich je s vámi Matěj Neradilek. Ve Vsetíně začala cestujícím sloužit nová autobusová nádraží. Investice za přibližně 4 miliardy korun zahrnula i modernizaci vlakového nádraží, stavbu dopravního terminálu a úpravy okolí. Lidé musí počítat s tím, že se dneškem změnily taky směry některých autobusových linek ve městě. Dodává vedoucí odboru majetku správy investic vsetínské radnice Dalibor Sedláček.
5: Velká změna nastává u jízdních řádů městské hromadné dopravy, kdy jsou vedené nové linky a nová autobusová stání. Největší změna je pro občany v rámci linky mezi Jasenicemi a Trávníky, která byla nově obnovena, a další velkou změnou je nová autobusová linka, která vede přes Sichrov.
3: Akvapark v Uherském Hradišti bude od zítřka celý týden zavřený. Při pravidelné odstávce pracovníky čeká údržba a servis, který nemohou udělat po dobu jinak celoročního provozu s napuštěnými bazény. Pokračuje ředitel akvaparku Jiří Durďák.
6: Odstávky vychází z hygienických požadavků, které jsou na nás kladeny zákonem o veřejném zdraví a navazujících vyhlášek, takže my jednou za rok ty bazény musíme všechny vypustit, vydrhnout, ale stejnou péči musíme věnovat i dole v suterénu, ve strojovně, veškeré té filtrační technologii, takže v podstatě probíhá během toho týdne sanace na všech bazénových okruzích.
3: Údržba čeká taky tobogány. Akvapark se pak znovu otevře v pondělí 7. září. Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně poklesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%. Třetí je pak ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a taky motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila asi tisícovka respondentů. Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo nejméně 7 lidí. Podle stanice CNN Tyrk o tom informovali tamní úřady s tím, že stále pohřešují 23 osob. Někteří ze zachráněných jsou v nemocnicích. Na palubě lodi bylo včetně posádky téměř 270 lidí. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi nimi byli Češi, říká mluvčí rezortu Adam Čerge.
7: Kolegové na ambasádě v Nikózi situaci průběžně spolu s evropskými kolegy sledují.
3: Soukromý trajekt vyplul ze severokyperského přístavu Kyrenia. Proč se převrátil, zatím není jasné. Turecká agentura Anadolu napsala, že loď začala po vyplutí z přístavu nabírat vodu.
4: Počasí.
3: V noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji převládající polojasno, místy může být oblačno, ráno pak od západu přibude další oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr a nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici 1/50 u Starého Hrozenkova se střetly tři motocykly. Je zde hlášen olej na vozovce a krátké kolony. V Holešově na Kroměřížsku je omezena doprava v ulici Partizánská. Důvodem je Veterán Fest v Holešově. Ze zpráv bylo vše, další zase za hodinu. Je s vámi Český rozhlas Zlín.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Prázdniny a hlavní sezóna dovolených končí. Není ale důvod smutnit, protože spousta nových možností se nám s příchodem září opět otevře. A to bude platit i v oblasti kultury. V následující hodince se můžete s Českým rozhlasem Zlín zorientovat v kulturním dění v našem regionu. Antonín Kostka nás například osobně pozve na svoji výstavu fotografií s názvem Krásná země. Budete moct nahlédnout do zákulisí natáčení nového filmu Silák, a to s režisérem snímku Janem Budařem i polárníkem Petrem Horkým, jehož osobním příběhem je film inspirován. A nabídneme vám také možnost blíže poznat osobnost a práci ředitelky Kulturního centra Živý Zlín a výkonné ředitelky Hudebního festivalu a mistrovských kurzů Akademie Kroměříž Jany Kubáčové. Ze všeho nejdřív se ale už za okamžik vrátíme k některým kulturním zážitkům, které přinesl tento měsíc. Staré arabské přísloví říká, kultura člověka je lepší než jeho zlato. Pojďte tedy teď s Českým rozhlasem Zlín po stopách tohoto bohatství naším krajem. Na túře v kultuře vás vítá Pavel Vacek.
8: Na túře v kultuře. Kulturní měsíčník Českého rozhlasu Zlín.

0: I měsíc srpen byl v našem kraji bohatý na kulturní události. K některým klenotům z tohoto bohatství se teď v měsíčníku Natuře v kultuře vrátíme. 7. srpna byl slavnostním gala večerem ve Slunečních lázních v Luhačovicích ukončen 19. ročník festivalu Svátky hudby v Luhačovicích a jubilejní 30. ročník Akademie Václava Hudečka. Ta poznala své vítěze. Hlavní cenu mistrovské housle z dílny Jaroslava Kohouta a cenu hejtmana Zlínského kraje a také účast na prestižních koncertech si svým výkonem vysloužil Arnau Petřivalský. Další shrnutí letošního ročníku můžete najít na adrese akademievhudečka.cz. A v největších moravských lázních se v srpnu konal také 26. ročník přehlídky komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice 2026. Kdo byl letos hlavní tváří přehlídky, to v osobitém projevu prozradil prezident festivalu Miloslav Mejzlík.
1: Náš festival má vždycky kmotra nebo kmotru a protože jsme československý festival, tak se střídají kolegové z Čech a Slovenska a letos máme tu čest, že pozvání jako kmotra přijela členka činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě, paní Kamila Magálová.
0: Na festivalu se představilo například divadlo Frida Brno, pražské divadlo Bez zábradlí či Studio 2, slovácké divadlo z Uherského Hradiště nebo agentura Petra Králová. V srpnu se ve Zlínském Baťově institutu dočkala vernisáže nová výstava sochaře Ondřeje Olivy z Velehradu na Uhersko Hradišťsku s názvem Abyss Lentis. Co název vlastně znamená, na to se Anna Randárová zeptala přímo autora.
2: Já často ve své tvorbě pro pojmenování objektu používám spojení více slov do jednoho, například urbanát nebo instantry a podobně. A tak mě propojení napadlo i při hledání názvu pro tuhle výstavu. Jedná se o složení slova abyss, které se používá nejčastěji ve spojení s oceánem pro temnou hlubinu, ale skrývá v sobě také jak mytologický, tak i oceanografický rozměr. A druhé slovo je Lentis, které vychází ze slova Atlantis, tedy označuje zapomenutou zašlou civilizaci.
0: Výstavu Abyss Lentis můžete navštívit do 25. října v grafickém kabinetu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. A ještě hlubší zážitek z ní nabízejí dvě komentované prohlídky. Ta první je plánována na 8. září s kurátorem Ivanem Bergmanem a druhá na 6. října přímo s autorem. V Napajedlích se už po 26. uskutečnilo setkání folklorních souborů tří národopisných oblastí s názvem Moravské chodníčky. Vystoupení folklorních souborů Slovácka, Valašska a Hané přilákalo do Napajedel opět spoustu spokojených návštěvníků. Ti si vychutnali například vystoupení domácích souborů Radovan, Radovánek či Pozdní sběr, mužského sboru Chlapčiska ze Spitinova, ženského sboru Babčice, ženského a mužského sboru Skudlovic, Bartošova sboru Zlín a dalších. Nejen areál Vizovické likérky, ale celé město ožilo v srpnu už 57. ročníkem vizovického trnkobraní. Akce se s výjimkou okupačního roku 1968 a dvou covidových let 2020 a 2021 koná od roku 1967 nepřetržitě až do dnešních dnů. O počátcích trnkobraní mluvil Jan Štalmach, který s organizací festivalu pomáhal už od svých 16 let.
3: S nápadem přišel magister Žabka, který potkal Jana Lagu a říká mu, ty Janošu, co kdyby jsme tady ve Vizovicích udělali něco podobného, jak je na Slovácku, to vinobraní. A Laga mu říká, prosím tě, jaké vinobraní? Jsme na Valašsku, dajme to název trnkobraní.
0: A v Městském muzeu v Brumově Bylnici už také probíhá výstava fotografií Krásná země, která ovšem bude mít slavnostní vernisáž až 4. září. Vysvětlení pro nás bude mít sám autor Antonín Kostka. Rozhovor s ním vám nabídneme hned po písničce.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Naše země je kouzelná, plná nádherných míst. Česká příroda není okázalá, je jemná a právě tím je půvabná. To přitahuje i umělce. V Městském muzeu v Brumově Bylnici je teď k vidění výstava fotografií Antonína Kostky s přiléhavým názvem Krásná země. Kolegyně Silvie Pospíšilová si o výstavě povídala přímo s autorem. Antonína Kostky se ptala například na to, kolik fotografií je v muzeu k vidění a z jakého období.
1: K vidění v muzeu je 40 černobílých fotografií z období od roku 2023, kdy jsem ukončil cyklus Krajinou Karpatského ticha a začala pracovat na cyklu Krásná země. Těchto 40 fotografií je výběr z asi 200 fotografií, které jsem aktuálně nazvětšoval a tvoří takový, bych řekl, základ, předvýběr připravované knihy, která má rovněž název Krásná země.
2: Takže výběr toho nejlepšího. A jaká místa zachycují?
1: Fotografují byly v Karpatech, respektive v jejich nejsevernější části. To znamená, a teda musím říct, že na obou stranách zemské hranice dneska, to znamená území vymezené na moravské straně Brumovem, Štítnou nad Bláří, Valašskými Klobouky, na slovenské straně Vršatec, Lednica, Krivoklád a další obce, které vlastně navazují už potom na Považí.
2: Návštěvníci Krásné země uvidí bromostříbrné želatinové fotografie. Pojďte nám, kteří jsme fotografováním naprosto nepolíbeni, prozradit, o jakou techniku se jedná.
1: Tak je to prastará fotografická technika, vlastně ta původní, která už má téměř 200 roků. Ten název bromostříbrná želatinová fotografie je dneska velmi obvyklý, frekventovaný. V podstatě v názvu je obsažená celá ta technologie. Fotografie samozřejmě na klasický černobílý film jsou vyvolány následně po vyvolání filmu v klasické temné fotokomoře chemickou cestou, to znamená klasická vývojka ustalovač. A ten název bromostříbrná vychází, želatinová vychází z toho, že vlastně světlocitlivou vrstvu tvoří sloučeniny bromu a stříbra, proto bromostříbrná. A želatinová, protože na klasický, nebo respektive na fotografický papír z vyšší gramáží se nalije vrstva želatiny, do které se potom dostane tady ta světlocitlivá vrstva. Takže ta želatina je takovým jako spojovacím článkem mezi tou citlivou vrstvou a tím podkladním papírem.
2: Je evidentní, že vy si s fotografií skutečně dáte velkou práci. Já vaše snímky znám a vím, že mají vždycky takovou melancholickou, zádumčivou atmosféru. Je soubor Krásná země také založený na jemném světle a hlubokém respektu k přírodě Bílých Karpat?
1: Neskromně se domnívám, že ano. Respekt k přírodě Bílých Karpat a vůbec k přírodě mám už od útlého dětství. Vlastně já jsem začal chozením do přírody a pozorováním přírody, zejména živé přírody, bělokarpatské, až potom přišla fotografie. Co se týká toho světla, tak řekl bych k tomu pouze jednu věc, je to na delší vyprávění, že v té černobílé fotografii skutečně záleželo a doposud záleží na světle, to znamená vyhledáváme mimořádné světelné podmínky, významnou roli hraje světlo a stín. A co bych chtěl zdůraznit, že já jsem se nikdy moc nedržel takového toho starého kliše, svítí sluníčko, půjdeme fotit, já teda miluju ty, právě jak se zmínila, jemné, zádumčivé atmosféry, to znamená pro mě čím horší světlo, tak tím líp, to znamená, abych to přiblížil, zejména fotografii v takovém tom lidově řečeno dušičkovém světle, kdy je šedo pod mrakem a nádherné atmosféry, zejména v karpatských lisích, jsou v době dešťů, bouřek, střídání atmosféry, to jsou ty věci, které vyhledávám.
2: Výstava je otevřena už od července, ale vernisáž bude až 4. září. Proč pak?
1: Původní termín, domluvený už asi skoro 2 roky dopředu, byl na zahájení výstavy, a tedy na vernisáž 4. září. Tento den taky vernisáž proběhne. My pořádám jako brumovská fotoskupina Andromeda, tradiční už přes 40 roků. Mezinárodní setkání fotografů byly v Karpatech a právě tato vernisáž zahájí celý ten třídenní program, tak to bude toho 4. září. Nicméně byl jsem osloven vedení muzea, jestli by nebylo možné tu výstavu zrealizovat už dřív, protože samozřejmě turistická sezona vrcholí v době prázdnin, tak nebyl problém, abych ty fotografie instaloval už tak, aby vlastní výstava ještě bez vernisáže byla zahájena 4. července.
2: Má to rozhodně logiku. Tak pojďme ještě jednou zopakovat, kde a dokdy bude projekt Krásná země k vidění.
1: Takže je to Galerie Městského muzea v Brumově Bělnici a výstava bude k vidění do 31. ledna roku 2027.
0: Do Brumova Bělnice na expozici černobílých fotografií s názvem Krásná země nás pozval autor snímků Antonín Kostka. A my se v měsíčníku Natuře v kultuře vypravíme i k pohyblivým obrázkům. Zikmundova vila ve Zlíně se v minulých dnech proměnila ve filmové kulisy. Herec a režisér Jan Budař tam natáčel nový krátkometrážní film Silák, inspirovaný osobním příběhem polárníka Petra Horkého. Co ho na jeho životním příběhu zaujalo a proč pro natáčení zvolil právě Zikmundovu vilu, zjišťovala redaktorka Petra Sedláčková. Rozhovor uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Zlín už za okamžik.
3: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Ve Zlíně se v srpnu také natáčel krátký 20-minutový film Silák. Jehož režie se ujal herec Jan Budař. Příběh je inspirovaný osobní zkušeností polárníka Petra Horkého, který v 6 letech přišel o otce. Jak se tak intimní životní událost převádí do filmového příběhu a jakou roli v něm hraje zlínská Zikmundova vila, se Jana Budaře ptala redaktorka Petra Sedláčková.
1: Jane, my se potkáváme po 3. natáčecím dni krátkého filmu Silák, který právě teď vzniká ve Zlíně. Vy jste se ujal režie filmu inspirovaného příběhem Petra Horkého. O jaké události film pojednává?
2: Ten příběh je o Petrovi. Hlavní postava se jmenuje Petr a je to zhruba 50-letý muž, kterému umřel tatínek, když mu bylo 6 let a tu ztrátu nesl velmi těžce a vlastně celý život ji tak nějak zpracovává, vyrovnává se s ní a ten náš příběh se tak jako noří do hlubin Petrovy duše a Petrova srdce a zároveň hledá cestu k osvobození té bolesti.
1: A co vás na osobním příběhu Petra Horkého zaujalo natolik, že jste se ho rozhodl převést do filmu?
2: Je to takový velmi silný a dojemný příběh. Zaujalo mě mimo jiné to, že to má, věřím tomu, hezkou katarzi, ten náš scénář a zároveň poměrně velkou hloubku toho příběhu i toho, pro co se Petr rozhodl, že chtěl hrát tu hlavní roli sám. Tak to všechno je, věřím tomu, na tom celém projektu velice jedinečný a neopakovatelný.
1: Jak se vlastně tak intimní zkušenost, jako je ztráta otce v dětském věku, převádí do filmového příběhu?
2: Každý filmový příběh mám pocit, že je náročný a každý dobrý scénář, aby byl dobrý, je náročný proces. Já doufám a věřím, že my máme dobrý scénář a převést do filmové podoby. Byl to proces poměrně dlouhý, myslím, že trval skoro 2 roky a ten projekt vlastně vytváříme ho v takové trojici producentů a zároveň tvůrců. V týmu našem je ještě Radmila Telváková, která je odbornou poradkyní toho celého projektu, Petr Horký a já, takže ten proces trval a je skvělý, že jsme se dobrali až k tomu, že ho realizujeme.
1: Vy film natáčíte v prostorách Zikmundovy vily. Proč jste se rozhodli přenést příběh právě do jejich prostor?
2: To vzniklo tak hezky takovým spontánním nápadem Petra pojí s tou vilou mimo jiné přátelství s panem Zikmundem a taky to, že v té vile mnohokrát byl, tak to působilo poměrně organicky, že bychom celý jeho příběh točili tam. A protože já jsem tu vilu viděl na fotkách pouze, pak jsem ji navštívil, tak se mi nesmírně líbila ta retro atmosféra a ta jedinečná architektura toho místa i těch všech věcí, které tam jsou. A myslím si, že se to velice dobře hodí právě pro ten příběh.
1: Jak jste jako režisér hledal správnou míru mezi skutečným příběhem Petra Horkého a filmovým zpracováním?
2: My máme za sebou už krátký film Vítěz, který se věnoval naopak mému příběhu a kde já jsem hrál hlavní roli. A já jsem tehdy k tomu příběhu přistoupil tak, že jsem hrál hraný film, takže já jsem se nevnímal jako hlavní role v nějakém filmu o mně, ale přistupoval jsem k tomu jako k příběhu, který se vypráví jako hraný fiktivní film. Takhle beru i toho Siláka a to, že tam je inspirováno Petrovým příběhem, to pro mě není na prvním místě. Na prvním místě je natočit krásný film, na který se divák podívá, i kdyby Petra vůbec neznal a pořád ho musí bavit.
1: A ještě prozraďte, kdy se diváci můžou na film Silák podívat.
2: Předběžný datum máme v lednu nebo v únoru příštího roku. V Brně bychom ho měli promítat. My pravděpodobně budeme dělat to tež, co s Vítězem, že ten film budeme doprovázet na besedách s Petrem a tím pádem spojíme besedu s promítáním filmu.
0: Prozradil herec a režisér Jan Budař některé detaily ke svému nově vznikajícímu snímku Silák, který se natáčel v srpnu i ve zlínské Zikmundově vile. Film je inspirovaný životním příběhem známého polárníka Petra Horkého, kterého Petra Sedláčková pozvala také k mikrofonu.
1: Petře, vy jste od tatínka přišel jako 6letý. Proč jste se k této události rozhodl vrátit právě teď po tolika letech?
3: Protože k tomu Honza napsal scénář a ono to není žádný vracení. My hrozně často jako lidi hrajeme hru na to, to se stalo už dávno, to už se mě netýká a to jenom žijeme sami sobě. Velké věci jako velké ztráty, velké zrady, velké bolesti většinou máme na celý život a nedá se jich zbavit. Ale dá se s nima naučit žít, dají se nějak zapojit do života. Oni něco seberou, ale něco jiného taky člověku třeba přinesou a dají.
1: Proč jste se k této události rozhodl vrátit právě teď, po tolika letech?
3: Jedna věc je, že můj táta umřel, když mu bylo 32, mě je 53, takže já jsem dost výrazný. výrazně starší než můj táta, vlastně by mohl být teďka mým synem. Tak ten pohled se v nějakým úhlu jako změní. Teď mi připadá, že žijeme dobu, kdy se nemluví o tom, že by někdo měl potíže nebo trápení, protože všichni máme být hlavně spokojení. Takže když se potkáváme na ulicích a na sítích, tak jsme hlavně jako děsně happy, ale přitom já myslím, že drtivá většina z nás nějakou ztrátu, nějakou bolest má a že tím pádem není od věci si říct něco o tom nebo zbořit to tabu. Chlapi taky umí být smutní, chlapi taky mají nějaký těžké věci a hrát hru na to, já jsem v pohodě, se mnou nic neřeš, to jsou keci.
1: A jaké to vlastně je předat tak osobní vzpomínku, jako je ztráta otce režisérovi a nechat ho ji interpretovat po svém?
3: To je nesnadná věc. Jedna věc je, že s Honzou se známe už docela dlouho, že jsme spolu točili film Vítěz, který je zase o jako hlubokém osobním příběhu Honzy jako malého kluka, takže si myslím, že o sobě navzájem víme poměrně hodně. Takže čistě mezi náma dvěma tahle ta cesta není zas takový problém a Honza je výborný scénárista, takže čistě pohledem příběhu a pohledem prostě tvůrce jsem obavy neměl. A co se týká toho, že ta inspirace pro ten příběh je nějaká moje intimní zkušenost, tak tam je docela jednoduchý, že víte, za ty roky, co sám točím filmy nebo píšu knížky, tak už jsem se srovnal s tím, že my všichni na příběhy ostatních koukáme jenom jako na další příběhy. Ono to je intimní pro mě, ale já myslím, že pro diváka to bude spíš jenom jako další příběh a bude na něm, nakolik to k sobě pustí nebo ne.
1: Vy jste v životě zažil už spoustu extrémních situací, především jako polárník. Změnila vaše zkušenost se ztrátou tatínka nějak vaši představu o tom, co znamená být silný?
3: Určitě, protože já jsem se v těch 6 letech rozhodl, že tátu zastoupím, tak to je docela jako těžký úkol pro 6letýho prcka, dokonce jako nesplnitelný úkol. Takže já jsem vždycky do toho poláru si v podstatě jel odpočnout. Já jsem se tam staral jenom sám o sebe, to bylo v pohodě. A to, že bylo chladno, prosím vás. Víte, to je téma pro každého chlapa. Jestli nás poslouchá ženská, tak běžte domů a zeptejte se toho svého chlapa, seš silnej? Co pro tebe znamená být silnej? Nebo ženský mezi sebou, když si řeknete, co pro vás znamená silnej chlap. To je téma jako blázen.
1: Co byste si přál, aby si divák odnesl, až film skončí?
3: Já bych si moc přál, aby divák prožil filmový příběh, na jehož konci zažije katarzi. Každá katarze je očistná, každá katarze něčím léčí a jedno, jestli to je katarze na konci pohádky nebo katarze na konci knížky nebo i třeba krátkého filmu, tak s touhle myšlenkou ten film dělám.
0: Řekl také polárník Petr Horký o nově vznikajícím snímku Silák, který se natáčel také v Zikmundově vile ve Zlíně. Připomenu, že režisérem je Jan Budař a ve filmu se kromě Petra Horkého objeví také herečka Dana Syslová. Diváci můžou snímek očekávat začátkem příštího roku. A další zajímavý rozhovor vám nabídneme v měsíčníku Natuře v kultuře i za chviličku. V něm vám představíme osobnost, která výrazně ovlivňuje kulturní dění nejen v rámci našeho kraje. Tou osobností je ředitelka kulturního centra Živý Zlín a výkonná ředitelka hudebního festivalu a mistrovských kurzů Akademie Kroměříž Jana Kubáčová. Už po písničce.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Teď si ve vysílání Českého rozhlasu Zlín představíme další výraznou osobnost kulturního života našeho regionu. Její záběr je opravdu velmi široký. Stála u zrodu řady kulturních projektů, ale založila třeba také zvířecí útulek. Jako zpěvačka projela kus světa, psala divadelní hry, působila jako televizní redaktorka a moderátorka a mohl bych pokračovat dál a dál. Pak chod jejího života ovlivnilo onemocnění, v důsledku kterého se ovšem začala více soustředit na marketing, obzvlášť v kultuře. Aktuálně ji můžu představit asi především jako ředitelku kulturního centra Živý Zlín a výkonnou ředitelku hudebního festivalu a mistrovské akademie Akademy Kroměříž. Vítám u mikrofonu Janu Kubáčovou. Ahoj.
1: Ahoj, krásné odpoledne.
0: Známe se už nějakou dobu, takže si můžu dovolit ten neformální pozdrav. Kdybych měl v tom úvodu vyjmenovat vše, čemu ses už věnovala, tak by snad nezbyl čas ani na nic jiného. Byla jsi už jako dítě velmi aktivní a tvůrčí? Hledala jsi vždycky takovouhle akci nějakou?
1: Byla. Já jsem byla vždycky taková skoro až hyperaktivní a mám obrovské štěstí na fantastické rodiče, kteří mi to dopřáli. Beru to jako skvělý základ a často nevěděli, do čeho se pouštím, ale byli prostě jenom oporou. A tak jsem si mohla dovolit všude zpívat, a jet kam jsem chtěla, vyzkoušet nové věci. Často mi s tím máma nebo

0: udělat tohle a tohle. To je krása.
1: Ano, tohle je přesně Jana Kubáčová, jak ji znám i já, říká pravdu. My tento rozhovor předtáčíme v okamžiku, kdy vrcholí přípravy na 9. ročník hudebního festivalu a mistrovských kurzů Akademie Kroměříž, což je akce, kterou si spolu zakládala také. Co všechno na ní máš na starosti?
0: Vlastně všechno, co lidé úplně na první pohled nemusí vidět, veškeré ty organizační drobnosti, to, aby byly včas lístky, aby jsme měli krásný vizuální styl, aby měli umělci o sebe postaráno, aby měli krásný servis naši hosté, návštěvníci, aby jsme měli dostatek studentů. Vlastně kromě toho, že nestojím jako na pódiu, tak poměrně výraznou část, včetně řízení toho týmu, který tam pobíhá všude okolo a v zákulisí.
1: Ano, jde vidět, že i toho má plnou hlavu Jana Kubáčová v tuto chvíli. Ale vím, že tento ročník má být údajně tvůj poslední. Proč?
0: Je, někdy se říká, že v nejlepším se má přestat. A já si myslím, že když to shrnu, tak pro mě už to pomaličku začíná být 10. rok vlastně příprav, i když je to 9. rok. A těch 10 let je kus života a mám pocit, že se potřebuju sama posunout někam dál, že kurzy se nám opravdu povedly, že ta výzva byla pokořená, že místo jenom akademie se nám podařilo vybudovat opravdu jako moc hezký festival v tom regionu s velmi zajímavými umělci. A ráda bych se posunula trošku dál a ještě do větší hloubky toho, co dělám doteď, a to je podpora talentovaných mladých umělců. A v tento okamžik vzniká Artvale Hub, který se má právě věnovat kontaktu profesionálních umělců s mladými umělci. Má být mezioborový, má to být trošičku takový startup různým zajímavým projektům, se kterými už jsem se dřív potkala, ale ráda bych je rozvíjela do větší profesionality i do mezinárodního kontextu.
1: Ano, tohle je určitě další tvář Jany Kubáčové, která stála mimo jiné i u vzniku akcí pod hlavičkou Zuška Zuška a vůbec i v rámci činnosti Kulturního centra Živý Zlín často aktivně podporuješ právě mladé a začínající umělce. Vnímáš podporu těch mladých talentů jako svoje poslání? Přijde mi, že ti na tom hodně záleží.
0: Záleží mi na tom hodně a mám pocit, že vlastně všechny ty cesty, na které se ptala, co mě ovlivnily, k tomu vedly, protože já mám pedagogické vzdělání, potom i ten marketing a vlastně ten kulturní marketing mě k tomu nějakým způsobem vedl a ukazuje se, a já to vnímám jako nesmírně důležité, že potřebujeme investovat do té mladé generace, abychom tu kulturu a kulturnost vůbec jako kolem nás zachovávali nějakým způsobem. A nemají to mladí umělci vůbec jednoduché v tento okamžik, protože to, co je potřeba jim dopředu, je už nějaký komplexní rozvoj, nejenom v tom poskytnout jim skvělého lektora, ale je potřeba už je připravit na svět, ve kterém se nacházíme, jako je sebeprezentace, nějaká péče o tělo, nějaká péče o ducha. A vnímám, že je potřeba a tu zkušenost, kterou jsem nazbírala, nejenom já, a předat dál. Takže máš pravdu, je to tak. Cítím to jako velmi důležité.
1: Tak budeme tedy držet palce i při zakládání toho nového projektu. Budu věřit, že o něm ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ještě uslyšíte, stejně jako o činnosti Kulturního centra Živý Zlín. Tam je těch akcí tolik, že možná zmíníme hlavně webové stránky a pozveme naše posluchače na ně.
0: Máme kolem 150 akcí za rok, takže určitě si vybere každý. A webové stránky www.kulturazlin.cz nabízí krásný přehled aktivit nás a dalších organizací ve Zlíně a blízkém okolí, na které se můžete těšit.
1: Jsi velmi aktivní. To ukázal i tento náš rozhovor po hříchu krátký na to všechno, jak široký je záběr Jany Kubáčové. Kdyby ses ale podobně jako Faust měla zastavit a říct tomu okamžiku, teď jsem spokojená, co by to asi bylo?
0: Já jsem šťastná právě teď, protože žiju v krásném městě, ale hlavně jsem nesmírně ráda, že mám úžasnou rodinu, mám skvělého muže, který se mnou všechno tohleto absolvuje a je mi nesmírnou oporou, ať už v těch těžších okamžicích. Mám skvělé děti, mám fantastické rodiče a mám obrovské štěstí na kolegy a na přátele. Děkuju za to.
1: Tak ať je Jana Kubáčová stále tak šťastná a tvůrčí. Děkuji Jani za tvůj čas i za tvoje slova. Ať se ti ve všem daří.
0: A já děkuji moc za pozvání. Krásný den.
1: A v další části měsíčníku Natuře v kultuře už upřeme pozornost na měsíc září, které přinese do našeho kraje opět spoustu možností kulturního vyžití. Počkejte si během písničky na pozvánky na některé z nich.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Před námi je měsíc září, se kterým startuje nejen školní rok, ale po létě také takový ten běžný kulturní provoz. Pojďme si říct, co je až do příštího Natuře v kultuře v našem kraji v rámci kulturních zážitků k mání. Po letních prázdninách otevřou své brány obě divadelní scény našeho kraje. Městské divadlo Zlín čeká slavnostní zahájení 81. sezóny Gala večerem Aplaus 5. září. První premiérou nové sezóny bude Volpone, Bena Johnsona, Štefana Zweiga a Šimona Spišáka v režii posledně jmenovaného. Ta je plánována na 19. září. Celý program Městského divadla Zlín najdete na stránkách divadlozlín.cz. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti čeká první premiéra po prázdninách už 5. září. Bude jí hra Nebezpečné vztahy Christophera Hemptna v režii uměleckého šéfa Slováckého divadla Lukáše Kopeckého. Více informací o uherskohradišťské scéně hledejte na webu slováckédivadlo.cz. Slovácké divadlo se bude podílet i na dalším výjimečném zážitku. Společně se Zlínskou filharmonií Bohuslava Martinů uvedou koncertní verzi slavného muzikálu Tima Rice a Andrew Lloyd Webera Jesus Christ Superstar, a to na platformě 1415 Baťova institutu ve Zlíně. Jedinečný koncert se uskuteční 7. září. Filharmonie Bohuslava Martinů pak nabídne v září i další hudební zážitky. Například 15. září koncert s názvem 9 taktů života Tomáše Bati a 24. září zahajovací koncert 81. sezóny s názvem Beethoven jako nikdy předtím, na kterém se pod taktovkou Roberta Kružíka představí se zlínskými filharmoniky jako solista na klavír Jonathan Biss. Pro podrobnosti se podívejte na stránky filharmonie-zlín.cz. Historické jádro Uherského Hradiště se už od roku 2003 pravidelně druhý víkend v září proměňuje ve velké pódium při jedné z nejvýznamnějších akcí svého druhu, která prezentuje bohatost a rozmanitost tradiční lidové kultury na Slovácku. Na slováckých slavnostech vína a otevřených památek se letos můžete setkat i s Českým rozhlasem Zlín, který bude mít v sobotu 12. září na Mariánském náměstí svůj stan. V něm se návštěvníci můžou zaposlouchat do srdcovek Zdeňka Junáka, které osobně uvede sám moderátor. Odpoledne se pak ve stanu uskuteční pořad Na pohovce Jošky Kubáníka. Celý velmi bohatý program 23. ročníku slováckých slavností vína a otevřených památek si můžete projít na webu slavnostivina.uh.cz. Od 18. září můžete na Zlínském zámku navštívit originální výstavu s názvem Imaginárium divadla bratří Formanů a jejich přátel. Rozsáhlá instalace představí výtvarný, hravý a tajuplný svět divadelníků, výtvarníků a přátel spřízněných s divadlem bratří Formanů. Více informací najdete na stránkách kulturazlín.cz. Valašské Meziříčí zažije 8. ročník Mezinárodního festivalu světla, hudby a umění Světlo Valmes, který každoročně proměňuje město v zářící scénu. Nechat se ozářit světelným uměním můžete 18. a 19. září. Podrobnosti jsou krásně graficky k dispozici na webu světlovalmes.cz. Se začátkem podzimu je už tradičně spojený festival Týden Baťa. Při něm nadace Tomáše Bati otevírá Baťovu vilu široké veřejnosti a nabízí pestrý program věnující se vybranému tématu spojenému s nadčasovým odkazem Baťa. Na návštěvníky čekají přednášky, besedy, workshopy, ale také speciální komentované prohlídky. Letošní jubilejní 10. ročník proběhne od 21. do 25. září. O akci se více dozvíte na stránkách nadacetomasebati.cz. A kultura celého regionu se spojí v už také tradiční události Den Zlínského kraje, při které můžete podle sloganu akce ochutnat kraj všemi smysly. Sluch například potěší vystoupení kapel Fleret a Zuzana Šuláková, Reflexy, Opět a Radeček či Hluchý dovrat. Den Zlínského kraje se bude konat 26. září v Baťově mrakodrapu a okolí. Zde naleznete více na denzk.cz. A spoustu dalších, nejen kulturních tipů, také na našich stránkách zlín.rozhlas.cz. Český

0: Dnešní magazín Natuře v kultuře spěje ke svému konci, stejně jako měsíc srpen a pomalu už i léto. Vstupte do září a pak také do podzimu šťastně a kulturně. Protože, jak zaznělo na Světové konferenci o kulturní politice UNESCO v roce 1982, kultura dává člověku schopnost přemýšlet o sobě samém. Ať je to pěkné a příjemné přemýšlení. To vám přeje Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Rekonstrukce Baťova mrakodrapu ve Zlíně, Střední zdravotnická škola anebo Bysta Tomáše Bati v krajské nemocnici. Věděli byste, kdo spojuje tato zlínská místa? Architekt Ivan Bergman, se kterým si budeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín povídat už 1. září. Na setkání s ním i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Školáci v Luhačovicích budou mít od září k dispozici nový salátový bar a nově také školní svačinky. Zimní stadion ve Valašském Meziříčí má novou chladící technologii, ale i sedačky pro fanoušky. Prezident nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby kvůli účasti na summitu NATO. V noci očekáváme v regionu převažující oblačno a na teploměru nejníže 13 stupňů. Matěj Neradělek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Školní jídelna v Luhačovicích zavede od nového školního roku hned několik novinek. Děti si v novém salátovém baru sami vyberou z nabídky zeleniny a dalších příloh a sestaví si jídlo podle vlastní chuti. Škola tím chce podpořit pestřejší stravování a dát dětem možnost větší volby. Nově si rodiče pro své děti objednají také dopolední svačinu přímo ve škole, pokračuje luhačovická mluvčí Hana Srncová.
3: Změny jsou prvním krokem postupné proměny školního stravování. Škola chce dál pracovat na pestrosti a kvalitě jídel i jejich atraktivnějším podávání.
2: V příštím roce je navíc plánována kompletní rekonstrukce školní kuchyně. Hokejisté ve Valašském Meziříčí mají před sezonou nový led. Na temním zimním stadionu totiž skončila přestavba za 20,5 milionů korun. Dělníci vyměnili chladící technologii, postavili novou kotelnu a diváci si sednou na 96 výměněných sedaček. Nové jsou i mantinely. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne, řekl to v rozhovoru pro CNN Prima News. Podle prezidenta by žaloba byla důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji tak usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Nejméně 7 lidí dnes zemřelo u pobřeží severního Kypru poté, co se s nimi převrátila loď. Na palubě bylo téměř 270 cestujících a členů posádky. Po 23 lidech záchranáři i nadále pátrají. Informovali o tom tamní úřady. Soukromý trajekt směřoval ze severokyperského města Kyrenia do tureckého přístavu Taşhudžu.
4: Na videích z místa neštěstí jsou vidět lidi v červených záchranných vestách, jak sedí nebo stojí na převrácené lodi. Úřady k nim vyslali plavidla pobřežní stráže, ale taky soukromé lodě. Ty je pak dovážely zpátky na břeh. Některé pasažéry záchranáři převezli do nemocnic. Příčina neštěstí zatím není známá. Turecká státní agentura Anadolu napsala, že loď začala hned po vyplutí z přístavu v Kyrenii nabírat vodu. České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi pasažéry byli Češi. Ambasáda v Nikózii, ale situaci sleduje. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až oblačno, ráno pak od západu přibývání další oblačnosti, povane slabý vítr a nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A Zlínským krajem se jede bez nehod.
1: Český rozhlas Zlín. České písničky od rána do večera. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Boršičanku Antonína Koníčka a Anny Žilkové. Polku Užívajme kamarádi a hrála pro nás Boršičanka Antonína Koníčka. Tak já věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Pojďme si připomenout, kdo dnes slaví svátek, tak v českém občanském kalendáři najdeme jméno Vladěna, na Slovensku slaví jméniny Růžena. Ještě jednou vše nejlepší. Ještě tady mám telefon, připomenu 726 46 5200. Budu se velmi těšit. A teď už písnička Dojdi k nám, pánové Baťka Grufík a Vacenoviáci.

dozněl nám Valčík, pojďme si předat tady e-mailovou poštu. Vážená redakce, prosím o hudební gratulaci pro pana Miroslava Pavlů, který 31. srpna oslaví kulatých 70 let v následujícím znění. Rok po roce léta běží, zastavíš je, ale stěží. Nedělej si z toho nic, že je ti zase o rok víc. Hodně štěstí, spoustu zdraví, i když je co, tak ať se slaví. Vše nejlepší přeje manželka Eva, dcera Monika s rodinou a gratulaci. Ano, uveřejněte prosím dnes. Takže děkuje a s pozdravem Pavlu Monika. Předali jsme a jdeme na písničku. Pod Slováckým vinohradem Miloslav Richard Procházka, Stanislav Pěnčík a mistříňanka Antonína Pavluše.

0: Český rozhlas Zlín.
1: A pojďme na další e-mail. Dobrý den, prosím o zahrání písničky a blahopřání k životnímu jubileu. Dnes se dožívá životního jubilea 70 roků pan Jan Končitík ze Strání. Milí manželi, tatínku a dědečku, děkujeme ti za všechnu lásku, rady, za tvou trpělivost a za to, že jsi naším pevným bodem. Ať ti každý den přináší důvody k radosti a úsměv na tváři. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a božího požehnání jsou náplní do dalších let tvého života. To ti ze srdce přeje manželka, děti a vnoučata Karin a Alex, posílají dědečkovi velkou pusu. K blahopřání se připojují kamarádi Joško, Helka, Maruška, Lidka a Antonín. Děkuji moc a přeji krásný den, Popelková. Tak my také děkujeme a pojďme na písničku další. Lidová Dalmácia, Dalmácia, to je Bože kraj, Joška Černý a Brolno.

Tak vážení a milí, já vítám ve vysílání paní Martinu z Vyškova, prosím. Jejda, tak paní se nám nějak ztratila, tak snad zavolá za chvilečku, to je škoda. Tak pojďme, přátelé, máme tady další přání, dobrý večer. Dnes se dožil 60 roků kamarád pan Ladislav Ryšavý z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Kateřina, syn Mário, sourozenci s rodinami. A písničku, kterou budeme hrát, všecíně pomlouvají Miloslav Richard Procházka, Antonín Pernička a Moravská Veselka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tak přátelé, máme tady další telefonát. Paní Chrástková z Rakvic, vítejte.
2: Děkuji vám moc. Dobrý den. Já bych chtěla dneska popřát paní Jarmily Hrdinové z Rakvic. Dneska má narozeniny. A její manžel měl 26. je to myslím před dvoma dnama nebo kdy. A to oba dva, tak jim přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky, ale hlavně zdraví. Pohodu v rodině, lásku od dětí a vnoučat. To všechno jim přeje rodina Chrástková.
1: Ano.
2: Také syn Pavel s rodinou a syn Martin s rodinou.
1: Ano.
2: No.
1: A bude to vše.
2: Ano, paní Navrátilová, moc krát vám děkuji.
1: Ano, my také a písničku posíláme. Za malou chvíli.
2: Ano.
1: Přeji vám pěkný večer. Naschledanou.
2: Já vám taky. Naschledanou.
1: Tak a pojďme na písničku. Antonín Michna, Die má krásná die a Šohaj.

0: Tak a pokračujeme v e-mailech. Dobrý večer. 28. září oslavil narozeniny kamarád a muzikant pan Pavel Stoja z Pál z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí, lásky a božího požehnání přejí syn Pavel, dcera Maruška, dcera Anička, rodiče, sestra Liduška, sestra Kateřina s rodinou, bratr Ludvík s rodinou, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tak to bylo přání. A mně se tady objevuje telefon, tak ho vezmeme. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Tady pořad blahopřání s písničkou.
1: No, dobrý večer, paní Navrátilová, tady je Adámková z Květné. Já bych chtěla popřát mému bratru Janu Končitíkovi, který má 70 dnešní den, 70 roků. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Je sestra Anička s rodinou. A moc krát vám děkuji.
0: Ano, paní Adámková, právě před chvilkou nebo na začátku této hodiny jsme přáli. Ano, no, vašemu bratrovi, jo, říkala jste.
1: Taky,
0: bratrovi. Jo.
1: Ano, mockrát vám děkuju.
0: Tak to je takové jako umocněné a tak to má být. Ano, děkujeme,
1: jo,
0: také, nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Tak pojďme dát písničku další. Co písničku, budou to přímo taková směs Čardášů a Moravěnka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Ano, ano, tak směs čardášů dozněla, tak doufám, že jste si trošičku zaspívali. Přátelé, ale vy si stěžujete, že se nemůžete dovolat do našeho pořadu a ta večerní hodina je tak krásně volná, že teda si myslím, že byste mohli uplatnit právě svoje přání nebo vzpomínky. Je tady prostor pro vás. No, uvidíme, ale budeme pokračovat. Máme tady dost písniček, takže jdeme na to. Máme tady další písničku Miloslav Richard Procházka, Pálavěnka Pálava, Stanislav Pěnčík a Stříbrňanka.

Tak, vážení, a milí, máme tady e-mail, přišel. Dobrý den, zdraví Martina z Vyškova. No výborně, to byla paní Martina, která se nám ztratila a nevím proč. No stalo se, ale posílá e-mail a my jsme velmi rádi. Takže zdraví Martina z Vyškova, chtěla bych touto formou vzpomenout na paní Jarmilu Vlčkovou z Vyškova, rodačku z Otrokovic, která by dnes oslavila 95 roků. Bohužel 19. května zemřela. Váš pořad byl její jedinou zábavou. Děkuji velice a zahřejte jí tam u srdíčka Martina. Zahrejte jí tam. Ano, takhle to myslí. Takže hrajeme písničku další, kterou tady máme. Já myslím, že přijde nejenom vám, ale paní Martino, ale že určitě i dalším posluchačům, jak se říká, k duhu, neboť budeme hrát Jiří Zmožek, Holuběnka a Sokolka ze Šakvic.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: A přátelé, pokračujeme dále. Máme tady další písničku a je to Karel Vacek, Šumařinka, ale pozor, přátelé, tentokrát si poslechneme Valdemara Matušku a hraje dechová hudba Supravonu.

Tak doufám, že jste si vzpomněli na Valdemara Matušku. No, tak já myslím, že mu to opravdu všechno šlo, to zpívání, vidíte. On byl vynikající zpěvák. Takže pojďme, přátelé, dál. Máme tady směs, kterou si dáme přímo a bude dosti dlouhá, tak si, jak se říká, namažte si pod koleny a budou to čísu, hody a moravanka.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Ano, ano, čí souhody naše a po skleničce dáme. Takže vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase s Jiřinou Ostrou. A rozloučíme se orchestrální skladbou Miloslava Richarda Procházky s názvem Zlatý Valc, který pro nás hraje mistříňanka a solo na trompetu bude hrát Josef Pavlíček. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Vsetíně dnes začalo fungovat nové autobusové nádraží. Akátová stezka a pružinová houpačka nově stojí v kroměřížském lesoparku Barbořina. Schodek rozpočtu bude pod 400 miliardami korun. Zítra očekáváme v regionu velkou oblačnost s možností srážek a na teploměru až 26 stupňů. Večerní zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich je s vámi Matěj Neradilek. Ve Vsetíně dnes začalo fungovat nové autobusové nádraží. Cestující se musí zorientovat v novém uspořádání nástupišť. Novinkou je taky propojení autobusové a vlakové dopravy. Některá nástupiště jsou společná a umožňují tak rychlý přestup. Podle lidoveckého místostarosty Jiřího Růžičky po celý den na nádraží pomáhají asistenti.
2: Vzhledem k tomu, že jsme otevřeli nový prostor autobusového nádraží, tak jsou tady pracovníci, kteří jsou schopni podat cestujícím informace o tom, z jakého nástupiště který autobus odjíždí a také je na to místo nasměrovat.
0: Dělníci v Kroměříži dokončili v lesoparku Barbořina novou akátovou stezku dovednosti a dvojpružinovou houpačku. Interaktivní dřevěné prvky stály 165 tisíc korun. V minulých letech instalovalo město do lokality vyhlídkové místo, domeček se skluzavkou a nebo třeba přístřešek s ohništěm. Cílem těchto úprav je přizpůsobit Barbořinu víc pro rodiny s dětmi. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. V televizi CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Detaily k němu zveřejní zítra. Konečná podoba rozpočtu se ale podle ní ještě může změnit, a to do konce září, kdy ho bude vláda schvalovat. Předseda ODS Martin Kupka v České televizi uvedl, že zvyšováním schodku vláda přispěje k rychlejší inflaci.
3: Jedna z nejpodstatnějších věcí, kde vláda může mít vliv na inflaci, je právě snižování deficitu a odpovědné hospodaření. A to se promítne ve výsledku i do peněženek domácností, i do firem. A místo toho, abyste reálně přispívali k tomu, že bude nižší inflace, tak bohužel děláte dlouhodobě pravý opak.
0: Prezident Petr Pavel pro CNN Prima News uvedl, že veto připravovaného rozpočtu neplánuje, pouze pokud budou podfinancované výdaje na obranu. Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu mají už přes 780 potvrzených obětí. Úřady nestíhají stotožňovat a pohřbívat mrtvé, naplňují se taky kapacity tamních márnic. Nepálská vláda proto na jihozápadě země začala pohřbívat neidentifikované oběti na provizorním hřbitově. I několik dní po katastrofě se ale daří nalézat živé obyvatele. Podle deníku Kathmandu Post armáda dnes zachránila stovky lidí.
1: Počasí.
0: Zítra bude v regionu od západu přibývat oblačnost se srážkami a lokálně i bouřky, které postupně přejdou přes většinu území. Během dne začnou srážky ubývat a očekáváme většinou polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D55 na 24. kilometru ve směru na Zlín jsou rozházené papíry v jízdním pruhu. A to bylo ze zpráv všechno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnešní díl věnujeme tématu, které je na první pohled viditelné, ale ve skutečnosti se odehrává hluboko uvnitř. Poruchám příjmu potravy. Nejde jen o jídlo, váhu nebo vzhled. Jde o vztah k sobě samým, o hodnotu, kterou si přisuzujeme, o tlak společnosti i o osobní příběhy, které si neseme. Uslyšíme příběh mladé ženy Kláry, která si prošla náročným obdobím spojeným s extrémním hubnutím, kontrolou jídla a ztrátou sebe sama. Dnes je na cestě uzdravení, ne jako hotový příběh, ale jako proces, který pokračuje. Společně s její psychoterapeutkou magistrou Janou Kastnerovou, psycholožkou z Hradce Králové, se zaměříme na akutní životní překážky a podíváme se, co se skrývá pod povrchem poruchy příjmu potravy, jakou pomoc tito lidé potřebují a proč je důležité mluvit o těchto tématech otevřeně. Nebude to příběh před a po, ale příběh cesty. Klára je dnes výživovou poradkyní. V cestě k uzdravení vás za celý tým, kam patří také Martina Coufalová a Lenka Čurdová, zdraví Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: na čase být.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Poruchy příjmu potravy často nevznikají kvůli jídlu samotnému. Jsou spíše jazykem, kterým tělo a psychika komunikují vnitřní bolest. Magistra Jana Kastnerová a Klára. Dvě ženy, které se mnou sedí ve studiu, k jedné patří titul psycholog a k té druhé statečná 24-letá mladá žena, která jde mluvit o své anorexii, protože chce pomoci druhým svým příběhem. Milé dámy, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ve skutečnosti ale budeme mluvit o něčem mnohem hlubším. O vztahu k sobě samým. O pocitu vlastní hodnoty. O tlaku, který si neseme často už od dětství. Milá Klárko, když se vrátíme úplně na začátek. Kdy jste si poprvé uvědomila, že máte problém s jídlem?
3: Asi nejintenzivněji to bylo v době, kdy jsem závodně tancovala. A už jsem nebyla schopná jeden den odzávodit a museli mě před závody odvízt domů. Moje tělo už nebylo schopné podat ten výkon, zvracela jsem a v tu chvíli jsem si uvědomila, že už je něco špatně.
2: Jak vlastně vypadala vaše strava, váš jídelníček a vůbec váš vztah k jídlu?
3: Začínalo to nějakým postupným ubíráním jídla, až už jsem byla na úplném minimu, abych pokryla nějaký aspoň ten pocit v hlavě, že teda něco s ním, ale bylo toho strašně málo. Většinou to byly 3 jídla denně, trošičku rýže, trošičku brambor, trošku masa a primárně zelenina. Většinou to byla hrstka, co se vejde na dlaň.
2: Proč se to stalo?
3: Ze začátku byla ta motivace asi jenom zhubnout. Byl to vlastně přechod z 9. třídy na střední školu, kde jsem měla pocit, že chci jinak vypadat, chci se jinak cítit a spojila jsem se vlastně s výživovou poradkyní, začala jsem kontrolovaně hubnout. Pak se mi to ale zalíbilo, to, že ta kila ztrácím a tam to vlastně všechno začalo.
2: Řekl vám někdy někdo, že máte nadváhu? Nebo že jste silná, obézní? Co vás k tomu vedlo, že jste chtěla vypadat hezky a zrovna jste si vybrala kult krásy v té přílišné štíhlosti? Dřív se říkalo, vypadá jako Twiggy, že jo, paní magistro?
3: Ne, tohle se mi nestalo, ale byl to asi nějaký osobní chtíč. Já jsem vždycky na sebe byla hodně tvrdá, hodně přísná a byl to ten můj vlastní pohled sama na sebe, kdy jsem prostě chtěla splňovat nějaký pro mě v tu chvíli ideál krásy. Být co nejštíhlejší.
2: Z poruchy příjmu potravy, a za chvíli předám slovo velké odbornici paní magistře Kastnerové, souvisí i psychika člověka a možná i nějaká událost, která ho traumatizovala nebo traumatizuje. Co se stalo ve vašem případě?
3: Velkou roli určitě hraje to, že mě mamka vychovávala sama, že můj taťka od nás odešel už v době, než já jsem se narodila. To byl vlastně jeho první odchod, pak se k mamce vrátil a pak se to znovu všechno opakovalo a byl to nějaký pocit odmítnutí, který jsem v podstatě prožívala od té jedné z nejdůležitějších osob už prakticky od dětství. No.
2: Kolik vám bylo let, když odešel po druhé?
3: 4.
2: Vysvětlil vám to někdy, proč to udělal?
3: Vlastně nikdy. To až potom mamka, kdy prostě on měl nějaký svůj osobní příběh a na základě toho odešel, prostě taťka tu není a s tím se pracovalo.
2: Klára si, paní magistro, prošla mentální anorexií. O tom se spolu určitě budeme ještě bavit. Zajímají mě i terapeutické postupy. Jaké známé poruchy příjmu potravy?
4: Ono jich, dá se říct, i přibývá, ale do toho základu určitě počítáme mentální anorexii, potom je to bulimie. Často jsou už dneska zařazovaní do toho typy poruch příjmu potravy jako ortorexie, takže přehnané dodržování správnosti toho jídelníčku, aby to bylo všechno v pořádku, aby to bylo hodně zdravý. Potom jsou to různé obsese tím, aby jsme byli osvaleni, aby jsme vypadali dobře, takže zaměřenost na tu formu toho těla. Emoční přejídání, velmi častý fenomén, který vlastně je také velmi náročný psychicky, takže už se to dá zařadit mezi poruchu vlastně vztahu k jídlu a k sobě, nebo vůbec jako zvládání stresu neadekvátní. Já bych řekla, že ono není potřeba úplně vždycky jmenovat, dávat diagnózu a znát tu krabičku, kam člověk patří, ale spíš vnímat toho jednotlivce, jestli je to pro něho v pořádku, anebo je to pro něho problém.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tady zaznělo, že Klára chtěla vypadat perfektně. Vybrala si tedy ten kult krásy v té velké štíhlosti, ale zároveň jsme se lehce dotkli toho, že byla opuštěna dokonce dvakrát svým vlastním otcem. Která z těch věcí, paní magistro, víc souvisí s poruchami příjmu potravy?
2: Poruchy příjmu potravy jsou rozhodně takové multidimenzionální. Nikdy to není jedna příčina. Dá se říct, že úplně u všech témat, které potkávám ve své praxi, to nikdy není A a B. Příčina důsledek, vždycky je to taková mozaika, je to velká alchymie, přichází na ten individuální příběh. A stejné je to i v případě poruch příjmu potravy. Takže určitě vždycky já vidím tam nějaké podhoubí v oblasti toho vývoje toho člověka, zejména dívek nebo žen. Takže nějaký psychologický vývoj dětství, puberta, vztah k ženskému tělu, k ženě, k matce. Někdy jsou to i ty vztahové konflikty mezi rodiči, kdy vlastně ta dívka nebo to dítě pozoruje, jak vlastně muž přistupuje k ženě. Jestli je výhodné být ženou, jestli je v pořádku být ženou, jestli je žena hodna lásky. A potom samozřejmě jsou to i různé trendy, nebo právě to, k čemu to dítě například v té pubertě vzlíží, protože tam začne být důležitá nikoli už rodina, ale vrstevníci, právě ten svět a jak do něho zapadám. A rozhodně, jak Klárka zmiňovala, tak ve vrcholovém sportu a ve sportu, ve kterém je důležitá váha, velmi často tím trpí baletky, gymnastky, tanečnice, ale i sportovci, kde každé kilo navíc je samozřejmě nevýhodou. Takže ten sport bohužel nepříznivě působí často na psychiku toho dospívajícího nebo vůbec toho dítěte. Potom je to samozřejmě společenský tlak, ideál krásy. Dneska jsou to dietní šílenosti, prostě jak máme správně jíst, je toho plný internet, takže nás to atakuje ze všech stran. Takže nejenom o tom, jak máme vypadat, ale jak máme se zdravě chovat ke svému tělu, jak moc máme sportovat, kolik je správně, jaký typ sportování a pohybu frčí zrovna. Jo? Takže se stáváme velmi často manipulováni těmi trendy. A pokud je tam podloží u toho člověka křehké, ten vztah k sobě není úplně stabilní, tak to může toho člověka velmi snadno zmást a svést na tu cestu. No.
1: Jak to, že se člověk třeba v případě mentální anorexie, kdy opravdu ztrácí váhu, cítí dobře?
2: My toho hodně vydržíme, on ten organismus je relativně dost nezdolný a to je možná někdy naše nevýhoda. To je syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy. To jsou opravdu velmi náročné životní situace, kdy ten člověk jako projeví, jak je neskutečný držák, než nám dojde, že je zlé. A velmi často my vydržíme tak dlouho, až potom dojde k nějakému momentu zlomu. Přesně jak říkala Klárka. Jo, najednou se to úplně sesype, najednou prostě už člověk nemůže dál. A my vlastně nevnímáme ty signály toho těla ani té psychiky, že hele, něco se tady chystá, jo, tohle to už není v pořádku. Já myslím, že velkou roli hraje právě ten pocit té kontroly, toho zvládání. Já sama musím, jo, já sama můžu, já sama dokážu, já to mám pod kontrolou, je tam silná vůle. A co si budeme povídat, je to dneska provázané i s egem. My hrozně chceme být perfektní, tady se hraje stále nějakou dokonalost. U nás žen je to nekonečný téma, v čem vše máme být dobré, my to chceme dokázat. A my na to dokonce i máme. My můžeme být bezvadní, jenže je to na jednoho člověka samozřejmě moc a pak dojde k tomu breakdownu. Takže já myslím, že je to jenom o tom úžasném organismu toho člověka, který ale my dokážeme i tím nastavením prostě destruovat ve finále.
3: Já jsem neměla pocit hladu, pocit chutí, protože jsem sladké vůbec nejedla. To tělo, přesně jak říkala tady Jana, tak se umí nádherně adaptovat. Takže mě v podstatě nedávalo signály hladu, signály sytosti. A tohle všechno mě vlastně došlo až v tu chvíli, kdy jsem něco nemohla.
1: A to byl ten sport?
3: Ano, přesně tak. A potom to ještě bylo, když jsme se na Velikonoce s rodinou fotili a já jsem potom viděla tu fotku. Tam jsem si všimla, že už je to opravdu něco, co není pěkný. A říkala jsem si, to je asi špatně. Pak jsem se šla vyfotit sama do zrcadla z boku a zjistila jsem, že jsem vlastně jenom rovná čára. Nemám prsa, nemám zadek, propadlý břicho, propadlý tváře a v tu chvíli jsem si říkala, že už to vlastně není pěkný.
1: To je úžasná sebereflexe, paní magistro,
2: hustý, ano,
1: a to asi tak. Není tak časté.
2: Je to tak, toto je něco, co už je tam dobře. ta sebereflexe u těch dívek, nebo ono se to může týkat i kluků nebo mužů, ale toto už je velký pokrok v tom nadhledu, protože velmi často stále ta dívka není dost štíhlá, někde je
1: schovává
2: špíček.
1: Schovává se do velkých mikin.
2: Přesně tak. Jo, takže tento moment byl za mě velmi důležitý. Jednak už nemůžu dělat to, co mám ráda. Za další obrovská podpora rodiny už v tu chvíli, protože i vlastně maminka se mi ozvala, když jsme začali s Klárkou spolupracovat. To je moc důležité, jak zareaguje ten svět. Výživová poradkyně zjistila, že má svoje limity, že narazila na strop a že už se jí to zvrtává, že to hubnutí už není v pořádku a ta výživová poradkyně mě znala. Ona se mi ozvala, jestli toto je teda dobrý, jestli bych mohla Klárku vzít. A já říkám, ano, je super, že jste identifikovala tu svoji hranici a že teda je potřeba to uchopit i z pohledu té psychoterapie. Probudit v té dívce ten pud sebezáchovy, začít pracovat na tom vztahu k sobě, který je absolutně klíčový, a nikoli ukazovat, toto je špatně, vypadáš hrozně, což se velmi často děje i od toho okolí. Tatínci, maminky, aniž by tušili, kolik zla můžou napáchat, jsou velmi přísné na ty dívky, tak už se najez, podívej se na sebe, jak vypadáš. A to je přesný opak, co ten člověk v tu chvíli potřebuje.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Janou Kastnerovou a svůj příběh o cestě k uzdravení nám přišla vyprávět mladá Klára. Je o osamocení a potřebě vypadat velice štíhle. Je to dívka, která si prošla mentální anorexií a stala se výživovou poradkyní. A mě to vede k otázce, paní magistro.
2: Jestli to zase není o té přílišné kontrole, co jíme. O té ortorexii.
3: Ano, vlastně, ortorexii. A to je něco, co může pěkně zakrývat určitou posedlost jídlem. Je to záminka možná někdy i, stejně tak jako sport. Ale důležitý je, jestli ten člověk má nadhled a uvědomuje si, že to může takto být.
2: Myslím si, že to také hodně souvisí se sebeláskou. Máte se dneska ráda, Klárko?
4: Tahle otázka je vlastně hrozně složitá pro mě. Já myslím, že oproti tomu, co bylo dřív, už teď můžu s klidným srdcem říct, že ano, ale myslím si, že to pořád má jako nějaké hranice a pořád je na čem pracovat. Jinak ve výsledku asi jo, jsem ráda tam, kde jsem, jakou cestu jsem ušla a musím říct, že asi v některých ohledech jsem na to za sebe pyšná.
2: Paní magistro, jaké terapeutické postupy praktikujete?
3: Obvykle se na poruchy příjmu potravy velmi uvádí kognitivně behaviorální terapie, asi nejčastěji. A řekla bych, že tak, jak je to užitečné, tak to může být v něčem nedostatečné, a sice, že tam chybí ta hloubka. Takže já většinou chodím do toho dětství s mými klienty, s klientkami, protože tam je právě ta holčička, která někde strádala. Tam je ta holčička, která začala vnímat sebe zkresleně. Tam je ta holčička, která se odpojila od sebe, která se nemohla uvolnit a musela převzít tu kontrolu, musela být šikovná, vědomá, musela ochraňovat maminku. A my potřebujeme opečovat to svoje vnitřní dítě. A to je takový můj úkol, jako napojit se na sebe, domluvit se nad sebou, nad tím svým životem a říct mu ano. Potom samozřejmě můžou přicházet ty kognitivně behaviorální postupy, to znamená, teďka si to uvědomujeme a co s tím můžeme dělat, jaký může být první krok, druhý krok, to znamená převést to uvědomění do té akce, do té reality, do těch kroků, co se stane jinak.
2: Co bylo pro vás, Kláro, během terapie nejtěžší?
4: Ze začátku to asi bylo to uvědomění si, že jsem nemocná. Potom ta cesta jako taková, nebylo to jednoduché a nebylo to o tom, že bych se toho zbavila ze dne na den. Bylo to dlouhé, intenzivní a bylo potřeba na sobě pracovat ve všech směrech, nejenom čistě terapeuticky, ale i jako zdravotně a všechny věci s tím šly tak ruku v ruce, rozjíst se a všechno.
3: Vlastně součástí té terapie je rozhodně to, že když mám člověka, který má už nějaký kliničtější projev, to znamená, už to zasahuje do fyziologie těla, já také spolupracuji s lékaři, s psychiatry, pokud je to už vážnější. Potřebuji vědět, že to tělo je v pořádku, nebo že ta fyziologie těla je pohlídaná odborníkem, zase přes to tělo. Potřebujeme spolupracovat s nutričními terapeuty, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dokážou pohlídat něco jako výživový protokol, v podstatě sestavit jídelníček tak, aby opravdu vyživil to tělo a aby byl v souladu i s tou diagnózou, to znamená, aby nám to ta dívka jedla vůbec. Takže ta spolupráce i těch odborníků, včetně rodiny, je za mě velmi důležitá. A pokud je ta dívka ještě součástí nějakého kolektivu, nějakého sportu, tak aby o tom věděli i například ti trenéři a trenérky, aby s náma také spolupracovali, aby jsme táhli za jeden provaz, aby jsme pro tu dívku nebo toho dotčeného člověka vytvořili ten tým, který mu s tím pomůže, protože toto často je něco, co se neúplně dobře dá zvládnout samo.
2: Vy máte teďka, Klárko, možnost něco vzkázat své rodině, která při vás stála.
4: Ráda bych jim poděkovala, protože vím, že to se mnou vůbec nebylo jednoduché, že to byla hodně náročná, složitá cesta. Oni nikdy se neotočili zády a vždycky tam stáli a snažili se udělat maximum pro to, abych byla zdravá, abych byla funkční a toho si nesmírně vážím a děkuji jim za to.
3: Chtěla bych říct, že jako všichni tak nějak děláme v tom životě různé chyby a nemůže to být nikdy dokonalé, ani výchova dětí, byť se snažíme sebe víc. Takže já vždycky říkám i těm klientům, nejdeme do minulosti hledat viníky, ale jdeme hledat příčiny, ty nitky, které nás dovedly až sem. A já se vždycky snažím i do té terapie zakomponovat vděčnost pro ty rodiče, že se snažili to dělat, co nejlíp to uměli. A já musím říct, že si vzpomínám na ten moment, i jak jsme pracovali na vztahu k tátovi. A pokud dneska Klárka po té době, a to víme, že tam byl distanc, že tam byl strach, obava z navázání toho kontaktu, kterou ve finále jsme zjistili, že měl i ten táta na druhé straně, taky nevěděli, jak do toho nakročit. Tak když dneska Klára napíše zprávu tátovi, vlastně tati, já bych prostě potřebovala, abys tady pro mě teďka byl, já chci s tebou mluvit, tak táta v tu chvíli zareaguje a prostě je tam a vyslechne svoji dceru. A za mě je tohleto obrovský kus práce celého toho systému, protože tohleto není samozřejmost.
2: Dojemný závěr. Milá Klárko, děkuju, že jste přišla sdílet svůj příběh. Vím, že to není vždycky jednoduché vracet se takhle zpátky. O to víc si toho vážím.
4: Já děkuju za pozvání.
2: Paní magistro, vám děkuju za vaši práci a přístup.
3: Děkuju také, je to vlastně poslání, ale zároveň mám obrovskou pokoru ke každému příběhu, protože ta duše je křehká, umí ovládat i to tělo, jak sami zjišťujeme, i skrze tyto příběhy. A možná řekla bych, když už se nevíme poradit, nevíme kudy kam, tak ať kdokoliv je v blízkosti člověka, který by mohl mít poruchu příjmu potravy nebo vůbec k sobě a k té stravě přistupoval tímto způsobem, ať nás provází laskavost a láska. To je to léčivo, to tam chybělo a to je možné dodat kdykoliv i zpětně. Takže místo tlaku na přísnost, dát tu naději, že se tím dá projít a vyhledat ty správné lidi do toho týmu.
2: Děkuju.
3: Děkuju také.
2: A naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Začínají Evropské dny židovské kultury, kdy má Maharal Yahrzeit. A co nabídl Štetlfest? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Co má společného judaismus s láskou? To je otázka, kterou si letos položili organizátoři Evropských dnů židovské kultury. Ty se konají během podzimu po celé Evropě. Zvou k objevování různých podob lásky, od té romantické a rodinné až po lásku k tradici, komunitě, vědění a člověku jako takovému. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z Federace židovských obcí v České republice, která u nás akci koordinuje. Dobrý večer. Proč organizátoři letos zvolili právě téma lásky?
2: Dobrý večer. Láska je

0: velmi univerzální téma, kterému každý rozumí a každý si v něm může najít něco svého. Zároveň téma nabízí velké množství způsobů, jak ho představit, ať už od lásky partnerské a rodinné, přes lásku k tradici, hudbě, literatuře, po lásku k Bohu, komunitě nebo druhému člověku. A láska je téma, která dokáže spojit velmi rozdílné přístupy i různé generace.
1: Kdo vlastně Evropské dny židovské kultury na celém starém kontinentě organizuje?
0: Na evropské úrovni Evropské dny židovské kultury zastřešuje a koordinuje Evropská asociace na ochranu a podporu židovské kultury dědictví a v České republice je pak koordinátorem Českého programu Federace židovských obcí, která se do projektu zapojuje už od roku 2003 a důležité je, že nejde o jeden festival na jednom místě. A do programu se po celé České republice zapojí židovské obce, synagogy, muzea, města, kulturní instituce a další organizace.
1: Co konkrétně je na programu v Česku?
0: Český program je poměrně pestrý a zahrnuje koncerty, přednášky, komentované prohlídky, výstavy a další kulturní akce. Do programu se zapojí také synagogy, která Federace židovských obcí spravuje v rámci projektu 10 věst. A v programu najdeme například koncerty v Polici u Jemnice nebo v synagoze v Úštěku, festival židovské kultury v Krnově, programy v Třebíči, Děčíně, Kolíně a na dalších místech. Z dalších akcí bych určitě ráda zmínila komentovanou prohlídku výstavy Burning Love Izrael objektivem Karla Cudlína v Klausově synagoze v Praze a velmi zajímavé mi přijde také zapojení mladé generace, protože v děčínské synagoze se v říjnu uskuteční výstava studentských fotografií na téma láska, kterou připravili studenti střední školy řemesel a služeb v Děčíně. A kompletní program v České republice najdete na webových stránkách Federace židovských obcí.
1: Evropské dny židovské kultury se konají od roku 1999, to už je skoro 30 let. Dá se nějak zhodnotit jejich přínos?
0: Určitě. Myslím, že za těch téměř 30 let se podařilo ukázat, že židovská kultura není jen otázkou historie a památek, ale je živou a různorodou součástí evropské kultury. Evropské dny navíc vytváří prostor pro setkávání, dialog a poznávání. Lidé mohou navštívit synagogy, výstavy, koncerty a objevit něco, co třeba dosud neznali. A právě v tom vidím jejich hlavní přínos, že přibluží židovskou kulturu lidem, kteří by se s ní jinak třeba vůbec nesetkali.
1: Říká projektová manažerka Federace židovských obcí Tereza Kotláriková. Děkuji moc a hezký večer.
0: Také děkuji a hezký večer.
1: Slovo hora označuje v balkánských zemích lidový skupinový tanec a svou taneční horu měli i Židé. Zvlášť populární se stala po založení státu Izrael v jeho kibucnickém hnutí. Autorem hudby je izraelský skladatel Mark Lavry.

0: Jméno Maharal některým z vás možná nic neřekne, ale když uslyšíte Rabbi Lev, určitě budete vědět, že je řeč o legendárním tvůrci Golema. Jehuda Leva ben Becalel byl ale především učenec, pedagog a filozof. Působil jako vrchní moravský rabín v Mikulově a později jako vrchní rabín v Praze, kde roku 1609 zemřel. Na 31. srpna připadá jeho Yahrzeit, tedy den, kdy si jeho úmrtí připomínáme. Maharalovo učení už léta studuje vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. Natáčela s ním Daniela Brůhová.
1: Zajímá mě, čím pražský Maharal zaujal rabína Karola Efraima Sidona.
2: Zaujal mě tím, že ta Tora je z hlediska literárního, já jsem vlastně literát. Je to úžasná věc. Něco, co je výjimečný v celé literatuře, je to vlastně jako poselství z dávné minulosti do budoucnosti. Jo. Celá ta Tora obsahuje poučení pro celý generace až po ten příchod Mesiáše. Ten výklad toho, to už je potom věcí každého učitele a pražský Maharal, bych řekl, je skutečně fantasticky upřený ke smyslu, co ta Tora a co ty midraše, jaký mají smysl. I tím, bych řekl, je Maharal důležitý pro širovské myšlení a konec konců pro lidské myšlení.
1: Maharal byl také vynikajícím pedagogem, který ovlivnil nejen židovský svět.
2: Založil ješivu u Beit Midráš. Poté, co byl vrchním rabínem v Poznani, tak se zase vrátil zpátky jako vrchní rabín pražský a zemřel tady a proto je to pražský Maharal.
1: Důležitým spisem Maharala je modlitební sidur pražské obce.
2: Ten sidur pražský je jenom záminkou k tomu, aby tam byl pořízený výtah z komentářů pražského Maharala k jednotlivým modlitbám. Čili je evidentní, že ta modlitba pro ně hrála eminentní roli a taky jak ne. Ta modlitba to je otázka služby a projev lásky k Bohu. A taky i bych řekl postavení člověka jako takového vůči Bohu jako takovému. To je jedna z jeho základních premis, že ten člověk je závislý na svém stvořiteli, ergo z toho plynou i jeho povinnosti chválit toho, kdo ho stvořil. Že?
1: Řekněte, je známý pražský Maharal i za hranicemi Česka?
2: Už jenom v Izraeli patří k součásti výbavy nábožensky vzdělaných lidí. Když se řekne Maharal, tak to je úplně jasný a není to jenom Golem.
1: Zastavme se u Golema ve spojení s Maharalem.
2: Co já vím, tak se to slovo Golem objevuje jako v rámci citátu a vůbec ne v souvislosti se stvořením Golema, ale se stvořením člověka. Bůh nejdříve vzal práh, udělal z něho Golema, to znamená syrovou hmotu a z ní by potom už dělal další kroky ke stvoření člověka. Z těch jeho spisů nelze usuzovat na to, že by s tím Golemem měl, ale měl samozřejmě výbavu k tomu, aby se tím zabýval. Ten Golem je patří k té židovské tradici taky. On možná mnohem líp než dokoliv jiný věděl, jak je třeba to chápat.
0: Debka Hillel, tak izraelští skladatelé Ben Ze'ev a Efi Netzer nazvali svůj doprovod k tradičnímu kruhovému tanci.

0: Starobylý kabalistický rituál Goral Hagra se podle tradice vykonává jen ve chvílích nejvyšší nouze. Pomocí náhodně vybraného verše story má odhalit odpověď na palčivou otázku. Letošní Štetlfest uvedl poprvé v Česku stejnojmenou inscenaci, která vychází ze skutečné události. Krátce po vzniku státu Izrael rabín Arie Levin obřad provedl. Pomohl tak určit ostatky padlých vojáků jednotky Lamed He, která se marně pokusila doručit zásoby židovské osadě obklíčené arabskými bojovníky. Inscenaci přibližuje Martina Pouchlá.
1: Listopad 1947. Valné shromáždění OSN přijalo plán na rozdělení Palestiny. Nesouhlas arabských států s rezolucí ale vedl k první arabsko-izraelské válce. Právě v této době se 35 bojovníků, zdravotníků a dalších lidí vydalo dopravit zásoby do odříznutých židovských osad. Cíle nedošly, protože všichni do jednoho byli zabiti. Až po válce, po roce a půl, bylo možné ostatky padlých důstojně pohřbít. Jenže bylo těžké určit, které ostatky patří kterému muži. A tehdy pomohl rabín Levin.
2: Byl to výjimečný rabín, který tento obřad uměl provést. Je to totiž rituál, který se v tajnosti předává z generace na generaci mezi jeruzalémskými učenci. Vykonal jej 11krát. Otevřel svitek Tóry a odpočítával verše. A 11krát verš obsahoval jméno nebo nějakou narážku na jméno jednoho z padlých vojáků. A výsledky jsou dodnes vyryté na jejich náhrobcích na vojenském hřbitově.
1: Vypráví příběh představení Goral Hagra režisér Yoav Michaeli. Příběh je důležitou součástí izraelské historie, ale také osobní historie samotného režiséra. Mezi padlými byl totiž jeho strýc. Inscenace je tak plná detailů, které jsou pro něj velmi osobní.
2: Například je tam scéna, ve které přijde voják a předá rodičům dopis. Sněží a potom se objeví označení ulice. A to je název ulice, kde bydleli můj dědeček a babička a kde se dozvěděli tu zprávu.
1: Yoav Michaeli se rozhodl téma uchopit po smrti svého otce.
2: Byl to velmi zakládající mýtus izraelské společnosti, mýtus odvahy, padlých vojáků, toho, že člověk udělá všechno pro splnění mise a také ideálů a mýtů, které jsou v izraelské společnosti přítomné dodnes. Můj otec tomu zasvětil celý svůj život, byl předsedou výboru pozůstalých rodičů, dělal pomníky, vydával pamětní knihy, dělal to celý svůj život. A když zemřel, přemýšlel jsem, jak bych mohl pokračovat v jeho odkazu. A můj jazyk je divadlo, takže jsem to udělal jediným způsobem, který znám.
1: Představení hraje divadelní soubor Sphinx Theater z Beerševy. Dokumentární záznamy doprovází projekce a tělesné herectví beze slov. Audiovizuální podívaná cestuje po různých koutech světa.
2: Například v Jižní Koreji se s tímto představením velmi silně ztotožnili, protože ve stejné době také prožívali válku a témata pozůstalých rodičů a padlých vojáků v nich velmi silně rezonují.
1: Hlavním poselstvím představení je podle autora touha po míru.
2: Izrael je v neustálém válečném stavu. Jsou období, kdy je války víc a období, kdy je více klidu, ale je to pokračující konflikt. A my se s tím musíme vypořádat, musíme ho ukončit. Musíme najít způsob, jak žít v míru a to je moje přesvědčení.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Židovská obec v Olomouci má od 23. srpna novou Tóru. Radostný průvod je za doprovodu živé klezmerové hudby vnesl od židovské brány do sídla židovské obce v Olomouci. Psal je v Izraeli sofer Ze'ev Wachsberger, ale úplně poslední písmena se dopisovala přímo na místě. Americká nezisková organizace Sefaria, která provozuje největší bezplatnou online sbírku židovských textů a překladů na světě, nově zpřístupnila nástroj nazvaný knihovní asistent. S využitím umělé inteligence čerpá z téměř 390 milionů slov a usnadňuje orientaci v židovských textech 3000letí. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby kvůli účasti na summitu NATO. Pacientka utrpěla při císařském řezu v Pražské Bulovce popáleniny. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne, řekl to v rozhovoru na CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Pacientka utrpěla v úterý 25. srpna při císařském řezu v pražské fakultní nemocnici Bulovka popáleniny. Informoval o tom deník N a nemocnice událost potvrdila. 24letá žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplála dezinfekce na těle pacientky. Podle mluvčí Bulovky Evy Stolejdy Libigerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
2: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
0: Nemocnice přesnou příčinu zatím nepotvrdila a případ vyšetřuje. Ve Velvarech na Kladensku bude muzeum českých dobrovolných hasičů. Věnované bude i zakladateli tamního sboru Karlu Krónovi. Město chce výstavu otevřít na podzim ve staré hasičské zbrojnici. Tu dělníci přes léto opravovali. Vyměnili tam například okna, rozvody elektřiny a opravili omítky.
1: Sport.
0: Právě v těchto minutách začali fotbalisté Sparty a Slávie hrát první derby v nové ligové sezóně. Tým z Letné, který je dnes domácí v tabulce, ztrácí na celek z Edenu 2 body. Derby se letos hraje oproti minulým sezónám nezvykle brzy, mluví o tom trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
3: Poprvé, když přišlo to vylosování, tak jsem si říkal, v hlavě jsem to nezažil, vlastně nikdy takhle brzo. A na druhou stranu za tu sezónu se musíte utkat s každým doma venku a je v podstatě prostě úplně jedno, kdy se s ním potkáte, protože nám ta naše mentalita, to nastavení a ty ambice velej prostě každýho porazit.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přeháňky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá, naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna pozor, před sjezdem na Zruč nad Sázavou na 55. kilometru je ve stoupání nepojízdné auto. A na D1 pozor i na příjezdu do Brna z Vyškova u Holubic na 210. kilometru se dojíždí do kratší kolony a prudce se tam brzdí. Na D11 se vázne provoz u Poděbrad směrem do Prahy. Na 35. kilometru se popojíždí v omezení. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách je tu pořad Zámecké léto.
1: Zámecké léto.
4: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Německé léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František, Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v chynští na kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, když zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je roční 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
3: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
3: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
3: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýrn, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
3: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
3: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
3: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, si spadl zvyšně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba takový trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začal to dobře vydělávat a začalo to fungovat a to byly ty peníze, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není nikdy, opravuje se zámek. Takže tak to celý jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový, mám takový, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
3: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevíme, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě, i pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad

0: Tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pámbu, nikdy tady nehořelo.
1: Kolik tu máte schodišť?
0: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
1: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
0: Na cokoliv.
1: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
0: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům, ale teďka už bych tam nelez.
1: Měl jste strach?
0: Ne, okolo bylo lešení.
1: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
0: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
1: Jste trochu i zahradník?
0: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
1: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
0: Hrubosrstý jezevčík.
1: Jak to vzniklo?
0: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička, ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
1: Do kterých míst se bojíte chodit?
0: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
1: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
0: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
1: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
0: Tak ať si ji dají kam chtějí.
1: Kde to nejvíc klouže?
0: Po Kaiserbartu dolů.
1: Kde máte na zámku televizi?
0: Nemám.
1: Který strom v parku je nejstarší?
0: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
1: Kolik je na zámku obrazů?
0: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
1: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
0: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
1: To je šťastný číslo?
0: No právě proto.
1: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
0: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
1: Provedete i nás?
0: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
2: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou, s tekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
1: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
2: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
1: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
2: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
1: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
2: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
1: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
2: No to mě dělá.
1: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
2: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
1: Aha.
2: Tak se dobře dívejte.
1: No jo, a
3: točité schodiště nahoru. Takže tyhle knížky jsou falešné.
2: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
3: Fakt?
2: No jistě. To jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netušit, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, jak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále a tak dále. Co máme? No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova. A dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostinském. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a duchu každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu, já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policie zmařila pokus o útok na pochod slavistických fanoušků před derby pražských S. Tenista Jiří Lehečka postoupil do druhého kola US Open. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Policie v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků, kteří mířili na derby se Spartou. To začalo ve 20 hodin. Policie o tom informovala na síti X. Asi 500 příznivců Slávie vyrazilo od Národního divadla směrem na Letnou. Policisté zasáhli u metronomu, kde skupina asi 20 mužů rozebrala dlažbu. Podle mluvčího policie Jana Daňka měli nasazené úderové rukavice a začínali se maskovat.
2: Podle všeho chtěli na pochod zaútočit dlažebními kostkami. Všechny muže jsme stotožnili. Dalším dvěma střetům jsme zabránili v Korunovační ulici, kde byl zároveň jeden muž zajištěn do přestupek.
0: Policie už předem označila zápas za rizikový a do bezpečnostních opatření nasadila stovky policistů, včetně těžkooděnců. Nové komunitní centrum by mělo být na sídlišti Petřiny v Praze 6. Odkup prostor za zhruba 11 milionů korun schválili zastupitelé městské části. V budově Atrium Petřiny by měla být dětská skupina a sdílená kancelář. Centrum by mohlo začít fungovat příští rok, říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek z ODS.
3: Podle návrhu by v jedné části mělo být vlastně workplace, pracovní místo, kam přijdete, kde si dáte kafe a můžete celý den pracovat a vlastně řeší otázku práce pro rodiče, kteří mají povinnost nebo nutnost hlídat děti, takže by vlastně v té druhé části toho prostoru vznikla dětská skupina.
0: Vedení kolínské radnice připravuje modernizaci semaforů na dalších třech křižovatkách a jednom přechodu v Jaselské a Pražské ulici. Zařízení budou reagovat na hustotu provozu a měla by tak přispět k větší plynulosti dopravy. Město už vyhlásilo veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou přes 21 milionů korun. Nabídky očekává do poloviny září.
1: Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková vypadla na US Open v prvním kole dvouhry. Rachimovové z Uzbekistánu podlehla ve dvou setech. Naopak Jiří Lehečka do druhého kola postoupil. Španěla Pabla Kareňa porazil 6-1, 7-6, 4-6 a 6-2 a může příště hrát s Tomášem Macháčem.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky a místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Poděbrady. Před omezením na 35. kilometru se dojíždí už jen do kratičké kolony. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy dejte pozor za sjezdem na Beroun Centrum. Na 17. kilometru je odstavené auto s defektem. Řidič mění kolo a kamiony mohou vybočovat. Na silnici 13 Chomutova do Mostu u Kamenného rybníku narazilo auto do svodidel. Na místě je policie, projíždí se jedním pruhem. Jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový domů a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat, ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do Síně slávy, kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jméno, ale nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no Jaroušku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři, kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď, vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Proto já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, je, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky jezdil pracovat do obory do Lánu, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, já tomu zvědí. Mě myslíci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže hodím je párkrát, už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy daňší kýtu a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vlastně a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový, řekněme, něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
2: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, danči, 4 pěkné plátky šumky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zelití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
2: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každou upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
2: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
2: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi, je, že děláme vinou omáčku.
2: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
2: Jdeme na to.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
2: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého, aby to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
2: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
2: Tohle je to jako jenom takový jako vyrestlo, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
2: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr celý rovnou, nebo ne?
2: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost. A necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
2: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
2: 10 jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
2: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
2: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říká, spojené.
2: Jako motýlek se tomu říká, ale...
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
2: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
2: A jdeme na to, jo?
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
2: Tak, ne to rozvít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vememe hořčici, jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
2: A hezky tu šumku zase si udělám takový jako silnější špaličky, aby bylo co balit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičů, jenom mám v tom základu. Mrkvičů na stranu dáme, ne, nakrájeme takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, no, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
3: Černý muž s polbičem otrokáře, že jo?
2: Tak, tohle bychom měli takhle našistanit, jo? A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě, a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
2: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělský ptáče, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu, ty ne. Co děláš?
2: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
4: Ano, a dám to do vody.
2: Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
1: To znamená jako vařit do vody.
2: Tam přivedu do varu a stavu na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
2: Tak se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
1: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
2: Já bych ji teď rozbil.
1: Ty to mícháš jak maltu.
2: No teď to je stejný.
1: Na závěr do té propasírované rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě poněk koňaku.
2: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
1: A zahustíme perníkem.
2: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
1: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč. Koňak i to víno zároveň.
2: To tam musí být.
1: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
2: No.
1: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je to slavnostnější.
2: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočky nějaký udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
1: Držíš mu palce?
2: Já držím palce.
1: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovirok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kynutý česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď Jardo?
2: Jo, to ne, to se těším, já mu fandím.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem. When

0: chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka. Prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli. A my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu. Tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném síru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené síry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval síry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené síry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, síry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené sýry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené sýry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené sýry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovýrok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě řekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, předtím jdu nakoupit a potom takto společně uvaříme a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepší kuchař na světě, když odvede tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dříč.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám? Prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jakože i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím. Jo, takže už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jako padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano, s těma puchyřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádnem omašlovala a pak ještě buď povidla, nebo jen tak naslano, no taková dobrota. No, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý vdolky na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch vdolků a dal jsem si je do postele pod polštář. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak tam ze stěta jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký vdolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník. Jo? Já mám všechno rád. Já akorát, co jsem neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky sním. Jo? Neměl jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí. Jo? Takže já opravdu odpajšlu, prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuji, nashledanou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pořad bez etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přerovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu příležitostí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Koupaliště v Česku mají letos úspěšnější sezónu než loni. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Týkat se budou zahraniční i domácí politiky. Poprvé se sešli už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Podle Pavla byla schůzka věcná a konstruktivní. Některé spory mezi Hradem a vládou ale pokračují. Prezident například nechce stáhnout kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Na většinu koupališť v Česku přišlo letos více lidí než loni. Vyplývá to z údajů Asociace bazénu a saun. Nárůst zaznamenali třeba na koupalištích v Pražském Podolí nebo Mladé Boleslavi. Na počet návštěvníků má podle ředitele asociace Pavla Košnara vliv hlavně počasí.
3: Když bychom to konkrétně stáhli té loňské sezóně, která byla úplně katastrofická, protože 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, protože tam opravdu celý ten jeden měsíc vypad, protože byly dešťový počasí. Tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je hodnocená s námi pozitivně.
2: Prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické podpořili zastupitelé Prahy 6. Zhruba 320 metrů čtverečních má městská část ve správě od hlavního města. Cenu k prodeji teprve určí znalecký posudek. Univerzita chce využít pozemek na část své nové budovy. Ta má být součástí takzvaného čtvrtého kvadrantu náměstí, ve kterém bude mít prostory developer i městská část, říká místostarosta Prahy 6 Petr Prokop z Hnutí STAN.
4: Každý ten účastník tam bude moct stavět si ty svoje budovy a zároveň tam zůstane ten veřejný prostor, ta prodloužení ulice Technická, který právě vlastníme my, tak ten zůstane jako veřejný prostor a bude to vlastně průchod z Vítězného náměstí směrem do kampusu Davidce.
2: Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo nejméně 8 lidí. Informovali o tom tamní úřady s tím, že stále pohřešují 17 osob. Někteří ze zachráněných jsou v nemocnicích. Na palubě lodi bylo včetně posádky téměř 270 lidí. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi nimi byli Češi, říká mluvčí rezortu Adam Čerge.
5: Kolegové na ambasádě v Nikózii situaci průběžně spolu s evropskými kolegy sledují.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora z Bystřete za Obrataní. Leží tam na krajnici Srna po srážce s vozidlem. Projíždějící auta se vyhýbají. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu směrem na Čáslav pracují silničáři na několika místech. Projíždí se kyvadlově a pokaždé se zdržíte do 5 minut. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu zbohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
7: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
8: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
6: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeji ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínám.
9: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
7: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Život má být veselý a proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
1: Hvězdné návraty.
0: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
2: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni, tyhle ti řečníci, umějí speciální věc. Oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný. On to umí prostě. Svěsil nos.
3: Nos dolů.
2: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když jsi nevěřila v Boha, milovala z přírody.
0: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
4: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
5: Pro manželku?
4: Ne, zemřela Konova tchýně.
5: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
4: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
5: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
4: To je furt moc. Máte něco za 500?
5: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tchýně nastřelil držadlo.
4: Jo.
5: Jo.
4: Ale to by měla Konova keci. Kolik stojí z popelnění?
5: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou...
4: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
0: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jana Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
6: Ano?
7: Dobrý den.
6: Dobrý den, dobrý den. Tak co si radšete přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny i rodinný máme. Máme muziky krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
7: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
6: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
7: Ne. Tchýně,
6: taky dobrý, ne?
7: Ano, no, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
6: Jo.
7: A radil jsem se s klukama v restauraci. ty taky ne. Ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
6: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
7: To mi poradili tenkrát kluci v restauraci.
6: Ano.
7: Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
6: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdovělej teďko, jo?
7: No tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
6: Jo.
7: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci.
6: Ano.
7: No to teda byl fór.
6: Ano, to byl vtípek. No hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno, jo? Protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
7: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchýně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně, hodně levnýho.
6: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Je. Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tady budou do 9.
7: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
6: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vám. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
7: No to ne.
6: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla zrako aspoň, že?
7: Madla a není to opravdu těsný.
6: No tak to jsou tady horší věci.
7: Jo.
6: Včera tady byl děda s babičkou, si kouknou, co tady máme a... A babička říká, dědo, já bych chtěla, aby je rozptýlina u nás na dvorečku, víš? A děda říká, jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám tě se v baráku. Ty madla, to je v pohodě.
7: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
6: Je to fór.
7: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
6: Za ty 3 litry je to nějak zkoumáme. A já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
7: Jo, dobře.
6: Protože dneska jedu na půl plynu.
7: A... Jo.
6: To víte, šetří se všude. Je tam, kde se má, pardon.
7: Prosím, jo, jistě, radši vyjdete tady.
6: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotový.
7: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
6: ano?
7: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
6: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
7: Ne.
6: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
7: Dobře.
6: No, takže vy jste...
7: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
6: No, Tak 3 za ty.
7: Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
6: Ano.
7: Tak.
6: No, hleďte.
7: No.
6: Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaková nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
7: A myslíte, že by to šlo?
6: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
7: Jak to myslíte bůra?
6: 5 000 jako.
7: No to je moc.
6: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
7: Jo.
6: Víte, do čeho jdete prostě.
7: Čili za 5, ale to je moc, to je moc.
6: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
7: Ano.
6: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených,
7: jo.
6: 6členná kapela.
7: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
6: Já nevím, co s váma, sakra.
7: Máte tam něco levnějšího?
6: Ale to je za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
7: Jo.
6: Rakev, nehoblovaný prkna, jako ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně.
7: Ale
6: od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
7: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
6: Já nevím, no co s váma, sakra, no. Jedině tadyhle ještě
7: ano.
6: Za 1700, ale to už není pohřeb, to je spíš taková prdel.
7: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal. No. To bych byl velice nerad. Ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
6: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
7: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu. A...
6: Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
7: Ale ne, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký Pece ve Strašnicích. Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
6: Jako, že byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
7: No, tak nějak, no.
6: No, hledajte, šlo by to. Tadyhle mi to podepište, to je smlouvička.
7: Ano, tady.
6: Ano, tam, bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
7: Ano.
6: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
7: No to je teda for.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, když si zavzpomínal Jiří Lábus.
2: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdila spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil v té době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekla, no já tam půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel, přišel jsem trošku pozdějc, no a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo. A teďka, taky tam bylo napsal stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no, takhle nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, jo, to mi nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímnou soustáž, jo. A teď jsem si musel říkat, no co tady já pan Lábus, co měl s naší babičkou? No se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám s takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle.
0: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
3: Já myslím, jako ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměje se, dítě, to legrace.
4: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
3: A co jsem s váma měl dělat?
4: No co, kdyby mě byl trefil šlák?
3: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
4: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
3: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
4: Ale, to si nech, to ti dám. K narozeninám.
3: Neboj, máš to u mě.
4: No ty to máš u mě. Na tvůj druhej funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
3: Nejste, dvakrát paní, prosím. Ať jsme baňatý.
0: A někdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdy si na to vzpomínal Rudolf Křesťan?
5: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to býval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely, no a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionál, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
0: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči, vzpomínkách, padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
6: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
7: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
8: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
9: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
10: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
7: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
8: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
9: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
10: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
7: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
8: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
9: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
10: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
7: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
8: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
9: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
10: pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
7: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
8: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
9: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
10: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: A kam se teď vypravíme?
1: Tak víš, kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohrebe nějakou peknou pesničku, kterou hraju, potom všetci plaču. A já bych si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Budu teď, chlapče, pár let pryč. Nestrať ho, prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí. A vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí. Na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku. Nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku.

a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

0: tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak ho čekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to žede v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajného.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch vůsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježišmarja.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: Co jste měl udělat před pohřbem?
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, my jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru. Takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu. A všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby si se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože už, to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v tu chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože jí bylo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákristy. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takhle, tak jsem za sebou slyšela. Zázrak! Zázrak! A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo

0: byla někdy i červená.
1: Když vám musím říct, je, tak jeden takový veselý pohřeb, obřela nám dědička jedna. To bylo v uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni byli hotoví, tak tam teta tam udávala nějaké občerstvení a tak dále. A teďka on se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář. Nebožka nikde, čtvrt na jedenáct, nebožka nikde. Teď oni se říkají, ježiš, kdo je to? Teta říká, jestli nám maminku začal zdročit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, ona je, a tak jsme čekali a v půl jedenácti přijeli na Havrani, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, to není naše maminka. Ježiši, pane, koho se nám to přivezli? Pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní. A to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. On říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebožce. To má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněný tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jim měli jako z praku, říká, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, ně, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát to byla tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo CIS jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým, manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu, pano. Nejvíce směje teta, tady kdyby to viděla, tak jako opravdu to bylo uvěřit. Tak takový všelaký věcíček zažil, kolikrát.
0: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu s pohřbů má i Bolek Polík.
2: Přibylo z modlitřiči, že umřel velký náš kamarád a režisér Petr Šarauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji cenyští přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem člověče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměšť nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednice si tam zahrála Sandra Pogodová. A nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy, obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se, pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím, to víte. Naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především nebožtíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný zmysel, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra teda tchyně?
2: Ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepší.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No, aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No, podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by som si ľahol okamžite.
2: No výborně! Právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmě.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja aj z tchyny zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano.
3: Tak to jsou.
2: Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 tisíc korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohřbe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepáč, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašecí. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik. Víte, bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Bajsne, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
4: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja no... manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
4: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
4: No a budete platit cash, nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
5: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
2: Služba! Chlapci! Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockovej kytarista, zemřel a jde do nebe. Svatý Petr jde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockovej kytarista, do nebe? To byly samý holky, chlast, rockovej kytarista. Kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší. Vrátí zase za kytar. Co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tamhle slyším. Říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A opět na závěr celého krásného nedělního dne přichází pravidelný pořad jménem Noční linka a krásný pozdní večer vám všem, kteří jste na příjmu našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, máme před sebou celé 2 hodiny společného potkávání se, povídání, tak se na vás budu moc těšit. No a dnes to bude téma skřivan nebo sova. Ve které denní době se vám nejlépe pracuje a podáváte nejlepší výkony a kde se cítíte nejlépe a plní energie? Brzy ráno nebo až odpoledne? Cítíte svůj osobní biorytmus a kdy jste si uvědomili, že potřebujete chodit brzy večer spát a brzy ráno vstávat? A nebo to máte prostě opačně? No a co na to říká vaše tělo a kondice? Jestliže třeba kvůli pracovním povinnostem musíte svůj vrozený biorytmus otočit. Asi všichni jsme slyšeli o rozdělení lidí na sovy a skřivany. Někdo na tohle rozdělení věří, jiný zase ne, ale co si budeme povídat, každý máme nějakou část dne, kdy sami cítíme největší energii a prostě je nám dobře a velmi dobře víme, kdy přichází náš čas ospalosti a také únavy. Tak jak pak jste na tom vy? Spíše ranní skřivani a nebo večerní a noční sovy? Promyslete a zastavte se na kus řeči se svými názory a zkušenostmi. Telefon k nám jako vždycky 731 800, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večerní čas a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod, jak jste určitě všichni poznali, Michal David a písnička Nenapovídej, no krátce po 23. hodině. Pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný večer, Helčo.
1: Zdravím všechny sovy, protože jiný lidi tě asi nebojí v tuhle dobu.
0: No, já nevím.
1: No většinou, protože skřivaní chodí spát brzo.
0: Ano, ano, zjistíme.
1: No, já mám několik zážitků. Za prvé jsem opravdu už jako holka nemohla spát večer. Mm-hmm. Jednou jsem si chtěla dočíst knížku, tak jsem dokonce si vzala svíčku pod peřinu.
0: Jak to dopadlo?
1: No, naštěstí jsem si to uvědomila rychle, takže jsem to zasla.
0: Jasně.
1: Ale stejně jsem neusnula. A naše maminka, když nás budila do školy, tak já jsem prostě do poslední chvíle, já jsem vylezla až ve 7:45. Mm-hmm. Měla jsem to asi 0,5 kilometru do školy.
0: Ano, ano.
1: To jsem uběhla a ještě jsem stačila si napsat úkol, který jsem samozřejmě doma nepsala. Jo. Takže, ale všude, kde jsem musela dělat třeba od 6 nebo od 7, jsem zásadně chodila pozdě.
0: Jo.
1: O 5 minut třeba, jo.
0: Ale zásadně prostě to tam bylo, jasně.
1: No a jednou se mi to vymstilo. Zbudila jsem se a teď jsem si říkala, Ježišmarja, kolik je hodin, budík jsem neslyšela. To jsem dělala v ČKD ve Vysočanech. Mm-hmm. Tak jsem se oblíkla, když jsem letěla a říkám, Ježišmarja, to jede pár lidí v tramvaji, to už jsou všichni v práci, no to bude malé, jo. A projdu vrátnici a kouknu na hodiny a ono bylo teprve 5.
0: No. Jej, no vidíš to, jak si takhle náhodou přišla extrémně brzo.
1: No a pak zase jiný extrém, když jsem dělala v nemocnici na Bulovce, tak jsem sloužila každou druhou sobotu neděli. A mě nic jiného nezbudilo než telefon. No a tak zvonil telefon, že jo, tak to vemu a říkám, tyjo, drako, a co se děje? Helčo, je 8 hodin. Já jsem říkal, no a co má být? No od 6 seš v práci, ne? Takže jsem pak měla domluvíno s vrátnýma, že když budu sloužit, tak mě ráno budou budit telefonem, protože jinak bych ne to. No. Ale moje děti, ano, kdyby se nenaučili vstávat sami, tak ano, by byly negramotní.
0: Jo.
1: Když se kolejáště maminka zbudí. Hrozný. Hrozný. A je to prostě, ať dělám, co dělám.
0: Tak to tam je.
1: Večer prostě nemůžu spát a nejlíp se mi spí tak kolem té 9 hodiny, jo, dopoledne 8-9.
0: Ano, ano.
1: No taky se mi povede, že stanu v poledne, ale tak jako důchodce.
0: Tak přehozený režim je přehozený režim, s tím se nikdy
1: není. Ne, to není přehozený, to prostě já usnu někdy ve 2-3 ráno,
0: ano,
1: a to beru prášek na spaní, ale stejně neusnu až v určitou dobu,
0: ano,
1: takže v těch 8-9 je to nejlepší spaní, protože spím teprve 6-7 hodin.
0: Ano.
1: Jo. A nejvíc trpím v nemocnici, když všechny ty babky jdou spát ve 8, nemůžeš se ani pustit televizi, protože by to rušilo.
0: Ano, ano, ano.
1: A ráno v 5 hodin oni nejenom, že jdou čůrat, ale oni si perou, oni se sprchujou, jo, a v 6 hodin, když už je rušno v nemocnici a mě zbudí samozřejmě v těch 5, tak oni se jdou dospat, mrchy. Jo. Já bych je zabila. No. Já si kvůli tomu platím v nemocnici nad standard, abych byla sama na pokoji.
0: Jo, aby si se dospala ve svém režimu, tak jak ti to vyhovuje. Rozumím.
1: No tak oni mě zbudí sestřičky stejně, že jo, ráno.
0: Ano.
1: Ale prostě večer si můžu koukat na tu televizi a usnu si kolem té půlnoci. Takže když mě párkrát nachytali, že ve 2, ve 3 bloudím po chodbách, tak už mi to přestali potom i vyčítat, protože prostě s tím nic nenadělám.
0: Ano, ano, ano.
1: Já se nepřinutím usnout 8 a ráno teda pro mě je to mor. A až bude dneska půlnoc,
0: no,
1: což bude za chvilku,
0: ano,
1: tak mě bude přesně 80.
0: Pánečku, no tak to přeju hlavně hodně zdraví, energie, radosti a vůbec všeho dobrého, ať se ti vede, Helčo.
1: slavím. A možná, že to je tím, že jsem se narodila o půlnoci, ovšem moje děti se narodily v obě kolem 3 ráno a ty vstávají normálně, no. Je to, hele, 5 dětí nás je a nikdo s tím nemá problémy, jenom já.
0: Jenom ty. A cítíš i večer takovou tu větší energii, než třeba dopoledne a tak, nebo odpoledne větší energii, než dopoledne?
1: No hele, já jsem dělala s nějakou Maroš, dělali jsme od 7 hodin na Volovce v té nemocnici a ona mi třeba něco říkala, jo, a já jsem jí nevnímala. A ona pak do mě srčila a říkala, promiň, já jsem zapomněla, že ještě není 10.
0: Jo, rozumím,
1: já
0: ano.
1: Já jsem sice pracovala, ale byla jsem tak v nějakým tom zpomaleným režimu, že jsem ještě napůl spala a až po té 10. hodině a nejlíp jsem byla výkonná vlastně na odpolední.
0: Na odpolední směny. No prosím, tak to byl takový opravdu začátek ze života o tom, jak to je a jak asi úplně člověk se vším nemůže bojovat a nemůže se předělat, protože to jsou zkrátka dary z hůry, jak se říká. Helčo, každopádně děkuju moc krát, přeju i zdravý spánek, samozřejmě i těm narozeninám, protože to je velmi, velmi důležité. Ta věc a moc si to hezky užij a děkuju za návštěvu.
1: Já taky a zdravím Zuzku.
0: Ráda vyřizuju společně s tebou. Děkuju, ahoj, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Keby bylo něco,

0: Jožora je skupina Elána, jedna filmová, známá to velmi, velmi písnička od skupiny Elán, Voda, čo ma drží nad vodou. No a během písničky se k nám z Moravy dovolala paní Liduška. Hezký večer, Liduško.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím. Tak povězte, co vy jste, skřivan nebo sova? Jak to máte na Moravě u vás?
1: No, já budu na staré kolena sova.
0: Aha.
1: Já v noci čumím na bedu.
0: Jo, ponocujete takhle.
1: Do rána. No tak co může dělat? Starší ženská v důchodě, že jo? Přes den, když si dám dobrý obídek, že jo? Tak si ráda dřívnu, když dopiju kafe, a smrtvá.
0: No, je, co by ne.
1: A budu na šašku celý den.
0: Ano, ano.
1: No, tak nemůžu večer usnout, tak si rožnu televizi, to je nejlepší let. Bez prášku, na co, já si rožnu televizu a usnu určitě.
0: Liduška, vy jste řekla v úvodu, že na starý kolena budete sova a vy jste dříve jako v průběhu celého třeba svého aktivního pracovního života, tak jste byla spíš skřivan?
1: No tak ani ne, protože já jsem dělala dlouho ve svitu, takže jsme s manželem stávali poměrně brzo, 5 hodin. No ale to jsem vám chtěla říct, že jak paní tam vykládala, jak to poplesla 5 hodiny, tak manžel taky mě vyprávěl, že on byl nějak nemocný, ale spolec to taky. Ráno si teda usnul v poledne, jo, chodil na 6 a usnul.
0: Ano.
1: A teď se zbudil a bylo 6 večer.
0: Jo.
1: A on měl za to, že je 6 ráno.
0: A vyrazil.
1: Tak si mašinoval do práce. A vrát mě na něho kouká a říká, co tu děláš, prosím tě? Víš, je 6 hodin večer.
0: Jo.
1: A on tu nebo, jo, tma ještě, já nevím, jestli to bylo asi v zimě. Jo. A nebo tma.
0: Ano, ano,
1: no,
0: ano.
1: Tak jo, no, tak dal tam zpátečku a šel na internet spát. No a když ke mně vykládal, že jedné paní se podařilo, tak ji podpíchala do práce a už tak mladá a měla sklerózu, to bylo taky divně, tak se rychle oblíkala, hodila na sebe kabát a až přešla vrátnicu, jako už všechno v pořádku, se přišla na šatnu. A vyšliká kabáva zjistila, že nemá sukni, jenom kombine.
0: Jo.
1: No, takže to je ale grafe, no. Takže já na staré kolena vám říkám, musím nám nejradši a nejít televize a budím se ráno pravidelně 5 hodin.
0: V 5 hodin.
1: A už nezaberu.
0: Jo, tak vy máte tak od každého kousek, že jo? I od Týsovy.
1: Ano, pak se doháním přes den. No.
0: Ano, i od toho skřivana. Dobře, Liduško, tak vám moc děkuju a přeju vám hezké dny a taky kvalitní
1: Nemáte
0: spánek.
1: Rád, já vám taky děkuju. Krásné večery.
0: Děkujeme za přízeň. Děkujeme.
1: Dobře.
0: Tak
1: mějte
0: jo.
1: Se hezky
0: taky.
1: A naschledanou.
0: Dobrou noc, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně nám přišla zaspívat i Hana Zagorová písničku Já chtěla jsem ti báseň psát. A krátce před 11:30 pozdravíme Františka na Moravu do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, já taky přeju krásný večer u rozhlasu.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům naší linky, pěkný pocit.
0: Tak Františku, co vy, Skřivan nebo Sova?
1: No, tak já to řeknu a musí ho posluchači posoudit, co to je, jak to je.
0: Dobře.
1: No, jo. Tak dívejte se, já to mám s tím spaním takový zajímavý, protože poslouchám tu noční linku do jedny.
0: Ano.
1: A padu spát, že, ale já usnu hned, ale musím mít třeba promýšlené postup práce na druhý den, to musí být všechno hotový, jo, a promýšlený. A teď se musím v té posteli uvolnit, nesmím třeba usínat, když mám zapnutý pěstě nebo nějaký starosti, prostě já se dokážu uvolnit a spím, A jsou třeba ráno, mi říká manželka, slyšel jsi tu bouřku nejakou? Já říkám, vůbec se nic neslyšel, já
0: spím, já
1: když spím, tak nic neposlouchám, jo? Tak,
0: ano,
1: tak,
0: dobře děláte, když spát, tak spát.
1: Tak, ale co se mě kolikrát stane, že breptám ve spaní?
0: Jo, anebo, to vám říkají vaši blízcí.
1: No, to manželka mi potom nějak zpovídá, co a kde a jak, jo, a to ani neprozradím, ani bez pánku, ale co se mi stává, že buď to s ní tahám její podušku, tu přikrývku, anebo na ní zase házím svoju přikrývku, jo, jako se mi taky stále, že ona mě si říká, co děláš, no, a tak to je tak. Ale teďkom třeba když v zimě, když děláme tu zimní údržbu,
0: no
1: tak tam teda to mám pořád takový napnutý všechno, to se probouzím o 3, o 4, o 3:30,
0: a
1: jdu ven, kontroluji, jaký je stav vozovek, jo, abych buď to už věl a budil chlapí, jo, tak to já takhle sám mám brzo. A když já jako s ničím nejezdím, tak si jdu chvíli sednout za chlapama do hospody a tam teda to na mě jde. Tam začnu hlavou blátit do stolu, jo, jak usínám, jo, tak mi ta hlava.
0: Jasně.
1: Ze strany na stranu, chlapi mě vždycky říkají, když si tady lehni, jak si budu si zimní, jo.
0: No jo, ale chtělo by to nějaký odpočinek takovej trošku mezi akcema.
1: Ale tak to tak, ale to snad už to nebude, protože už jsem to odřekl, takže možná se myslím, jako jo. No, nikdy třeba v sobotu, neděle nevydržím spát maximálně o hodinu do sedmi,
0: no, jak spím,
1: do osmi nebo to. Tak to už není ono, aj to ležení dlouho, to tělo nesnáší, jo, to si potom bolí odláda nebo něco, jo.
0: Rozumím.
1: Ale jak stanu, tak to rozhejbu, rozchodím to zase, jo.
0: No,
1: tady se mi aj uvěděla, že jsem hlavou buchl, měli jsme nějaký koláčky posypaný, nebo to byla, ne, to byl nákyp, myslím, že byl nákyp, bylo to posypaný kakaem, nebo co. No a já jsem párkrát vypadla hlava do toho taliska. přišla dcerka Jana do toho a říká, taťko, co se ti prosím tě stalo?
0: Jo.
1: Já říkám, co by se mě mělo stát? Tak jsem se podíval do zrcadla, já jsem měl celý čeho od kaká. Jako, jo.
0: Jo, rozumím.
1: To vypadalo, jak zasklá krev, to vypadalo, jo. No. Takže takhle to jsou ty moje, to spaní, no tak říkám, to musí ho posloužit. A třeba z začátku, když jsem začal tu noční linku taky poslouchat, a dělali jsme v Brně, stavili jsme tam panu Slabákovi barák, tak jsem za jízdy, jsem kolikrát klimbal.
0: Jasně,
1: jo,
0: jasně.
1: Projížděli jsme v Vojkovice a najednou slyším chlapi, jak zatovali, šepe pozor! A já jsem brkl bobobrník, jo, kolem, jenom jsem brkl.
0: Jo, jo.
1: No, jo, tak to byly ty začátky, když jsem začal prostě taky tady poslouchat tu noční linku, no. Ale teď už to snáším dobře, už mě to nevadí, jo.
0: Tak to je dobře.
1: Tak, no, ale Já umím rychle spát, já se vyspím, jo? Já říkám, jo. Já umím rychle spát a tím pádem se teda vyspím vždycky. Jako,
0: tak to
1: jo?
0: Je dobře, no, že tak... máte dostatek spánku. Takže vy jste od každého tak kus, jak to tak pozorně poslouchám.
1: No, tak musí od ty posluchači poslouchat, co jsou, jestli
0: kam,
1: křiva, nebo
0: kam vás
1: křiva.
0: Vlastně zařadit. Jo. Dobře, no. Tak Františku, moc vám děkuju, jinak přeju samozřejmě hezký zbytek nedělního večera. Vydařený celý příští týden a budu se zase těšit na slyšenou noční lince. Mějte se hezky, děkuju.
1: Taky děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Hrál. No a teď máme na telefonu Olina z Kopřivnice. Krásný večer, Oline, zdravím vás taky. Halo, no, halo, halo. Slyšíme?
1: No, jsem tady, ano.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Slyšíme se.
0: Ano, výborně. Tak ještě jednou hezký večer, tak co vy? Ráno nebo večer?
1: tak co pak, to není jasné, když se bavíme v jednu hodinu v noci spolu třeba?
0: No tak, trošku něco z toho vyplývá, to je pravda, ale někdo, jak tady slyšíme, to má takové nakombinované, někomu to nevyhovuje, chtěl by být přesně to opačné, co není, pere se s tím celý život, jak pak vy to máte tedy?
1: Já to mám tak, že jsem Sovák, teda Sovák, Sova. Pan Sovák by se asi rozštílil na mě.
0: Ne.
1: Takže já vydržím opravdu dlouho. Já třeba chodím o půl jedné v jednu hodinu ještě ze všem po Kopřivnici. Já jsem si říkal, že uzavřu nějakou smlouvu s městskou policií, že se stanu takovým pomocníkem, protože oni, neříkám, že spí, ale prostě, že chodím a prostě mám takový přehled, co se tady děje. Vlastně se neděje nic, protože jsem většinou na těch ulicích sám. Potom mám takový zlozvyk, já nevím, jak to jinak nazvat. Lehnu do postele, vezmu si třeba mobila nebo tablet.
0: Ano.
1: A čtu.
0: Ano.
1: A teď se probudím třeba za 3 hodiny a mám tablet v ruce. Brýle na nose, světlo mě svítí a prostě nehnu se, ležím tak, jak jsem se položil, tak se prostě nehnu celou noc, opravdu.
0: Jo.
1: Tady v tom, to jsem říkal, kdybych si před spaním položil na hrníček s vodou, tak ráno to tam najdu.
0: No tak, to máte opravdu, dokonalé vlastně usínání a dokonale takový tvrdý spánek asi, když zaberete.
1: V poslední době jsem byl takový utahaný, protože jsem doháněl resty ze včelama, krmení, léčení a všechno. Potom kolem baráku byla spousta práce a to, takže jsem opravdu byl unavený a třeba se mi stalo, že jsem sedl na kraj postele, natáhl jsem se přes tu postel, chtěl jsem, teda připojil jsem si mobil na nabíječku a jak jsem byl nahnutý na to posteli, opřel jsem se rukou o polštář a ráno jsem se tak probudil. Ani jsem se nenatal do té postele, prostě jak jsem byl napříč té postele, jak jsem se probudil ráno. To je to takový, a zkoušel jsem, ale jako třeba mě říkají, že bych měl zbat víc, já spím třeba těch 5 hodin asi nebo tak nějak.
0: Ano.
1: Říká se, že bys měl spát až 8 hodin, já jsem to zkoušel, šel jsem spát třeba v 9 nebo v 10.
0: No.
1: Jenom, že se zbudím ve 3 hodiny a už mi to šrotuje, co budu dělat, jak budu dělat, kde budu dělat, co.
0: Jasně.
1: Takže stejně ten spánek nevydržím prostě. Takže takový ten zvyk nebo návyk po té půlnoci lehnout, tak to je prostě, no vydržím do těch 6 asi. Potom se probudím, zase si vezmu mobil, asi něco není, nějaké zprávy si přečtu nebo něco, pustím rádio nějaké.
0: Ano.
1: Přepínám ze stanice na stanici. když tam je něco zajímavého, zkusím tam zavolat, povykladám s moderátorem a tak dále, a tak dále. Takže Sova opravdu na plný úvazek.
0: No a ještě vlastně i s tím, že vám stačí relativně málo spánku, málo hodin, že jo? To máte takové.
1: Tak jako, jak říkal František, třeba při obědě někdy se mi stane, že prostě kdybych měl horkou polivku, tam mám hlavu v té polivce, jo, ale že prostě, jak se říká, člověk se zaklimne nebo ztratí se na těch 20 minut, na tu půl hodinku přes ten den, aby prostě doplnil to, co mu v noci chybělo. Ale jak opravdu zkoušel jsem to jít spát dřív a nestalo to za nic. Stejně to.
0: Takže za vás vlastně doporučujete asi to přijmout tak, jak to je, a nebojovat vlastně, co s tím jiného.
1: Jasně. Jako třeba dneska už koordinátor, ten můj space, jak se s ním chodím po venku, tak se na mě dívala, bylo kolik 11 hodin pryč.
0: Ano.
1: Dívala se na mě, jestli půjdem, nepůjdem, tak jsem s tím bojoval, že bych zašel ještě na jedno noční pivečko, ale ano, pak, ano. Pak jsem říkal, ne, dneska ne, tak už jsem skoro natažený v posteli.
0: No, tak přijde spánek brzo dneska.
1: No, asi přijde, dneska to prostě překonám sám sebe, ale zase mám strach, aby se nezbudil ve 4-5.
0: Jo.
1: Ale ne, budu se snažit opravdu aspoň do těch 6 hodin.
0: Tak přeju aspoň takže výživných 6-7 hodin pro tělo.
1: A jak říkal František, já spím taky rychle. Takže já spím rychle a prostě vydatně.
0: To je dobře, to je zase tahle vlastnost, já myslím, je obdivuhodná a pěkná, že ten spánek není takovej polovičatý a že je opravdu takovej ten zdravej, vydatnej.
1: Rychle usnu, rychle spím, rychle se zbudím.
0: Dobře, tak Oline, moc vám děkuji a přeju klidnou noc a zdravý spánek. Mějte se hezky.
1: Mějte se moc krásně, taky přeji vám taky dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Monika Absolonová a s ní také David Dale, no a duet Budu tu stát. No a na telefonu právě teď můžeme pozdravit pana Hynka na Vysočinu. Krásný pozdní večer, Hynku.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Moc děkuju.
1: A téma spaní, nespaní, to je nádhera.
0: No, spíš, abych to upřesnila, skřivan nebo sova. A s tím souvisí spaní, nespaní, ano.
1: No, já jsem si vzpomněl na jednu, nebo na dvě příhody a jednu řeknu teďkom. Uh-huh. A to v době, když jsem ještě jezdil na své 250 za svojí milou Janou a prostě přijel jsem k ním, samozřejmě noc nás nijak nebrání.

0: To znamená, jel jsem naprosto pomalu a tím pádem moc jsem to nenaspal, takže ta klimota na mě šla. A tak já jsem jel Třebíč, pak jsem přijel do Vladislavy. Byla taková pěkná rovinka. A tak já jsem si to tak jel jsem na té motorce a najednou jsem zaklimbnul a asi dost dlouho, protože mě probudilo až den cnutí.
1: Jo.
0: A to bylo na levé straně, byla udělaná takový rigol z tvárnic betonových. Prostě takový járek. A já jsem jel po té levé straně v tom příkopu de facto a to, jak jsem do něho najel, tak to mě zbudilo.
1: Jasně.
0: Měl jsem kliku, protože po pravé ruce byla řeka. A tam zase bylo zábradlí, prostě podařilo se to, že jsem se probral. Od té doby se mě už teda opravdu nechtělo spát. No a měl jsem zase na tu svoji klasickou pravou stranu, s hodou okolností tam absolutně nikde nic nejelo, tak jsem měl obrovskou kliku a pokračoval jsem až do Naučan a tam jsme to potom spravili.
1: Jo. Takže jsem ráda, že to relativně dobře dopadlo, nicméně patříte spíše teda mezi Skřivany nebo Sovy, to jsem pořád z vás ještě nedostal. Hinku.
0: No tak já vzhledem k tomu, že jsem povoláním číšník.
1: Jo, tak máte večery zcela určitě obsazené pracovně.
0: Odpoledne večer prostě chodit spát o půlnoci nebyl problém. A později, že? Takže spíš ta Sova.
1: Spíš ta Sova. A přišlo to přirozenou cestou, nebo máte pocit, že jste se to díky své profesi musel naučit?
0: Já si myslím, že to bylo z té profese.
1: Z té profese.
0: Já ten začátek, jednak to vyučení, potom to zaměstnání, ty první roky jsem v tom pracoval, takže to mě, a určitě mě to naučilo tady to a přetrvává to, dá se říct, i do dneška. Takže jako tak, jak vidíte, že taky jsem posluchačem i přispěvatelem.
1: Noční linky, ano.
0: Takže většinou čekám, až proběhne noční linka a pak ulehnu a nějakým způsobem se donutím, abych usnul. Někdy se mi to přečkám ještě další hodinu Českého rozhlasu Brno. A...
1: Jo, takže jste s námi pravidelně, tak to jsem ráda samozřejmě.
0: Jedna příhoda a druhá jsem potom popustil tady to zaměstnání a stále se mě hasič z povolání. A sloužíval jsem na dispečinku, kde se musela držet samozřejmě bdělost, ale tehdy ještě se sloužívalo 24-hodinové směny. Jenže my jsme to měli tehdy dovolený tak, že vlastně jsme 6 hodin měli povolený spaní. A 18 hodin jsme měli zaplacený jako normální šicht, jsme museli být samozřejmě.
1: Ano, ano.
0: Ale v tom zase bylo další to, že jsem musel do pár, to bylo to tuším 20 vteřin, jsem měl na zvednutí telefonu a plné svěžesti ohlásit se tady a tak dále, prostě tady záchranná stanice hasička a být naprosto fit, protože současně s tím zazvoněním se spouštěl magnetofon. A tam bylo vždycky k poslechnutí, jak jsem reagoval, za jak dlouho jsem reagoval a takhle.
1: Jasně.
0: Takže to bylo navázané jedno na druhý. No a tak pochopitelně odpoledne to nebyl takový problém a stalo se mně, musím říct, že opakovaně, že odpoledne, když jsem už si myslel, že šéf tam není, jsem prostě tak nějak poklimbával za stolem na křesle, ale prostě on najednou šel a oknem z garáže mě uviděl,

0: vrátil se zpátky k veliteli směny.
1: Jo.
0: A povídá, tak podívej se, jinak tamhle pozřímává stazičně, takže dávám ti na vyřešení dvě možnosti. Buď to...
1: A prosím, pane Henku, už jenom velmi stručně na závěr, jo?
0: Buď to bude vyhozen, anebo půjde do spánkový laboratoře.
1: Jo, dobře.
0: No, takže já zvolil tu spánkovou laboratoř, absolvoval jsem ji.
1: A dozvěděl jste se více. A pane Henku, musím poděkovat, uděláme tečku. Děkuju moc krát, jinak ať se vám daří a popřeju vám samozřejmě krásné noci a zdravý spánek. Mějte se hezky, opatrujte se. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Dalibor Janda a písnička Hurikán. Blížíme se k půlnoci a to poměrně velmi svěžným tempem. Pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezký večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nám prozradíte na sebe?
1: Tak u mě naprosto zásadní roli nehraje, jestli je ráno, večer nebo odpoledne, ale počasí vysvětlím. Když je vedro, tak spím, ale ne protože bych chtěl spát, ale protože mě to vedro vyčerpává. Jednak je menší příjem energie, to znamená, že málo jim.
0: Mm-hmm.
1: A tím pádem nemám žádnou energii a spím. Když se díváte na filmy o přírodě, tak zvířata v Africe to mají podobně. Většinou takový ty šelmy lovilo až je večer, protože přes den nemají žádnou energii, protože tam třeba 40-50 stupňů a podobně.
0: Mm-hmm.
1: Takže já toto takhle mám. A když je venku jakože po dešti, tak já se najím, potom si lehnu, načerpám energii a pak jsou nabité jak patron.
0: Jo.
1: Jo. Takže u mě hraje naprosto zásadní roli to počasí.
0: No ale tak přeci jenom třeba cítíte, jestli máte, když je takové běžné, průměrné, normální počasí, ne nějaké extrémní, ne nějaká extrémní horka nebo extrémní zima, tak cítíte asi, kdy u sebe, kdy máte největší energii, nebo kdy vás práce těší, kdy vám jde dobře od ruky a tak, ne? Nebo to se neděje u vás?
1: No mně to tak, že záleží, kolik přijmu energie, protože čím je větší příjem, tak tím musí být větší výdej. To je právě to, že když je chladněš, tak já se víc najím a tím pádem mám víc energie.
0: Mm-hmm. Dobře, ale tak kdy se vám lépe usíná? Pozdě večer nebo brzo večer?
1: No většinou, když jako je to teplo a pak přijde dešť a je úplně jiný vzduch, než když je takový to dusno a práší se.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale chtěl jsem říct ještě jednu věc, já jsem teda vyučený zámečník a řeknu to krátce.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A to znamená, že někdy dělám s ručněma nářadím a někdy dělám na strojích. A to vedro, když je, tak to je nebezpečná kombinace, když dělám na nějakým stroju, třeba dneska doma v dílně, jsem řezal na círku. A kdyby bylo to vedro, tak já si netroufnu, protože já jsem z toho vedra vyčerpaný.
0: Jo.
1: A tam stačí, když se na vteřinu zamyslíte a máte prsty v čudu. Jo? Ta církula to prostě udělá bzum a je to. Jo? A nebo to sami platí třeba u brusek, jo? Když dělám něco s bruskama na hoblovce, cokoliv. Jo? Prostě, když dělám na strojích, tak je dobrý, když není teplo, jo? Protože pak je větší riziko, že můžu mít nějaké třeba menší úraz nebo i těžké úraz. Záleží, jak tam tu ruku strčím do toho stroje.
0: Jasně, jasně.
1: No a jinak, jenom to chci říct, tak vám chci poděkovat. Včera to bylo taky nepříjemné, jako sice jsem se dovolal, v půlce se přerušilo spojení, to podstatně jsem řekl.
0: Tak to se někdy stane, no.
1: No, to se stane víc lidí. Hmm. No a teď to zkrátím. Chtěl bych pozdravat paní Ludmilu z Brna, potom Olina, potom včelaře, ještě paní Vlastičku, no zkrátka všechny linkaře. Moc vám děkuju, že jste mě vzala teda, protože to je slušnost. No a to je asi tak všecko, ale když je vedro, tak radši nedělat nic na strojích, protože to je pak riziko, že si můžu řezat prsty, ani nebudu vědět. Jo.
0: Dobře, tak Roberte.
1: Když vám pak nevolal, kdybych neměl na ruce prsty.
0: Ano, to je všecko, moc vám děkuju, přeju vám krásnou noc a dávejte na sebe pozor. Dobrou noc, naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou Sen od skupiny Lucie jsme se přehoupli do nového dne a právě začíná poslední srpnový den roku 2026, poslední prázdninový den pro rok 2026. Teď už je to definitivně jasné, že to bude poslední opravdu prázdninový den, je před námi. Každopádně nám všem přeju, aby to byl pro nás, sice je to den pondělní, ale aby to byl den veselý, radostný, abychom si jej užili. Užíváte-li stále těch prázdnin a dovolenkových chvil, tak si je samozřejmě mě užijte úplně na tu nejvyšší míru, co to vůbec jde. A pokud vás čeká tradiční pondělní den pracovní, no tak ať to jde dobře od ruky, ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak ještě až do 13:00 budeme povídat na téma skřivan nebo sova. Ve které denní době se vám nejlépe pracuje a podáváte nejlepší výkony a kdy se cítíte nejlépe a nejvíce a plní energie, brzy ráno nebo až odpoledne a cítíte svůj osobní biorytmus, kdy jste si třeba uvědomili, že potřebujete chodit brzo večer spát a brzo vstávat, anebo to máte prostě opačně. No a co na to říká vaše tělo a kondice, jestliže třeba kvůli pracovním povinnostem musíte ten svůj přirozený, vrozený rytmus, biorytmus otočit. Všichni už jsme asi slyšeli o rozdělení lidí na sovy a skřivany, někdo na tohleto rozdělení věří, jiný zase ne, ale co si budeme povídat, každý máme nějakou část dne, kdy se sami cítíme být takový nejvýkonnější, plní energie a prostě je nám dobře, no a velmi dobře víme, kdy přichází zase čas ospalosti a únavy. Tak jak pak jste na tom vy? Skřivani anebo sovy? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, i tam můžete psát nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a směle pokračujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička To je štěstí. Tak jste to slyšeli a během písničky se k nám dovolala z Moravy paní od uherského rodu paní Marie. Maruško, krásnou noc vám přeju.
1: Taky přeju i vám, paní Jitko, a všem posluchačům, co ještě poslouchají.
0: Mm-hmm, moc děkuju.
1: Dobře, po půlnoci.
0: Ano.
1: Já jsem spíš Sova a díky také vaší Lince,
0: jo.
1: Kterou chci poslouchat a potom nemohu usnout. Musím si vzít prášek, ale nerada si ho beru každý den.
0: Rozumím, rozumím.
1: To nezvykla, proto bych chtěla, kdyby někdo poradil, co si ještě jako proti na spánek, kdyby někdo poradil, co je dobré jako na spánek.
0: To bude zase jiné téma někdy jindy, jo? Dneska zůstaneme u toho Skřivana a Sovy, protože to by se nám to smíchalo všechno, nedobrali bychom se závěru.
1: Všichni, jako moje děti, taky přes půlnoc to je úplně normální, že to, já mám ten problém, chodí mě jako poštovní doručovatelka a ona, já ráno, právě když si vezmu prášek, tak ještě spím a ona už...
0: Jo, neslyšíte.
1: Donese, já si proto musím chodit na poštu, už se mi to několikrát teď stalo, protože ona chodí teď pravidelně nějaká nová a ona mě to nedoručí, protože já neslyším telefon. A takže...
0: Rozumím.
1: Zrovna teď tam mám, že si proto musím jít na poštu, protože pozdě usínám a potom pozdě vstávám.
0: Pozdě vstáváte. A měla jste to takhle vždycky, že jste chodila pozdě spát?
1: No tak nerada jsem ráno vstávala do práce. Když jsem chodila do práce, to jsem opravdu radši, potom jsem mohla z toho vybrat, tak jsem chodila radši na 7 hodin, ale třeba v Praze tam chodí až na 9 a tak. Tam je to ještě později. Nebo já mám dceru v Londýně a ti chodí také na 9, na 10.
0: Na 9, na 10 dokonce.
1: A zase dělají celý den.
0: Ano.
1: Jsou v práci.
0: Ano, až do večera.
1: Takže tak asi. Takže já mám taková teď problém s tou doručovatelkou, že jako ona chodí dost brzo a já ještě spím.
0: A nemůžete se potkat, ano.
1: A potom ještě poslouchám divadlo pro naše, když nemůžu usnout.
0: Jo,
1: a tak... nejhorší je to, když je úplněk, to už kolikrát nespím, když si nevezmu prášek, až do 4 do rána, nemohla usnout. To na mě strašně působí.
0: Na vnímavé lidi působí úplně, určitě, ano.
1: Takže toto je asi můj poznatek a zdravím vás na shledanou.
0: To znamená, že vždycky spíše Sova, jak vás tak poslouchám, protože
1: ano,
0: to vstávání moc
1: Sova,
0: nešlo.
1: Ano.
0: Dobře, Maruško. Tak mějte se hezky a držím palce s tím usínáním, ať se vám daří, jo?
1: No, na shledanou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Eternať, aj tak sme stále frajeri, tolik písnička a na telefonu máme pani Marcelu z Polabí. Krásnou noc, Marcelo.
1: Dobrý večer, taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny sovy, protože všichni, co poslouchají, tak to jsou klasicky sovy, že jo?
0: No, možná už tam máme nějakého skřivana, který už je vyspaný, já nevím.
1: No, i tak možno. Já teda celý život hlásám, že ať vstávám, když vstávám, probouzím se v 11.
0: Rozumím, to znám
1: to
0: taky.
1: To je prostě šílený. Hmm. A po devadesátkách jsem měla firmu a tam toho prostě musela jsem stávat samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: Jsem chodila normálně do práce. No a i když při té firmě taky, a tam toho zneužívali zaměstnanci občas.
0: Aha.
1: Protože věděli, že já jsem nepoužitelná do těch 11 zhruba nebo 10.
0: Jasně.
1: Takže občas, když se něco jako nevyvedlo,
0: no,
1: tak vždycky za mnou přišli po ránu. To já jsem byla ještě taková vygumovaná.
0: Aby vám to nadali rovnou.
1: abych jako se probrala. A to bylo šílený, ale celý vůbec od těch, co jsem začala pracovat ještě za starého režimu a to prostě takhle to se mnou je.
0: Mm-hmm.
1: A pořád to je.
0: Mm-hmm.
1: Já klidně při vás vyžehlím koš prádla.
0: Jo.
1: A vůbec mi to nedělá potíže.
0: Jasně.
1: Ale ráno, když to měla dělat, no tak já snad nad tím usnu.
0: Je to zvláštní, že jo, jak to na člověka přichází ty takový ty energie a skutečně někdo to má úplně převráceno, úplně jinak.
1: Ale to je úplně tvrdě od mladá.
0: Od mladá, ano.
1: A od mladá s tím bojuju, protože prostě byly doby, kdy jsem musela vstát. Dneska už jsem stará bába, takže už si můžu pospat. Jo?
0: Ano, ano, ano.
1: Ale to celý ten život jsem vlastně s tímhletím bojovala a nedá se to. Prostě to říkám, vstát jsem musela, když bylo...
0: Ano, ale úplně silou to přetočit nejde, no.
1: No, ale jako naprosto...
0: Co si myslíte, že pro praktický život je výhodnější? Býti s křivanem nebo sovou?
1: No, já nevím, protože já pak jsem schopná ještě do noci dělat a myslelo mi to a byla jsem v pohodě, takže já zase jsem jako to vynahradila vlastně potom v půlnoci spát, ve dvě spát,
0: ano.
1: To pro mě není problém.
0: Ano, ano, ano, ano, ano.
1: Takže ono to je těžký, tohleto. Každý to má prostě nějak a říkám, bojovala jsem s tím a do dneška bych s tím bojovala, kdybych musela ještě ráno brzy stávat.
0: A teď, když můžete si ráno pospat, tak využije to toho vaše tělo, že opravdu má ten zdravý spánek po ránu?
1: V deset vstávám, protože nemám potřebu, že jo, dneska už.
0: Ano, ano, ano.
1: Ale já to vždy, já jako zase pak práce ještě mám a nadělám práce spoustu.
0: Spoustu, ale spíše to zkrátka v těch posunutých hodinách, no.
1: No, mladí sem přijdou třeba, že jim nahoře řve dítě, protože jsou se mnou v baráku.
0: Aha.
1: A něco si sem jdou, nebo tak. A já tady mám rozložené ještě účetnictví, který dělám pro dceru.
0: Jo, jo.
1: To už je mi teda 1,80.
0: No, tak vidíte to. Plná energie.
1: Já se dokážu soustředit v noci. Hmm. No. Tak nebudu to lámat přes koleno, prostě takhle.
0: Prostě
1: to je.
0: Tak to je. A tak vám to bylo z hůry naděleno tomu vašemu naturelu. No.
1: Takže... To se opravdu se nedá říct jednoznačně,
0: dobře,
1: to je lepší.
0: Dobře, tak tolik paní Marcela z Polabí. Já moc děkuju, Marcelo, jinak vám přeju taky pěknou noc, hezké dny a zase příště. Mějte se krásně. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Míra Špinarová a pořád tě mám ráda. No a dovolil se Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno.
1: Tak tež přeju pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím posluchače.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem se na první volání dovolal.
0: No vidíte, jak to někdy klapne no, okamžitě.
1: Paráda. Někdy člověk se nedovolá, teda tak nic se neděje.
0: Jo.
1: Tak, takže... No,
0: povězte.
1: Jako o spání, no, tak já ráno mě budí kohout. Kohout.
0: Vy to máte s přírodou.
1: Teď, no, teď už je delej tma, že, takže kohout teďka tak kolem 16:15 zakokrá, tak už stanu, umyju se, že musím dát krmení koňovi, protože
0: jo.
1: To trvá delej, než mezi tím kolem dobytka, drůbeže, ten, že jdu se umyť, posnídám a potom už s koněm kolem 6:00 vyjíždám do Chůšťa, že?
0: Mm-hmm.
1: No a já tak teď, ty horka, když byly, tak to jsem tak do té 11:00, že?
0: Večer.
1: Jedu domů. Ne.
0: Jo, v ráno, v práci.
1: Předobědem to přes to horko se s tím koním nedá.
0: Rozumím, ano.
1: No, to je nebezpečné i těch vosí hodně, takže aby se něco nestalo, že?
0: Takže vy jste tak spojen s přírodou a vlastně s vašimi, s vašimi zvířaty, s vašimi miláčky, koněm a ostatními, tak vlastně jste orientovaný na velmi časné ráno, bych řekla, že jo, celoživotně.
1: No, to jako musím nakrmit toho koně, aby měl energie hodně nebo dost, že aby fungovala.
0: Ano, ano. A vyhovuje vám to, Pepíno, to brzké ranní vstávání?
1: Vyhovuje kolikrát a i v té Chůšti, když jsem, tak děláme pauzu, tak kůň jako se krmí, že já to, tak já zřimnu. No,
0: jo, takhle chviličku, tak to je pěkný odpočinek, pěkně, ano.
1: Jo, a přijedu domů, zase ho už očiruju, dám ho do pořádku, že? Se umyju a po obědvám, manželka nachystá oběd, že? A když se mi chce, tak s tím pod lípu, my máme u chalupy lípu, tam je lávka, že? Tam je stín.
0: No jo.
1: To by muselo...
0: To je nádhera.
1: Pršet, než to proprší, takže jo. Tam, když aj prší... Tak já tam krásně si s tím ležím a...
0: Tak. No tak to je nádherné místo, no. Úplně si ho představuju. No a jak to, že ještě nespíte, když tak brzo vstáváte?
1: Já ten jsem se právě obudil, jsem se díval na měsíc, jak je ten, takže já za chvíli, já nevím, za 15 minut spím, já nemám ten problém, že
0: Tak to je dobrá věc, ano.
1: No. A já večer je 7:30, už tež jdeme, manželka třeba ještě si čte, nebo to, já už jdu, uspím, za chvíli usnu, takže to vždycky manželka říkala, já ti úplně zabidím, jak ty
0: jo,
1: usneš.
0: Jo, nemá to každý, no, tohle, no? Tenhle ten dar, jo. To je pravda.
1: Jo. Úplně ten spokojený, takže
0: tak
1: my tu
0: dobře.
1: Máme absolutní klid. Že?
0: A to je navíc nahle to nádhera, no, ano.
1: No, takže...
0: Dobře, Pepíno, tak vám taky moc děkuju, přeju vám krásnou dobrou noc, krásné sny a ať se vám stále takhle pěkně daří.
1: Ještě dneska, jeden taká tajnost, dneska slavím 80, takže...
0: Dneska přímo?
1: No. Jo,
0: no, tak si to moc prvního. Užívejte a hodně zdraví přeju. Ať se vám daří, jo?
1: Takže dneska jdu do lesa, nepojedu do toho.
0: Jo.
1: Musím, protože přijede rodina, takže...
0: Bude oslava, ano.
1: No, nějaké chlebíčky udělat.
0: Dobroty a tak, no je.
1: Jo.
0: Tak si to dnes moc užijte, Pepíno.
1: Takže, jo.
0: Moc si to užijte, jinak hodně zdraví a veselé narozeniny, veselou oslavu. Naslyšenou.
1: A dobře spíte.
0: Dobře, přesně tak. Dobrou noc, mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jan Nedvěd a písnička Kohout v noční lince na vlnách Českého rozhlasu, kterou stále ještě posloucháte. A jinak máme 31 minut po půlnoci. No a na telefonu paní Emu z Javorníka. Krásnou noc, paní Emo.
1: Zdravím vás všechny a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: Dneska máte, jako vždycky říkám, super téma.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Já z práce přijíždím 10 hodin večer, protože jsem hospodská, to už víte. Jsme spolu mluvili několikrát.
0: Ano, ano, ano.
1: A přijedu domů, dám si kafičko, kde volám manželovi, přijedu v 10, přijedu domů, mám uvařené kafičko.
0: Jo.
1: A říkám, miláčku, co chceš zítra na oběd, to a to, tak mu uvařím oběd, zapnu pračku.
0: Ano.
1: Hodím prádlo do sušičky, jo a to. Takže já tak pravidelně chodívám spát tak o půlnoci v jednu hodinu ráno. A mám budík natáhnutý na 7 hodin a je 6 hodin. A jsem vzhůru. A čekám, až ten budík zazvoní.
0: Jasně.
1: A pejse, který takom leží vedle mě, Dianka, jezevčík, jo, tak ta už začne olízovat a už se jít ven a to. Takže já jsem asi ta soba, jako bych řekla. A když mám volno, tak opravdu vypnu telefon zvonění. V 6 hodin ráno jsem vzhůru prostě.
0: Jo, nejde to.
1: Asi jsem za ty roky už tak zvykla. Ale když mám volno, celý den nebo dva dny, jo, tak jako vstávám těch 6 hodin, že jdu s Diankou ven, zajdeme do obchodu, to navařím a po obědě s manželem říkám a 2 hodiny klid.
0: Ano, dokážete si udělat pro sebe, to je dobře.
1: Ty 2 hodinky takhle jako poslouchám televizi, mám zavřené oči, to je můj relax, odpočívám. Někdy usnu, někdy ne, nevím. Protože najednou se zbudím a tím, že jsem spal třeba 10 minut, jako jo.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Ale když jsem byla mladší, tak jsem dokázala spát třeba i celý den.
0: Dokázala jste si to takhle vybrat pěkně, jo.
1: No a teď jako opravdu, říkám, jdu spát o půlnoci v 1 hodinu ráno.
0: Jasně.
1: Zbudím se v 6 hodin a čekám, až ten budík zazvoní a pak se přestávám. Pokud mě pejsek nenutí, a to už na ní poznám, že chce nutně ven, tak se seberu třeba o půl sedmé a jdu s ní ven, že?
0: Takže vy máte od každého kousek, prostě brzy stáváte, ale cítíte se spíš lépe plná energie večer teda, jak to tak poslouchám pozorně, je to tak?
1: No, tak nejvíce cítím energie, když je krásně, cítí sluníčko a je teplo. To jsem tady říkala jednou. Jo, protože já jsem rak, zároveň raka. A já svítí slunko a je to, já běhám po place, běhám doma. Úplně
0: jo, tak to je pro vás něco, tak to je dobře.
1: A jsem to tady jednou řekl, napadne sníh. Já mám normálně psychickou depresi a brečím. Já vidím ten sníh, já jsem to nešťastná úplně.
0: Aha.
1: To nesnáším.
0: Jo, až takhle, no jo, no tak. Tak teď ty zimy jsou takové mírné, tak snad to bude také i mírnější pro vás, aby...
1: Dneska u nás v Javorníku bylo... I v Jeseníku, já jsem byla v práci, bylo nádherně.
0: Jo, jo, jo.
1: A v Javorníku jsem přijela v 8, teda výjimečně v 8 hodin večer domů, protože už nebyli hosté, tak všechno říkala, jdu doma se odpočinu.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Tak jsme s manželem šli na procházku s pejskem, no u nás na náš krásný zámek a to. Prostě paráda, teploučko, úplně super.
0: Ano, tak to jsem ráda, jste si to hezky.
1: Jsem udělala. Kuřecí řízky na zítra, bramborovou kaši, říkám, brambor se ti uvařila, kaši si namíšej, hotovo konec.
0: Všechno připraveno a nový týden a nový den může začít. Dobrá, no, tak paní Emo, moc vám taky děkuju a přeju vám, ať se vám daří samozřejmě.
1: No a všem posluchačům přeji krásnou noc, krásný konec prázdnin, protože zase škola.
0: No jo,
1: že po novém
0: je
1: roku.
0: To tady zase, ano, přesně tak.
1: Ale ty prázdniny strašně utekly. Jako.
0: Utekly hrozně rychle, jako celé léto. Téměř, to máte pravdu. Děkuji moc krát za návštěvu. Hezkou noc a hezký den, jo? Vám přeju. Mějte se pěkně.
1: Mám taky. A děkuji za super rádio. A ještě mám takovou informaci. Můžu se zeptat na něco?
0: Povídejte.
1: můj syn zítra slaví narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: A říkal mi, že on poslouchá Radio Olomouc taky a slyší, že tam volám vám často. A to.
0: Ano.
1: Jako já bych mu chtěla přes vás popřát zítra k narozeninám.
0: Tak mu přejte, jestli je napřímu, no, povědejte.
1: Takže můžu vám to říct, nebo
0: určitě.
1: Mám ráno zavolat?
0: Ne, tak teďka mu můžete popřát právě teď ve vysílání. To je jediné, co pro vás teď
1: dobře,
0: můžu udělat.
1: Takže svému synovi Jarečkovi, kterému říkám Jajo.
0: Ano.
1: Že mám Jaju a Páju.
0: Mhm.
1: Jaroslava a Pavla.
0: Ano.
1: Tak mu přeji, jo. Přitá tím šestým narozením nám všechno nej.
0: Mm-hmm.
1: A já ho hrozně prosím, aby už konečně se oženil a dal mi vnouče.
0: Dobře, tak ráda vyřizuju a přeju mu společně s vámi všechno dobré a samozřejmě hlavně zdraví. Mějte se hezky, Emo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Filipová a písnička Možná. No a teď pozdravíme Staňku do Bohumína. Krásnou noc, Staňko.
1: Já vám taky přeji tužko krásnou.
0: Děkuju.
1: Noc, jsem těm s vám.
0: No jo, paní Staňko, prozraďte na sebe.
1: Taky. To je člověk, víte, ještě před nedávnem jsem byla prduch.
0: Mhm.
1: Pracující duch.
0: Ano, ano.
1: No a to stáří, to je opravdu pro odvážné. Teďkom těmi hitci, jak to je, tak i siesta. Ano, tím, že píchám inzulín, tak brzo vstávám.
0: Musíte vstávat, jo.
1: Ano, takže žádné velké lenošení, no ale v noci straším. Ale to je taky, s mojí dietou, víte?
0: Aha.
1: Nestřídmou dietou, já miluji salát z trávy. A když se najím trávy, neboli mořské řasy, jo, a neznám míru, no tak potom musím strašit v noci.
0: Jo, takhle vám to dodává energii, říkáte, jo, vysloveně.
1: No, víš, obráceně, pracuji třeba.
0: Jo.
1: No, takže všechno je o něčem.
0: Ano, to máte pravdu.
1: Ano, poněvadž i ten blahobyt, víte, který pěstujeme, tak nikdy nám dá na zadek, no. Nedá se svítit, no. A taky jako když člověk má méně pohybu. Někdy si vemu fofrklacky a jdu cestovat, jo?
0: Jo.
1: Jo, anebo jedu někam vlakem, já mám vlak pod nosem, tak jedu do Polska, že vlastně mám vlak zadarmo, poněvadž, nebo za 900 na rok po celém severomoravském kraji. No, takže a nejenom vlak, ale i autobus a dopravní prostředky veškeré, jo, jako senior pas. Jo, takže je to výhodné, no a jsem takový turista. Já jsem se zbavila loni auta, no tak nenudím se, nepatří mezi lidi, jako který by tvrdili, že se nudí a to stačím v noci vyžehlit, neperu, poněvadž ať neruším ostatní, jo. Ale vyžehlím ráno v 7 hodin už mám vytřeno, utřený prach vytřeno, vyluxováno, jo. No a zkrátka, tak jak to má být.
0: Ano.
1: Poněvadž děti se mě smějou, že na mě skočí nějaká bakterie, ta mě zabije, ať to nepřeháním s tím pořádkem.
0: Jo.
1: Já jsem jako bývalý zdravotník, bych asi nesnesla, abych žila v nějakém nepořádku, poněvadž na prach jsem alergická. A jinak mě budí sluníčko, víte? Ráno už kolem té, já nevím, 7 hodiny nebo 6:30 už mi tady fes svítí do oken. Jo, takže je to pěkné. Nemáme se na co stěžovat, máme se dobře.
0: To je pravda.
1: No,
0: tak paní Staňko, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se vám dobře spí, i dobře vstává, i usíná.
1: Děkuji pěkně, děkuji.
0: To je důležitá věc.
1: A já vám taky, jo. A hodně úspěchu, jak v životě, tak v
0: práci. Děkuju moc krát nápodobně. No. Přeju hezkou noc, děkuju za návštěvu a zase příště se budu těšit. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Děkuji pěkně, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Karel Gott, jdi za štěstím. No a my půjdeme do pošty, protože hojně, hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. Píšete jak na náš web, tak do e-mailu. No a třeba pan Jenda k tématu napsal. Já jsem zásadně noční sova a to hlavně proto, že v noci je klid a nikdo a nic mě neruší, když se potřebuji na něco soustředit. Nedovedu si představit, jak někdo může pravidelně chodit do práce v 6 nebo v 7 ráno. To já mám hlubokou noc. Během týdne jsem dosti unavený, protože jsem nucen vstávat a pracovat, jelikož to tak společnost má za standard, i když by moje práce šla dělat kdykoliv. V sobotu pak spím i do 12, no a když mám třeba dovolenou a dobře se pár dní vyspím, přirozeně se můj rytmus přehodí na noc, takže chodím spát klidně i v 5 ráno a vstávám v poledne a pak si v klidu užívám krásného dne, tak je mi nejlépe. No vidíte to, co člověk, tak to zkrátka jiný návod, jak se říká, jak na to. Tak milý Jendo, děkuju moc a ať se vám tak nějak, když musíte brzy ráno potom za svými pracovními povinnostmi také nějak míru milovně vstává a jinak vám přeju samozřejmě také zdravý výživný spánek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a ještě se mrkneme na písemné příspěvky. Paní Inka nám píše. Dobrý večer, Jitko, a všem nespavcům. Já jsem od dětství sova a myslím, že už se to nezmění. Nedávno mi bylo 70, takže pochybuju, že bych šla brzo spát a také brzo vstávala. I když jdu třeba do postele dřív, neusnu a potom 2 hodiny se převaluju, než konečně zaberu. Jakmile ale usnu, spím tvrdě a ráno se mi zase nechce vstávat. Moje chytré hodinky mě každé ráno upozorňují, že spánek byl dobrý, ale že jsem usnula pozdě. Bohužel nevím, jak to udělat, protože prášky kvůli tomu brát nechci a nebudu. Přeju hezký zbytek noci všem. Inka z Hradce Králové, tak milá Inko, také děkuju mnohokrát a ještě přidáme do třetice, jak se říká pana Mojmíra Kříže z e-mailu ze Svitav. Jsem hu sova, všechny zdravím a nejlíp se mi pracuje při noční lince. S tím nesouhlasí ale moje společnost.

Číšnice Agnes, která mi soustavně mňouká do ucha a vysvětluje mi, že lidé nemají ráno spát, ale vstát a dát si kapsičku, nebo dát jí kapsičku. Po ránu se jde proběhnout a pak spí klidně celý den. Přeju hezký večer všem, Mojmír Kříž z Vltavy. Tak vážení a milí, a to je pro dnešek v Noční lince úplně všechno. Za pozornost společnost děkuje Jitka Lukešová, moc vás zdravím. Přeju krásné sny, krásnou noc, pokud jdete spát, pokud ještě budete bdít, tak přeju také hezký poslech našich připravených nočních pořadů. Doufám, že si u nás vyberete, jinak vydařený celý pondělní den s posledním srpnovým datem. No a děkuju moc a dobrou noc.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč, možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila Hrabala.

0: nadměrná je.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Mencl. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menclovi a Hrabalovi postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní Správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižnách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let, a Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili.
Trochu protáhl tvář a řekl: aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o dva dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušinský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižnách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v jejíž zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několika týdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stloustnutí baštěla o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem navzdory prostředí si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižen zůstaly navždy v paměti. A teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
2: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu a kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček a z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy broš, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči, a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když jsem mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk. A Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil? A já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin. A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek, Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo, vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je, ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči a co si odnesl do pokoje. A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko. Myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky, Myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské slunce. A pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník, v prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce. A moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní bouří. I vzduch v pokoji vonil, jako voní vzduch po úderu blesku. A Francin zvolna zvedl krásnou věc a přiblížil se jí ke své tváři. Viděla jsem zase ten jeho krásný profil, jak Gunnar Tolnes, tady Francis slavnostně stál, a potom tou trubičkou sjel nad otevřený kufřík a tam na červeném plyši vystlaném i na víku, tam byly do vějíře zastrčeny všelijaké štětečky, rourky, zvonky. Všechno bylo skleněné a uzavřené jako láhve. Desítky nástrojů ze skla a Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým. A pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary po každé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvně jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou, vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil, nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem a zase se vztyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc a Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let a možná, že na doživotí. A strýc Pepin nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal, ale to nebyly boty, to bylo něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky, nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil ji za odpuštění a zase ji zvedl, pohladil a dál ji flokoval, stahoval dratví a že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou, avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu, tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel, sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl, ty fulgurační proudy mi dodali hned napoprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a zácluna v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s Marnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama. A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ně dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A ta lampa kráčí neustále. Je přerušována těmi stovkami žaluzí. na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila. Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, v které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou z hora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je z hora kryta 0,5metrovou vrstvou písku a říčních oblásků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. 100 000 netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malunko, moje zlatá panenko, už není víc. Nezbylo už po ní nic, v Hluboni

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství, tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka. Pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenonká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka, ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota Hotel a když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk, plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál po jednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu občane tudyma, prosím, do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

Byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsného pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou sprejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem zahradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mne navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel.

A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen, a abych si jen šel odpočinout, a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra, to jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích. Tak, jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak, jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě, tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty, otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak a tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy po Rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u Rajských na hábřicha.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přeletěl mne stín, kdo si skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a

Ve zmenšení zrcadlili dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu ubrousků a ubrusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kupky sena. Každých 14 dní ty staré kupky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kupky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kupky staré.

Nechme už teď Hrabalova Pikulíka, Jana Dítě, jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, veďte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.